takhle si pobíhat v trávě? Napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku? Jenom tak, všelijak, lezu trávou cik a cak, rozběhnu se podle chuti, ale kam to neřeknu ti, ani sám nevím. Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce, ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku, jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má. A vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kdepak, skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepie kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval, abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepie drakovi, byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepie zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zetl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepie, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepie, byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši, chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza, už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se, a jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš, ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu, ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká, vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda, ale kdo jsi? Jak jsi tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, 4 nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě, potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně, podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice, jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila jí medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného? Zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, 2x vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou medúza, máš játra? Opice se podivila, a proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala, hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila sezat medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit medúzu, aby ji odvezla naspět? Vždyť by jí medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra. Vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou. Že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já jako naschvál jsem nechala všechna játra doma.
5: Jak to nechala doma?
4: No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní.
5: To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala.
4: Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater?
5: Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra.
4: A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech?
5: Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra.
4: Tak ta největší vezmi sebou, ano?
5: Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu.
4: Medúza se obrátila a plula nazpět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve.
5: Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času.
4: Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk.
5: Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Les rychle dolů.
4: Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu.
5: A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza.
4: Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra. A tam mám v těle, kde mají být.
5: Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza.
4: To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom. Však máš čtyři nohy.
5: Medúza však po stromech lézt neuměla.
4: A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích?
5: Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice.
4: Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji 3 dny čekal drak a všichni jeho podaní.
5: Kde je opice?
4: Zvolali ryby, když uviděli Medúzu.
5: Na stromě, odvětila smutně Medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích. To se opici líbilo. Sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla. Měla játra s sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké.
4: Mořský drak vyslechl Medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal.
5: Bijte jí ze všech sil, bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí.
4: Byli Medúzu, byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je Medúza bez kostí a kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: Kaštane, Kaštane, slyšíš?
1: Co je?
0: To jsem já, Telátko. Vstávej, Kaštane, už tu bude jaro.
1: Jaké Telátko?
0: Strakaté, Telátko.
1: Strakaté, Telátko. Ty jsi ale vyrostlo.
0: Jak bych nevyrostlo? Vždyť jsme se naposled viděli vlastně loni.
1: Loni? No to snad... Snad už nepřijde jaro.
0: Ovšem, že ano.
1: Pro pána Jána, a proč mě nevzbudíš?
0: Vždyť tě budím a ty se ne a ne probrat. A přitom spíš celou zimu.
1: Žad se nediv, Telátko, ty myslíš, že to je jen tak dělat celé léto stín?
0: To asi není jen tak.
1: Víš, co to je stát celé léto takhle s rozpaženými větvemi? Zkus to jenom od rána do večera. To se pak nebudeš divit, že jsem z toho celý zdřevěnělý.
0: To já bych ani nedokázalo.
1: Jsem tak zdřevěnělý, že jsem rád, že přijde podzim, protože svléknu listí a usnu jako dudek.
0: To každý ví, co je to za práci dělat stín. Však si tě každý chválí.
1: Cože?
0: Že tě každý chválí.
1: To ty jen tak říkáš.
0: Ne, ne. Každý si pochvaluje, jaké je pod tebou krásné posezení. Ženci a houbaři a stařenky s nůší a děti, když jdou na výlet. Já samo bych nevědělo, co si bez tebe počít.
1: Ty taky?
0: Proč myslíš, že se o tebe drbu, když jdu z pastvy? Protože máš nádherně drsný kmen, pěknou drsnou kůru.
1: Ale nepovídej, kdybych tu nestál já, tak by se mohlo zrovna tak pěkně podrbat třeba o telegrafní sloup.
0: Ten se ti nemůže ani rovnat. Sloup je hladký, sloup klouže.
1: Ale ty mi to stejně povídáš jen proto, abys mi udělalo radost, vy.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Přišlo jsem ti říct, že už přijde jaro. Aby ses pěkně probudil, aby ses obléknul hezky do zelena. Naschledanou, Kaštane.
1: No tak vidá, ono už přichází jaro.
2: To je ale otrava, co, Kaštane?
1: Co to povídáš, smrčku, jaká pak otrava?
2: Zima, to je něco jiného.
1: Vždyť v zimě všechny stromy spí.
2: Kaštany spí. Ale my, smrčky, nespíme, my máme velikou slávu.
1: Jakou můžete mít vy, smrčky, v zimě slávu?
2: Ty jsi ještě neslyšel o Vánocích, Kaštane?
1: Něco jsem, ano, ale moc toho nebylo.
2: Vánoce, to jsou svátky na naší počest. Na Vánoce si lidé nosí nás, smrčky, domů a ozdobí nás řetězy stříbrnými a zlatými.
1: Ne.
2: A navěsí nám na větvičky cukroví a jablka a ořechy. A co dárků nám položí k nohám.
1: Ale nepovídej.
2: No jo, třeba medvídky a panenky a bačkory a koloběžky a ponožky a knížky. To je vždycky dárků. Div nás nezavalí.
1: To snad ani nemůže být pravda.
2: Jak pak by to nemohla být pravda? Je to pravda. A to nejlepší jsem ti ještě neřekl.
1: Tak mi to pověz.
2: Jo. A tobě to pak bude líto.
1: Pověz mi to. Mě by jinak bylo líto, že jsi mi to neřekl.
2: Prostě potom, Kaštane, zažehnou lidé na našich větvích vánoční svíčky.
1: Ne.
2: Ovšem, že jo. Červené, bílé, modré, žluté.
1: A opravdu je zažehnou, nebo si ze mě jen utahuješ?
2: Zažehnou. Na každé halusce jednu. A přitom nám hrají koledy.
1: To musí být nádhera.
2: Takže je. A jak dlouho to trvá? Až do tří králů.
1: A potom?
2: Potom? Potom nic, potom nás rozsekají na otýpky.
1: To musí být něco překrásného.
2: Ale o tom ty nemáš ani ponětí, protože Vánoce jsou pro smrčky a ne pro kaštany. Nediv se ale, když říkám, jaká je to otrava, že přichází jaro.
1: Co já se nadělám, chládku?
3: A nikdo to neocení. Ani svíčky na mě nikdo nerozsvítí.
0: Kaštane?
3: Na smrčcích je rozsvítí. A na mě ne. Copak jsem horší než smrček?
0: Kaštane?
3: Kdo ví, jestli nejsem dokonce lepší.
0: Kaštane, mám pro tebe novinu. Jaro přišlo.
3: A mně je to jedno.
0: Jak to, že je ti to jedno?
3: Já bych chtěl, aby přišly Vánoce, a ne jaro.
0: Vánoce?
3: Vánoce. Ale aby přišly Vánoce pro kaštany, nejenom pro smrčky.
0: Co to povídáš, kaštane?
3: Já bych taky chtěl mít na každé větvi svíčku. A taky bych chtěl, aby mi zpívali koledy. A aby mě na tři krále rozsekali na otýpky. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl ty svíčky.
0: Tak vidíš, Jaro, čím se kaštan trápí. Nezlob se na něho, že chce ty svíčky a že chce Vánoce. Nemůžeš mu nějak pomoci? On je jinak veliký dobrák a je velice užitečný.
4: Mohu mu pomoci, když budu chtít.
0: Pomoz mu, Jaro, on si to zaslouží. Je to moc těžké udělat kaštanu radost?
4: Pro mne to těžké není. Stačí, abych třikrát dýchlo?
0: Tak dýchni. Prosím tě, Jaro, dýchni. Třikrát.
4: Dýchnutí první patří tobě, jinovatko. Roztaj a změň se v kapky rosy. Dýchnutí druhé patří tobě, křehká jívo. Rozkveť a ukryj hnízdo kosí. A tobě, kaštane, patří dýchnutí třetí. Ať země úžasne, ať země diví se ti.
0: Kaštane, jsi to ty?
3: Podívej se, telátko, podívej se na mne.
0: Co květ, to růžová svíčka.
3: Že mi to sluší, viď?
0: Tak pěkně nikdo nekvete jako ty, kaštane.
3: Děkuji ti, Jaro. Tolik jsem si přál,

0: si hrát s Tygim!
1: O hrochovi, který se bál očkování. Byl jednou jeden hroch a ten měl hrozný strach z očkování. Myslel na to doma, v parku, v biografu a nejčastěji na koupališti, kde se nejlíp přemýšlí. Ležel ve vodě a říkal si, co když to bude už zítra? Musím se zeptat, jestli někdo něco neví. Nevíte náhodou, kdy bude to očkování? Volal na krokodýly, na husy, na rosničky a také na pelikána. Nemá to být už zítra?
2: Až to bude, tak to bude.
1: Hulákali krokodýlové a pinkali si ve vodě velikým žlutým míčem, až voda stříkala. Nač na to myslet? Volali rosničky, vždyť to nic nejde. A pouštěli si na břehu gramofonové desky s veselými písničkami.
2: Není pravda, že o nic nejde. Očkování je důležitá věc, řekl pelikán, ale nikdo ho neslyšel, protože gramofon hrál moc hlasitě.
1: Jak je tohle možné, přemýšlel hroch. Nikdo na očkování nemyslí. Nejspíš nevědí, že se při očkování píchá jehlou. A myslel na to dál a celý se přitom potil. A jak se tak jednou potil strachem, dostal poštou lístek a na tom lístku bylo napsáno: dostavte se k očkování. Hroch se lekl tak strašně, že na ulici přestali jezdit tramvaje.
2: Co se stalo?
1: Volali žirafy a zebry a také klokani a plameňáci, protože všichni jeli zrovna na polikliniku nechat se očkovat.
2: To nic, povídá řidič. Hroch se lekl očkování, hned pojedeme dál.
1: Když přijeli na polikliniku, postavili se do řady a čekali. Rosničky měly sebou náhodou gramofon s veselými písničkami, takže nějaká ta půlhodinka nikomu nevadila.
2: Mělo by se jít pro hrocha, pořád nejde, řekl pelikán, sebral se a šel.
1: Ale musel ho hledat, protože hroch byl schován za záclonou a celý se třásl, až v kredenci cinkaly skleničky.
2: Nebuď hloupý a pojď se nechat očkovat, povídá mu pelikán. Nic se ti nestane, trochu to píchne, to vydrží i docela malí králíci. Když nepřijdeš, budou se ti všichni smát, nestojí to za to.
1: Dobrá, řekl hroch, protože viděl, že se nedá nic dělat, ale budeš mě přitom držet za ruku.
2: Dobře, budu tě držet za ruku, souhlasil pelikán a tak šli.
1: A jak šli, potkávali slepice a slony a docela malé králíky a všichni říkali, to nic není, jenom to zašimrá, dá se to krásně vydržet, jen žádný strach.
2: Těm se to povídá, myslel si hroch, ti už to mají za sebou, ale co já?
1: A byl úplně spocený.
2: Vy jste úplně spocený,
1: divil se pan doktor, když na hrocha přišla řada.
2: To je taková záliba, řekl pelikán, který držel hrocha za ruku. Někdo rád hraje ping-pong, někdo se rád potí.
1: Oho, řekl pan doktor,
2: tak se do toho pustíme.
1: A vzal injekční stříkačku. Když to hroch uviděl, zbledl jako stěna.
2: Co to? Zarazil se pan doktor. Proč je ten hroch bílý? Má být přece šedý. Bílé mohou být myši, ale ne hroch.
1: To je zvláštní hroch, řekl pelikán. To je bílý hroch, a takový je jenom jeden.
2: Ale před chvílí byl ještě šedý.
1: Ano, chvíli je šedý a chvíli bílý, proto je tak vzácný.
2: Dobře, řekl pan doktor. Když je to tak vzácný hroch, dáme si na injekci víc záležet.
1: A díval se, kam má hrochovi injekci píchnout. Teď to bude bolet, myslel si hroch a zavřel oči.
2: To je nepříjemné, řekl pan doktor a ukázal hrochovi na záda. Tady je kůže moc tlustá, zkusíme to jinam.
1: Ale ať hledal, jak hledal, tenkou kůži nenašel.
2: Nedá se nic dělat, povídá nakonec. Máte hroší kůži, zlomil bych si jehlu. Nemohu vám píchnout injekci. Nezlobíte se?
1: A hroch vykulil na pana doktora oči, zamrkal a pak začal tančit po ordinaci a volal, proč bych se zlobil, nic se nestalo, nashledanou. a běž

0: z polikliniky pryč. Běžel rovnou na koupaliště a tam se smála, cákal kolem sebe, až rosničky museli okřikovat, že neslyší gramofon. Ale představte si, že se ten hroch jednoho krásného rána probudil, podívá se do zrcadla a vidí, že je celý žlutý. Co to? Řekl si. Kdybych byl celý bílý, mohlo by to znamenat, že mám strach, ale proč jsem žlutý? Musím se na to někoho zeptat. A šel na koupaliště. Bylo z toho veliké pozdvižení. Žlutý hroch, to tu ještě nebylo. Každý si ho prohlížel a ptal se, kde vzal tak krásnou barvu. To bude nejspíš lak, řekli krokodýlové. Náš koupací míč vypadá stejně. To je spíš krém na opalování, volali rosničky. Jenom husy se tvářili důležitě, mávali nad tím křídly, že tohle mají dávno za sebou, že když byly úplně maličké, byly zrovna takové. Vy jste ale husy, volal pelikán, to s tím nemá co dělat. Tohle vypadá spíš jako nějaká nemoc. A když ho tohle napadlo, osušil se ručníkem a šel na polikliniku. Jestli pak víte, řekl panu doktorovi, že ten hroch je najednou celý žlutý. To je docela možné, řekl pan doktor. Je to velice vzácný hroch. Chvíli je šedý, chvíli je bílý. Proč by nemohl být chvíli žlutý? Není to žádný vzácný hroch, řekl pelikán. To byl všechno nesmysl. Bílý byl proto, že se bál očkování. No takhle to tedy je, řekl pan doktor. Je to tedy obyčejný hroch, který nebyl očkován a protože nebyl očkován, dostal žloutenku. A protože je žloutenka nemoc velice zlá, musí hned do postele. A tak se hroch octl v posteli, ani nevěděl jak. Měl pokoupání, musel polikat prášky, seděla u něho sestřička a měřila mu teplotu. To je ale hrozné, naříkal hroch, takhle tady ležet, když jsou všichni na koupališti, hrají si s balónem a poslouchají gramofon s veselými písničkami. Nemohla byste mi, sestřičko, vyprávět aspoň pohádku? A sestřičce bylo hrocha líto a tak mu vyprávěla. A ta pohádka začínala takhle. Byl jednou jeden hroch, a ten měl hrozný strach z očkování. Vy to ale už dál znáte, vidíte?
1: Na mítině uprostřed lesa po nocích řádily jezinky. Ovládali čarovný tanec. Děti z vesnice do lesa rády chodili a tajně jezinky pozorovali. Bylo to jejich tajemství. Nikdo z dospělých se o tom nesměl dozvědět, protože to by potom byla mela. Rodiče by se zlobili, že děti namísto žádného spaní trajdají v noci po lese. Ale ne vždy se všem dětem podařilo v noci nepozorovaně zmizet z domova. Někdo usnul, jiný se bál, aby ho rodiče nenachytali, a tak se stalo, že se jednou uprostřed noci na mítině ocitl jen samotný Matyáš Soukup. Byl to kluk, jak má být. Dost chytrý i dost odvážný. Pozoroval tajemný tanec jezinek, když tu se mu začaly klížit oči a usnul. Jedna jezinka ho objevila spícího v houští, strašlivě se zaradovala a povolala své družky. Ty vytáhli Matyáše doprostřed palouku a pak začal ohnivý čarovný tanec. Tančili až do svítání a potom se smíchem uprchli do své kamenné jeskyňky. Matyáš se probudil. Něco ho šimralo na nose. Byl to sluneční paprsek. No potěš, pomyslel si. Za chvíli určitě začne škola. A co maminka? Určitě na mě čeká se snídaní. Běžel, co mu nohy stačily, rychle skočil oknem do svého pokojíčku a šup do postele. V tu chvíli se otevřely dveře a stála v nich maminka. No co je, ty lenochu, vstávej, snídaní máš na stole, já už musím jít do práce, tak sebou koukej hodit, ať mě přijdeš pozdě do školy. Matyáš zablekotal něco jako, že jo, a maminka odešla. Vyhrabal se spod peřiny, ale cítil se nějak nesvůj. Jako by byl omámený, nebo že by byl unavený. Za to ve škole to byla hotová pohroma. Matyáš tvrdil, že písmenko A je I, že červená barva je modrá, že 1 + 1 = 4. A když uviděl z okna třídy běžet po ulici psa, křičel na celé kolo. Někomu teklo prase! Paní učitelka kroutila hlavou, co to ten kluk dneska vyvádí, a pomyslela si, že si Matyáš dělá legraci, a tak se usmála a řekla. Matyáši, nechej těch hloupých vtipů, ano? Jenomže když ho potom odpoledne maminka poslala do obchodu pro chleba a 5 rohlíků a Matyáš přinesl růžového plyšového medvěda a láhev rumu, bylo jasné, že s klukem není něco v pořádku. Chvíli mu domlouvali, potom hubovali a nakonec dostal pořádný výprask. Když už ani rákoska nepomohla, vypravili se s ním rodiče k doktorovi. Ten měl podezření na zápal mozkových blan. Pak ale předepsal klukovi superpirín a klid na lůžku. Berunku Sedláčkovou, Matyášovu nejlepší kamarádku, to trápilo. O jezinkách věděla úplně všechno a tak pojala podezření, že v tom všem, co se s Matyášem děje, budou mít prsty ony. Svěřila se Růžence a Monice, kamarádkám, co s nimi chodila do národopisného kroužku, a vypravili se společně za Matyášem na návštěvu. Když je Matyáš uviděl, zaradoval se. Je, ahoj kluci! Berunku to mírně vyvedlo z míry a povídá. Matyáši, jací pak my jsme kluci? Podívej se pořádně, co pak nás nepoznáváš? Růženka s Monikou se usmáli a podali Matyášovi čokoládové bombony, co mu koupili v cukrárně. Já řebíky nejím, křikl Matyáš. Už musím spát, je tma. Venku svítilo slunce, vůbec tam žádná tma nebyla a v okně se vyhřívala soukupovic kočka Micina. Zavřete tu kozu do chlíva, ať mi tady nesedí v okně, zařval Matyáš. To už Růženka nevydržela, dala se do pláče a utekla. Verunka s Monikou ji následovali. S Matyášem prostě nebylo pořízení. Co budeme dělat? Zeptala se děvčátek Monika. Mám nápad, řekla Verunka. Oblékneme si kroje, co v nich tančíme v národopisném kroužku, a půjdeme v noci na mítinu. Vzpomněla si, jak jednou babička řekla, že s každou bytostí na světě se dá domluvit. Musíte jen najít společnou řeč. Musíte najít něco, co vám oběma dělá radost. Jezinkám dělá radost tanec a jim, děvčátkům ze vsi, taky. Tanec bude jejich společná řeč. Na nic se neptejte a uvidíte. A viděli. Na paloučku uprostřed lesa tančily jezinky. Tančili tak krásně, jak by to nedokázala ani Maruška Mukařovská. A to je z celého národopisného kroužku ta nejlepší tanečnice. Jestli dobře počítali, bylo jich 12. Verunka z ničeho nic vstala a postavila se doprostřed palouku. Jezinky na ně udiveně zíraly a zvědavě okukovaly krásný kroj. Takové šaty ještě neviděli. Tolik pentlí, mašliček a krajek, tolik barev, až oči přecházejí. Líbí se vám? Zeptala se jezinek Verunka. Je, jak, je, jak, je, křičeli jezinky jedna přes druhou. A to teprve, kdybyste ten kroj viděli při tanci, jak se sukénka točí a z barev oči přecházejí. Zatančí, volali jezinky. Verunka tleskla a v tu chvíli přiběhly i Růženka s Monikou, také vyšnořené ve svátečních krojích, a dali se do zpěvu a tance přesně tak, jak se to naučili v národopisném kroužku. Tleskali a podupávali, nadskakovali a výskali a točili se do kolečka. Jezinky stály zcela bez hnutí, 6 na jedné straně paloučku, 6 na druhé, a s obdivem sledovali, jak se děvčátkům točí sukenky a jak se vesele smějí. Podívali se na své pavučinkové šatečky, které už byly celé rozcárané a vůbec žádnou veselou barvu neměly, a do očí jim vstoupily slzy. Pavouk, co jim je upředl, je už starý a dělat pavučiny už ho zmáhá a tak jim nové šatečky neupřede a neupřede. Zmocnila se jich strašná lítost, že oni, chudinky jezinečky, mají tančit v takhle děravých šatech, zatímco děvčátkům ze vsi to tak sluší. Máme pro vás nabídku, dupla nožkou Verunka a postavila se přímo před jezinky. Dáme vám naše kroje, všechny. Všechny, co v národopisném kroužku máme. Ale musíte vrátit Matyášovi rozum, co jste mu ukradli. Jezinky chvíli smlouvaly, ale když se Verunka znovu zatočila a oni opět spatřili tu krásu, souhlasili. Musí přivést spícího Matyáše o půlnoci na palouk a oni mu rozum vrátí. Na oplátku jim ovšem přinesou kroje. Děvčata si lámala hlavu, jak spícího Matyáše na palouk dostat. On nebude to žádná legrace. Ale Růženka dostala nápad. Dostala nápad, že přimontují na Matyášovu postel kolečka a odvezou ho o půlnoci na palouk i z postelí. No co? Aspoň bude spát na čerstvém vzduchu. A tak o půlnoci hrkali holčičky z postelí na kolečkách se spícím Matyášem do lesa. Ve veliké tašce, co s ní Verunčina maminka jezdí na dovolenou, měli všechny kroje, co v šatně národopisného kroužku našli, a nebylo jich málo. Bylo jich celkem 12. Když se přiškobrtali na palouk, jezinky už tam netrpělivě čekali. Jedna držela v hrsti ukradený Matyášův rozum a povídá.
2: Nejprve šaty a pak rozum.
1: Ne, Verunka na to. Nejprve rozum a pak šaty.
2: Z ruky do ruky, teda z ruky do hlavy, do hlavy, do hlavy, z ruky do hlavy, z ruky do ruky, do ruky,
1: vykřikovali ostatní jezinky. A tak Verunka podala jezince šaty a jezinka ve stejnou chvíli vložila ukradený rozum Matyášovi zpátky do hlavy. Matyáš se ani nepohnul. Jen se snad co si zamumlal a spal dál. Na druhý den bylo všechno v pořádku. Matyáš se probudil a byl úplně zdrav. Pan doktor řekl mamince.
3: Ano, vidíte, paní, jak je lékařská věda daleko, co takový superpirín dokáže.
1: Verunka popadla Matyáše za ruku a běželi do školy. Jenomže hned po prvním zvonění se ze školního rozhlasu ozvalo hlášení.
2: Pozor, pozor, máme ve škole zloděje. Ze šatny národopisného kroužku zmizlo 12 krásných tradičních krojů a to prosím za týden budou hody. Zloděj se musí dopadnout a kroje se musí najít.
1: Zloděj samozřejmě nebyl dopaden a kroje se nenašly. A tak se všechny dívky, paní i báby ze vsi dali do šití. Týden se ve škole neučilo. Děti pomáhali s šitím nebo běhali do obchodu pro nitě, stužky a krajky. Ušít 12 krojů není legrace. Ale za Matyášův rozum to přeci stálo. Když pak začaly hody a děvčata vyšla ven celá vyšňořená v krojích a začala tancovat, objevilo se 12 dalších krojaček.
4: To budou asi děvčata ze sousední vesnice, šeptali si lidé.
5: Čem to ale sluší? Tančí překrásně.
6: Zvláštní tanec.
2: Tančí, jako by se vznášeli.
4: Je, podívejte, podívejte, tamhleta roztočila sukenku víc než Maruška Mukařovská. A to je naše nejlepší tanečnice.
2: Naše děvčata se mají od nich co učit.
1: Když nám to dovolíte, budeme za nimi chodit do sousední vesnice na hodiny tance, ať se trošku zdokonalíme, volala děvčátka ze vsi. A všichni dospělí souhlasili a nikdo netušil, jaké krásné přátelství se vytvořilo mezi jejich dětmi a jezinkami. A stačilo k tomu jen trochu radosti.

0: pěkně to sněz.
1: Děkuju moc krát, salámy a moc rád. Ještě mě rmoutí, co v kvíčích proutí.

0: dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Že pak byli přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: krkem až vzadu. V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
3: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
2: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
3: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
2: žadonila ovečka.
3: Ale mně se to přece jen nezdá,
2: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
3: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
2: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
3: Beránku, pomoc!
2: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
4: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
2: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
4: Ovečko, uvař oběd. Ovečko. Ustel, postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
2: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslužku sebou.
2: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
4: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
3: No to je na to,
2: ochotně vysvětloval kanonýr.
3: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
4: No, to my už dávno chceme,
2: vykřikli nadšeně vlci.
4: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
3: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
2: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
4: připravit, zavolal kanonýr. Pal!
2: Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
3: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
2: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý brebtal a třetí z toho sisl.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
2: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
2: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjíš se, pachole, toto je náš hrad.
2: Komu říkáš pachole?
1: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou družediteli.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
3: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
2: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
2: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
2: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě, třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú, kluci.
5: Podívej.
6: Bláček, potvem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
5: Boháček.
6: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
1: Boháček.
2: Co se děje?
1: Kde jsi byl?
2: No, na pastvě.
4: Na pastvě.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně oplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale kdepak, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj, ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živý svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Václav Cibula,
2: Španělské pohádky.
1: O nespokojené Franciskitě. V jedné vsi žila kdysi dívka jménem Franciskita. Jednou šla do lesa na borové šišky, aby měla čím topit. Kráčela pomalu mezi stromy a žalostně vzdychala. Náhle zvedla hlavu a lekla se. Proti ní stál drobný dědeček s bílými vlasy a modrýma očima. Proč tak vzdycháš, Franciskito? Zeptal se vlídně. Trápí tě něco? Když já jsem tak nešťastná, řekla smutně Franciskita. Kdybych měla doma aspoň kravičku, hned by se mi žilo líp. Podojila bych ji, každý den bych měla krajáč mléka, máslo i smetanu, co by mi pak chybělo ke štěstí? Dědeček pokýval hlavou a řekl, to je snadná pomoc, běž domů a uvidíš. Než se Franciskita vzpamatovala, dědeček byl pryč, obrátila se a běžela domů. Ve vrátkách se zastavila a nevěřila vlastním očím. Na dvoře stála pěkná strakatá kráva a po boku měla ještě strakatější telátko. Za několik dnů šla Franciskita do lesa na chrastí. Náhle se před ní objevil bělovlasý dědeček. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Jaké pak ale, řekl dědeček. Buď jsi šťastná, nebo nejsi. Co ti chybí? Domek se mi rozpadá, do světnice mi prší a mezi trámy protahuje vítr. Kdybych tak měla pořádnou chalupu, to bych teprve byla šťastná. Dědeček se usmál a řekl, běž domů a uvidíš. Franciskita se obrátila a běžela bez dechu domů. Už z dálky vidí. Místo její rozpadlé chatrče stojí nová chalupa z čerstvého dřeva a voní pryskyřicí. Franciskita si zavískla radostí. Uplynulo několik dnů a Franciskita se vydala znovu do lesa. S hlavou sklopenou kráčela mezi stromy a smutně vzdychala. Z nenadání se před ní objevil dědeček. Podíval se na ní modrýma očima a zeptal se, tak co, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita, jak bych nebyla, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček, jaké ale? Franciskita se div nerozplakala. Všechny sousedky mají pěkné šaty. Jen já chodím ve všední den i ve svátek v cárech. To nic, řekl dědeček, jen se vrať domů. Už teď máš, co si přeješ. Franciskita se obrátila a běžela domů, jako by jí za patami hořelo. Otevřela dveře a strnula. Na stole ležely nové šaty. Další byly na lavici, třetí ležely přes postel. Franciskita si zavískla radostí a hned si je začala zkoušet. Uteklo několik málo dnů a Franciskita už zase byla v lese. Pomalu kráčela mezi stromy a hlavu měla sklopenou, div do dědečka nevrazila. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Ale to víš, že jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Co pak ti schází? Mám krávu a telátko, řekla Franciskita. Mám novou chalupu, pěkné šaty. Ale k čemu mi to všechno je, když jsem pořád tak sama? Děvčata ze vsi se vdávají, každá má ženicha, jenom já žiju sama samotinka. Tak dobře, přikývl dědeček bílou hlavou. Vrať se zase domů, tam najdeš, co hledáš. Franciskita se obrátila a běžela k chalupě. Mezi vrátky stál urostlý mládenec. Byl to vesnický starosta. Když uviděl Franciskitu, vyšel jí naproti a řekl, Franciskito, ty se mi už dlouho líbíš, vezmi si mě za muže. Netrvalo dlouho a byla svatba. Celá vesnice se radovala a tancovala až do rána. Za několik dní šla Franciskita lesem a z nenadání se před ní objevil bělovlasý dědeček s modrýma očima. Usmál se vlídně na Franciskitu a zeptal se, tak co, Franciskito, už jsi konečně šťastná? Franciskita se na něj zle zamračila a vyjela zlostně. Co si to dovoluješ? Pamatuj si jednou provždy, že pro tebe nejsem žádná Franciskita, ale vždycky jen a jen paní starostová.
2: O ženě, která nechtěla jíst se svým mužem. V jedné vesnici žili kdysi muž a žena. Muž ráno odešel na pole, oral, sil nebo sekal, v poledne snědl polévku ve stínu platanu, promluvil pár slov se sousedem z vedlejšího pole a znovu se pustil do práce. Jednou v poledne opět seděl ve stínu platanu a pojídal řídkou polévku. Slunce pálilo, země byla rozpraskaná horkem a žárem. Mám tvrdý život, řekl sousedovi, ale přiznám se ti, že jsem docela šťastný člověk. Jen jediná věc mě poslední dobou trápí. Žena mi stůně. Nejí ráno, nejí večer. Mám o ní strach.
3: To mi nejde na rozum, odpověděl soused. Vždyť je pořád tlustší a tlustší. Když jsi s ní bral, byla štíhlá jako proutek a teď je jako sud. Muž pokrčil rameny. Říkám ti, že si přede mnou nikdy nevezme ani lžící kaše. Nic, vůbec nic. Soused se zamyslel. Po chvíli zvedl hlavu a pravil. To je snadná pomoc. Když chceš vědět, proč nejí, vyzkoušej ji. Ráno zapřáhni volky a jdi na pole jako jindy. Já se ti o volky postarám, ty se vrátíš tajně domů, někam se schováš a budeš se dobře dívat. Druhého dne za svítání vyvedl muž volky ze stáje a řekl své ženě. Dnes jdu na pole k horám, je to daleko a vrátím se hodně pozdě. Za vesnicí už čekal soused. Muž mu dal volky a vrátil se nepozorovaně ke své chalupě. Když žena vyšla na dvorek nasypat slepicím zrní, vklouzl do světnice a ukryl se v přístěnku. Zatím se venku spustil liják a lilo jako z konve. Žena se vrátila, otřepala vodu z vlasů, zastavila se uprostřed světnice a zvolala. Já chudák, co pak si dnes udělám k jídlu, když jsem tak nemocná? Ke všemu jsem ještě promokla na kůži, snad abych si udělala pořádný hrnec kukuřičné kaše. Udělala si hrnec kukuřičné kaše a ještě si do ní nalámala pecen chleba. Netrvalo dlouho a hrnec byl prázdný. Žena vstala od stolu, protáhla se a řekla nahlas. Mám to zapotřebí, takhle se namáhat hned od časného rána. Musím si trochu odpočinout. Ulehla do postele a hned usnula. Uplynula sotva hodina, žena se probudila. Otevřela oči a zvolala žalostně. Já snad umřu hladem. Kdybych spala ještě chvíli, určitě bych zeslábla tolik, že bych už ani z postele nevylezla. Musím se honem najíst. Vyběhla na dvůr a za chvíli se vrátila s 12 vejci. Udělala si z nich na rendlíku velikou placku, zakrojila půl pecnu chleba a v mžiku všechno snědla. Zalezla do postele a spala až do oběda. Muž v přístěnku měl hlad jako vlk, ale přemohl se a čekal, co bude dál. V poledne se žena probudila, vstala z postele, protáhla se a několikrát zívla. Já snad umřu hladem, zabědovala polohlasem. Nejlepší bude, když zaříznu tu černou slepici. Vzala nůž, vyběhla na dvorek a za chvíli se vrátila s oškubanou slepicí. Uvařila ji v omáčce a posadila se ke stolu. Za chvíli zbyly ze slepice jen kostičky. Jsem moc unavená, povzdychla si. Trochu se prospím. A už byla v posteli. Muž se vyplížil z přístěnku a nepozorovaně vyběhl z chalupy. Za vesnicí už čekal soused. Byl promokrý na kůži. Tak co jsi viděl? Zeptal se zvědavě. Vesničan jen mávl rukou a neodpověděl. Vzal volky a hnal je domů. Když je přivazoval ve stáji, byla už venku černočerná tma. Žena vyšla z chalupy s lampou v ruce a řekla slabým hlasem: Muži můj milovaný, kdybys jen věděl, jak mi dnes bylo zase špatně. Od rána mě bolí hlava a v žaludku mám křeče. Budeš muset udělat večeři sám. Muž upekl dvě kukuřičné placky a zavolal na ženu. Pojď se najíst. Ach, co pak nevidíš, zastedala žena, že jsem nemocná. Nespolkla bych ani sousto, ani lžíci bych neudržela v ruce, jak jsem zesláblá. Muž tedy snědl obě placky sám. Když dojedl, žena vstala z postele, pomalu se přišourala ke stolu a sedla si na lavici. Pohledla na muže a zeptala se lítostivě. Hodně si dnes zmokl, pršelo od rána do večera. Muž položil pomalu lžíci na stůl a povzdychl si. Ženo moje milovaná, to byl nečas, že si to ani představit nedovedeš. Všude bláta po kolena. Zrovna jako bych stál v tom hrnci kaše, co si snědla po ránu. A ten lijavec, kapky vody byly ještě větší než ta vejce, co si snědla k polednímu. A kdybych se byl neschoval pod strom, který měl korunu skoro tak širokou, jako byla ta tvá placka, byl bych se vrátil domů zmoklý jako ta slepice, co si ji měla k večeři.
4: Jestli pak si táta s Romanem nezapomněli vzít plátěný pytlík, řekl strejda Arno. Na co? Podivila se Minka. Na zuby. Jestli se dneska někdo nevymlátí, ať visím. A proč by se vymlátili? Protože je tam leďák. Na tom se to nedá ubrzdit. A včera nebyl? Byl. A ty ses nevymlátil? Já? No dovol, Minko. Víš, jaký já jsem lyžář? Co pak ti to táta nevyprávěl? Ne. A co mi měl vyprávět? Co jsem včera zažil při lyžování? Nevyprávěl. Tak ti to povím sám.
5: Na lyžích, jak asi Minko tušíš, nemám sobě rovného. Žádná stráň mi není dost prudká. Žádný sešup mi neroztřese kolena. Představ si tedy tu radost, když jsem objevil skokanský mostek. Samá vlajka, samá sláva. Konaly se tu závody v letech na lyžích. Hned jsem se přihlásil taky. Přede mnou skákaly samé lyžařské hvězdy, reprezentanti z Finska, Norska, Švédska, Úpice, Rakouska, nové paky Německé demokratické republiky, Itálie, České Skalice i odjinut. Skákal jsem na obyčejných lyžích pro sjezd. Skočky jsem neměl. Vyjel jsem na věž a vstoupil do startovního okna. Dole se to černalo lidmi. Hodně se odraž! Mával na mě strýček Roman svým doktorským kufříkem. Jeden Fin, totiž skočil už 165 metrů. Jeden nor ještě o metr víc a druhý nor o metr míň. Byly to strašné dálky. Odpíchl jsem se a řítil se jako blesk po nájezdu k odrazovému stolu. Do odrazu jsem dal všechno. Vznesl jsem si jak orel. Pode mnou se mihla na doskočišti modrá čára. Potom zelená čára. To už se zdvihl potlesk. Pak jsem přeletěl červenou čáru kritického bodu. Potlesk se změnil v úžasný hukot. Přeletěl jsem kritický bod můstku a stále jsem nepřistával. Naopak, stoupal. Větrovka se mi nadmula a já se změnil v živé rogalovo křídlo. To už vidím Romovku a Labskou přehradu. Řítím se však dál. Kam? Není tohle Vrchlabí? Ovšem, že je. U jednoho z oken sedí paní Kubátová. Rovná si na stole dva štůzky papíru. Do levého kapitoly nové knížky, do pravého recepty ze své lékárny. Paní Kubátová je totiž nejenom spisovatelkou, je i paní magistrou. Proletěl jsem jí před okny a šut, rozfoukalo to obě hromádky. Polovina ke stropu, polovina na střechu. Tačko, hůl, slyším za sebou. Honem hůl, tačko, tobě to všechno tak trvá. Letím honem dál a vida. U jiného okna píše jiná paní spisovatelka, Ludmila Pelcová. Šut, a má prázdný stůl. Co pa to, lekla se paní Pelcová. Kde pa mám práci? Je pa to, že mám pokoj plný receptů. Jenže to já už svištěl za prosečné k hostinému. Dívám se dolů. Co to? Pode mnou pádí splašené zebry, žrafy a gazely. A za nimi nosorožci, kozorožci, přímorožci, jednorožci a zoborožci. A nakonec hlavonožci, ploutvonožci a čtvernožci. Snad už nejsem nad Afrikou. Nejsem. Vznáším se nad safari ve dvoře králové. Podej mi kulovnici, je ve skříni, křičí pan Wagner. Řediteloval tam a neměl rád, když mu někdo plašil z logickou zahradu. Ale to už jsem byl nad Velichovkami. Přeletím Hradec Králové. Říkal jsem si, třeba uvidím, co kreslí pan Renčín. Kreslívá báječné legrace. Vladimír Renčín však nekreslil nic. Šel z antikvariátu, s náručí starých knih. Nesl jich tolik, že za ně zůstal dlužen. Počkám jen do pátku, volal za ním knihkupec. Udělal jsem veliký oblouk. Vracel jsem se k Vrchlabí. Paní Kubátová už měla na stole srovnané dva štůzky. Proletěl jsem paní Kubátové před okny a šrc! Zase měla po hromádkách. Nepřejte si mě, volala. Tačko, kde jsi s tou holí? Tobě všecko tak trvá. Ale já už se vracel ke skokanskému můstku. Dopadl jsem na značku pro 70 metrů. Lidi na mě už zapomněli. Mysleli, že jsem skočil málo a vypískali mě. Vždyť já skočil dobrých 200 kilometrů. Bránil jsem se, ale marně. Medaile dostali dva Norové a jeden Fin. Já musel za trest a nekázeň sbírat až do půlnoci po návštěvnicích papírky. Strýček Roman mi dezinfikoval ruce až do rána.
6: Kolik takových povídaček budu ještě poslouchat, myslela si Minka. Docela však zapomněla na zhnisané mandle i na to, že chtěla jít na autobus. Čtvrtý den však byl v čudu. Už zbývali jen tři.
4: Kdo pak mě bude mít na krku dneska? Pomyslila si ráno. Byl to strýček Roman. Když se probudila, táta svištěl už někde na sjezdovce. Strejda Roman se přehraboval ve svém doktorském kufříku. Měla ho dost sotva otevřela oči. Řekl jí totiž, koukej kloktat šalvěj, baroneso, A koukej se pěkně učesat, na žádnou čarodějnici se dívat nebudu. Když si vykloktala a když se učesala, přistrčil přední snídaní. No, vidíš, jak to jde, když chceš, rozzářil se strýček Roman. Takhle se mi líbíš, takováhle milá, příjemná a usměvavá. Prve si na mě zahlížela, jako bych ti tu anginu naočkoval. Vždyť já ti ji léčím s nasazením vlastního zdraví. Co kdybych ji koupil od tebe? Angína je nakažlivá. Já nemyslím, že bys mě ji naočkoval, dala se do vysvětlování Minka. Jsem jen otrávená, že nemůžu lyžovat. Já se tak těšila. Je. Ona se těšila, navázal na její povzdech strýček Roman. Těšila se na Krkonoše, které má 2 hodiny autobusem. Víš, jak je daleko Grónsko? Víš, jak jsem se tam já těšil? A víš, jak jsem tam dopadl? Nevím, odložila Minka dopitý hrnek. Tak si natáhni ty svoje fajfky pod peřinu a poslouchej.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek.

0: Kla na ně znova.
1: Křemílek, mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a vochomůrka 3 kosí. Prskla
0: a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl vochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a vochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s vochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, vochomůrko, zkus ty.
0: Vochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na tisíckrát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a vochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

z Moravských pověstí. Ostatném Benedovi. Za pradávných dob, kdy ještě sesterská Morava podléhala toliko vládě svých samostatných vévodů, kteří sídlili na Olomouckém hradě, jeden z těchto knížat byl náruživým lovcem divokého ptactva a zvířat.

tomuto cíli choval i množství sokolů, již byli tak vycvičeni, že mu i drobnější zvěř a též i kachny, koroptve a křepelky na dostřel nadháněli v běhu anebo v letu je zdržujíce. Proto také vévoda dlouho se rozmýšlel, komu by své milé sokoly dal v opatrování, až konečně svěřil je statnému Jonáku Benedovi. Tomu je odevzdávaje, řekl přísně. Dobře je cvič a opatruj, neboť stane-li se některému nehoda, anebo zahyne-li, budeš kratší o hlavu. Beneda, pamětli v těchto slov vévodových, opravdu střehl svých sokolů jako svého oka a proto se také těmto opeřencům dobře dařilo. Jednoho dne však přece jeden ze sokolů začal stonati a než minul den, zahynul. Beneda nad skonem ptáka byl všecek zoufalý, protože věděl, že právě tento sokol byl vévodovi nejmilejší. Obávaje se trestu, prchl Jonák za tmavé noci do hustého pralesa, kde se dlouhý čas skrýval a nuzně se živil pálením uhlí. Vévoda ovšem marně se pídil po svém mladém sokolníkovi, vysíla je zvědy na všecky strany. A kdyby ti to jej i viděli, jistě by ho byli nepoznali v jeho úboru, zvlášť když i Jonáková tvář byla stále plná čmoudu a sazí. Ostatně Beneda z opatrnosti nevzdaloval se příliš od svého milíře. Bázlivě se skrýval v houští jako plaché zvíře ve svém doupěti, kdykoliv spozoroval, že se blíží lidé. Tak žil ve stálém strachu několik let. Až jednoho dne, nemaje práce u milíře, pojednou zaslechl rychlé kroky člověka, který chvátal úzkou stezkou lesní k jeho boudě. Vzchopil se rychle, aby viděl příchozího a spatřil k nemalému překvapení lovce v nádherném oděvu. Poznal ihned pána svého, moravského vévodu, a zbledl leknutím. Domníval se, že jest vyzrazen a že vévoda sám přichází, aby ho potrestal. Okamžitě se schoval za mohutný strom. Ale mýlil se. Vévoda byl podnikl hon v hustých lesích blíže řeky Bečvy a žena se za zvěří pustil se příliš daleko v tmavý les. Náhle potkal se s ohromným zubrem, který z očí lovce jal se ho vztekle pronásledovati. Vévoda vida, že jen útěkem může se spasit, chvátal po stezce k milířům Benedovým. Za utíkajícím funě a soptě hnal se zubr. Hlavu maje k zemi skloněnou, ohon zdvižen, přihnal se a byl jen několik kroků od umdlévajícího vévody. Ten již klesl k zemi. Zdálo se, že jest po něm veta, že divé zvíře již vrazí rohy do jeho těla. Ale v rozhodném okamžiku vyskočil uhlíř za stromem skrytý ku pomoci. Vida, jaké nebezpečenství hrozí vévodovi, rozpřáhl se sekirou a silnou ranou těl zubra do hlavy. Zvíře zařvalo, zapotácelo se a kleslo s rozbitou lebkou k zemi. Vévoda se zatím vzpamatoval. Přistoupil k domnělému uhlíři a srdečně mu děkuje tázal se. Rci, dobrý muži, čím bych se ti mohl odměnit za službu tak velikou? Zachránil jsi mi život. Beneda sklopil zrak, vrhl se na kolena před svým velitelem, sepjal ruce, vztáhl je prosebně k němu nejsamocen slova. Udiveně pohlížel kníže na podivné počínání uhlířovo. Domníval se, že jest asi velmi chudý člověk a že potřebuje co nejrychleji podpory.
Nepoznav svého sokolníka, vyňal měšec a opět se tázal. Mluv přece, čeho je ti třeba? Pane, jal se mluviti sluha třesoucím se hlasem, odpusť mi, daruj mi život. Odpuštění, život, žasl vévoda, ucouvnuv na krok. Hlas uhlířův zdál se mu býti povědom. Pohlédl ostřej ve tvář klečícího. Svraštilo se obočí, temné zraky vzplanuly a vévoda zvolal, há, ty z Beneda, můj uprchlý sokolník. Milost, zvolal chvějícím se hlasem nešťastný Jonák. Ale proti nadání velmož se nehněval, neboť pohleděv na prosebníka řekl mu laskavě, vstaň, neboť chci zapomenout tvé proviny už proto, že jsi mi zachránil život. A nyní raději pověz, co by si spřál, abych se ti odměnil za tvou statečnost, neboť mile rád splním každou tvou prosbu. Jonák, uslyšev tuto laskavou řeč vévodovu, skutečně povstal a políbil ruku svému pánu a řekl, chceš-li mi, pane, prokázat ti už nějakou službu, daruj mě kůži z tohoto zubra a aspoň tolik země, kolik já tou kůži ohraničím. Jen tolik půdy chceš? Vždyť zubří kůže neobsáhne ani tak velký prostor, jako tento tvůj milíř, divil se vévoda. O, nikoliv, pravil chytrý uhlíř. Uvidíš, že zaujme mnohem více půdy, než si myslíš, pane můj. A jen dořekl, již stáhl kůži ze zabitého zvířete a začal řezati z ní množství uzonkých řemínků, jež kladl v podobě dlouhé čáry v řadu tak, až ohraničil více jak půl hodiny dlouhý čtverec. Vévodovi zalíbila se chytrost bývalého sokolníka tak, že mu daroval ještě větší kus země a povýšil ho do stavu zemanského. Beneda potom vystavil si na onom vysokém vrchu karpatském veliký hrad, jenž pro svou nedobytnost udržel se po celé věky a jenž později nazván byl Helfštýnem. Jeho mohutné trosky dosud připomínají jeho zakladatele i hrdinu této vypravované příhody.

0: Prahu.
1: Tram-ta-da-da! Přechod přes železniční přejezd.
0: Ano, Hurvínku, a jak je znáš železniční přejezdy?
1: No tak třeba jeden v Kralupech, pak...
0: Ale ne, prosím tě, s tobou je těžké pořízení. Jaké ty znáš železniční přejezdy, Máníčko?
2: Železniční přejezdy?
0: No?
2: Znám...
0: No?
2: Pro vlaky.
0: Ale pro vlaky, to se rozumí, že ne pro trakaře. Já chci slyšet, jaké druhy znáte, Žano.
1: Který druhý?
0: Žádný druhý. Vyjmenuj, jaký znáš druhy.
1: No, tak třeba pan Vopršálek.
0: Cože?
1: Pan Vopršálek je prý druh paní Mastné z třetího patra.
2: Říkala babinka.
0: Co to meleš? Ty nevíš, co je druh?
1: Vím. Druh je druh družky a druh druha je družka.
2: Říkala babinka.
0: Cože?
2: No, babinka říkala, že to znamená, že spolu Vopršálek a Mastná žijí a přitom neměli svatbu, víte?
0: Mluvíme o přechodech.
2: No, paní Mastná už je v přechodu. Říkala babinka.
0: Co to sem taháte, děcka? Mluvíme o bezpečnosti.
2: No, prý, jak to vidí, tak Mastná je bezpečně v přechodu, říkala babinka.
0: Mě nezajímá Mastná.
1: Mě taky ne.
0: Já vás potřebuji poučit kvůli vašemu bezpečí o pravidlech silničního provozu. Tak znova, ptám se, jaký druh železničního přechodu znáte? A já už to nebudu opakovat.
1: Tak proč to neřekneš rovnou, taťuldo?
2: No, známe přechod třeba ve městě, u lesa.
1: Ve vesnici.
0: Děti, prosím vás, soustřeďte se.
1: Jo.
0: Já se vám to pokusím ještě jednou vysvětlit.
1: Buď tak laskav, protože ty to pořád tak nějak pleteš.
0: Pomoc! Tak například, když se blíží vlak, mašinka, no to snad víte, co je, ne?
1: No dovol, taťuldo.
2: Kde pane Spejblad?
0: No já už si přestávám být jistý, co v té hlavě máte a co ne.
2: No. Já tady mozek, ale co tam má Hurvínek, to teda nevím.
1: Manička, slepička.
0: Dost, děti, dost. Vrátíme se k výuce, ano?
2: Ano.
0: Tak tedy, blíží se vlak.
1: Mašinka.
0: A teď mi pověste, co spustí na tom přejezdu?
1: Pan Vopička.
0: Jaký Vopička? Prosím tě, spustí se závory.
1: No, teď to říkám. Pan Vopička je přece závorář. Tak spustí závory, že jo?
0: No jo, dobře. Tak to bychom měli.
1: Jo.
0: Řekli jsme si tedy o jednom druhu železničního přejezdu. O tom se závorami, kde...
2: Závory jsou.
0: Pochopitelně. Tam je o naší bezpečnost postaráno.
2: Ano.
1: Ano.
0: Ovšem existuje ještě jeden druh přejezdu a tam...
2: Závory nejsou.
0: No to dá rozum.
1: Jo.
0: A tam musíme být obzvláště opatrní.
2: Ano.
0: Zatímco na přejezdech se závorami jsou po každé výstražná světla, tak u těch bez závor být nemusí.
1: Je, taťuldo, to ví přece každý, dokonce i každý prcek, že u závor bývají světla.
0: No tak nám to prozradí, prcku, jaká světla tam jsou, no?
1: Co svítí?
0: Ale jak?
2: Červeně.
0: A kdy svítí červeně?
1: Když je v nich žárovka.
0: Když pojede vlak.
1: Když pojede vlak.
0: No, a teď si zkus Hurvínku vzpomenout, když se nesmí výjíždět ani vstupovat na železniční přejezd?
1: To se nesmí, když se spouštějí nebo jsou už spuštěné šranky.
2: Závory.
0: Chyba.
2: To není chyba. Nás ve škole učili, že se neříká šraňky, ale závory.
0: No správně, Maníčko, říká se závory.
2: No.
0: Jenže chyba je, jak říkal Hurvínek, že se na koleje nesmí vstupovat jenom tehdy, když jsou závory spuštěné.
2: No, protože taky tehdy, když už se začínají sklápět, že ano, se nesmí vstoupit, že ano.
0: No, ano, ano. Ty jsi taková šikovná. A dokonce...
1: Nech toho, Mařeno.
0: Ani tehdy ne, když začnou mrkat ta červená světla.
1: A taky, když začne zvonit zvonec nebo houkat houkačka.
0: Správně, Hurvínku. No ty mě překvapuješ. A dál?
1: No,
0: jak to je, když tam nejsou ani závory, ani světla, ani zvukové signály.
1: Tak se na koleje smí.
0: Hrubá chyba, chlapče.
1: Jo?
0: Smíš tam jenom tehdy, když není vidět nebo slyšet přijíždějící vlak.
1: Aha.
0: Takže co hlídáš, nežli přejdeš koleje?
1: Ať mě bába nepoleje.
2: Hlídám, jestli nejede vlak.
0: Ano, Máničko.
2: Ano.
0: A Hurvínek si taky zapamatuje, že se nesmí podlézat.
1: Co já? A si to pamatuje především Mánička.
2: Co já?
1: Ta podlézá pořád.
2: I ne.
1: I jo, to je samé. Sím, pančelko, můžu rozdát sešity. A sím, pančelko, smím umít tabuli.
0: Jenomže já nemluvím o podlézání, ale o podlézání. Že se nesmí podlézat šraňky.
1: Závory.
2: No, a přitom Hurvínek včera šraňky podlézal.
1: I ne.
2: I jo?
0: Hurváš?
1: Já nepodlézal šraňky, já podlézal závory, táťu Hulda.
0: Šraňky nebo závory, to je praště jako uhoď.
1: Není, teď říkala pančelka.
0: A jestli tě ještě jednou uvidím podlézat, tak ti za trest zabavím kolo, co jsi dostal k narozeninám a bude to.
1: Ne. Ne, taťulínku, moje zlaté kolečko, ne, prosím, prosím, já už budu hodnej.
0: No dobře, Hurvínku, dobře, ale než tě na to kolo pustím, tak si o něm pro jistotu popovídáme.

Už po tři dny princ hledá tu, kterou má tak rád. Už prošel širé kraje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

0: znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskou celý pryč.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Zas nějaký vrtulník nebo co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Laputě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
4: Tady jsme,
1: labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

výstavy na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince beránka kudrnu. Kam pak jdeš, beránku?
1: Rovině,
0: povídá beránek kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
1: Já nevím, zamyslel se beránek kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
0: Nakonec ale beránek kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
1: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
0: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, beránku kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před beránkem poklonku, beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
1: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
0: řekl beránek kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel beránek kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro beránka kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky.
1: Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuji ti, Amálko, a děkuji ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla. Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírni a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje. V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo švýcko švýckové. Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
1: To já nevím proč, odpověděla švýcková. Protože na to táto nemáme.
0: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. A jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
1: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A švýcko na to.

0: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
1: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se Švícková. Ale Švícko jí to vysvětlil.
0: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No, a co potřebujeme víc?
1: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
2: To je dobrá zpráva,
1: zívala sova.
2: Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
1: Jenže to Švíckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounělo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se Švícková trošku namlsala, pak nesly chvíli dost, takže se Švícková koupila za vajíčka pár štriclů syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekvokali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet. Ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švíckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, Švíckovic dvorek od slepic osiřel. No co, říkali si Švíckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme napřes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy. A po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švícko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švíckové. Švícková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrst zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se 7 klofanci sádla či se 7 zrníčky v žaludku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švícková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré 2 mandele, i s Kavkou a Veverkou navrch. I ona vydržela se 7 hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švícková, ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm pětkrát tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Sýkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Sýkorka Koňadra odpověděla.
2: Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila, psi skučeli, ale nikoho ze vsi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla.
0: A sypal zrní, připomněl Vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
2: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
1: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost.
0: Správně, já mu budu zpívat,
1: pochlubil se Vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára asi zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švýcko bude bez práce.
2: No to mi mu vyklofeme mák,
1: ozvala se Sýkorka.
0: Letos ho má chudák pětkrát tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu učešu oříšky.
1: Nabídla se Veverka, ačkoliv nebyla pták.
2: A budu mu zpívat i já,
1: zívala opět sova.
2: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
0: To my Kafky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se Kafka. Nějaká se naučí a ta nejpětnější budu říkat Švýckovi celé léto.
1: No a tak si říkali, čím, jak, kdo projeví vděčnost a za soumraku přiletěl i Lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat. Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované, a na višni zpívali o závod Sýkory, Koňadry, Modřinky, Babky i Úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka.
0: Ty špindíro!
1: Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř. Na plotě dělala Veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka.
0: Rabijáku, rabijáku.
1: No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli.
0: O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
1: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat. Den na to řekl Špaček Sýkorkám. To jsem, holky, zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen dvakrát v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.
3: Jestli pak víte, jaký čas je pro jeleny, srnce a daňky nejdůležitější? No přece ten, ve kterém se odbývají jejich námluvy a svatby a má dokonce i jméno Říje. A podle ní se já, 10. měsíc roku, jmenuji Říjen. Ale abychom zůstali u jelenů, budu vám vyprávět o Kolouškovi, tak se říká malému jelínkovi, který si přál zlaté paroje.

0: Každý večer vyprávěla maminka Laň malému Kolouškovi pohádku, aby se mu pěkně usínalo. Nejraději měl tu o jelenovi se zlatými parohy a pořád se maminky vyptával, jestli bude mít jednou taky takové. Ještě nemáš ani parůžky, smála se maminka Laň. A kdy je budu mít? Až vyrosteš. Ale to musíš hodně jíst a hodně spát. Koloušek honem zamhouřil oči, aby rychle spal. A hned ráno vyběhl na pastvu, pilně se pásl, ale večer zase neměl ani malinkatý parůžek. Copak mi nikdy nevyrostou, naříkal. Z malého stromku také není za jedinou noc velký strom. Musíš být trpělivý, chlácholila ho maminka Laň. Koloušek byl několik dnů trpělivý, ale pak začal znovu. A co, když mi nenarostou vůbec? Co, když ze mě nikdy nebude opravdový jelen? Maminka Laň se rozzlobila. Jestli budeš takhle fňukat, nebudu už ti nikdy vyprávět žádnou pohádku. To by ovšem byl pro Kolouška ten nejhorší trest. Honem si utřel slzy a slíbil, že už nikdy nebude plakat a že bude trpělivý. Maminka Laň ho pohladila po hebké hlavičce a začala znovu vyprávět. Co? No přece tu o jelenovi se zlatými parohy. Koloušek usnul, usmíval se přitom ze spaní a tak ho maminka přikryla měkkou mechovou peřinou a odešla po své práci. Ale náhle z ničeho nic se Koloušek probudil. Zdálo se mu, že má podivně těžkou hlavu. Sáhne si a oni tam parohy. Vyskočil z pelíšku, běží ke studánce, nakloní se nad hladinu a ve vodním zrcadle se třpití opravdické zlaté parohy. Maminko, maminko, mami, už mi narostly. Volá na celý les, ale maminka byla daleko a Kolouška neslyší. Hej, hej, jeleni, srnci, veverky, ptáci, pojďte sem, mám zlaté parohy, křičí Koloušek a ozvěna roznáší tu novinu po lese. Seběhli se jeleni, srnci i daňci, přiskákali zajíci, z korun stromu se snesly veverky, přiletěli ptáci, ale nikdo se Kolouškovi neobdivoval. Ten by mohl jít rovnou k cirkusu, smála se mu veverka. Krásné parohy, strašná pohoma, krákorel havran. Ti mladí už nevědí, jak se vyastrošit, bručel zlostně jezevec, protože ho ten Rámus vyhnal z nory.
1: Raději se s nimi moc neukazuj, nepřinesli by ti štěstí,
0: varovala Kolouška moudrá sova. Koloušek na to všechno překvapeně koukal a pak zlostně vykřikl. Jste hlupáci, vy mi závidíte mé zlaté parohy. Ale nikdo už ho neposlouchal. Ptáci se rozlétli na všechny strany. Veverka se vyhoupla zpátky do větví, jeleni, srnci, daňci i zajíci běželi na pastvu. Jen ozvěna posměšně opakovala. Parohy, má parohy, rohy, hi, hi. A najednou prásk. To kulka hvízdla Kolouškovi kolem hlavy. Ohlédl se a vidí. Na kraji lesa myslivec a nabíjí pušku. Zastřelí mě, zastřelí mě. Srdce se v Kolouškovi zastavilo a zase prásk, prásk, prásk. Koloušek se dal do běhu. Přes paseku, přes louku, dech sotva popadá. Najednou stojí na okraji strže, dole divoký potok. Otočí se a myslivec už zase zvedá pušku k rameni, míří. Maminko, pomoc, pomoc, pomoc, křičí Koloušek, ale nad hlavou mu hvízdají kulky. Jedna, druhá. Koloušek skočí a padá, padá a padá. No tak se probuď, můj milý, ty se celý třeseš strachem, to se ti jenom něco zdálo. Slyší Koloušek maminčin hlas. Otevře oči, sáhne si na hlavu a vyskočí z postýlky celý šťastný. Je, maminko, já už nemám zlaté parohy. A kde bys je taky vzal, usmívá se maminka Laň. Zlaté parohy patří do pohádky. Ale počkej, počkej, hladí synka po hlavičce. Něco se ti tady opravdu klube? No ano, parůšky. A jsou zlaté, polekal se Koloušek. Kde pak, usmívá se máma. Jsou to docela obyčejné malé jelení parůšky. Tak to jsem moc rád, oddechl si Koloušek. A opravdu byl rád. Moc rád.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Každej má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybás najde, takovej dlouhý.

0: Bush. Pustím tam kocoura, ten tu myšku odsoura. Za všechno můžou myši. Nazdar, hlavo rodiny.
1: Nazdar. To je dost, že mě taky jednou pozdravíš.
0: Tebe? Já zdravím Žerika.
1: Cože?
0: Tak nazdar, já zase jdu.
1: Hudvínku, počkej. Nikam nechoď.
0: Co je?
1: A ukaž se mi.
0: No?
1: No tak to se mi snad jenom zdá.
0: Co?
1: Pro pána Jána, jak to vypadáš, čuníku.
0: Cože?
1: Jaké cože? Řekl jsem čuníku. Ty nevíš, co je čuníku?

0: můžeš rozumět.
1: Cože?
0: To je móda nás mladých. Jsme cvočkovaní.
1: No jo, říkám cvoci.
0: A kroužkovaní.
1: Prosím tebe, prozrať mi, proč se ti na tom kroužku, co máš v nose, klinklá klíč od domu.
0: No, aby ho měl na očích, ne?
1: Hurvajc, přestaň už mě provokovat, ano? A dej si ho i z klíči do kapsy.
0: To bych rád.
1: No tak, honem.
0: Já žádné kapsy nemám.
1: Co to blekotáš?
0: Myši mi je rozkousali.
1: Cože?
0: A taky mi sežrali žákajdu a všechny učebnice.
1: No prosím tě, tady u nás?
0: No, už to tak bude, tatím. Ano, ano, ano, ano. Máme tu určitě myši.
1: A na to si přišel jak?
0: Říkala to Manička. Že prý u nás doma je to jeden ušatej myšák Mickey Mouse vedle druhýho, říkala.
1: No počkej, to myslela tu kreslenou myš, co hraje ve filmech?
0: No asi.
1: No tak tomu teda nerozumím.
0: A myslíš si, že já, jo?
1: No to nevadí, no. Ale s těma myšma mě, myšimama mě.
0: Myšima mi, tati.
1: Myšima? Nepletně? S těmi myši, s těma myšimi, myšima s ušima musíme něco udělat.
0: Jo, já řeknu Žeričkovi, no jo. Ten honí všecko, co se rychle hýbá.
1: No! Aha, jo takhle, no tak to ty se nemáš čeho bát.
0: Páni, to je dneska zase den tohleto.
1: Nebrblej, vezmi si tamhle rohlík a už mě neruš. Nemám čas na takový hloupý řeči. Mám důležitější práci, že ano? Musím vyřešit tuhle tu obtížnou křížovku. No, jak se jmenuje domácí zvíře na tři? Co?
0: Pes.
1: Cože?
0: Pes.
1: Ves?
0: Ne, pes.
1: Les?
2: Pes.
1: Tak pes, no jo, já tě nemít, Žeričku. Ještě, že ty máš rozum, viď? Když ho nemá ten kluk.
0: No tohle, když mě budeš pořád jenom hubovat, tak vezmu Žerička a půjdu se utopit.
1: Ne, to se opovaž. Žerič zůstane doma.
2: Jo.
0: To se dalo čekat. Já už dávno vím, že máš Žerička raději než mě, víš?
2: No.
1: Dovol, jak jsi na takovou hloupost přišel.
0: Když přijdu domů, tak mu držíš ocas, aby s ním radostně nevrtěl.
2: To jo.
1: To ne, lžeš.
2: Ne.
0: Nelžu.
1: Lžeš. Když ty přijdeš konečně domů, tak to já už tvrdě spím.
0: A jo?
1: A teď přines síťku na motýly. Jdeme pochytat ty myši.
2: Jo.
0: Tak to jo. Už běžím.
3: Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve meli tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka.

Vy tam v potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek, holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

tam. V kokotce je velká voda, ve melitě bude škoda, holka modrooká, nesedávej tam. Holka.

0: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pásávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře, jedla s nimi ze společného talíře, ale teď se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den, v čase podzimu, pásla Tereska Hrubcovi husy až u Nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizími kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z Nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfu, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zlé, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z Nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidýlko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereščino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáků se ptalo, zvěře se ptalo, ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou mihlo a čekalo, že strach ji vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pan táty hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase.
1: Neboj se, Teresko, husu vysvobodím,
0: slíbilo doudlo, i když nevědělo jak. Honem letělo na hradiště. Králi noci, poraď, žadonilo na Vírovi. Bubo, bubo, Vír velký zakroutil oranžovýma očima a letěl se podívat na Karasův chlívek. Doudlo si zatím lámalo hlavu, aby také něco chytrého vymyslelo. Když se Bubo, bubo vrátil se zprávou, že vrátka chlívka jsou na petlici a že Karas už si brousí nože, bylo jasné, že čas kvapí. Kolík z petlice Vír vytáhne, ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to doudlo vědělo. Myši, vykřiklo. Bubo, bubo, dobrý nápad pochválil, ale myši muselo doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. Svolalo i přespolní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjíhlo a zase mělo vlhko v očích a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou právě pro tuto chvíli.

0: Jo. Vždycky, abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem,
1: jak vidíš. Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co tu děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslel, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, hodinku pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo, hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Pak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tatě nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já si ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? To mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska? Měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Už jedou?
1: Nejedou.
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně.
1: No jo, pořádně.

A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rad a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
2: Pojď, pejsánku, pojď, nic se neboj, to je moje maminka.
1: Křičela jsem hrůzou.
3: Okamžitě pošli to tady pryč.
1: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
2: No, mami, a co já?
1: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Plavúnika a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení, křičel a vytruboval na trumpetu. Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá víla.
1: No, samozřejmě.
0: Usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu prosím za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulína.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
3: No, jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Ce, takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Zašeptala
0: plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte? No to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavuňka.
2: Ale stejně jak vy to jenom děláte.
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel nevrle čmelák.
2: Jo.
0: Kníkl cvrček.
2: Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum. Vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se cvrček a rozhlížel se kolem.
2: Kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím. A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: To víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo.
0: Zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem. Pojeďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou. Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě plavůňka, ale kde pak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
4: A co hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
4: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.
5: Digi básnička.
6: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
5: A teď ještě jednou.
6: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
5: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na sedm píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo, a po stranách sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit. Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly. Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí. Zima nám píše, přečti to honem. Otočilo se léto odpečený a jaro četlo. Posílám vám srdečný pozdrav. Jsem zrovna v nasavrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holomrazy jsou pro pole to nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce. Jaké pak radostné Vánoce, když tu s námi nebude? Povzdychlo léto. Mám toho právě dost. Jdu pro ní, řeklo jaro a vykročilo ke dveřím.
1: V těch šatičkách půjdu já.
0: Zadržel je podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a kam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
1: Ahoj,
0: zahučel jí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zima. Kde se tu bereš?
1: Jdu pro tebe. Pojď domů.
0: Máš rozum? Až přijde jaro, o to mohu jít.
1: Jsou Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě.
0: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
1: Pro jednou se to nezblázní, jen pojď.
0: Pověděl na to podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvíral zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva podzim a zima vešli do dveří, už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
1: Koho voláte?
0: Zeptal se Podzim. Zimu, kde u telefonu?
1: Podzim?
0: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
1: Není, topíme, zatopte si taky.
0: Řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonily rolničky a padala.

0: jak utěrka chtěla letět na jih. Na telefonních drátech seděly vlaštovky a čekali na telefonický hovor. Na podzim vlaštovky vždycky sedávají na telefonních drátech a čekají, až jim slunce zatelefonuje. Milé vlaštovky, dejte se na cestu, zima se blíží. Slunce telefonuje až ze země za mořem, daleko na jihu. To dá rozum, že z té dálky nějaký den trvá, než dostane spojení. Vlaštovky proto sedí na drátě a čekají. To je přitom nějakého štěbetání. Co si povídají? Co se tak povídá před velikou cestou? Tak třeba vlaštovičák řekl: Matko, máš všechno zbaleno? To se ví, že mám. Jen musím dětem ještě přečechrat peří před tou cestou. Odpověděla vlaštovička a potom se ještě zeptala. S kým letos poletíme?
1: Já bych rád s Muchorátkovými,
0: řekl vlaštovičák.
1: Protože Muchorádek zná dobře cestu.
0: A to je důležité. Tak s těmi já neletím. Muchorátková je klepna, odpověděla vlaštovička.
1: Já jsem ji slyšela, jak vypráví, že máme hnízdo na Šišato,
0: řekla vlaštovička a bylo rozhodnuto, že s Muchorátkovými se nepoletí. To je jisté, že ani mezi vlaštovkami se nemá pomlouvat. Abyste si však nemysleli, že se vlaštovky pořád jen pomlouvají, taková věc je dočista výjimka. Spíš se hovoří o tom, jestli na moři potkají loď, na které si budou moci odpočinout, anebo o tom, jaké bude za letu počasí, jen aby nepřišla bouřka. A jestli mladé vlaštovky v létě dost cvičily létání, aby cestu vydržely. Hovoří se mnoho také o té daleké zemi a její kráse. Tohle všechno slyšela utěrka, která se sušila na šňůře na zahradě. Vedle ní se sušil malý bílý kapesníček.
2: Kapesníčku, povídá utěrka, já bych s těmi vlaštovkami ráda letěla.
3: Co pak o to, řekl kapesníček, ale to pro nás není.
2: Tobě je hej, řekla na to utěrka. Ty jen otřeš slzu, když se někdo loučí, ale já, chudák, musím utírat nádobí. Nejhorší je kastrol od špenátu.
3: Vždyť ani neumíš létat,
0: řekl jí kapesníček.
2: Že neumím,
0: odpověděla utěrka a pustila se šňůry. Žuchla rovnou na zem, protože byla ještě mokrá a mokrá utěrka je těžká. Viděla to vlaštovka a vynesla utěrku zase na šňůru.
2: Děkuji ti, vlaštovičko, řekla utěrka. Prosím tě, nauč mě létat.
4: Proč chceš umět létat?
0: Ptala se vlaštovka.
2: Já chci letět s vámi do té země za mořem. Já bych raději cestovala, než utírala nádobí,
0: řekla utěrka a vlaštovka učila utěrku létat. Ale vůbec jí to nešlo. Už by byla dávno uschla, ale tolik se létáním zapotila, že byla zase celá mokrá a těžká. Vlaštovce bylo utěrky velice líto a řekla jí:
4: Sednu si tady vedle tebe na šňůru a budu ti vyprávět o té jižní zemi, než si trochu odpočineš a uschneš. Potom to zkusíme znovu.
0: Ta vlaštovička vám vyprávěla věci. Vyprávěla o podivných zvířatech, o zvláštních květinách a o bílých lodích na moři. Bílý kapesníček taky poslouchal. V tom se rozezvučely telefonní dráty. Volalo slunce, aby vlaštovky už letěly.
4: Utěrko, letos tě už létat nenaučím, snad až příští rok, řekla vlaštovka a přidala se k ostatním, aby ji neuletěly.
0: Sama by takovou dalekou cestu nemohla podniknout. V tu chvíli zadul podzimní vítr.
1: Počkej, já už taky letím,
0: zavolala utěrka a pustila se šňůry. Vítr ji nesl přes celou zahradu.
1: Vidíš, jak mi to jde?
0: Radovala se utěrka. Najednou však vítr přestal dout a bylo po letu. Utěrka spadla na plot. A tak na tom plotě skončila její cesta do teplých krajů. Vlaštovky nemohly na utěrku čekat, až se naučí létat. Zamířili na jih a malý bílý kapesníček jim mával na cestu a na šťastný návrat.

Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvíčí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti, tady Piggy a mám tady Hanku Kynichovou a Hanka Kynichová. Má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlá
2: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
1: Ahoj.
2: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
1: Anko, já jsem trénoval svoj toustou obručí, to jsi mi to nechala minule.
2: Aha, tak mi zase vrať.
1: No, nemůžu, protože...
2: Co s tím udělal Vojta?
1: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
2: Že on to hodil na strom?
1: Ne, má to někde a trénuje.
2: Tak tady máš.
1: Říkal,
2: podívej se, já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
1: Hanko,
2: kam to má jít.
1: Já vím úplně přesně, kam poletí.
2: Kam poletí?
1: Bicne do stropu.
2: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičný, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A...
1: Dobře, tak já s tím...
2: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Aha. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obruč kouke očima a do druhé ruky chytím. Super! Tak a teď drž to v levé ruce.
1: Levé, ano.
2: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
1: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
2: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
1: Počkej, to vůbec nejde.
2: Držíš obruč a je to, uvolníme.
1: To chce trénink.
2: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
1: Natáhněte
2: ruku.
1: Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
2: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč.
1: Já vlastně tu ruku musím...
2: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu, dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
1: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
2: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
1: Vyhodím.
2: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím. A zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
1: Choreografii.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? Co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já, Křemílku, myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprve zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil Ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Tyky kalendář! Dnes je 5. června,
3: a svátek má Dobroslav.
2: Určitě už všichni víte, co tohle jméno znamená Dobroslav.
3: Znamená dobrotivý a slavící dobro.
2: A Dobroslavům se říká Slávek, nebo
3: Dobroš,
2: Dobroš, nebo
3: Dobeš.
2: Dobeš. Všechno nejlepší.
4: Nalili jsme zvířátkům limonádu do všech misek a korýtek a plecháčků a když sluníčko zapadlo za komín, dočkali jsme se další pohádky. Do vyprávění se pustil kohout. Rád se chlubívá, že jeho strýčkové jsou francouzští rytíři s ostruhami a tak i to jeho vyprávění vonělo jako políčko levandule v té daleké Francii.

0: docela malé vesničce u docela velkého městečka žila hezká Margarita s nosánkem nahoru a ta měla za muže rozcuchaného Paňola. Život si o neděli sladili levandulovým medem a když počítali, co všechno mají, stačilo jim 5 prstů. Palec chalupa, ukazováček políčko, prostředníček kravička, prsteníček zahrádka a malíček myška. Ale ta nebyla jenom jejich. Občas bydlívala ve stáji u sousedů.
1: A právě tou stájí všechno začalo.
0: Ty můj rozcuchánku, Paňole, podívej, jak sousedům hospodářství kvete. Ve stáji měli jednoho koně a mají jich 6. V zahradě stál 1 úl a teď jich tam je 12. A já vím, čím to je. Pan soused chytře handluje.
2: Handluje? Co to je?
0: Chytře mění a vždycky si polepší. Chytí mouchu a z trhu přinese domů mucholapku. A na ní chytí 10 much a...
2: A z trhu si přinese hrnec mušího sádla.
0: A právě tak to dělá, Paňole. Co kdybys to zkusil taky?
2: Moje milá Margeritko, to já bych neuměl.
0: Ale uměl. A když se ti to nepovede, na hrachu klečet nebudeš.

0: Tak ráno poplácal paňol jejich jedinou kravičku po hubeném krku. Ona řekla, dobrý den. A paňol řekl dobrý den. A šli do městečka na trh. A byli tam za 8:05. V pravý čas.
1: Podívej se, kravičko, na tu hezkou kozu. Co tamhle prodávají? Co kdybych tě vyměnil za ní?
0: A jak řekl, tak udělal. Kozička ho způsobně pozdravila. Dopoledníčko dobré. Paňol řekl dobré dopoledne a šli trhem dál.
1: No ne, jen se podívej, kozičko, na tu bíloučkou husu v nůši. Co kdybych tě vyměnil za ní?
0: A jak řekl, tak udělal. Husa zakejhala, dobrej, dobrej. Paňol řekl dobrej a zahli kolem kostela.
1: Paninko huso, koukněte, viděla jste někdy krásnějšího kohouta? Péra v ocase jako kordy, na botách ostruhy a ten pyšný zobák. Co kdybych vás vyměnil za něj?
0: A jak řekl, tak udělal. Rytíř kohout zvolal, ať je poledne. Paňol odpověděl, ať žije, a potkali babičku.
2: Máš ty ale kohoutka, krasavce.
1: Krasavec to je, ale i ten se dá vyměnit za něco lepšího.
2: To bych řekla, mám tu pytel koňských koblíšků. Kdo hnojí zahrádku koňskými koblíšky, všechno mu vyroste do šířky, do výšky.
1: Opravdu všechno?
2: Opravdu. Dej kohouta a pytel koblišku je tvůj.

0: A jak babička řekla, tak Paňol udělal. Pytel koblížků ho nepozdravil, ale štipravě zavoněl a Paňol si to pochodoval domů a u křížku potkal souseda.
1: Jdu z trhu a nesu poklad.
0: To cítím, povídá soused a zacpal si nos. To skoupil Margerice koňské koblížky?
1: Kde pak koupil? Já měnil, já handloval. Přivedl jsem na trh a tu jsem vyměnil za... A tu zase za... A tu za rytíře. A za kohouta rytíře jsem dostal od moudré babičky koňské koblížky.
0: Víš, co jsi? Tohle. Osel, Margarita tě požene. Handluje se k lepšímu a ne k horšímu.
1: A vsaď se, že mě pochválí.
0: Zasmál se Paňol a vsadili se. O 200 zlatých. A když přišel Paňol domů, Margaritka vykřikla:
1: Tak se pochlup, Margaritko. 3 roky jsme měli... Kravičku, to jsme měli. A pak jsme měli 30 minut. Kozičku, a to jsi dobře vyměnil. Kozí mlíko jde na krásu. A potom jsme měli 15 minut. Husu, o, přijde zima a nová peřina s husím peřím přijde vhod. Ale potom jsme měli 5 minut. Kohouta, toho jsem si vždycky přála. Je ozdobou dvora a nemusíme kupovat budík. A teď máme tohle. Pytel koňských koblišků. Ty moje zlato, ty můj Paňolku, a to jsi nechtěl jít na trh, a to se zbál měnit a handlovat. Vždyť ty jsi ten nejlepší handlíř na světě. Pohnojím si růžičky a kdo půjde kolem, toho ta moje krásná zahrádka na 3x potěší.
0: A když tohle uslyšel soused za plotem, vytáhl 200 zlaťáků a lípl je Paňolovi do dlaně a po straně si zaťukal na čelo. Mám to ale sousedy, blázinky.
1: A Paňol s Margeritkou si koupili za ty vyhrané zlaťáčky kravičku a kozu a husu a kohouta a zahrádka jim kvetla do šířky, do výšky. A taky si koupili hrníčky a rádio a Margeritka koupila Paňolovi hřeben. A když pak počítali, co všechno mají, no 20 prstů by jim nestačilo.

0: Kolik pak už je hodin, kukačko? Tolik? Tak to už nemáme čas ani na jednu pohádku. Možná je u vás právě teď ráno a musíte snídat.
1: A nebo je u vás poledne a musíte způsobně obědvat.
2: A nebo je předvečeří a musíte psát do sešitu jedničky a dvojky a písmenka.
0: A nebo se musíte jít právě teď vycachtat do vany.
1: A nebo už ležíte v posteli a zavírají se vám oči a zdá se vám, že jste na našem dvorku ve vesnici Borovici a že vám zvířátka dávají dobrou noc.
0: Oslík, slepice i krocan?
1: Koza, kohout i prasátko?

0: Kravička, holub i pes.
1: A taky kachnička, kuřátko a ovečka.

0: tak jim popřejte dobrou noc taky. A jestli ne a nemůžete usnout, počítejte si s námi vrabce a ovečky a určitě usnete.
1: Dobrou noc a příště dobrý den.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

pohádky z Valašského království. Hloupý Jan. Byl jeden bohatý člověk, měl hromadu peněz a 3 syny. Nejstaršího poslal do světa. Za 3 roky se syn vrátil v nových šatech. Otec měl radost, vystrojil hostinu, pozval na ní přátele, aby se synem pochlubil. Když snědli všechno do posledního drobečku a vypili všechno do poslední kapky, poprosil prostřední syn otce, aby mu také dovolil rozhlédnout se po světě. Otce potěšilo, že se chlapec nebojí, vypravil ho na cestu. Řekl mu, jestli se budeš venku řádně chovat a vrátíš se domů v nových šatech, vystrojím na tvoji počest hostinu ještě bohatší, než jsem vystrojil tvému bratru. Po 3 letech se prostřední syn vrátil v nových šatech a otec vystrojil hostinu a sezval na ně známé z širokého okolí. Nejmladší syn se jmenoval Jan. Lidé ho považovali za hlupáka, protože se pořád popelil na peci. I on naléhal na otce, aby jej pustil na 3 roky do světa. Otec kroutil hlavou, myslel si, co pak ten ve světě dokáže, když rozumu moc nepobral, popelí se pořád na peci. Jan naléhal a otec nakonec povolil. Byl rád, že se hlupáka na 3 roky zbaví. Jan se toulal světem a přišel do jedné dědiny, zrovna když tam na trávě za humny kravaři zabíjeli malého psíka. No Janovi bylo psalí to, vyprosil si od těch kravařů, dali mu ho. Teď už šli do světa 2, Jan a pes. Za druhou dědinou zabíjeli kravaři kočku. Jan o tu kočku poprosil a kravaři mu ji dali. Teď už šli do světa 3, Jan, pes a kočka. Za 3. dědinou zabíjeli kravaři na cestě hada. Třeba to byl had. Jan prosil tak dlouho, až mu kravaři hada dali. Teď už šli do světa pohromadě 4, Jan, pes, kočka a had. Pes běžel Janovi po boku, kočka šla za nimi, vpředu se plazil had. Had řekl Janovi, kam půjdu já, tam jděte i vy. Šli dlouho a zastihli je podzim. Pršelo a oni se schovali v jeskyni. Had povídá Janovi, tady v té jeskyni bydlí hadí král, který kraluje nade všemi hady. Bude mě kárat, kde jsem se tak dlouho toulal. Já mu řeknu, že jsi mi zachránil život. Král se ti bude chtít za dobrý skutek odměnit. Bude ti dávat zlato, stříbro, drahé kamení. Toho si nevšímej. Žádej staré hodinky, co visí na stěně. Ty hodinky jsou kouzelné. A když je pohladíš, budeš mít, nač si vzpomeneš. Jan hada poslechl a hadí král mu ty hodinky dal. Když vyšli z jeskyně, chtěl Jan hodinky vyzkoušet. Měli už všichni pořádný hlad. Jan pohladil hodinky a pomyslel si, že by nebylo na škodu, kdyby tu v trávě na palouku ležel pecinek chleba, pořádný kus masa a láhev vína. A opravdu, rázem všechno na palouku bylo. Najedli se a šli dál. Když se setmělo, Jan pohladil kouzelné hodinky a myslel si, aby tu byl dům, v domě světnice, ve světnici postel a na posteli bílé peřiny. A aby u postele stál stůl a prohýbal se pod bohatou večeří. Rázem to tu všechno bylo. Povečeřili, Jan ulel do postele, pes a kočka zalezli pod postel a spali beze snů až do rána, jak se na pořádné lidi sluší. Druhého dne
Zamířil Jan domů a těšil se, že mu otec vystrojí hostinu stejně bohatou jako starším bratrům. Ale otec žádnou hostinu neudělal, protože Jan se domů vrátil ve starých šatech a ty byly celé potrhané, jak v nich lezl do jeskyně za hadím králem. A tak nezbylo Janovi nic jiného, než vylézt na pec a popelit se tam jako předtím, než se vydal do světa. Ležel na té peci 3 dny, ale potom ho to omrzlo, slezl z pece, šel na dvůr, pohladil hodinky a pomyslel si, aby tu stál dům o 3 patrech, v tom domě, aby byly dubové stoly, na dubových stolech stříbrem vyšívané ubrusy a na stříbrem vyšitých ubrusech zlaté talíře plné jídla. A když tu všechno rázem bylo, šel Jan za otcem a řekl mu, tato, pozvěte příbuzné, přátelé, já jim vypravím jinačí hostinu, než jste vystrojil bratrom. Otec šel a všechny pozval. Dostavila se i přízeň, i přátelé, a jedli, pili. Jenom se velice divili, odkud se vzal nový dům a tolik nevídaných jídel. A Jan povídal, tato, jeďte pro krála, aby měl také něco z hostiny a nezapomeňte mu říct, ať přiveze aj princeznu. Pohladil v kapse hodinky, aby nikdo neviděl a pomyslel si, že by nebylo špatné, kdyby stál na dvoře kočár kovaný zlatem a stříbrem a do něho bylo zapřaženo 6 koní a ty koně měly na sobě stříbrné a zlaté trapce. Janův otec se ostýchal posadit do kočáru vhodného jenom pro krále a utíkal celou cestu za kočárem po svých. Když kočár předjel před královský zámek, dívali se král s princeznou zrovna z okna a nemohli se vynadivit takové nádeře. Otec požádal o tu čest, král s princeznou se posadili do kočáru a jeli k hloupému Janovi na hostinu. Jak je Jan uviděl přijíždět, pohladil hodinky a pomyslel si, že by se hodilo, aby posledních 6 mil cesty k jeho domu bylo vydlážděno bílým mramorem. Král s princeznou se nestačili té bílé cestě divit, ale to ještě nic nebylo, neboť Jan znovu pohladil v kapse hodinky a pomyslel si, aby se dům zbořil a na jeho místě stál nový a ještě nádhernější a na 4 patra vysoký. A kolem domu si pomyslel, ploty ze stříbra, zlata a damašku a v domě vzácný nábytek, ubrousky vyšívané zlatem a stříbrem a na stole jídla, jakých ani král neokusil. Král s princeznou přijeli k domu a divili se. No, když bylo po hostině, poprosil král Janova otce, aby dal hloupého Jana jeho princezně za muže, že mu dá celé království a všechno, co k němu patří. Hned byla svatba a po svatbě se král vrátil na královský hrad a princeznu nechal s Janem v jeho krásném domě. Za nějaký čas se princezna začala nudit. Jan jí připadal nějaký a obyčejný. Popadla jí zvědavost a začala na něm vyzvídat, s čí pomocí vystavěl dům. Opatřil nábytek, odkud vzal kočár a koně. A to všechno na jediné pomyšlení. No Jan byl dobrák a pověděl jí o kouzelných hodinkách. Princezna přemýšlela, jak by mu hodinky vzala. Počkala, až Jan usne. Hodinky mu vytáhla z kapsy. Pohladila je a pomyslela si, aby stál na dvoře kočár, sečtyř přežím. Princezna sedla do kočáru a uháněla ke královskému otci. Doma na hradě se moc neukazovala, pobrala služky, práskla do koní a ujela k
velikému moři. Když k tomu velikému moři přijela, pohladila hodinky a pomyslela si, aby byl přes veliké moře most, uprostřed velikého moře ostrov a na ostrově zámek, jak ještě nikdo nikdy nespatřil. Stalo se. A princezna vjela po mostě na ostrov. Když přijela k zámku, pohladila znovu hodinky s pomyšlením, aby se most za nimi zbořil. Jan zatím doma naříkal, jak ho princezna podvedla. Ale nikdo ho nelitoval, všichni se mu smáli. Měli ho za hloupého, jako dřív. Jana výsměch pálil. Vzal psa a kočku a znovu se vydal do světa. Šli pořád za nosem, až se dostali do velikých pustin. Ptáci se tam slétali na jednu horu a chystali se na zimu do teplých krajin. Už byli všichni pohromadě, jeden malý ptáček chyběl. Konečně přiletěl také a ostatní ptáci mu vyčítali, kde tak dlouho zůstal, když zima je už přede dveřmi. Ptáček vyprávěl, že letěl přes veliké moře. Uviděl ostrov, který v tom moři nikdy nebýval, a na ostrově zámek, který tam nikdy nestál. A ten zámek je nad jiné krásný. Jan seděl pod stromem, poslouchal, co ptáček vypravuje, rozhodl se, že se k tomu moři podívá. Přišli na mořský břeh, Jan povídá psovi. Ty umíš plavat, vezmeš kočku na záda a poplavete na ostrov, co o něm zpíval ptáček. Schováš se za vrata, kočka vleze tajně do zámku a pohledne se po hodinkách. Udělali, jak Jan jim nařídil, přeplavali moře, pes se schoval za vrata, kočka se vplížila do zámku, hodinky visely ve světnici na hřebíku, kočka vzala hodinky do huby, vyklouzla ze zámku a za vraty řekla psovi, honem zpátky, ale až budeš plavat přes moře, nemluv na mě, mňau, nemluv na mě. Pes se podle té rady choval, když se však už blížili k břehu, přemohla ho zvědavost, zeptal se, máš hodinky? Kočka neodpovídala. Bála se, aby jí hodinky, kdyby otevřela hubu, nespadly do vody. Když se však ptal pes po druhé, zapomněla a odpověděla, mám. A v tu chvíli spadly hodinky do moře. Litovali tak dlouho, až dostali veliký hlad. Seděli na břehu moře, dívali se smutně do vody, ale nedohlédli na dno. K břehu připlula ryba. Kočka ji chytla a radovali se, že mají něco k snědku. Ryba je prosila, aby pustili na svobodu, že má doma 9 rybiček, dětiček a ty, že by bez ní zahynuli. Darovali tedy rybě život pod podmínkou, že jim přiveze z mořského dna hodinky. Ryba hodinky přinesla a pes s kočkou pospíchali za Janem. Jan pohladil hodinky a velice si pomyslel, aby se ostrov ztratil v moři a s ním i princezna. A to se také stalo. No a potom se všichni tři vrátili domů a v dobrém spolu žili a spokojení byli.

0: vlastníčku.
1: Ruf, ruf.
0: Já jsem pes. A kdo je víc?
1: Ruf.
0: Umím štěkat na měsíc.
1: Ruf, ruf.
0: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Ruf.
0: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

purpurových penízcích. Pohádka poštovní známky z Tichomořských ostrovů. Na gazelím poloostrově odedávna platili lidé lasturovými penězi. Za ně nakupovali potřebné věci a všichni je měli ve vážnosti jako dary moře. Než vypluli na lov plžů Palatambo, z jejich ulic vyráběli peníze, konali obřady k poctě moře a všeho živého, co moře dává. Stalo se, že se otec rodiny vrátil domů bez úlovku. Jeho žena byla velmi smutná, vždyť v jejich chýši visela na stěně poslední šňůra peněz. Ptala se muže, proč se lastury vyhnul jeho člunu, že přijel domů s prázdnou. Byl si k obyvatelům moře zdvořilý, nepohněval si nikoho z nich. Otec vzpomínal, neviděl jsem nikoho důležitého, jen starý rak poustevník se na mne zaškaredil z vod a dal si mu pozdravení. Co je mi po starém rakovi, řekl muž a žena mu vyčetla. Rak patří k obyvatelům moře a my jsme v mořských vlnách jen hosté. Slušelo se, abys mořského starce pozdravil. Rozhněval se a poslal lastury daleko od tvých sítí. Rozmluvu otce a matky slyšel jejich malý synek. Řekl si, pomohu otci i matce. Pozdravím úctivě každého, koho potkám. Šel k pobřeží a vyhlížel, zda připluje blíž někdo z obyvatel moře, aby mu prokázal poctu. Na pobřeží ležel jen trouchnivý kmen starého stromu. Chlapec se kmenu uklonil. Buď zdrávo, dřevo, které si bývalo stromem. Kmen odpověděl. Nejsem jen mrtvé dřevo. Obrať mě a postrč na vodu. Sloužil jsem jako člun. Posloužím i tobě, zdvořilý hochu. Chlapec postrčil kmen na vodu a usedl do něj jako do člunu. Mohl bys mě, člune, dovést do vod, kde bydlí lastury? Popros moře, ať pošle vlnu, která nás doveze k ostrovu na Kanaky. To je ostrov plžů Palatambo. Chlapec pozdravil moře a moře jim poslalo dobrou vlnu. Pluli rychle a brzy se přiblížili k ostrovu na Kanaky, zemi plžů Palatambo. Nejsme tu doma, řekl kmen chlapci. Bydlí tu kohout a kasuár. Dej domácím pozdravení. Chlapec pozdravil pány ostrova a ti mu dali svolení sbírat lastury. Aj, tolik jich můj starý břich neuveze, řekl člun chlapci. Popleť tolik košů, kolik peněz je potřeba pro tvého otce a matku. Chlapec upletl pár košů a naplnil je lasturami. Dal pozdravení kohoutu i kasuárovi a dobrá mořská vlna je donesla zpátky domů. Otec a matka chlapce objímali, vždyť se strachovali o jeho život. Byl si celé 4 dny a 4 noci z domu. Poprosil jsem moře o lastury. Dobrá vlna donesla můj člun k ostrovu na Kanaky, kde jsou domovem plži Palatambo. Chlapec vyložil koše lastur a otec hned chystal vrták, aby dal lasturám podobu peněz. Nejprve s matkou lastury vyčistili, pak otec vyvrtal do každé dírku a navlékl vyrobené peníze na šňůru. Odměřil šňůru rozpětím svých paží a navlékal další a další šňůry a cítil se bohatý. I lidé ze vsi se podivili takovému bohatství a hned chystali čluny, aby se taky vypravili na lov k ostrovu na Kanaky. Tehdy
donesla mořská vlna zprávu o cestě mnoha člunů z gazelího poloostrova k ostrovu Pežů Palatambo. Kohout a kasuár požádali mořskou vlnu, ať pluje pomalu. Kdyby dokázali ti lidé plout z Košilastur za 4 dny tam a zpátky, brzy by rod Pežů Palatambo na lidskou chamtivost vyhynul. Všichni Pleži by se proměnili na peníze. A od té doby trvá plavba od gazelího poloostrova k ostrovu na Kanaky 6 měsíců. Od té doby vítají lidé z gazelího poloostrova svá nemluvňátka na svět přáním. Buď velký a silný, abys mohl dobře a zdrav překonat plavbu do Nakanaky.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právě. Cirkus aneb kdyby nebylo kdyby. Opět skončily prázdniny. Prázdniny, po kterých šli Ferda s Kubou poprvé do školy. 1. září měli nachystané aktovky s penálem, psacím perem, pastelkami, slabikářem, přezůvkami a svačinou. Brzy odpoledne, ten samý den, se doma rozrazily dveře. Ahoj, mami! Ferda i Kuba se přiřítili udýchaní do kuchyně. Maminka čekala, že jí jeden přes druhého budou líčit zážitky z 1. školního dne, ale spletla se. Mami, představ si, do města přijel cirkus. Půjdeme tam, že jo, prosím. Žadonil Kuba a Ferda se hned přidával. No, mami, prosím, prosím, zahlídli jsme klauna. Půjdem tam hned dneska, prosím. Počkejte, počkejte, kluci, nejdřív se uklidněte. Chtěli jsme vás s tatínkem vzít do cukrárny, abychom oslavili, že máme doma školáky. Ale tohle taky zní jako dobrý nápad. Super, půjdeme do cirkusu, jásal Kuba. Ano, půjdeme, ale nejdřív mi řekněte, co ve škole. Nemáte na zítra nějaký úkol? Vlastně máme, uvědomil si Ferda. Máme paní učitelce namalovat obrázek s nejkrásnějším zážitkem z prázdnin. Vidíte, 1. úkol a vy byste na něj málem zapomněli. Běžte si do pokojíčku malovat. Než přijde tatínek z práce, krásně to stihnete. Kluci zmizeli v pokoji. Kuba si hned rozložil papír s pastelkami a začal malovat. Ferda si lehl na postel, chvíli koukal do stropu a pak šel hrát hry na počítač. Ty nebudeš malovat? Ptal se Ferda Kuby. Ale jo, za chvilku. Jenže z chvilky se stala hodina, z hodiny 2 a za další chvíli uslyšeli klíče v zámku. Táta je doma! Kuba už měl obrázek hotový a netrpělivě tatínka vyhlížel. Ferda rychle vypnul počítač, zasedl ke stolu a honem kreslil. Dveře pokojíčku se otevřely. Ahoj, kluci. Maminka mi řekla, co jste vymysleli. Zkontroluju ty vaše výtvory a jdeme do cirkusu.
oznámil tatínek a začal si prohlížet obrázky. Kuba se rozhodl malovat den, kdy byli všichni na koupališti. Papír hrál všemi barvami, povedlo se mu to. Bylo vidět, že se snažil. To samé se bohužel nedalo říct o Ferdovi. Kreslil na poslední chvíli, nesnažil se a obrázek se mu vůbec nepodařil. Odbil ho. Takhle by to nešlo, kamaráde, řekl tatínek. První domácí úkol a ty ho takhle odbudeš? Do pokoje přišla maminka. Věděla, že Ferda umí malovat hezky. Tím víc byla překvapená a zklamaná, když si jeho obrázek prohlédla. Nedá se nic dělat. Do cirkusu půjde jen Kuba s tatínkem. My zůstaneme doma a ty uděláš úkol znovu. Rozhodla maminka. Ale mami, prosím, já to namaluju, až se vrátíme. Já chci jít taky, žadonil Ferda. Už jsem řekla, Ferdo, měl jsi dost času. Je mi líto. Trvala na svém maminka. Tatínek s Kubou odešli. Ferda zuřil. Bouchl dveřmi od pokojíčku. Pak dokonce roztrhl svůj nepovedený výtvor. Maminka přišla za ním. Domluvíme se takhle, Ferdo. Když uklidíš, co jsi natropil a uděláš si úkol, půjdeme do cirkusu zítra. Spolu. Bereš? Tak jo, beru, mami. Ferda uklidil roztrhaný obrázek, zasedl ke stolečku a začal malovat nový. Tentokrát se mu to podařilo. Dokončil obrázek právě ve chvíli, když se Kuba s tatínkem vrátili z cirkusu. Druhý den si oba kluci za namalované obrázky přinesli ze školy první jedničku. Když se maminka s Ferdou vypravovali do cirkusu,

0: Až pozdě. Bzz. Máma ti to pokazila. Kvůli ní jste to nestihli. Bzz. Může za to ona.
1: Ponoukala moucha hněv. Kde je cirkus, mami? Je mi to líto, Ferdo. Asi už odjel, vysvětlovala maminka. Jakože odjel úplně pryč? Ano. Ferda se rozplakal. Otočil se na maminku a začal křičet.
2: To je tvoje vina. Kdybys mě nechala jít s Kubou, stihl bych to. Nebo ten další den. Prout třeba vypadl jen v našem domě, tady klidně mohl jít. Ty jsi to celý pokazila.
1: Ferdo, kdyby jsi udělal úkol včas, mohl jsi do cirkusu přece jít. Nesváděj vinu na mě.
2: Já ale úkol udělal, akorát se vám nelíbil.
1: Rozčiloval se Ferda. Zase začalo pršet. Maminka vzala Ferdu za ruku a chtěla jít domů.
2: Nech mě!
1: Vyškubl se jí. Celou cestu šel kousek za maminkou. Doma si s Ferdou chtěla maminka promluvit, on jí ale škaredě ocekával. Myslel si, že je to její vina, že za všechno může maminka. Ať si říká, co chce, je to nespravedlivé, říkal si pro sebe Ferda. Tatínek se na něj zlobil a poslal ho do pokojíčku. Bylo celkem pozdě, Kuba už spal. Ferda si vlezl do postele. Chtěl to taky všechno zaspat. Po chvilce Ferda uslyšel vzlikot. Maminka si s tatínkem povídala a plakala. Ferda poslouchal. Slyšel, jak opakovala slova, která jí Ferda říkal, když došli na místo, kde měl být cirkus. Všechny jeho výčitky a obviňování. Maminku ještě plakat neslyšel. Teď plakala jen a jen kvůli němu. Už se na ní nezlobil. Zlobil se na sebe. Bylo mu to moc líto. Že odbyl domácí úkol, že se zlobil, že křičel a byl zlý. Maminka samozřejmě nemohla za to, že cirkus odjel. Chtěl běžet za ní a omluvit se strašně moc, ale bál se. Co teď? Usnout nemohl. Vstal. Sednul si potichu ke stolečku, rozsvítil lampičku a maloval. Ráno vstal Ferda brzy. Slyšel, jak maminka chystá snídani. Šel za ní do kuchyně.
2: Maminko, promiň mi ten včerejšek, prosím. Moc mě mrzí, jak jsem se k tobě choval. Ty jsi za nic nemohla.
1: Řekl Ferda a podal mamince obrázek. Byla na něm namalovaná maminka s Ferdou v cirkuse.

0: pak slon leze na strom.
1: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
2: To udělá si kapsy.
3: On měl za ušima.
4: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
5: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.

0: Fíky cvičení?
1: S Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci.
2: Hanko, ahoj,
0: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dává různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma jako třeba je v
2: kterou
0: kalotách,
2: se dáváš do kalhot.
0: V trenýrkách.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: jak
2: a na moje nohy.
0: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů,
0: jo.
2: 7 metrů.
0: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů.
0: Dobře.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
2: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
0: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo, co dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se
2: o dva
0: třeba
2: centimetry.
0: Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný.
2: Má zbyté nohy a pružný.
0: Jak vyskočí.
2: Ano.
0: Aha. A poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano.
0: Že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už neumějí.
2: Víš, čím to je?
0: To je
2: protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli
2: přesně
0: malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: Jejej, pytlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a frrr, zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
1: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
0: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán. Kružnice, přímky, spirály, smyčky. Takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál. Jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
2: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
0: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
1: Co je? Kde je plán? Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe.
2: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza!
0: Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
2: Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč.
0: Ta-ta-ta-ta-ta-tam!
2: Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
1: Za ním,
2: zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka. Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven.
0: Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat,
2: začali se ptát po pytlíkovi. ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč.
0: Právě se procházel u růžového keře.

0: Dnes je 5. června.
1: A svátek má Dobroslav.
0: Určitě už všichni víte, co tohle jméno znamená Dobroslav.
1: Znamená dobrotivý a slavící dobro.
0: A Dobroslavům se říká Slávek. Nebo
1: Dobroš.
0: No, Dobroš, nebo
1: Dobeš.
0: Dobeš. Všechno nejlepší.
2: To bylo v chalupě u lesa pod kopcem Šišákem Slávy, když měl tatínek narozeniny. Hostí byl plný dům, ani si neměli kam sednout a poposedávali v trávě na zahradě, kde maminka s Aninkou rozvěsili po stromech barevné lampiony. Tatínek přinesl taková zvláštní kamna, zahradní gril tomu říkal. Rozdělal v nich oheň a opékal plátky masa. Vonilo to přenáramně a jezevčík Balík nestačil nastavovat nos, aby všecku tu vůni pochytal. Hosté to postřehli a když se sesedli kolem stolu, Balíkovi přáli. Každý aspoň jedno sousto té dobroty oželel. Než pohoštění skončilo, měl Balík bříško nacpané k prasknutí. Teprve teď si na něj vzpomněla i maminka. Pro pána Jána, vždyť já zapomněla nakrmit toho ubohýho psa. A donesla mu do misky velikánskou kost plnou zbytků voňavého masa. Na, tu máš, ať si taky trochu užiješ, chudinko hladová, řekla. Co teď? Balík si lehl k misce s večeří a přemýšlel. I kdyby chtěl sebe víc, bříško mu dnes už nic nevezme.
3: Ale tu krásnou voňavou kostu přece nemohu nechat, to by byla věčná škoda.
2: A tu se mu prodrala do vědomí jakási podivná myšlenka. Napadlo ho, že to musí udělat zrovna tak, jak to dělávali jeho pradávní prapředkové. Tu kost si musí schovat na horší časy. Vzal kost do tlamičky a vyšel ven. Prosmíkl se zahradou, dírou v plotě se dostal do zeleninové zahrádky, kde maminka pěstovala cibuli a česnek a petržel. Zkrátka to, co je potřeba v kuchyni. Jeden záhon ale našel Balík volný. Snad si ho maminka připravila, že ho zítra něčím osází. Nelenil a pustil se do práce. Uprostřed záhonku vyhrabal předními packami díru, dost prostornou na kost. Vložil ji na dno, zadními packami díru zase zahrnul a třikrát se na místě otočil do kolečka, aby hlínu ušlapal. Druhý den se maminka divila, že připravený záhon je nějak podupaný, ale myslela, že se tam popelila některá slípka. Na Balíka nepomyslela a Balík si na zítří na kost taky nevzpomněl. A na pozítří taky ne, i za týden, ba i za několik týdnů. Až po čase, když maminka na 3 dny odjela a zaběhaný pořádek v domě se narušil, Balíkovi došlo, že má na zahradě ukrytý poklad, který ho zachrání před smrtí hladem. Zamířil do zeleninové zahrádky a zůstal jako přikovaný k zemi.
3: Kde je ten volný záhon? Všechno je zarostlé. Kde mám poklad?
2: Naříkal.
3: Vždyť já si ho zapomněl označit.
2: Celého zkroušeného ho potkala kočičí kamarádka Brundibára a hned vyzvídala. Balík jí popravdě pověděl, jaké neštěstí ho potkalo.
4: Počkej, nebreč, něco vymyslím, těšila psa kočka. Třeba nám někdo o pokladu poví, někdo, kdo to podzemí zná.
2: Pejsek se chytil toho nápadu jako tonoucí stébla.
3: Myslíš, žížaly?
4: Kde pak žížaly? Myslím, krtka.
3: To je nápad,
2: zajásal Balík a hned se oba vydali do sadu a čekali. Najednou se začala zvedat zem.
5: A hele, už ho mají. Krtek se ani nestačil schovat, když Balík rozhrábl jeho hromádku.
3: Čím mohu posloužit?
2: Uklonil se způsobně, ale když mu Balík s Brundibárou prozradili své přání, zavrtil odmítavě hlavou.
3: Je mi líto, ale do zeleninové zahrádky se neodvážím. Kde pak? Ani za pytel žížal. Moji dva stričkové to zkusili, ale jak uděláte kopeček mezi zeleninou, hned tam přiběhne někdo s rýčem a žene vás hlava nehlava, jen to učí. Jeden strýc tam přišel o kus ocásku a druhý to přežil jen tak, tak, kde pak vážení, do zeleniny ani za dva pytle žížal. Řekl a zmizel kdesi pod zemí.
4: No mňaucta, mňoukla Brundibára a hned přispěchala s dalším nápadem. Ještě jsou tu hraboši. Je to sice sebranka nevycválaná, ale jestli na ně správně uhodíme, mohli by pomoct.
2: Balík s Brundibárou se tedy vydali zpátky do zeleninové zahrádky. Tam se kočka přikrčila, znehybněla a počkala, až některý hraboš vyleze z díry. To oni občas musí.
3: Pak skok jako blesk a už ho měla.
4: Počkej, necukej se, dneska ti nic neudělám. Znáš mě? Sím ano,
2: pípl hraboš skoro bez dechu.
4: Tak poslouchej, teď tě pustím. Ty se vrátíš domů do podzemí a zeptáš se všech svých příbuzných a příbuzných jejich příbuzných, zkrátka všech hrabošů v téhle zahradě, jestli někdo ví, kde je ukrytý balíkův poklad. Je to veliká kost s obrovským kusem masa. Máš na to den. Když nám pomůžeš poklad objevit, budu se téhle zahradě až do Vánoc vyhýbat. Ale jestli mě podfoukneš, pozvu sem všecky své kočičí kamarádky a to si piš, jak to s vámi dopadne. Rozumíš?
0: Sím ano.
2: Píplo to podruhé a Brundibára nešťastného hraboše pustila. Upaloval, jen se mu ocásek vlnil. Na zítří ve stejnou dobu čekali oba kamarádi na stejném místě, jestli se hraboš objeví. Objevil se, ale jen vystrčil hlavičku z díry.
4: Je to tamhle u plotu 10 myších ocásků, odtud směrem ke kopci Šišáku. A je to v hloubce 3 myších ocásků, stačí?
2: Jo, přikývli Balík i Brundibára najednou a hraboš zmizel. Potíž byla v tom, že označený záhonek nebyl prázdný. Co si na něm rostlo? Snad fazole. Inu, co se dá dělat? Fazole se musí vytrhat a pak se vyhrabe díra. Hraboši nelhali. Kost našel. Jenže vonavé masíčko z ní bylo pryč. Nezbylo z něj dočista nic. Kdo ví, kdo si na něm pochutnal. Ono je pod zemí všelijaké žoužele dost. Balík byl dočista zničený. Jeho poklad je fuč, jak jenom přežije. A navíc si ho kamarádka Brundibára pěkně dobírala.
4: Inu psi, to jste celý vy. Všecko jenom pro sebe, s nikým se nedělit, schovat a schlamstnout sami. To my, kočky, jsme jiné. Kdyby se zbyl balíčku, tenkrát se mnou rozdělil. Mohli jsme si užít oba. Ale to ne, kde pak, všecko balík sám. A teď má jenom holou kost.
3: Však já to podruhé tak neudělám,
2: sliboval jezevčík. Kočka jen moudře pokývla hlavou a myslela si.
4: I uděláš, uděláš. Psi to tak dělají už 10 000 let. Proč ty bys měl být jiný? Ale nahlas řekla jenom. Tak mňau.
2: A šla se stočit do klubíčka do svého pelíšku. Chtěla říct čau, aby vypadala světově. Ale řekla to po kočičím. Balík neřekl ani hav, ani bav. Neřekl vůbec nic. A co řekla na zítří maminka, když uviděla záhon bez fazolí? To si ani nepřejte slyšet.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru, že je to dítko dospělé. Vidět jen to, co nám se líbí, jak moudrý ví je bláhové. Dopouštěl se tím stejné chyby, král jako mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

0: V takovém odhodlání pan Bárta nakonec přece jen odvázal od truhly ten tajemný papír. Byla to listina zašlého vzhledu, ve svitku zavinutá, popsaná prastarým písmem. Já, majitel domu tohoto, to jméno se nedá přečíst, povídá pan Horáček omluvně. To je jedno, mínil pan Fuchs, hlavně kde je ten poklad. Já, majitel domu tohoto, četl pan Horáček znovu vznešeným kazatelským hlasem. Uvěznil a zazděl jsem zde bubáka, kterýž jest chechták zvaný. Léta páně 1419. Já vám to čtu tak, abyste spíš rozuměli, přerušil se pan Horáček. Tady je to místy víc postarodávno. No jo, souhlasil pan Fuchs, jen aby tam byl ten poklad. Až se naplní čas radostnější, řekl mu na to pan Horáček, bude opět na světlo boží vyveden. Toho bubáka pak už nikdo nepustil, dodal zamyšleně. A on tu zůstal v tom zazdění pomalu 5,5 století. A to už je všechno, přerušil ho pan Fuchs. Ještě kousek. Že kdyby ta truhla se někam jinam dostala, má být na malou stranu navrácena a jedině ve sklepě domu tohoto otevřena. A že děkuje tomu, kdo tak učiní. Takže vám, pánové, děkuje a konec. A hned na to ozval se sklepem zase ten veselý smích a po něm mnoho dalších za sebou i dohromady. Pan Horáček vyletěl ze sklepa první, ale zedníci ho dohonili ještě na schodech. Že se nestydíte, volala na ně z Pavlače paní s prádelním hrncem. Vyvádíte tam jak malí kluci. Ale pánové to ani neslyšeli a zastavili se až u Zlaté trojky. Ten den je bylo možno spatřit pořadě. Ještě u Šnelů, u Glaubiců, u Kocoura a u krále Brabantského. A čím víc o tom vyprávěli, tím méně se jim věřilo. Až okolo půlnoci u krále Brabantského málem přišli k vyhození. Trochu jim na vážnosti přidala druhý den ta truhla, která jediná ze všeho zbyla. Je teď v umělecko-průmyslovém muzeu na protějším břehu. Třeba se vám přitrefí se na ní někdy podívat. A bubák chechták, pradávný bubák malostranský, žije od minulého čtvrtka domu Petržilkovského. Bylo ticho, když jsem první část svého vyprávění dokončil. Potom zaskřípala tuška tam, co seděl pan Metelka. Pan Steiner se šel podívat do kamen a spod stolu zašvihal ocáskem jezevčík sám. Vysoukala se Petra a hned k panu Metelkovi podívat se mu přes rameno, co maluje. Ale pan Metelka na ní zahlédl. Nemá rád, když mu někdo kouká při práci pod ruku. Pan Metelka vůbec toho bubáka nenamaloval, povídá Petra žalovacím hláskem a leze zase pod stůl. On maluje jen obyčejný sklep a truhlu a dva zedníky, jak mají strach. Pan Metelka toho bubáka nemohl namalovat, povídám já, protože si o něm musíme teprve něco povědět. Bubák chechták, jak už jsem řekl, žije ve sklepích domu Petržilkovského a nemá na malé straně pevného strašení. Můžete ho slyšet na Jánském vršku, právě tak jako dole u vody. Svým vzezřením je chechták duhově pernatý. Je utvořen ze všech barev, které si jen umíte představit, ba i takových, které byste ani pojmenovat nedovedli. každé z jeho peříček má prý svou barvu. Vždycky o odstín jinačí než peříčko další. A září jedině tehdy, když se ho dotýká alespoň paprsek světla. Ve tmě, v šeru, ba i ve stínu není vidět nic. Barvy pohasnou, duha se ztratí a bubák chechták je neviditelný, jako kousek černé tmy. Když chce být neviditelný ve světle, dovede docela zvláštní kousek. Zatřepetá svým duhovým peřím velice svižně a prudce, až se všechny barvy před očima pomíchají a je najednou průhledný jako křišťál. Díváte se skrze něj a nevidíte nic. Stává se, že ho uslyšíte přímo za sebou. Otočíte se a nikde nikdo. A to už se zase ozývá kdesi nad vámi z výšky plynových luceren. Vejdete do domu, slyšíte ho zas. A kdybyste na ten smích chtěli vyzrát a pustili se do utíkání, bude vám v patách, bude před vámi nebo vám nad hlavou, i kdybyste běželi jako o život. Já to jednou zkusil a tak to dobře vím. Duhový malostranský bubák dovede totiž létat. Zatřepetá peřím, zprůsvitní a hned může být onotný kus dál. Většinou ale nelétá, jenom se vznáší. Tiše, lehonce a pozvolna, někdy nízko v ulicích, jindy až nad hřebeny malostranských střech, nejraději za měsíčních nocí. Průsvitný i duhový, podoben ohromné mýdlové bublině měňavých barev. Svíček ubylo zase o kousek a ticho bylo nějak hlubší než dřív. Ani v kamnech už tolik nehučel. Pan Metelka pokrýval papír barevnými flíčky a já jsem si spokojeně říkal, že je vyhráno. Bubák už je tu. Ať jsem ho vymyslel, jak jsem ho vymyslel, teď už se nedá nic dělat. Tak tady ho máte, povídá pan Metelka, aby mé myšlenky dotvrdil. Z příšeří pod stolem vylezl Pavel, vylezla Petra a nakonec i Jezevčík sám. A když pan Steiner rozsvítil, koukal na nás se stolu bubák, chechták, veselýma očičkama v duhovém peří. Když jsem šel domů přes pětikostelní náměstí, bylo sněhu na prst tlustě. Svítil novou bělostí a všechno kolem jakoby najednou dosahovalo daleko výš a daleko dál. Šel jsem tudy první a dělal první stopy do toho bílého náměstí od Zlaté labutě až dolů k Valštejnské ulici. A pak, když jsem zahýbal Valštejnským náměstím, zdálo se mi, že od Kolovratského paláce je slyšet smích. Rozjařeně veselý, právě takový, jaký se i v nás dospělých někdy ozývá, když vyjdeme do čerstvého prvního sněžení. A pak mě ten smích provázel čerstvě bílou malou stranou, přes náměstí s kouskem Mostecké ulice, průchodem do uličky Prokopské a Maltéským palácem dál na kampu. Dělal jsem první tiché stopy a nikde jsem nikoho neviděl a přesto tu byl ten smích pořád, chvilku za mnou a chvilku přede mnou, vlevo a pak zase vpravo a někdy snad dokonce i ve mně. A když jsem kolem kostela svatého Jana na Prádle opouštěl kraj malostranský, kousek toho smíchu mi uvnitř zůstal. Přál bych vám vidět, jakou měli vodníci radost, když jsem jim druhý den přišel všechno povědět. Václav Vaněček začal jásat, křepčit a skákat v novém sněhu malostranském. Vyhazoval ho do vzduchu, vířil oblaky sněhového prachu a nakonec se ve sněhu i vyválel. To činí vodníkům obzvláštní potěšení. Vavřinec Velebný, jako stařešina pražských vodníků, projevoval svou radost daleko důstojněji. A tak mi jen pořád znovu a znovu potřásal rukou a jeho krásné, zelené oči jsem poprvé viděl bez té klidné vážnosti. Dokonce v nich zasvítily veselé ohníčky. Potom staroměstský vodník pravil zase tak vážně jako dřív.
1: Vaše práce skončila, naše začíná. Tak aby jsme mluvil.
0: Seděl jsem tedy v hostinci u měšťánků, zvaném nyní na Kampě, a čekal notný čas. Dostal jsem z toho všeho hlad a objednával si právě tlačenku s cibulí, když vodníci konečně vešli.
2: Tak, Bulín už to ví. Představ si, že když slyšel o Chechtákovi, vůbec se nezarazil. Dokonce se dal slyšet, že chce soutěžit o to, kdo se dovede lépe smát. Ten, kdo vyhraje, převezme úřad a druhý bude muset strašit brečením.
1: Přistoupil jsem na jeho přání, ačkoliv nemá právo brát jinému úkol, který byl pro něj vymyšlen.
2: Utkání začne za hodinu a to u mne ve mlejně.
1: Úřadem rozhodčích byli poctěni Valenta, sídelní vodník malostranský, Skřítek Slaměnka, co bydlí ve Vrtbovské zahradě, a Havran Kramoliš ze Sobových mlýnů. Jako pozorovatelé a svědkové se zúčastní Bubák Broukal, vy a pan Václav. Já pak vydám hlas o výsledcích soutěže.
0: A oba se hned zvedli, aby bylo všechno připraveno v pravý čas. Vyšel jsem za nimi do zimního podvečera, jen tak někam ven. Sníh už trochu ulehl a ofoukal a s ním zmizela ta měkká, nesmírná bělost včerejší noci. Tam však, kde sníh zůstal, mráz ho pevně držel a v průzračném vzduchu vystupovaly stromy, střechy, uličky a balkony paláců, ostře vyryté, jemně načrtnuté, černobílá rytina sněhu a mrazu. Když hodina právě uplynula, zaklepal jsem u mlýna Velkopřevorského na známém místě. Uvnitř svítila rubínová lampa a okolo té lampy seděli stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný, malostranský vodník Valenta a Bubák Broukal. To byli ti, které jsem znal. Skřítek Slaměnka z Vrtbovské zahrady seděl na opěradle židle, protože jinak by za stolem nebyl ani vidět, a oblečen byl podle francouzské módy starších časů. Měl na sobě dlouho šosatý kabát nebesky modré barvy s širokými klopami a velikými kapsami, celý zlatými nitkami vyšívaný a zlatými prýmky premovaný. K tomu kalhoty ke kolenům a bělostné punčochy, jakož i střevíce s přaskou. Na hlavě pod kloboukem vlasy do copu. Na kolenou měl položenu malou stříbrnou flétnu, seděl zpříma a vyhlížel jemně. Havran Kramoliš, co bydlí v Sovových mlýnech na Kampě, byl úctyhodný pták s mohutným zobákem. Peří měl modrolesklé, jako ocelový krunýř, a v něm oči, jako dvě kuličky z tvrdého skla. Seděl přímo na stole, úplně bez hnutí, jak to havrani dovedou, a jen očkama se rozhlížel, zkoumavě a bystře. Všichni jsme se navzájem uklonili a Valentovi jsem řekl: pozdrav pánbu, Valento.
3: I tebe pozdrav pánbu.
0: A Václav Vaněček mi přisunul židli.
1: Všichni víte, proč tu jste, a tak jen oznámím soutěžní řád, jak jsme se na něm se soupeři ustanovili. Bubáka Bulína ani Bubáka Chechtáka až do konečného rozhodnutí nespatříte. Každý z nich je tu v jednom temném koutě a jen já s panem Václavem víme, kde který je. A tak mohou rozhodčí posuzovat v úplné nestrannosti. Vždy jeden ze soupeřů má právo volby a zasměje se smíchem, který bude ten druhý muset opakovat. A vy rozsoudíte, kdo byl lepší. Ve volbě se budou střídat po dvakrát. Vyslovit můžete i soud nerozhodný. Budeme zajisté ohlašovat, kdo vyhraje které kolo. Vítězem však se stane ten, kdo získá nejvíce hlasů ze všech čtyř kol dohromady. Jsme zajedno, že je to tak nejspravedlivější. V případě, že zápas skončí nerozhodně, určím já pátý smích a podle jeho výsledku se utkání ukončí.
0: A dědičný hastrman staroměstský povstal a slavnostně ukázal do levého kouta. Ozval se veselý, burácivý, hlasný smích, sytý a spokojený. A jak tak zněl, nabýval stále víc na veselosti, až měl člověk chuť plácat se do stén, bouchat do stolu a poparat se za břicho a přitom se smát a smát a smát. Začal jsem se usmívat a jak se tak dívám, ostatní se usmívají také. Smích zněl dál a najednou koukám, začínáme se všichni plácat do stehen a za břicho popadat a smějeme se a smějeme se a smějeme se. Malostranský vodník Valenta řval a plácal mlynářskou tlapou po zádech stařešinu všech pražských vodníků. Pranice neohlíže je na jeho důstojnost. Vaněček bušil dlaní do stolu, jen lampa nadskakovala a Bubák Broukal ztratil úplně svou nevrlost a smál se, až se z něj prach sypal. Úctyhodný havran Kramoliš se krákoravě chechtal a z korákových očí mu tekly veselé slzičky. A pak jsme jen zmoženě seděli a utírali si oči.
4: Ach, to jsme se poveselili. To je výkon, pane, to se málo kdy slyší.
1: Ještě není čas, abyste soudili.
0: A Vavřinec Velebný pokynul rukou do druhého kouta. A teď se divte. Ozval se smích docela stejný, tak úplně stejný. Na stejném místě jsem měl chuť plácat se do stehen, ve stejný čas jsem se začal usmívat a nakonec jsme se všichni zasedali do smíchu, jako předtím.
4: Achich, achich, achich, to jsme se poveselili.
0: A pak jsme opět chvíli oddychovali. Ale přitom se mi začalo zdát, že ten druhý smích byl o něco jinačí. Neřekl bych lepší, to ne, ale no prostě něčím byl jiný. Jenomže jsem zatím nevěděl čím. Podíval jsem se tedy na zvolené rozhodčí, co oni na to. Seděli a tvářili se dílem zamyšleně, dílem rozpačitě. Skřítek Slaměňka samým přemýšlením poposedával, nadskakoval, nohy přehazoval, ani si nepovšiml, že mu flétnička na zem upadla. Jen havran Kramoliš ze sovových mlýnů se tvářil, jakože ho celá ta věc nezajímá, a pečlivě si čistil zobákem peří. A jak jsem tak na něj koukal, udělalo se mi z ničeho nic jasněji. Oba ty smíchy byly bez chybičky stejné, to každý slyšel. Rozdíl byl v tom našem smání. Zatímco ten první smích nás ponoukal, abychom se smáli jemu, u toho druhého jsme se smáli s ním. Nevím, jestli je to takhle jasné, jak to povídám. Když ne, tak zůstaňme při tom, že ten druhý smích prostě jinačí byl.
5: Inu, já bych neměl to svědomí. Tak hlasuju nerozhodně, víc se dá těžko říct.
4: Podobně i já. Bylo to výborné, ale stejné.
6: Právě. Stejně krásné, ale v tom druhém je i šmrnc. Ale za šmrnc se asi nepřidává, pravda. Tak musím říct, že prvé i druhé je stejně dobré.
0: A schoval hlavu do peří, jako by nebyl moc rád.
1: První kolo je tedy nerozhodné.
0: A to už se ozval hrůzný chechtot, až mne mrazení obešlo. Smích se rozléval do krve ledovým dechem, chraptěl, vyl a skučel stále děsivější a děsivější. Napřed jsem cítil, jak mi vstávají vlasy na hlavě. Potom mi začaly zuby hrůzou cvakat a nakonec jsem se schoulil hlavu do klína a ruce na uši, jen ať ta hrůza přejde. Když přešla, podíval jsem se kolem. Všichni byli bledí, dokonce i vodníci, kteří jsou jinak spíš do zelena. Havran Kramoliš, který nemohl být bledý, měl rozježené peří na všechny strany a hlavu ještě hlouběji pod křídlem. Jen staroměstský vodník Vavřinec Velebný seděl klidně a měl stále stejné vážné oči, kterými si nás prohlížel, kdy už budeme v pořádku. A pak ukázal do levého kouta. Strašidelný chechtot se ozval docela stejně. Ten vlevo to neuměl o nic hůř. Ale když jsem se přestal po druhé třást a začal zase přemýšlet, přišlo mi to jako minule. Ačkoliv to bylo zase úplně stejné, stejně dokonalé, přece jste jaksi cítili, že ten druhý, co se smál vlevo, vás ze vší síly chce vyděsit. A ten první, že vás sám od sebe vyděsil, ani tamto chtění poznat nebylo. Tentokrát to asi cítili všichni, protože bylo ještě déle ticho.
5: Havran má recht. Ten vpravo má jaksi větší šmrnc. Něco tam je, já to nedovedu tak říct.
4: Já to neshledávám. Obojí bylo stejně precizní. Já hlasuji nerozhodně. Ta virtuozita, ta kadence...
6: Mám recht. A tentokrát už si to nedám brát. Ten vpravo má i šmrnc. Ten vlevo to jen umí.
1: Jedním hlasem vyhrává v tomto kole soupeř vpravo. Volbu má znovu soupeř vlevo.
0: Smích, který se nyní rozlehl místností, byl řezavý výsměch, až vás červen polila. Přešel v chichotavé posmívání a škodolibé uchechtávání, bodal jako jehličky a hnal krev do hlavy. Ukončil pohrdavým vyprsknutím, jako když bičem šlehne. Podívali jsme se po sobě a všichni jsme vypadali trochu rozpačitě, trochu podrážděně. Vavřinec Velebný tentokrát nestrácel čas a pokynul vpravo. Opakoval se výsměšný, škodolibý, pohrdavý smích, až člověku dobře nebyl. Tentokrát jsem ani nemusel přemýšlet a cítil jsem to hned. Ten první, i když výborně provedený, se vysmíval nám všem. V tom druhém ale bylo něco, co mu dalo zvláštní odlišnost. Když zazníval, zdálo se vám, že se vysmívá jen vám. Jen vám osobně, vašim vlastním soukromým chybám, nedostatkům a směšnostem, o kterých dobře ví, že jenom z vás si tropí posměch. Takový v tom byl rozdíl.
5: Fuj. To tedy bylo. Ale ten druhý mě naštval víc. Jak si jsem se víc styděl. Takže by asi měl vyhrát.
4: Já se nestotožňuji. Mám dojem, že lze těžko někoho preferovat.
6: To jsem rád, že to Valenta slyšel. Také já jsem pro druhého.
0: Zdálo se mi to jen, nebo bylo skutečně slyšet z levého koutu slabounké zafňukání. Pravda, ten vlevo na tom byl před posledním kolem neválně. Musel by teď vyhrát čtvrté kolo u všech tří rozhodčích, aby to v celkovém zhodnocení zachránil alespoň na nerozhodně. A přitom právo volit si smích měl teď jeho soupeř. A v tom už Vavřinec Velebný pokynul doprava. Až se dech ve mně zmrazil. Smích, který se teď ozýval, znal jsem odedávna. Provázal mě tou nocí prvního sněžení, veselý a rozjařený, lehounký a šumivý jako bublinky. Právě takový, jaký se v nás dospělých někdy ozývá, ale však už jsem vám o tom povídal. A ten kousíček právě tohohle smíchu, co jsem si ho včera v noci z kampy odnášel, znovu se ve mně rozezněl. Když jsem se podíval po ostatních, viděl jsem, že se dívají rozjařeně, dokonce i v prastarých očích staroměstského hastrmana to zevnitř, jako by omládlo. Nebyl to složitý smích a netrval dlouho, ale v každém ho po kousku zůstalo. Jen skončil, pustil se do toho ten zleva, bez váhání a srdnatě. Zdálo se mu asi, že tenhle jednoduchý smích musí přesmát. A skutečně, napodobil svého soupeře přesně. Dalo by se říci, že i lecos vylepšil. Ale od první chvilky bylo slyšet, že tenhle smích zkouší poprvé, že ho nezná a neví, co v něm je. Krásně se odesmál, ale nezůstalo ve vás pranic. A v té chvíli už jsem věděl docela jistě, koho ve kterém koutě nalezneme. Valenta jen ukázal rukou doprava.
5: Tohle je jasný.
0: Tentokrát i skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady sdílel jeho názor.
4: Nevím, jak to odborně vysvětlit a zdůvodnit, ale hlasuji pro pravého. Pro toho, co sedí vpravo.
0: Havran Kramoliš se vesele natřepal. Vavřinec Velebný povstal, aby oznámil konečný výsledek. Ale než to mohl udělat, ozvalo se znova škytání, fňukání a nakonec tak zoufalý pláč, až u srdce trnulo. Byl stále usedavější a zoufalejší, že jsme začali všichni lítostí slzet. První se rozplakal Bubák Broukal. Skřítek Slaměnka poplakával krásným píšťalkovým hláskem. Havran Kramoliš vyrážel skřípavé skřeky a zakrýval si oči perutí. Malostranský vodník Valenta zamačkával slzy mohutnými pěstmi. V koutě vzlikal Václav Vaněček. Vavřinec Velebný stál, tak jak chtěl ohlásit výsledek. Ze smutných očí mu stékaly slzy po stříbřitých vousech, blištivé a čiré jako rosa.
1: Krásně pláčeš, Bulíne. A byl to pozoruhodný výkon.

0: nestraným a svobodným posouzením rozhodčích jasně vítězí Bubák Chechták z domu Petržilkovského, který vyhrál 3 kola a získal 6 hlasů pro vítězství. Prosím pozorovatele, aby potvrdili nestrannost sousovských výroků a zachování dohodnutých pravidel.
1: Bubák Bulín se znovu rozplakal, ale to už Václav Vaněček přiložil na oheň a rozsvítil žlutou petrolejku, co dělá světlo jasné a veselé. Celá místnost se naplnila světlem a všichni jsme se otočili vpravo. Bubák Chechták tam seděl, právě takový, jak jsem si ho vymyslel a jak ho pan Metelka namaloval. Z duhového peří mu očička vesele zářila. Všichni jsme se hrnuli mu gratulovat, ale on se jen uchechtnul a zmizel. Za chvíli se ozvalo zasmání z druhé strany, od Bubáka Bulína, ale stále nebyl nikdo k spatření. Smích zněl vesele, ale i konejšivě, a za chvíli Bulín přestal brečet a jen tak trochu popotahoval a škytal.
2: Není času na zbyt. Je mračná noc. Nutno jít strašit.
1: Broukal loupl očima do kouta, kde posmrkával vačnatý Bulín a smál se neviditelný Chechták. A tak se potom utkání odebrali všichni 3 za svou povinností, každý, jak mu kázal, staletý řád malostranských bubáků. Teprve teď se ostatní zbavili vážnosti, pohnuli se ze svých míst, pokřikovali a hlaholili. Václav Vaněček rozsvítil všechny lampy najednou, tím nejjasnějším světlem, jak to slíbil včera na večer. Lampy rozhazovaly různobarevná světla a ta se spolu slévala zase do dalších barev a proměňovala mlýnskou světnici do nevídané krásy. Po stropě, po stěnách i po nás všech stékaly duhové vodopády, mihoky, živé a proměnlivé, že jsem si připadal jako v neskutečném světě. Vodníci se shrnuli kolem mne, smáli se, po zádech poplácávali a rukama potřásali, že to všechno krásně dopadlo. Václav Vaněček se chvíli štrachal v truhlici, která stála v koutě a bývala kdysi truhlicí moučnou, když ještě velkopřevorský mlýn mýval své časy. Za chvíli se vynořil s malou, zaprášenou lahvicí, prastarého vzhledu a prapodivného tvaru.
3: Mám tady něco extrovního. Speciální puškvorcový likér, 120 let starý, 3x pálený, přes 7 zemí vezený.
1: A tak jsme se pořadě napili na dobré pořízení. A pak teprve se všichni rozvyprávili a rozkurážili. Valenta přinesl hromadu nejlepšího dříví, všeho má zásobu, jako řeka přinese. Šel jsem se postarat o oheň. Dobře vím, že to vodníci neradi dělají. Valenta se postavil podál, pokuřoval snímky a připravoval mi dřevo na dobré hoření. A do toho všeho veselí vzal najednou skřítek slaměnka stříbrnou flétničku a zahrál jakousi starou a krásnou píseň. A pak další a ještě o hodně víc. Když jsme je znali, zpívali jsme s ním. Když jsme je neznali, poslouchali jsme pěkně potichu. Jenom malostranský Valenta si hluboce broukal, ať už písničku znal nebo ne. Když byl muzikant unaven, zase jsme si chvíli povídali. A když bylo povídání až moc, spustil Vaněček orchestr.

a hrál dneska nejen Castaldo Marš, ale i ty písničky, co už nejsou k poznání. Ale nikomu to nevadilo. Bavodník Valenta si k tomu přinkání a zachtání vždycky nějakou písničku vymyslel. Venku sněžilo, na mlýnské kolo půlnočním sněžením a malostranské noci stále blíže k Vánocům pozvolna ubíjí.

0: Anička.
1: Jozefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Jezevčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prýže by se nebál, obraže by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub. Thank you.

0: paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
1: Já nespím, brání se Pavlík.
0: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
1: Pavlíku, spíš?
2: Chodvínku!
3: Máni, tiše, kručí mi v břiše.
2: A proč mám být kvůli tomu sticha?
3: Něco hledám. A když brebentíš, nedokážu se soustředit.
2: A co hledáš?
3: Sýr. Pěkný byl. Žluťoučce svítily, jak tady na tom stole ležel. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil a teď je fuč.
2: Na ně divu, když tu máte takový nepořádek. To by se u nás doma stát nemohlo.
3: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
2: No ne, bábinka.
3: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
2: No a?
3: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
2: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
3: Jak to myslíš?
2: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
3: No co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
2: To bych ráda věděla na co. Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
3: Ale přišel by, přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
2: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
3: A našli jste ji?
2: A našli.
3: No vidíš, tak neremcej. Co byste prvé řekla na Pepíka Vondráčku?
2: No ho neznám.
3: No to ani nemůžeš. Je u nás ve třídě teprve 6 dnů.
2: Aha.
3: Je páťák a za těch 5 let vystřídal už 10 škol.
2: Jak to?
3: No, jak to, no. Říkal mi, že se stěhují pokaždé, když mají plný popelníky.
2: Jo, tak to by se panu Spejblovi stát nemohlo.
3: Vidíš.
2: Protože nekouří.
3: Haha, to je for.
2: Dobrý. Bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
3: A taťulda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
2: Tomu nerozumím.
3: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
2: No.
3: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
2: Jo.
3: K tomu potřebuju co?
2: No sýr.
3: Ne.
2: Chleba.
3: Ne.
2: Ne?
3: Nůž. Nůž potřebuju.
2: Aha.
3: No.
2: Ale chleba taky.
3: Jo.
2: I sýr.
3: No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda. Chci nůž.
2: Jo, na sýr.
3: A na chleba.
2: To taky, no.
3: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
2: Co je na tom k nepochopení?
3: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
2: Nůž.
3: Ne.
2: Ne?
3: Dálkový ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
2: Sláva.
3: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
2: Nůž.
3: Ne.
2: Ne?
3: Holicí strojek, co taťulda dlouho postrádal.
2: Vida.
3: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
2: Sýr.
3: Co by dělal sýr ve vaně?
2: No tak co já vím? Asi se koupal.
3: Sýr?
2: Pan Spejbl. A jedl sýr.
3: Ve vaně, jo.
2: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
3: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
2: Co teda bylo ve vaně?
3: Nůž.
2: A co dělal nůž ve vaně?
3: Co já vím? Asi se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
2: A co? Si holil?
3: Ale Máni, Tomáš, jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
2: Tak jo, no, ale trvá ti to teda.
3: Tak tedy. Hledal jsem co?
2: Sýr.
3: Ne.
2: Chleba.
3: Ne.
2: Ne.
3: Nůž.
2: Nůž, no. A našel si ho.
3: Ne. Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš, není nad systém.
2: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
3: No jo,
2: no.
3: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
2: Kulaťoučkej.
3: Žluťoučkej.
2: No a co teď s tím nožem?
3: Leda.
2: Leda?
3: Leda, že bych ho zanesl do sklepa.
2: Proč do sklepa?
3: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
2: Jdi si sám.
3: Máně, pojď se mnou.
2: Nepůjdu.
3: Pojď.
2: No, ty se tam sám bojíš, co?
3: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
2: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
3: Tak jo!

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, budeme kluci cvičit. A holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
1: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
1: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena. Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
1: Co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
1: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
1: usinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
1: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růži a nadechl se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem. Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
1: Ramínka, nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček. Zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
1: Jako kdybych tam měl balónek.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme. Víme, že umíme ležet na podložce,
1: Hanko,
2: že máme pokrčená kolena.
1: Hanko, já vám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
1: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
1: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
2: Cože? Ale zpátky, prosím tě, od hadu k našemu cvičení.
1: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
1: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
1: Bříško.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
1: Nádech. Přivoním kružičky.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
1: Ne.
2: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady a tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigi, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
1: Já měl strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
1: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
1: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
1: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

0: Hádej, hádej kdo. Harmonie se chovala jako obyčejná dívka. Byla sice princezna, ale od ostatních dětí se mnoho nelišila. Pravda, do školy ji vozil řidič Rolls-Roycem, nosila stříbrné střevíčky, na hlavě stříbrnou korunku posázenou rubíny a perlami, přes ramena saténový pláštík lemovaný bruselskou krajkou, ale jinak mezi spolužáky bezvadně zapadla. A tahle princezna milovala hádanky, soutěže a kvízy. O přestávce vyskočila na lavici, zjednala si ticho a už to začalo. Schválně, hádejte, jestli dnes budu vyvolaná z matiky. A dostanu jedničku nebo pětku? Kdo správně odpoví, dostane velký vůz nebo malý vůz. No samozřejmě, když tohle řekne dcera z královské rodiny, kde slovo platí stejně jako podepsaná smlouva, proč do toho nejít? Starý Fiat už doma dosluhuje, blatníky rezaví a nový vůz zdarma by se jistě hodil. Proto děti hádali o 106. Většina se přikláněla k jedničce. Harmonie je sice úplně normální holka, ale co si budeme namlouvat? Zkuste dát princezně pětku. Jenomže matikář byl solidní, spravedlivý, měl už krátce do penze, nebude si přece kazit charakter, a protože princezna nic neuměla, dostala pětku. A je tu vítěz hádání. Jarolím Fousek z předposlední lavice. Tak dobře, ať prý večer přijde k zámku. Když dorazil, princezna ho povodila po cimbuří a ukázala mu jasnou oblohu posetou hvězdami. Na ní krásně svítil velký vůz a hned kousek vedle malý vůz, oba viditelní pouhým okem. Harmonie velkoryse mávla rukou a řekla: hele, tak je tvůj, malý nebo velký, vyber si. A když prodloužíš vzdálenost zadních kol velkého vozu, objevíš polárku. Tu máš jen tak zadara, abys neřekl, že jsem škrťa. Jarolím Fousek zůstal stát s otevřenou pusou a s prekem odešel domů. Nemohl nic dělat. Tahle výhra nebyla ani právně napadnutelná. Rodiče mu doma řekli, že příště má být chytřejší a sázet se jenom o peníze. Jenže rozkřiklo se to a s princeznou už nikdo nechtěl soutěžit. A ona měla ještě v zásobě tolik hádanek. Tak doma ubrekávala a že to není žádná hra a že jí to takhle nebaví. Táta král už toho měl plné zuby. Musí vládnout a k tomu je potřeba klid v rodině. To ví přece každý. Jak má zavádět nové daně, když mu holka pořád fňuká, co má dělat, že se nudí a hádej, tati, jak ti v království říkají, když uhodneš, dám ti pusu. Na to se pan král chytil a začal to zkoušet. Snad spravedlivý? Ne. Tak moudrý? Kde pak? Chyba. Můžeš hádat do třetice. Tak co třeba ten nejlepší? Káchá, skákala princeznička. Prohrál jsi, neuhodl jsi, říkají ti králík, protože měříš jenom 1,65 m. Král byl poněkud zklamaný, ale pak si řekl, no co? Stejně jsem velký, i když je králík malý. A už mi dej pokoj. Nemůžeš si vzít radši sudoku a luštit si v koutku? Ale dcera je dcera. A vyhovět jí chtěl, tak si král řekl, udělám jí radost, ať má tedy ještě jednu hádankářskou soutěž. Pojmu ji ovšem velkolepě a taky, aby byla k užitku. Proto si král vyžádal od natěšené princezny 3 hádanky. Povedly se jí na první pokus. Poté byla urychleně svolána tisková konference, kde královský ceremoniář vyhlásil pravidla soutěže. Účastnit se může každý, kdo ještě nedosáhl 18 let. Kdo bude znát odpověď na všechny hádanky, dostane velký a malý vůz. Královské slovo na to. Nastal den D. Na zámek byly vypraveny autobusy plné nedočkavých soutěžících, kteří se ještě cestou pilně připravovali. Hlavně ti, kterým nebylo špatně, protože si ráno před cestou prozíravě vzali kinedril. Autobusem se teď neslo samé. Hádej, co to je? Leze, leze, pože, leze, nedá pokoj, až tam bleze.
1: Já to vím, přece klíč.
0: A co tahle? Je to zelené jako fazolový lusk a za příští zatáčkou to bude honem vystupovat.
1: To je jasné. Pepíček Klímů, který snědl už Tatranku, 2 chleby s řízkem a větrník. To bylo lehké.
0: Vzájemně se těšili na výhru a doufali, že ten velký vůz nebude zase jenom na obloze. To by bylo snad trestné. A navíc přece patří tady Jarolímu Fouskovi. Ha, ha, ha, ha. Ale autobus už stál před zámkem. Soutěžící se zapsali na listinu a shromáždili se v nádherně vyzdobené slavnostní síni. Přední části místnosti vévodil obrovský trůn na podstavci, aby sedící králík, pan král, zhlížel z výše na ostatní. Hned vedle postávala princeznička Harmonie, svátečně oblečená, na nohou zlaté střevíčky, na hlavě zlatou korunku posázenou diamanty a přes ramena zlatě vyšívaný pláštík. Přece nebude mít na sobě všední oblečení, které nosí do školy. Slavnostní fanfáry zazněly. Tram ta da da da da da dam. Vyšňořený rádce udeřil ozdobnou holí o podlahu a hlasitě pronesl. Všechny vás vítám na této v pravdě královské události. Tímto vyhlašuji hádankářskou soutěž za zahájenou. Ale jistě bych rád jménem pana krále uvítal naše sponzory automobilovou firmu Zařaď, Zatlač a Syn, kteří pro vítěze připravili cenu velký a malý vůz. Potlesk pro sponzory, prosím. Ohlas měli úžasný. Pánové Zařaď, Zatlač a Syn vstali ze židlí a klaněli se.
1: No, pěkná reklama pro firmu. Mnuli si radostně ruce.
0: Ale už dostala slovo princezna Harmonie. Teď vyhlásí 3 hádanky.
1: Stoupla si před obecenstvo, vůbec se nebála, uklonila se a přečetla hrdě otázky. První hádanka zní: kdo je v království největší?
0: Neznámo proč, v tuto chvíli se pan král začal na sedadle vrtět, pohvizdovat si a všelijak na sebe upozorňovat, až musel být ceremoniářem napomenut. Ještě jednou a vyvedou ho ze síně.
1: Potom dal konečně pokoj a poněkud schlíple poslouchal dál. Druhá hádanka zní: kdo rozbil skleněnou výplň na autobusové zastávce u nádraží?
0: Teď si chtěl pan král jen tak ze sportu zase hvízdnout, ale dobře udělal, že to neudělal.
1: A poslední, třetí hádanka. Kdo napsal na zeď naší školy nápis? Princezna harmonie je obyčejná harmonika.
0: Tuto soutěžní otázku princezna pronesla poněkud žalobným tónem a zdůraznila i hrubky. Nastalo ticho. Nejsou to lehké otázky. Přítomní soutěžící se dívali tázavě jeden na druhého.
1: Kdo to ví?
0: Nepoví.
1: Ovšem, velký vůz je opravdu silná motivace. Kamarád, nekamarád, já to vím. A tak se přihlásím.
0: Hádejte, kdo se hlásí.
1: Pepíček Klímů.
0: Ačkoliv v autobuse netrénoval, protože napřed se soustředil na příjem potravy ve formě tatranky, chlebu s řízkem a větrníku a po několika zatáčkách se zase soustředil na něco úplně jiného, znal okamžitě řešení všech hádanek.
1: Zašumělo v davu.
0: Pepíček si odkašlal a zvolna pravil. Tak já tedy odpovím. V království je největší náš králíkovský královský pan král. Král nadskočil na trůně. Tenhle mladý muž se mi začíná líbit. Ten má budoucnost, bude z něj jednou dobrý politik.
1: Správná odpověď.
0: Tak dál.
1: Skleněnou výplň rozbil Jarolím Fousek, náš spolužák z předposlední lavice. Já ho viděl, jak vstekle kopl do skla. A to se nemá, že?
0: Dodal svatouškovsky. Dobrá, trochu podrazil kamaráda, ale ještě pořád má budoucnost, pomyslel si král. Zašumělo zase v davu. Už druhá hádanka byla bez zaváhání zodpovězena. A vzhledem k silně zarudlým uším Jarolíma Fouska určitě správně. A teď ta třetí, poslední a možná i nejtěžší otázka.
1: Ten nápis jsem tam, napsal já. Ale to neměl být hanlivý nápis. Já chtěl jenom vyjádřit, že se mi harmonie líbí a že ji beru bez ohledu na její bohatství a královský původ jako normální, obyčejnou holku. A jako takovou, jak jsem už říkal, bez ohledu na její hrady, zámky a bankovní konta, jsem ochoten a připraven vzít si ji za ženu. Samozřejmě, až oba oslavíme 18 let.
0: To byla bomba.
1: Pepíček se sice přiznal ke zničení školní zdi, ale úmysly měl čistě romantické, takže ještě pořád by z něj mohl být dobrý politik. A dobrý manžel. A dobrý nástupce královského trůnu, uvažoval pan král. Pokud ovšem chlapec odmaturuje z rodného jazyka. Co teď? Vítěz je jasný, ale za jakou cenu? Staří Fousci, rodiče Jarolíma Fouska, museli zaplatit sklenáře a synek pak docházel 2 měsíce do psychologické poradny. Pepíček Klímů sám pod dohledem školníka smazal milostný nápis na školní zdi a několik let věnoval mimoškolnímu sebedoučování jazyka mateřského. Když dovršil 18 let a úspěšně složil maturitu, stal se politikem a opravdu si vzal za ženu princeznu Harmonii. Vždyť přece, bez ohledu na její hrady, zámky či bankovní konta a královský původ, byla úplně obyčejná normální holka, která se chce vdát. A hádanky? Hádala pořád. Hádala ráda. I po celé manželství s Pepíčkem Klímů se hádala. Harmonie Klímová. Ale to už je zase jiný příběh. Je, a co výhra pro vítěze? Ten velký a malý vůz? Ano, firma Zařaď, Zatlač a syn dodrželi své slovo. Ovšem, když se sepisovala smlouva o předání velkého a malého vozu, už si nikdo nevšiml odstavce psaného malilinkatým písmem. V něm stálo, že příjemce ještě není plnoletý, proto nemůže dostat vůz normální velikosti, jelikož nevlastní řidičský průkaz. A tudíž mu firma věnuje velký a malý vůz na setrvačník. Oba vyrobené pouze pro tuto příležitost. Jako bonus dostal vítěz ještě polárku. Mražený smetanový krém. Kdo by se potom zlobil? V království byli všichni spokojení. A tak to má být. Ať se hádanky, hádky a problémy řeší vždycky smířlivou cestou. A ať se tak neděje jenom v pohádkách.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

se ráno vzbudíš, pěkně poděkuj. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Náč je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, myslili si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. Nač bychom stavěli školu? Bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět? Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá. Proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi. 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi. Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, shýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře.
Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola? Vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději baldasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v bandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.

Kapitola 15. Tajemná jeskyně. Rázem mě zachvátil smíšený pocit očekávání a bázně. Ale nebylo to tím, že by mi jeskyně snad připomínala nějakou kapli s barevnými okny a se sloupovým zdobeným skulpturami květů. Způsobovalo to zvláštní ovzduší, prosycené něčím tajemným. Padla jsem na kolena. Podél stěn stálo plno železných schránek se složitými zámky. A bylo tu takové ticho, že jsem slyšela, jak mi v uších hučí krev. Proč by mi zde hrozilo nebezpečí smrti? Řekla jsem si. Nevidím tu nic, co by mi mohlo ublížit. I ty kameny.

0: sídla, neboť v jejich postoji bylo něco nepopsatelně vzdušného. Byli však také neuvěřitelně silní. Viděla jsem, jak bez námahy přenášejí těžké železné skříně. Stejně jako okřídlené květinky, i skřítkové se pohybovaly kolem mne, aniž si všimli mé přítomnosti. Mohla jsem je proto pohodlně pozorovat. Přinášeli skříň za skříní do středu jeskyně a pak je otvírali. V některých byly šátečky z listů, v jiných květinové lupinky všech barev a velikostí a konečně v dalších květinový pel, kořínkovité nožky a hezké lodyhy zakončené ručičkama. Pak se skřítkové pustili s šílenou rychlostí do práce. Sestavovali z toho všeho velmi zručně malé květinky a pokládali je v řadách na ohromné mramorové desky. Tam květiny ležely bez hnutí, neživé jako loutky. Najednou všichni skřítkové přestali naráz pracovat a otočili se k ozdobnějším dveřím vpředu, nad kterými svítila hvězda. Vstoupil krásný mladík. Byla jsem přešťastná, jen když jsem se na něho dívala a viděla, jak se usmívá. Měl na sobě přiléhavé šaty ze zeleného samitu téže barvy jako skřítkové. S ramenou mu splýval vyšívaný plášť a zlatá korunka mu věnčila kadeřavé vlasy, tak světlé, že vypadaly jako sluneční záře.
1: To je princ Jaro,
0: pomyslela jsem si okamžitě. Přistoupil k mramorovému stolu, něžně vzal jednu z květinek, které tam položili skřítkové, a řekl:
2: Zdá se mi, že máme málo chrb, že ano?
0: Vedoucí skřítků se uklonil na znamení souhlasu. Princ přistoupil ke skále a uhodil na ni dlaní. Ze skály vytryskl pramen vody. Princ do něho ponořil květinku a slavnostně pronesl:
2: Flóra ti dává život.
0: Malá chrpa ihned ožila a začala křičet. Prince Jaro zřejmě velmi těšilo, že má moc dávat květinám život. A tak se díval s nadšením na maličké stvoření, které se mu hýbalo v dlani. Avšak skřítkové zatím utvořili řetěz a podávali mu další květinky, aby je ponořoval jednu po druhé do životodárného pramene. Za skřítky přistupovala řada svlačců, oblečených v ošetřovatelské šaty. Každý svlačec bral do náručí jednu malou chrpu a vycházeli z jeskyně bílými dveřmi. Připomněla jsem si strašlivá pavoukova slova. Poznala jsem tajemství z rodu květin a za to jsem zasluhovala trest smrti. Zdálo se mi, že mě někdo pozoruje a neustále jsem se rozhlížela kolem sebe. Utéci, jen utéci, říkala jsem si a proklouzla jsem z jeskyně za jedním svlačcem, zpívajícím u kolébavku maličké chrpě, kterou opatroval.

0: synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
0: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli, nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
0: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.
4: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně v bytě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se Robinsonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali, ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamur junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamur junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamur junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Vítám tady Hanku Kirchovou.
2: A já se zdravím s vámi se všemi. Už jsem se na vás moc těšila.
0: Hanko,
2: protože...
0: Hanko, já umím novou básničku.
2: A chceš ji naučit děti?
0: No, chci ji říct tobě.
2: Tak pojď. Poslouchám a vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
0: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
2: No tak jsem s ní, už se moc těším.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: Ještě jednou, prosím, pěkně.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: A to je moc hezký,
0: já ti tleskám. Počkej, ještě to dál, to tak... si nemyslíš, že to má ještě tragický konec.
2: Povídej.
0: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: A v čem je to ta tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
0: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí je sněd ten čáp.
2: Víš co?
0: Jí čáp koláče?
2: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
0: Hanko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Hanko.
2: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
0: Takže v zobáčku bude nosit Miminka.
2: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo Miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku Miminko.
0: V takovém uzlíčku?
2: Přesně
0: to
2: tak.
0: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
2: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako
0: a
2: Miminko.
0: Poslouchejte.
2: A dobře poslouchejte text.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem, holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
0: Možná, že někdo nosí i slona místo Miminka.
2: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou,
0: zkus
2: nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí. Zkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
0: Hanko, ta druhá drží líp.
2: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
0: A kde mám to miminko?
2: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
0: Jedné ruce
2: miminko.
0: Mám uzlíček s miminkem a
2: ano,
0: nesu jako čop,
2: a my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
0: Jo, to jsou velké kroky.
2: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa. Stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
0: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo Miminka mohly být i ty koláče.
2: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
0: Tak jdeme velkými kroky. čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí snět koláče.
2: Jebik se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
0: Ahoj!

0: Jistý Loudal z Raditic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky dukatu a bez velikých círatů cimbalí a cimbili. I kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postela a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Já, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžíce usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Já je prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyše ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše s fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede? Jako byste ten barák chtěl koupit. Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha. Tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vykslajvantovej, a pod nosem knír. No vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste? Co to je? No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí. Já jsem rolník. No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím. Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás vomrk, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte, osmahlej týl a bílý čelo, to vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu a anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty. Zavoláme pana Mankovice od vedle, to je vetešník. On vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra, zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad. No, kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovice zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Digi básnička.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
5: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
4: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
5: Já povídám písek. Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando.
6: To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
4: Schoda jmén, pane Lustigu, pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
5: Inu, svět je malý a o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
4: Můžu?
5: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy.
4: Himmel, Laudon?
5: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
4: Herrgott, tady se ale blbě přednáší.
7: Druhá kapitola, Planeta Bimbuli.
8: Tak jsme tady,
9: řekla Víla a pomohla Adélce vstát.
8: To bylo lepší než jízda na tobogánu,
9: usmála se Adélka.
10: To teda jo,
9: ozval se hlas z její kapsičky. Adélka se lekla a uskočila stranou. Plyšáci se v kapsičkách jejich šatiček začali vrtět a jeden po druhém se drali ven. Adélka na ně nechápavě hleděla. Celou dobu si v nemocnici přála, aby byli živí a mohla si s nimi povídat. A teď, když se to stalo, stála jako opařená a trochu se i bála.
8: Na planetě Bimbuli všechny hračky oživnou.
9: Pustila se do vysvětlování Bimbulinka.
8: Proto sem nesmějí žádní vojáčci, tanky, zlí roboti a jiné příšery. To by byl konec naší pohádkové planety.
11: Já rozhodně nejsem žádný voják,
9: ohradil se slon Pupíno.
12: A já nejsem robot,
9: protestovala žirafa Bláža.
10: A já nejsem příšera.
9: Rozplakala se kravička Bůča. Adélka je všechny objala a přitiskla k sobě.
8: Vždyť já vím.
9: Když se Adélčini plyšoví kamarádi uklidnili, Pupíno mrknul na Vílu a prohodil uznale.
11: Je to tady vážně hezké. Hezčí než v nemocnici.
8: Počkejte, to ještě nic není. Jestli chcete, ukážu vám celou planetu, ale musíme začít pěkně postupně.
9: Řekla Víla a otevřela skleněná dvířka. Když opustili přistávací plochu s duhovými polštářky, byli jako uvidění. Všude kolem bylo hodně světla. Krásné květiny, louky, lesy, rybník a taky obrovský a zvláštní strom.
8: To je Opius bimbulus,
9: vysvětlila Víla.
8: Je to vzácný a kouzelný strom. Tam žije většina obyvatel. V kořenech stromu se usídlili skřídci a ve větvích až na samém vrcholku má svou poštovní úřadovnu Havran Krák. Je to náš pošťák.
13: Vy tu máte i poštu?
9: Divila se Adélka.
13: To bych mohla poslat psaníčko mamince a tatínkovi. Namaluju jim obrázek, aby věděli, jaké je to tu krásné.
9: Pak začala šátrat ve svých kapsičkách.
13: Jejda, já jsem si zapomněla vzít pastelky. Zůstali asi v nemocnici.
9: Adélce bylo do pláče. Prosebně se podívala na Vílu.
13: Nemohla bych se vrátit pro pastelky.
9: Víla zavrtěla hlavou.
8: To rozhodně nepůjde.
13: Prosím, prosím,
9: škemrala Adélka. Dokonce i plyšoví kamarádi se přimlouvali.
12: Adélka má pastelky hrozně ráda. Hned po nás samozřejmě.
9: Ozřejmila situaci Bláža.
8: Já to chápu,
9: řekla Bimbulinka.
8: Jenže na Bimbuli se každý může podívat jen jednou. Ještě jste si všechno neprohlédli. Určitě by tě to pak mrzelo, že si svou šanci propásla. A to já si na triko rozhodně nevezmu.
9: Adélka chápavě přikývla.
13: Tak jo, já si to zkusím zapamatovat a nakreslím si to, až se vrátím.
12: Já ti pomůžu,
9: horlivě navrhovala Bláža.
11: Ty?
14: Rozesmál se Pupíno.
11: Vždyť ani nevíš, jak se drží tuška.
9: Bláža se hned ohradila.
12: Nechci malovat, ale pomůžu Adélce tím, že si budu všechno pamatovat.
11: Tak to určitě. V nemocnici si zapomněla i na to, jak se jmenuješ. Když se tě pan doktor zeptal, tak si mu neodpověděla.
9: Žirafka se zamračila.
12: Neodpověděla jsem proto, že jsem v nemocnici mluvit nemohla, ty chytráku.
8: Přestaňte se hádat,
9: napomenula je Víla.
8: Raději se zkuste domluvit, kam se podíváme nejdříve.
13: Já chci vidět všechno a je mi úplně jedno, co uvidím nejdřív,
9: pronesla smířlivě Adélka. Za to její plyšoví kamarádi začali dávat návrhy.
12: Nejdřív se třeba podíváme na květinovou louku,
9: navrhovala Bůča. Byla v nemocnici tak dlouho, že už jí vůně květin opravdu chyběla.
11: Já chci nejdřív na poštu,
9: protestoval Pupíno.
11: Vždycky jsem si přál pomáhat při razítkování.
12: A já bych si přála nové plavky a podívat se k rybníku.
9: Zasnila se Bláža, ale Pupíno se jí začal opět ošklivě posmívat.
11: Bláža v plavkách, no to by byla podívaná.
9: Není divu, že se Bláža rozplakala a uraženě utíkala, co jí nohy stačily. A protože je měla dlouhé, běžela opravdu rychle. Pupínovi teprve teď došlo, co se stalo. Potichu špitl.
11: Promiň.
9: A chytil se za pusu. Bláža ho ovšem neslyšela. Běžela jako o závod, nekoukala nalevo ani napravo, jen chtěla být pryč od slona, který si z ní dělal neustále legraci. Adélka s Vílou bimbulinkou běželi za Blážou.
13: Nemůžeš svými bublinkami vyčarovat nějaké zrychlení?
9: Zeptala se udýchaná Adélka, když se na chvilku zastavila, aby popadla dech. V nemocnici musela jen ležet, proto nebyla zvyklá na rychlé a dlouhé běhání.
13: To bych ráda, ale tady na bimbuli moje bublinky kouzelné nejsou.
9: Odpověděla bimbulinka posmutněle a po očku se dívala, jak se jim v dálce ztrácí žirafka Bláža.
13: Má namířeno přímo do bimbulíkova. Tam se nám nestratí. Honem za ní!
9: Navrhla bimbulinka a společně s Adélkou se zase dali do divokého běhu. Bláža vrazila do prvních dveří, které uviděla. Byl na nich honosný nápis.
7: Bimbulo laboratoř. Profesor Bimbác Bimbulík, vynálezce.
9: Dveře zůstaly otevřené. Tak se Adélka s Vílou, celé uřícené, taky vřítili dovnitř hned za Blážou.

0: kan du godt prøve to abi. To abi mye zimane byla.
1: Snad připravím vlka o lupu.
2: Proč máš takovou hloupu s lupami?
0: Mám. To mám ty hloupa pro to, aby chtěl.

0: chřipky.
1: Paní učitelka říká, tak děti, teď se mi pěkně představíte.
2: Já jsem Prokop Buben.
1: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
2: Jak Prokop.
0: A nebo se mohl jmenovat, já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady, zvolala malá čarodějnice.

Čarodějnice, podívejte, co se stane. Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
2: Já jsem kluk a budu,
1: tak ahoj. To jsem moc ráda.
2: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
1: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
2: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
1: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
2: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
1: Všechno, co se dá vyhodit,
2: do vzduchu,
1: co se
2: myslím,
1: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
2: To jsou třeba, když se někde to stojí,
1: tak na to
2: nebo
1: se leze,
2: na tom visí.
1: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
2: Švihadlo je prostná?
1: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
2: Jsou prostá
1: Prostá
2: náčiní.
1: Jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše, když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
2: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocásek.
1: Výborně.
2: A dám si to do podpaží.
1: Krásná pomůcka, ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
2: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskoušíte.
1: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my, moderní gymnastky, jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
2: To je takový fígl,
1: to je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
2: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla Amálka a tancoval bych tak, na louce.
1: Ano, takže teď jsme Víla Amálka, doprava a doleva.
2: Nevím, jestli to je úplně pro kluky.
1: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
2: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
1: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
2: Počkej, a to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
1: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo.

0: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hihlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám a lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozhýbené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
1: Prima nápad, tak já udělám oheň.
0: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hihlík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezi tím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hihlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
1: Hoří, hoří.
0: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné.
2: Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
3: Dnes je 5. června pa.
4: A svátek má Dobroslav.
3: Určitě už všichni víte, co tohle jméno znamená Dobroslav.
4: Znamená dobrotivý a slavící dobro.
3: A Dobroslavům se říká Slávek. Nebo
4: Dobroš.
3: Dobroš nebo
4: Dobeš.
3: Dobeš. Všechno nejlepší. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Pátá kapitola. 5. srpna už ptáci nespívali. Slunce svítilo tak slabé, že je bylo sotva vidět. Nad lesem však stála kometa velká jako kolo odvozu a kolem ní byl ohnivý kruh. Šňupálek neměl chuť hrát. Šel sám a přemýšlel. Ostatní také mlčeli. Jenom čenich občas zafňukal a říkal, že ho bolí hlava. Bylo úděsné horko. Pak se les rozestoupil a objevila se před nimi pustá krajina s dlouhými písečnými přesypy. Nekonečné množství hebkých písečných kopečků, na nichž tu a tam rostly chomáče trávy, ječmenky. Mumínek se zastavil a větřil ve vzduchu. Moře cítit není, řekl. Spíš něco zapáchá. Asi nějaká poušť, dodal chmurně čenich. Poušť, kde naše kosti zbělají a navždy budou ztraceny. Bolí mě hlava. V písku se těžko šlo. Putovali dál nahoru a dolů přes kopečky. Podívejte se tamhle, řekl Ferko. Hatifnati se vydali na pochod. V dálce na přesypech táhl dlouhý zástup hatifnatů. Pohledy strnule upírali k obzoru a neklidně mávali tlapkami. Jdou na východ, pokračoval Ferko. Možná by bylo nejlíp pustit se za nimi, vědí, kam jdou, jak víte. My ale bydlíme na západě, namítl mumínek. Tatínek a maminka bydlí na západě. A pokračoval v cestě rovnou do mumíního údolí. A já mám taky žízeň, fňukal čenich. Nikdo mu však neodpověděl. Písečné přesypy se snížily. Země byla pokryta mořskými chaluhami, které ve svitu komety zářily červeně. Tu ležely oblásky a mušle, tam i kusy březové kůry, dřeva a korku, prostě všechno, co se dá nalézt na mořském břehu. Moře však nikde. Zastavili. Stoupli si vedle sebe do řady a nevěřili vlastním očím. Kde mělo být moře se svými vláčnými modrými vlnami a houpajícími se racky, tam zela pouze propast. Stoupala z ní pára, dole bylo slyšet bublání a vycházel odtamtud nezvyklý a pronikavý zápach. Břeh před nimi se prudce svažoval do zelených slizkých strží. Moře se ztratilo, řekla slečna Ferka slabým hlasem. Proč by se moře ztratilo? Nevím, zabrumlal mumínek. Ještě štěstí, že každý není ryba, poznamenal čenich a snažil se tvářit kurážně. Šňupálek se však posadil, chytil se za hlavu a zvolal. To krásné moře se nenávratně ztratilo. Je po plachtění, po plavání, po velkých štikách, je po prudkých bouřích a průsvitném ledu. Už nikdy se v něm nebude zrcadlit měsíc. A břeh už není břehem, je s ním na dobro konec. Mumínek se posadil vedle něho a řekl, však se vrátí. Všechno se vrátí, až kometa odletí, nemyslíš? Šňupálek neodpověděl. Jak se ale dostaneme na druhou stranu? Zeptal se najednou Ferko. Vždyť tu díru neobejdeme za 2 dny? Nikdo mu neodpověděl. Musíme uspořádat schůzi, pokračoval Ferko. Ustanovuji se za předsedu a tajemníka. Máte nějaké návrhy?
2: Přeletět ji,
1: řekl čenich. Přejít, zabručel Mumínek. Nedělejte hlouposti, řekl Ferko, na ty nemáme čas. Vaše návrhy se jednomyslně odmítají. Navrhněte něco jiného.
2: Navrhni něco sám, vykřikl Mumínek nazlobeně. Strž se nijak překonat nedá. Zapiš si to do toho svého sešitu, že až přiletí kometa, budeme všichni na padrť. Vždyť ani Šňupálek nevěří, že vyvázneme se zdravou kůží. Nastalo hluboké ticho. Pak se zvedl Šňupálek a řekl: provedeme přechod na chůdách, tak to určitě svedeme.
3: No ovšem, zvolal Mumínek, to je výborný nápad. Chůdy, pochopitelně, rychle, musíme si opatřit chůdy. Zachráníme se, vrátíme se domů.
1: Všichni se honem rozběhli chůdy hledat. Nikde se nenajde tolik věcí jako na mořském břehu. Mumínek našel v půli zlomený pobřežní plavební znak. Slečna Ferka našla násadu na koště a veslo. Šňupálek našel rybářský prut a vlajkovou žerť. Čenich našel chmelovou tyč a rozbitý žebřík. Ferko však vážil cestu až naspět do lesa a opatřil si dvě útlé smrkové tyčky na chlup stejně dlouhé. Pak se všichni opět sešli a zahájili výcvik v chůzi na chůdách. Šňupálek kráčel na svých chůdách bez obtíží, tam a zpět, a ukazoval ostatním, jak na to.
4: Dělejte delší kroky. A jenom klidně, volal. Nemyslete na to, jen s citem. Nedívejte se dolů, nebo ztratíte rovnováhu.
5: Mně se točí hlava. Pozvracím se,
1: křičel Čenich.
4: Poslyš, Čenichu, obrátil se na něho Šňupálek. Je docela možné, že mořské dno skrývá potopené poklady.
1: A Čenichovi i hned přestalo být špatně. Podívejte se na mne, zvolala slečna Ferka. Já už to umím, už to umím. Vůbec nepřemýšlím, jenom chodím s citem.
6: To známe, poznamenal její bratr.
1: Za hodinu Šňupálek řekl.
6: Už to zřejmě umíte, je na čase vyrazit.
5: Ještě ne, musím se přece trochu zacvičit,
1: prosil Čenich a vrhl chvatný pohled do hlubiny, kde bývalo moře.
6: Nemáme čas, odpověděl Šňupálek. Nezapomeňte dávat pozor na bahno a na trhliny. Pojďte za mnou.
1: Pak s chůdami pod paží slézali jeden po druhém do červeného šera. Nohy jim klouzaly a smekaly se po mořské trávě a ve vodní páře na sebe sotva viděli.
5: Nezapomněli jste snad, že to děláte na vlastní riziko?
1: Zeptal se Čenich.
5: Vůbec ne, odpověděl Mumínek. Vím to.
1: Můžeš být úplně klidný. Rozprostřelo se před nimi mrtvé mořské dno. Vypadalo neobyčejně žalostně. Všechny krásné chomáče chaluch, co se dřív kolébaly v průsvitné vodě, tu ležely splihlé a černé. A ryby se zoufale zmítaly v několika zbylých jezírcích. Něco pronikavě zapáchalo. Všude ležely medúzy a drobné rybky a lapaly po vzduchu. Slečna Ferka k ním běhala, sbírala je a dávala do jamek s vodou. Tak, tak, říkala. Teď ti bude zas dobře.
6: Strašně mě to mrzí, pravil Mumínek. Všechny ale těžko zachráníme.
1: Aspoň některé, odpověděla slečna Ferka a vzdychla. Vylezla zpátky na chůdy a následovala ostatní. Z mořského dna vypadala kometa mnohem větší a ve vodní páře se zdálo, že hoří pláplavým plamenem. Naši cestovatelé, podobní dlouhonohému hmyzu, však putovali stále dál do mořských hlubin. Tu a tam se z písku zvedaly mohutné temné hory. Jejich vrcholy kdysi tvořily ostrůvky a skály, u nichž se šplouchala drobotina a přistávaly výletní lodi.
5: Už se nikdy neodvážím plavat v tak hluboké vodě,
1: řekl Čenich a otřásl se hrůzou.
5: Když si představím, že tohle všechno jsem měl pod příčkem...
2: Podíval se do pukliny, v níž byla ještě voda s tajemným hemžením života.
6: Je to ale krásné, úděsné a krásné, poznamenal Šňupálek. A ještě vědomí, že před námi zde nikdo nebyl.
5: Tamhle je, vykřikl najednou čenich, truhla s pokladem. Říkal si, že jsou tady potopené poklady.
2: Odhodil chůdy a začal divoce vyhrabávat truhlu z písku.
5: Pojďte mi na pomoc, je zamknutá, sedí jako přibitá.
2: Nemůžeme ji brát sebou, je moc velká, řekl Ferko. Pospěš si, milý čenichu. Než dojdeme k cíli, najdeš ještě mnohem hezčí věci. A tak čenich svraštil zoufale čumáček a putoval dál. Skály vypadaly vyšší a divočejší a půda byla plná puklin. Chůdy v nich každou chvíli uvízly a proto postupovali stále pomaleji. Občas někdo z nich upadl. Přestali si povídat a jenom šli a šli a šli. A najednou se před nima objevila potopená loď. Vypadala chuděra strašně trudnomyslně, stěžeň měla zlomený a rozbité boky pokryté mušlemi a mořskou trávou. Její příslušenství a zařízení odnesly mořské proudy. Dřevěná figura na zobci však zůstala. Upírala pohled mimo ně a smutně se pro sebe usmívala.
5: Myslíš, že se zachránili? Zašeptala slečna Ferka.
6: Samozřejmě, odpověděl Mumínek, měli přece záchranné čluny.
5: Pojď, půjdeme.
6: Nevypadá to tu ani trochu povzbudivě.
5: Počkej chvilku, zakřičel čenich a seskočil z chůd. Vidím něco lesklého, něco ze zlata.
2: Vlezl pod vrak a začal hrabat v mořské trávě.
5: Díky, vykřikl, ze zlata a s drahokami na rukojeti.
2: Slečna Ferka se naklonila, aby se podívala, a ztratila rovnováhu. Zakolébala se na chůdách dopředu a dozadu, pronikavě vykřikla a pak spadla obloukem do černého nitra vraku. Mumínek jí ihned pádil zachránit. Vyšplhal se po zřezivělém kotevním řetězu na palubu, sklouzl se tam na kožešině z mořské trávy a nakoukl do temnoty.
5: Kde jsi? Vykřikl. Tady,
2: pípla slečna Ferka. Uhodila ses? Zeptal se Mumínek.
5: Ne, ale mám strach, zněla odpověď.
2: Mumínek se skočil za ní dolů. Loď mu sahala až po bříško a páchlo tam ošklivě plesnivinou.
6: Zase čenich a ty jeho věčné drahokamy, poznamenal Mumínek uštěpačně.
5: Já ho chápu, namítla slečna Ferka. Taky mám ráda drahokamy, zlato, perly a diamanty. Třeba tady nějaké jsou? Co kdybychom?
6: Je zde velká tma, řekl Mumínek. A je tu moc nebezpečně.
5: Ano, odpověděla slečna Ferka poslušně. Buď tak hodný a zvedni mě.
2: A Mumínek jí pomohl do otvoru, na němž býval příkop úložného prostoru.
4: Co je s vámi? Zavolal Šňupálek.
5: Jsem opět zachráněna,
2: odpověděla slečna Ferka vesele a vytáhla zrcátko, aby zjistila, zda se nerozbilo. Sklo však bohu díky bylo neporušené a na jeho zadní straně nechyběl žádný rubín. V zrcátku slečna Ferka uviděla svou mokrou ofinu. Potom spatřila černý otvor, z něhož vylezla dole Mumínkovi uši a za ním v hloubi temnoty něco dalšího. Něco pohyblivého, co pomalu lezlo blíž a blíž k Mumínkovi.
5: Pozor,
2: vykřikla,
5: něco je za tebou.
2: Mumínek se otočil, měl za sebou chobotnici. Z temnoty se k němu šinula nejnebezpečnější obrovská mořská nestvůra. Mumínek se pokusil vylézt po stěně lodi nahoru, ale prkna byla příliš kluzká. Vždycky uklouzl, až bluňkl zase zpátky do vody. Nad ním seděla křičící slečna Ferka se zrcátkem v klapce. Chobotnice se k němu přiblížila. Najednou se však zastavila a začala mrkat. Ferčino zrcátko zachytilo žhnoucí kotouč komety, odrazilo jeho svit a vrhlo chobotnici do tváře velké, oslnivé prasátko. Nestvůra se polekala. Celý svůj život trávila ve tmě toho nejhlubšího moře. Teď byla temnota ta tam, moře taky, a co bylo nejhorší, ošklivé červené světlo jí zasvítilo rovnou do očí. Chobotnice vzdychla, omotala si všechna svá chapadla kolem hlavy a stáhla se do nejodlehlejšího tmavého kouta.
5: Slečno Ferko, zachránila si mi život, radoval se Mumínek. A jakým inteligentním způsobem?
7: To byla náhoda, odpověděla slečna Ferka. Chtěla bych tě před chobotnicí zachraňovat každý den.
5: Dobrá, řekl Mumínek, ale moc bych o to nestál. Pojďme, chci odtud pryč.
2: Putovali celý den pustou mořskou krajinou do stále větších hlubin. Byly zde obrovské hlubinné mušle, naprosto jiné než ty, co se sbírají na pobřeží. Zdobily je hroty a závěty a měly krásné, syté barvy.
5: Dalo by se v nich bydlet, poznamenala slečna Ferka. Slyšíte, jak v nich šumí?
6: To je hlas moře, pravil Šňupálek. Mušle vzpomíná na moře.
2: Dostal chuť si zahrát a tak vytáhl foukací harmoniku. Nevydala však ani hlásku. Vodní pára ji připravila o všechny tóny.
6: To je zlé, řekl Šňupálek ustaraně.
5: Tatínek ji určitě spraví, až se vrátíme domů, ozval se Mumínek. Tatínek všechno spraví, jen se na to podívá.
6: Teď jsme blízko míst, kde je moře nejhlubší, pravil Šňupálek. Jděte opatrně.
2: Tady už mořská tráva nerostla. Mořské dno se před nimi prudce svažovalo a pokrývalo je šedivé bahno. Panovalo naprosté ticho a ve vzduchu se vznášelo cosi slavnostního. A pak se najednou celé dno ztratilo. Zmizelo v propasti plné stínů a vodní páry. Nikdo nešel na její okraj, aby do ní nahlédl. Mlčky odbočily. Jenom slečna Ferka se obrátila a tiše povzdechla, protože zrovna u srázu ležela největší a nejkrásnější mořská mušle. Měla krásně bílou barvu a svítila v soumraku. Zpívalo v ní moře.
5: Nechej ji tam, řekl Mumínek. Je tady nebezpečno, doleží nestvůry, jaké nikdo neviděl, co svět světem stojí. Bydlí tam v bahně.
2: Nastal večer. Drželi se co nejblíž jeden druhého a poslouchali to neskutečné ticho. Všechno bylo měkké, vlhké a nezvykle zamlklé. Postrádali všechny ony vlídné a skromné zvuky, co jsou s večerem slyšet na zemi. Šum listí při závanu nočního větru, pípání ptáku, kroky spěchající domů. Oheň rozdělat nemohli a báli se usnout. Vždyť tu na ně mohla číhat, kdo ví, jaká neznámá nebezpečí. Nakonec vylezli na jednu vysokou skálu, kde se cítili trochu bezpečněji a snědli tam zbytek ferkových a ferčinných sucharů. Mumínek držel noční stráž první a rozhodl se, že ji vezme i za slečnu Ferku. Zatímco se ostatní schoulili k sobě a usnuli, seděl a zíral na mrtvé mořské dno. Světlo komety je zbarvilo do červena, všechny stíny však byly sametově černé. Mumínek pozoroval chmurnou krajinu a uvažoval, jak se země musí bát při pohledu na blížící se ohnivou kouli. Uvažoval, jak má všechno nesmírně rád. Moře, les, déšť, vítr, sluneční svit, trávu a mech. A jak by bylo těžké
7: bez toho všeho žít.
6: Pak ho ale napadlo, že maminka určitě ví, jak se dá všechno zachránit.

0: Pesničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: No a to je dost, že už si doma. Tak co? Nalokal ses na procházce čerstvého vzduchu? Ano?
1: Nalokal, taťuldo. Až jsem skoro úplně ulokán.
0: No to je dobře. Počkej, pojď sem.
1: Co je?
0: Pojď sem trochu víc na světlo.
1: Proč?
0: No ne, hurvajs, jak to vypadáš?
1: Jak bych vypadal? Nesu prostě na sobě známky odpoledního skotačení.
0: Známky skotačení? Co pak takhle si chodí domů pod rodnou střechu? Takhle špinavej.
1: Taťuldo, dopoledne přece pršelo. A po dešti přeci vždycky bývá poněkud rozměklý terén.
0: Poněkud rozměklý terén. Vždyť máš na botách úplné kilogramy bahna.
1: Pro slávu se musí obětovat, taťuldo. Za to jsem soupeřům z ostrovní ulice vsítil dva ukázkové góly.
0: Góly. Tak takhle to bylo. No to jsem si mohl myslet, že zas někde čutáš do toho půlmíče. Počkej, co...
1: To co děláš?
0: Co ta boule na čele?
1: A to nic.
0: Co nic? Kde se tady vzala?
1: To jsem se střetl s obráncem v souboji hlavou.
0: No vida, člověk si myslí, že se někde klidně prochází.
1: No klidně jsem procházel.
0: No to vidím.
1: Vážně, klidně jsem procházel ze začátku jejich obranou, ale pak na mě postavili tvrdého stopera.
0: Ten ti udělal tu modřinu na noze?
1: Ano. Ano, ale můj výkon tím nepolevil. Kdepak? Hra ostrovní ulice nám jako lepším technikům plně vyhovovala.
0: A mě by zase vyhovovalo, kdybys jako lepší technik rychle zmizel na chodbu a tu ostrovní ulici si seškrábal z bot.
1: Provedu, taťulo. Jo, ale kdybys viděl náš drtivý tah na branku v tak těžkém terénu...
0: Přecíni, pak ten terén pořádně zameť smetákem, ať se to nerošlape.
1: Ano, taťulo, ale představ si, že střed hřiště byl úplně v naší moci a odtamtud jsme rozvíjeli jeden útok za druhým.
0: Tak rozvinej se konečně na tu chodbu. Bude to?
1: Ovšem, oče, jak by nebylo...

0: prosím, dnešní mládež, kopá listi. Centrovaný drtivý boule, boty jako lovec, to jsou pořádky.
1: Tak, požadovanou očistu jsem provedl, taťuldo.
0: Cože? Už jsi s tím hotov?
1: Jsím, ano.
0: A jestli pak si zametl předsíň?
1: Ani to nebylo potřeba, to se tam ztratí.
0: Jak to? Co se tam ztratí?
1: To bláto. Paní Švitorková stejně říká, že za nějakou dobu budeme tu předsíň místo zametání vorat.
0: To, že říká?
1: Jsím, ano.
0: Jen ať si svý připomínky nechá pro sebe, paní Švitorková. Zametá si před svým práhem. Co ještě říkala?
1: Ptala se, jestli bychom si tam nechtěli nasázet žampiony, když už tam máme kompost.
0: Podívej se na ní. Ale s ní se vůbec nebudu bavit. Ne, s ní se bavit nebudu. Ta má u mě rozlitý ocet už dávno.
1: Fakt, taťuldo, zapomeň na paní Švitorkovou a věnuj mi laskavě chvilku pozornosti.
0: Chvilku pozornosti?
1: Jsím, ano.
0: A na co jí, prosím tě, ode mě potřebuješ?
1: Chtěl jsem se tě otázat, jaká žeť je v současné době naše finanční situace.
0: Proč tě najednou zajímají takové smutné věci?
1: Protože hodlám, budu nucen, jak bych ti to... Patrně se nevyhnu tomu, abych nemusel podniknout malou investici, čili jinými slovy, jestli dobře rozumíš.
0: Jinými slovy, potřebuješ peníze.
1: Tím, ano.
0: Tohle znám.
1: Já to vždycky říkal, taťuldo.
0: Co?
1: Že ty jsi úžasně chápavý člověk.
0: No, počkej.
1: Taťuldo?
0: No, nech mě. Na co potřebuješ peníze?
1: No na co?
0: Vždyť jsem ti dal tuhle 2 koruny.
1: Kdy tuhle?
0: No ani měsíc to není. To už jsi je utratil?
1: Uznáš zajistě, že z takového minikapesného nemohu existovat, tím méně investovat.
0: A ty zajistě uznáš, že jen stěží držím v rovnováze náš rodinný rozpočet a pořád si ještě kejklá. To je pořád stravování a šacování, šacení, kde to má jeden pořád brát?
1: Uznávám tvé nesnáze, otče, ale snad bychom to mohli jaksi vyřešit jinak.
0: Jak jinak?
1: Například takhle. Zajisté víš, že budu mít v brzké době narozeniny.
0: V brzké době?
1: Simano.
0: Už zase?
1: Simano.
0: Vždyť jsi je měl nedávno, ještě to není ani rok.
1: Přesně tak, taťuldo. Tato událost se u mě pravidelně opakuje rok co rok.
0: No, ať se opakuje, proti tomu nic nemám, ale co má být?
1: Zajisté správně usuzuji, že budeš mít značné starosti s tím, co mi k narozeninám koupíš.
0: Starosti, myslíš?
1: Jo, určitě.
0: No, něco dostaneš, neměj strach.
1: Předpokládám, že to budou zase nové dřeváky, jako každý rok.
0: No a co? Nejsou snad dřeváky důstojným darem k narozeninám? Alespoň u nás všechno klape.
1: Jistě, taťuldo, ale ty staré jsou ještě docela dobré.
0: Jo?
1: Jo, taťuldo, já letos nové nechci.
0: Ne?
1: Ne, vážně, taťuldo.
0: Vážně ne?
1: Ne.
0: Ochud, to jsi mi udělal radost.
1: Vážně, viď?
0: No, aspoň ušetříme.
1: No počkej, taťuldo. Nové dřeváky sice nechci, ale místo nich bys mi mohl dát těch 50 korun v hotovosti a dopředu.
0: Aha, a koukejme, a v hotovosti.
1: A dopředu.
0: Počkej. Pořád jsi mi ještě neřekl, nač ty peníze vlastně potřebuješ.
1: Já ti to neřekl?
0: Ne.
1: Ale ne, to jsem ale hlava zapomnětlivá, to bude asi o těch starostí ve škole.
0: No počkej, moc se nevymlouvej a ven s tím.
1: Totiž, jak jsme hráli tu kopanou s ostrovní ulicí, víš?
0: Jo.
1: Museli jsme na chvilku přestat?
0: Jo.
1: Protože zrovna jel autobus.
0: Cože? Vy jste hráli na ulici?
1: No a kde jinde? Já jsem v zápalu boje autobus neviděl.
0: Šmankote.
1: A kopl jsem míč rovnou pod něj.
0: No tohle, ještě že se nestalo nic jiného.
1: Jo, nestalo.
0: Co se stalo?
1: Autobus ho přijel na placku, míč vypustil duši a já ho teď musím dát spravit.
0: To ještě dopadlo moc dobře, Hurvajs. A abys věděl, ty peníze ti nedám. Tak nedám.
1: Ale taťuldo, proč bys mi je nedal? Kde bych je jinak vzal jako nevýdělečný dorosteneček?
0: Počkej, nech mě domluvit. Peníze ti nedám, ale koupím ti k narozeninám nový míč.
1: Taťuldo, to myslíš vážně?
0: Ano, to myslím vážně.
1: Sláva, hurra! Ty ty jsi ohromný taťulda, já to vždycky říkám.
0: Počkej.
1: Co pak?
0: Koupím ti nový míč.
1: Ano.
0: Ale jen pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
0: Že už nikdy nebudete hrát kopanou na ulici, kde jezdí auta a autobusy, abych já a ostatní taťuldové nemuseli mít strach, že přijdete k úrazu. Slibuješ, Hurvajs?
1: Slovo chlapa, taťuldo. Taková nová mída za to rozhodně stojí.

0: Vrána a džbán. Bajka nás učí, že se vyplatí zachovat rozvahu i v nouzi nejvyšší. Vždyť nouze naučila i Dalibora housti. Černá vrána při svých toulkách krajem jednoho dne zabloudila. Ocitla se na vyprahlé pláni, která jakoby konce neměla. Nikde ani strom či keř v jehož stínu by si mohla odpočinout. Bezhlavě lítala sem a tam, zúžovalo ji horko a trápila žízeň. Nakonec vysílená klesla k zemi a těžce se vlekla vpřed horkým pískem a kamením. Najednou před sebou uviděla spola zasypaný hliněný džbán. Snad ho tam zapomněli pastevci, kteří tudy z jara hnali svá stáda. Vrána prostrčila hlavu úzkým otvorem a podívala se dovnitř. Na dně se leskla voda. Ale místo, aby se zaradovala, začala bědovat.
1: Ach, ach, já nešťastná, jak se mám napít, když můj zobák je příliš široký a nedosáhne ke hladině? Když džbán nakloním, převrhne se a voda vyteče do písku.
0: Nebyl tu nikdo, kdo by vráně poradil či přispěchal na pomoc. A tak musela vzít rozum do hrsti sama. Další hodiny na slunci by bez vody nepřežila. V nouzi nejvyšší dostala nápad. Začala zobákem sbírat oblásky a jeden za druhým opatrně házela do džbánu. Jak kamínků přibývalo, hladina vody začala stoupat. Netrvalo dlouho a vrána se konečně mohla napít. Bezradnost a plané naříkání by ji zahubilo. Dobrý nápad a rozvaha jí zachránili život.

0: Já si při práci nikdy nespívám.
1: To jsi takový mrzout.
0: Ne, potápěč.
2: Yeah!

hudebník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc Příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám Příhoda? A proč pak se ptáte? Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc Příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda. No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované. Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci Příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě. Teď poslouchej, ty motyko hloupá. Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu. Jej, a kam mám vylézt já? Ptá se plačky Selka. Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic. Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik. Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk. Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával. Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála. Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: Figy cvičení?
1: S Hankou.
0: Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
0: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
0: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
0: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
0: Nebo třeba myslityčinku.
2: Myslityčinku taky. Mně by stačilo, kdybyste tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
0: Je, to by byla nějaká v našem chudá svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky víš, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
0: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Jste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
0: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
0: Takže ta zelenina přeci jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
0: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
0: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
0: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
0: Aha, tak dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medičkem je úplně ideální.
0: Dáme si čaj, Janko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka, matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila, teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem.
1: Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte. Vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky.
3: Kuzlátka poslouchala a pravila.
1: Slyšíme, slyšíme. Nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on? A byl by vás všechny snědl.

0: Dnes je 5. června.
1: A svátek má Dobroslav.
0: Určitě už všichni víte, co tohle jméno znamená Dobroslav.
1: Znamená dobrotivý a slavící dobro.
0: A Dobroslavům se říká Slávek. Nebo
1: Dobroš.
0: Dobroš, nebo
1: Dobeš.
0: Dobeš. Všechno nejlepší.
2: Kdysi dávno, kdesi daleko odsud, byl mramorový les. A v něm se čas od času děly neuvěřitelné věci. Jedné slunné a teplé soboty uprostřed léta přiběhla na zelenou mítinu muchomůrka zvaná Tečka. A plakala, a plakala, a plakala. Co se stalo? Vykřikl překvapeně Strakoš, starý a moudrý hřib od statečného dubu, udivený tím, že muchomůrka zavítala až sem. Zoufalá Tečka měla mokré oči, mokrý kapesník a klobouk nakřivo, takže většinu svých puntíků cestou postrácela. Ráno přiběhl jelen zlatoparoháč, lkala muchomůrka. Funěl a dupal jako smyslů zbavený. Předstíral, že mě neslyší a pošlapal všechny mé kamarádky. Strakoš se zachmuřil. To je vážná věc. Pokýval hlavou a na dlouhou, předlouhou chvíli se odmlčel. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. V mramorovém lese se totiž děly poslední dobou samé nevídané věci. Jako by se s nimi roztrhl pytel. Ale Strakoš uvažoval dál. Muchomůrky zlobí, že s nimi v lese není k vydržení. Potřebovali by potrestat, to ano. Jenže co, když jednoho dne jelen zlatoparoháč pošlape i jiné houby? Co potom? Co pak? A nakonec usoudil. Nebezpečí hrozí všem. A proto musíme jelenímu řádění učinit přítrž. Ovšem ještě v tu samou chvíli zapochyboval o správnosti takového rozhodnutí. Muchomůrky znal až příliš dobře. Věděl, jak se chovají k ostatním houbám, jak se kdy chovali a s největší pravděpodobností se budou chovat i nadále. Bylo mu jasné, že si příliš schovývavosti nezasluhují. Ale odmítnout pomoc je tuze ošemetná věc. A tak rozhodl. Jdeme ke stříbrnému smrku. A vyrazil provázen plačící muchomůrkou. Jak známo, stříbrné smrky jsou nejen stříbrně modrozelené vznešené stromy, ale především mohutné stromy, jejichž kmeny se vypínají do oblak v skutku královsky. V jejich korunách proto hledá úkryt každý, kdo touží po klidném a bezpečném domovu. Stříbrný smrk, jenž vévodil mramorovému lesu, obývala moudrá sova. Vystudovala snad 3 univerzity najednou a byla tudíž ještě vzdělanější nežli Strakoš. Není se čemu divit. Vždyť sovy se dožívají vyššího věku a tak mají na studium více času. Když poutníci dorazili ke stříbrnému smrku, zaklepali uctivě na vrásčitou kůru kmenu. Nikdo se neozval, ale kdo čeká, dočká se. Dočkal se i Strakoš. Po půl hodině se sova konečně objevila. Co pak se stalo tak výjimečného, že vidím pohromadě hřib s muchomůrkou? Zeptala se rozespale. Byla to v skutku moudrá sova. Potom vyslechla celý příběh, pokývala rozčepířenou hlavou a po další půl hodině, kdy vypadala jako, že tak trochu spí a trochu, že přemýšlí, řekla. Jelen zlatoparoháč dostal jelení nemoc. Snaží se udělat z mramorového lesa rovinu. Tato nemoc pochází od holandských jelenů z krajů rovinatých. A po další půl hodině pokračovala. Jediné, co můžete udělat, je sehnat mramorový kořen, jehož odvar by jelena uzdravil. Pak sova odlétla neznámo kam. Lehce se řekne, sežeňte mramorový kořen, ale kde takovou věc hledat? To ani strakoš, ani muchomůrka nevěděli. Slyšela jste někdy něco podobného? Ptal se Hřib. Jen vzdychala zoufalá Tečka. Jak máme hledat mramorový kořen, když nevíme, odkud začít? Tak začneme od začátku, rozhodl Hřib a posadil se pod stříbrný smrk. Dal hlavu do dlaní a jal se přemýšlet nahlas. Od začátku? To bych musel začít v našem lese. Náhle vyskočil a samou radostí začal poskakovat. Už to mám. Náš les, mramorový les, mramorový kořen v mramorovém lese. Musíme hledat ten nejstarší, nejsilnější a nejkrásnější kořen, podle kterého dostal náš les své jméno. A měl pravdu. Houby začaly hledat, až našli. Kde, to nikomu neprozradili. Ale druhý den se vařilo, míchalo a ochutnávalo. Sotva les zahalila tma, ukápl strakoš několik slziček vzácné tekutiny, zlatoparoháči na zlatý paroch. Ráno se jelen probudil, táhle zatroubil a odešel na pastvu, jako by se nechumelilo. Všechny muchomůrky pečlivě obešel, některé dokonce i uctivě pozdravil. Muchomůrky si tak oddechly, že byl jejich vzdech slyšet široko daleko. Byly zachráněny a nejen oni, ale také všechny hříbky, lišky, holubinky, bedly i kustřebky, zkrátka houby mramorového lesa. Naštěstí, protože jaký by to byl les, kdyby v něm nerostly houby.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočely zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to je hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci. Vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise. Ani když je rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mis a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No, tak nejlepší bude, když mu předhodíme myš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu myš. Dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale myš nikdo neměl. Já by sem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není myš? No, není, ale je také v díze jako mis. No, v díře je, ale ve vodě a ne na mezí, odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Jak pak může být mokrý, když je zabalený? Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel? Na Stlomecku byl. O Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš. Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní. Byli to slušní hoši. Proč zdravíš?
2: Já nezdravím. Mám ho v cepici.
1: A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu.
2: Juj, ten je krásný, snesme ho, dej mi kousek, volali všichni. To nejde, musíme ho předhodit kocoulovi. Kdo má plovázek?
3: Já,
1: volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne?
3: A já taky,
1: povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a přivázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit, jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku.
2: Já sám. Cí je lak? Cí je plovas?
1: Povídá kluk a hodil raka přes zítku. Kluci stichli, protože to bylo pravda. Jejich rak to nebyl. Bere? Zeptal se ten třetí. Nebele, povídá malý a lovil dál. Pátý se podíval klíčovou dírkou v brance, zdali si kocour s rakem pohrává.
2: Co vidíš? Šeptali všichni. Nic. Je to zrezavělé.
1: A začal dřívkem vrtat v dírce. Ozvala se branka a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici.
2: A vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour.
1: Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se. Číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka. Kdo? Ptali se všichni.
2: Ty, je to tvůj rak,
1: řekli malému. No, vidíte, to měl za to.
3: No, tak dobře, ale pojďte všichni se mnou. Ale ti se. Pojďte, kamarádi.
1: Vída, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi, a tiše
3: tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil.
1: Paldon, já nelad, vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě.
3: Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku.
1: No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík.
3: Teď hodíme všichni pánovi, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď! A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl.
2: Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši.
1: Ne, myši ne, totiž kluci. O myších to je takové přísloví.
2: Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem.
3: Ozvalo se za nimi naříkání. Kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný.
1: Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý.
3: Hej, vy, to není slušné takhle nad člověka vybafnout, povídá ten malý.
1: Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni.
2: Nemůžu nadávat. Bolí mě zuby.
1: Zakňovral kocour.
2: A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho. A je mě špatně. Já nemůžu nadávat.
3: A co jste jedl?
2: Myši.
3: No to je divné. A co ještě?
2: Ještě raky.
3: Taky raky?
1: Divili se kluci.
3: No vidíte, ze jsem měl plavdu. Kocoul pozírá taky laky,
1: křičel malý.
3: A kolik těch myší a kolik raků jste sežral?
2: Tři krabice myší a dvě raků,
1: plakal kocour.
3: Ha, to bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli.
1: Ale najednou uviděli u zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
2: Čokoládový,
1: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové. A kde jste je dostal?
2: Od Ježíška,
1: vzlíkal kocour.
3: Nelžete, odkud je máte, řekněte pravdu.
2: Od slonů,
1: vzdychal kocour.
2: Bylo jich pět takových velkých.
1: Takových velkých, se říká, opravil ho chytrý chlapec. A proč vám je dali?
2: No, že jako mám já
4: Mám vás... Jakože...
3: Tak mluvte pořádně. Co říkali?
4: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
3: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
4: Ne, a jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky.
3: No to je nám líto. A taky nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát.
4: Mohli jsme si hrát na lovce a tygra.
3: Vy byste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy. No, a teď si musíme hrát na nemocnici. My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů. Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt. Pomyslil si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. Ak skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem. Nebylo divu, když snědl 5 krabic míší a raků. A teď ležel na zádech a kničel.
4: Já jsem se zapíl. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé.
3: A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele. No, ale nosítka nemáme.
4: Támhle u zdi je děravý pekáč, to budou nosítka, povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští, ale hned ho pustil, protože z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat?
3: A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto... Po druhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
4: No to kde jste vy? Kde jsou ti nosítka vy uličníci?
3: Vrčel kocour. Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
4: Táhněte pomalu.
3: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
4: Tam ne! Tamhle, k té jedli.
3: A kluci táhli k jedli.
4: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
3: A kluci táhli k trpaslíkovi.
4: A teď k brance.
3: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
4: Stůňu! Křičel kocour, vezte mě k trpaslíkovi!
3: Ale oni ho dovezli zrovna k žíněnce a vyklopili ho na ní.
4: To je trápení. Všecko mě bolí.
3: Povzdechl si starý kocour.
4: A co bude teď?
3: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
4: To šimrá. No a co dál?
3: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub, řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
4: A já vás kousnu,
3: řekl kocour.
4: Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub. A já vás jako kousnu.
3: Klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
4: Bolí.
3: Kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, 2 krabice od cukroví a staré hadry.
4: Bolí.
3: Rval kocour. A tak mu narazil ještě pekáč, až kocour stichl.
1: Aha, už je mu asi lépe, když mlčí, povídá první.
4: Aha, ještě teploměr, prohlédněte teploměr.
3: Tak vyndali teploměr. Je s vámi zlé. Máte 85×16 / 23, tak to máte 196 horečky. Musíte dostat lék. A natrhali hřmánek, který rostl u trpaslíka. Kocour vystrčil hlavu.
2: Prosím vás, kytky já nejím. A jsem masožravec, a ne kytkožravec.
3: Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká bíložravec, a ne kytkožravec. No tak my vám dáme raka. Radovali se hoši, to je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem.
2: Ne, ne, ne, ne,
3: ječel kocour.
2: Rak já, myš, já nechci. Mě je špatně, mě je špatně.
3: No tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme.
2: Nic nebudu povídat, nic.
3: Vztekal se kocour.
2: Já jsem nemocný a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky. Povídejte si sami.
3: O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava. Taky měl vztek a trochu se taky styděl. Tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly, jen slunce pálilo a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

0: oboj se šelmy člověka.
1: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
2: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
1: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
2: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
1: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
2: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
3: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
2: A kde se zdržel?
3: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
2: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
1: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
2: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
3: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
1: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
2: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
1: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
3: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
2: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
3: Jistě, jistě, už mám rtuť. Chuť.
1: Yes, Justýnko, yes.
3: No, to je fantastické.
1: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
3: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
1: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
2: Kakabus?
1: Kakabus.
3: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
2: Kakabus, Justýno.
3: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
1: Dej si ještě chlebíček.
3: Dám, ale to není z mé...
1: Ale je, takže nevíš, co?
2: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako bručoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
3: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
1: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
2: To nevím.
1: Justýno?
3: Teď si vezmu sušenku.
1: Víš to, Justýno?
3: No, já si dám sušenku.
2: Takže neví, a ty povídej.
1: Kakabus je slovo...
3: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
1: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
3: Ne.
1: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
3: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
2: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
3: No.
2: No, no dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
1: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
3: hrnec na vaření. Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
1: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
2: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
1: No jo.
3: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
1: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
2: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
1: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že, Justýno?
3: Co? Ano, jistě.
2: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
3: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
2: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
1: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
2: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
1: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
2: Je, to by byla výhra.
1: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
2: Já vím. A Justýnu chválit.
1: A chválit.
2: A chválit, já vím.
1: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
2: Děkuju.

0: どうぞ。
1: Kinkažu chce jiného kamaráda. V pralese u řeky Orinoko bydlel medvídek Kinkažu. Měl měkkou, zlatohnědou srst, silné drápky a dlouhý ocas. Vypadal spíš jako opička. Celé noci šmejdil v korunách stromů a hledal něco k snědku. Třeba larvu, brouka nebo nějaké hnízdo divokých včel, ze kterého zručně vybral všechen sladký med. Však se mu také říkalo medový medvídek. Přes den Kinkažu nejraději podřimoval. Teď zrovna v dutině prastarého stromu, ve které se nedávno zabydlel. Předtím žil v jiné části lesa, ještě s maminkou. Teď však už byl velký a slušelo se, aby se o sebe staral sám. Přesto se mu stýskalo po nějakém společníkovi. Medový medvídek potřeboval kamaráda. Jednou, zrovna když zapadalo slunce, přešplhal Kinkažu po svých prolízačkách až k bažině. Na jejím druhém břehu spozoroval živočicha, který jej okamžitě zaujal. Byla to kapibara. Medvídkovi se nesmírně líbilo, jak vypadá, jak se krmí a vůbec jak se chová. Byl z ní úplně vedle. Hned si umínil, že tento tvor a žádný jiný musí být jeho kamarád. My si děti můžeme bez obalu říct, že kapibara není žádná krasavice. Není ani chytrá nebo něčím zvlášť zajímavá. Je to hlodavec velikosti čuníka, takové přerostlé hnědé morče. No prosím, pěkně plave, dokonce se i potápí, ale co s tím? Každopádně myslet si můžeme, co chceme. Kinkažu měl své osobité gusto a basta. Celý následující den seděl Kinkažu na větvi a dumal, jak by se s kapibarou skamarádil. Z nenadání jej vyrušila opička Malpa.
2: Ahoj, Kinkažu. Co ty tady tak sám?
3: Ahoj,
1: odpověděl medvídek neochotně.
3: Přemýšlím si tu.
2: Aha. Dovol, abych se ti představila. Jsem Malpa plačtivá. Bydlím nedaleko se svou rodinou, ale často si jen tak sama přeskakuju z větve na větev. Už několikrát jsme se potkali. Pamatuješ?
1: Medvídek si nepamatoval.
2: Ty jsi medvídek a já jsem opice. Ale vždycky se nestačím divit, jak jsme si podobní. Všiml jsi?
1: Medvídek si nevšiml.
2: Jsme asi tak stejně velcí. Máme malé obličeje a malá ouška. A hlavně dlouhé, chápavé ocasy. Chápeš?
1: Medvídek nechápal.
2: Říkala jsem si,
1: pokračovala Malpa,
2: že bychom se mohli skamarádit. Když bychom měli chuť, mohli bychom si hrát v korunách stromů, dělili bychom se o dobroty. Co říkáš?
1: Kinkažu se nadechl a řekl.
3: Milá Malpo, děkuji ti za nabídku. Moc mě potěšila. Ale bohužel nemůžeš být moje kamarádka, protože já budu kamarádit s kapibarou.
2: S kapibarou?
1: Podivila se opička.
2: Ale kapibara žije přece u bažiny a na stromy vůbec nechodí.
3: To nevadí. My už si to nějak vyřešíme. Měj se dobře, Malpo. Myslím, že tě vaši volají. Tak ahoj.
1: Rozloučil se rychle Kinkažu a odručkoval pryč. Malpa posmutnila. Mrzelo jí, že dostala košem. Dokonce si i trochu poplakala. Ale to bylo způsobeno částečně tím, že byla malpa plačtivá. Medvídek Kinkažu se rozhodl, že se přestěhuje ještě blíže k bažině. V jednom kmeni si našel novou dutinu, ubytoval se a vydal se na lov. Přitom pokukoval po vodě, až konečně spatřil kapibaru. Seděla na druhé straně močálu a drbala se za uchem. Pak vlezla do vody a chroupala tam nějaké listy.
2: Kapibaro!
1: Volal medvídek splná hrdla.
2: Kapibaro, tady jsem! Ohlédni se!
1: S kapibarou to ani nehnulo. Kdo ví, jestli slyšela? Potopila se pod hladinu. Pak ji tam však zřejmě cosi polekalo, protože vystřelila z vody jako splašená a zmizela ve vysoké trávě.
3: Ahoj, Kinkažu,
1: ozvalo se za medvídkem. Na vedlejší větvi visel lenochod.
3: Ahoj,
1: odpověděl medvídek rozmrzele.
3: Už dlouho tě pozoruju, Kinkažu. Na co tu číháš?
1: Ptal se lenochod.
3: Jen tak dívám se do kraje. Aha. Já se taky často jen tak dívám. Někomu se může zdát, že mám dlouhou chvíli. Ale já se vážně nenudím. Nás lenochody dívání baví.
2: Jo, jo, je to zábavné.
1: Přitakal Kinkažu a hleděl, jak by se ztratil.
3: Počkej, nechoď ještě,
1: zadržel ho lenochod.
3: Všiml jsem si, že jsi taky samotář, jako já. A taky jsem si všiml, že bydlíš tamhle v tom stromě. To je blízko. Jestli chceš, můžeš se u mě kdykoliv stavit. Rád si popovídám. Většinou bývám na této větvi. Akorát vždycky ve středu lezu na zem.
2: Děkuju za zajímavou nabídku.

0: jenom, že takové podivné kamarádství jsem ještě nikdy neviděl,
1: řekl Lenochod váhavě a radši usnul, aby zapomněl, že někdo pohrdl jeho přátelstvím. Medový medvídek byl nešťastný. Stále neměl žádného kamaráda. Denně sledoval bažinu a snažil se seznámit s kapibarou. Volal na ní. Posílal jí dřívka po vodě. Několikrát se za ní pokoušel přeplavat, ale málem se přitom utopil. Kapibara užívala života a o tom, že existuje nějaký kinkažu, neměla ani páru. Medvídka zbytečné snažení nakonec omrzelo. Pochopil, že si vybral špatně. Začal se u bažiny cítit nesvůj, už ani ten med mu tady nechutnal, a proto se jednoho dne odstěhoval zpátky hluboko do pralesa.
2: Houba se vůbec nedá utrhnout.
3: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
4: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

je dnes, kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

0: povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
1: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.
2: Ježí liška k táboru, nese pytel zázvoru, ježek za ní pospíchá.

0: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
1: Od zhora až dolů.
0: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
1: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
0: Různě. Puma, sardel, bomba.
1: Bomba?
0: Otřes a kdo ví, jak ještě.
1: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
0: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
1: Žádnou.
0: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
1: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
0: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
1: A co jste prosím piloval?
0: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
2: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeličku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
0: Tak už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
1: Já nevím, pane Spejble.
0: Dáme se překvapit, jo?
1: No.
0: Tak co je s tebou, Hurvajs?
2: Já čekám.
0: My taky.
2: Co tomu říkáš, taťuldo?
0: A čemu?
2: Tomu, co máš před sebou.
0: Tomu vysvědčení?
2: No tomu.
0: No to, co mám před sebou, docela ujde.
2: Je, tati, myslíš to vážně?
0: No zcela vážně.
2: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
0: No tak jen pojď. A pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
2: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
0: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
2: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
0: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
2: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
1: Po Žerikovi?
0: A proč po Žerikovi?
2: No, jsem si myslel, že to tak bude lepší.
0: Žeriku, co to má všechno znamenat?
2: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
0: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti. Že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
1: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
0: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
2: dvě
0: dvojky,
2: dvě jedničky,
0: dvě trojky,
2: ty jedničky dvě
0: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
2: Jedna čtyřka.
0: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
1: to
0: se tady.
1: No ano, pane Spejble, jenom, že
0: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
2: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
0: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines, tohleto?
1: Sim, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
0: Šmanko, ta ostuda.
1: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
0: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vidžeričku.
3: Vigi básnička.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
5: A jestli se vám básnička líbí,
6: běžte na www.piggy.cz
7: a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hýlík ze včerejška přece.
2: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
1: Hýlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
2: Ale ne na dveře.
1: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané lycháče.
2: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
1: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
2: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
1: Že jo? Souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
2: To se ani nedivím.
1: Jenže vy jste jinej, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit. Klidně nosíte každou ponožku jinou.
2: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hýlíku, já jsem muzikant. Já přece musím ladit. A pak ho napadlo. Poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
1: To neřešte, odpověděl Hýlí chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
2: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
1: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
3: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
1: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
2: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět a můžeš mi říkat Egone.
1: Kamarádi,
2: Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
1: Už to tak vypadá,
3: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
1: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
2: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
1: Tak už běž.
3: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
2: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone?
1: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
3: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bubeník. Jednoho večera si vyšel mladý bubeník Filibert do polí, až přišel k jednomu jezeru a tam uviděl na břehu ležet tři bílé lněné košilky. No co pak je to za jemňonké plátno, řekl si, a jednu tu košilku strčil do torny. Doma na košilku úplně zapomněl a šel spát. Ale zrovna usínal, když se mu zazdálo, že ho někdo volá. Zaposlouchal se a uslyšel tichý hlas, který na něj volal: Bubeníku, bubeníku, vstávej! Neviděl nikoho, vždyť byla temná noc. Ale přišlo mu, jako by se mu u postele vznášela postava. Co si přeješ? Zeptal se Filibert. Vrať mi moji košilku, odvětil hlas, kterou si mi vzal u jezera. Rád ti ji dám, ale musíš mi říct, kdo jsi. Ach, pravil ten hlas, jsem dcera jednoho krále a jsem v moci jedné čarodejnice, která mne vězní na skleněné hoře. Každý den se koupeme, já a moje sestry v jezeře, ale bez košilky nemohu zpět. Moje sestry jsou už pryč a já jsem tu musela zůstat. Prosím tě, vrať mi moji košilku. Neboj se, ubohá princezno, já ti ji rád vrátím, řekl bubeník, vytáhnul košilku z torny a podal ji do temnoty, kde jí dívka pevně popadla a chtěla uletět. Počkej ještě chvilku, řekl bubeník. Možná bych ti mohl nějak pomoci. Pomoci mi můžeš jen tak, že vystoupíš na skleněnou horu a osvobodíš mne z moci čarodejnice. Ale běda, ke skleněné hoře nikdy nedojdeš a i kdybys ji našel, nikdy se ti nepodaří vylézt nahoru. Co chci, to dokážu, řekl Filibert. Je mi tě líto a nebojím se ničeho, ale cestu, která vede ke skleněné hoře, neznám. Cesta vede přehlubokým černým lesem, ve kterém bydlí lidožrouti. Více ti říct nesmím. A pak Filibert uslyšel, jak odletěla pryč. Za rozbřesku bubeník vstal, kolem krku si pověsil svůj buben a směle se vydal rovnou do lesa. Když už pochodoval pěknou chvíli a žádné obry nepotkal, pomyslel si, musím ty dlouho spáče probudit. Otočil si buben na břicho a spustil bubenickou písničku tak z ostra, že se vyplašení ptáci s křikem zvedali ze stromů, v houštinách dupali jeleni a srnci a veverky a zajíci ustrašeně hledali svá doupata. Probudilo to i obra, který tam ležel v trávě a spal. A ten vám vyskočil a byl vám vysoký jako jedle.
1: Ty skrčku, hřímal na bubeníka. Co tu bubnuješ a budíš mne z toho nejlepšího spánku?
0: Já bubnuji, odvětil Filibert, protože ukazuji cestu těm tisícům, co pochodují za mnou. Posílají je na vás, vy obřiska, aby vás odtud vyhnali a od takových potvorných netvorů vyčistili les.
1: Ho, smál se obr. Rozšlapu vás jako mravence.
0: No, když si myslíš, že proti ním něco zmůžeš, řekl bubeník, sehneš se, abys nějakého popadnul, on ti uskočí a schová se. A když se položíš, aby se zprospal, tu vyskákají ze svých úkrytů a vrhnou se na tebe. Každý z nich má za pasem zastrčené ocelové kladivo, kterým ti prý rozbíjí lebku. Z toho byl obr mrzutý a pomyslel si,
1: ještě se s tím lstivým pronárodem zapletu. Mohlo by to pro mne skončit zle? Vlka nebo medvěda popadnu za chřtán, ojesním veta. Ale před těmi zemskými červíky si nemohu být nikdy a nikde jistý. Poslouchej, chlapíčku, řekl Filibertovi mile. Jen si pochoduj dál. Slibuji, že tebe i tvé druhy necháme my obrové žít v míru a pokoji. A jestli máš nějaké přání, tak si řekni. Rád ti nějak pomohu.
0: No, máš dlouhé nohy, řekl bubeník, a umíš utíkat rychleji než já. Zanes mě ke skleněné hoře. Pak dám svým lidem znamení k návratu a oni vás pro tentokrát nechají v klidu.
1: Pojď sem, ty červíčku, řekl obr. Sedni si mi na záda, já tě odnesu, kam si přeješ.
0: Obr ho zvednul do výše a bubeník začal radostně bubnovat. A obr si pomyslel, to je určitě to znamení, aby se jeho lidé obrátili zpět. Po nějaké chvíli putování potkali jiného obra, který vzal bubeníka tomu prvnímu a strčil si ho do knoflíkové dírky a nesl ho dál. Bubeník se držel knoflíku, který byl velký jako mísa, a vesele se rozhlížel kolem sebe. Potom přišli ke třetímu obrovi, ten Filiberta vzal z knoflíkové dírky a posadil si ho na okraj svého klobouku, kde se bubeník houpal nahoru a dolů a vyhlížel přes stromy. Když v modravé dálce uviděl nějakou horu, pomyslel si, že to musí být určitě skleněná hora. A byla. Obr učinil ještě pár kroků a byli na úpatí skleněné hory. Bubeník si přál, aby ho obr vynesl i na vrcholek. Ale obr zatřásl hlavou, něco zamumlal pod vousy a kráčel zpátky do lesa. Tak stál posmutnělý bubeník pod horou, která byla tak vysoká, jako by na sebe posadili tři jiné hory a k tomu ještě hladká jako zrcadlo. A nevěděl si rady, jak se dostat nahoru. Pokusil se sice vyšplhat vzhůru, ale bylo to marné snažení. Bylo to nicotné pachtění, vždycky spadnul zase dolů. Ach, kdybych tak byl ptákem, povzdechl si. Ale k čemu takové přání, když mu po něm křídla nenarostou? Zatímco tam tak stál a neuměl si pomoci, tu k němu dolehl křik hádky. Nedaleko se zuřivě prali dva chlapíci. Filibert šel za nimi a viděl, že byli v sobě kvůli nějakému sedlu, které před nimi leželo na zemi. Každý z nich je chtěl pro sebe. Co jste to za hlupáky, že se hádáte o sedlo a nemáte koně? Co ty víš, to sedlo je tak drahocené, že se kvůli němu stojí za to i prát, odvětil Filibertovi jeden z mužů. Kdo si na něj sedne a přeje si být kdekoliv a může to být až na samém konci světa? V mžiku se tam ocitne, sotva to přání vysloví. To sedlo patří nám oběma a nyní je řada na mě, ale on mi ho nechce půjčit. Já tu vaši při rozsoudím, řekl bubeník. Ušel kus cesty a do země zarazil hůl. Potom se vrátil zpět a řekl. Utíkejte o závod k té holi. Kdo tam bude první, ten dostane sedlo. Oba muži se dali do běhu, ale sotva uběhli pár kroků, hodil sebou bubeník na sedlo a přál si být na skleněné hoře. A dříve, než by si člověk zamnul ruce, byl tam. Na vrcholku skleněné hory byla planina, na které stál starý kamenný dům. Před domem se rozkládal velký rybník plný ryb a za domem se černal hustý les. Lidi ani zvířata Filibert neviděl. Všechno bylo tiché, jen vítr šuměl ve větvích a kousek nad jeho hlavou táhla oblaka. Šel ke dveřím a zaklepal. Když zaklepal po třetí, otevřela dveře stařena, která měla obličej hnědý jako zem a oči rudé jako šarlat. Na dlouhém nose měla brýle, přísně na něj hleděla a ptala se, co si přeje.
2: Chci dovnitř, najít se a přenocovat, odvětil Filibert.
1: To vše můžeš mít, odvětila stařena. Když mi za to vykonáš tři práce.
0: Proč ne? Já se nebojím jakékoliv práce, ať je jakkoliv těžká. Stařena nechala Filiberta vejít, dala mu jídlo a večer i dobrou postel. Když se ráno Filibert probudil, stáhla si stařena ze svého suchého prstu náprstek a podala ho bubeníkovi se slovy.
1: Nyní se dej do práce. Tímto náprstkem vyber vodu z rybníka, ale musíš být hotov dříve, než bude večer. A všechny ryby, které jsou ve vodě, vylovíš, rozstřídíš podle druhu a velikosti a rozložíš na břeh.
0: No, to je mi prazvláštní práce, řekl si bubeník a šel k rybníku a začal náprstkem nabírat vodu. Nabíral celé dopoledne, ale s tak malým náprstkem by mohl nabírat 1000 let a nebyl by hotový. Když bylo poledne, pomyslel si, že je to všechno k ničemu a že je úplně jedno, zda pracuje nebo ne,
2: a tak toho marného lopotění nechal a sednul si smutně do trávy. Tu vyšla z domu dívka, postavila k němu košík s jídlem a zeptala se. Sedíš tady tak smutný, bubeníčku, co pak ti chybí? Filibert se na ně podíval a viděl, jak je překrásná. Nedokáži splnit ani ten první úkol. Jak bych si mohl poradit s těmi ostatními? Vydal jsem se do světa, abych hledal princeznu, která tu někde měla být, ale tady jsem ji nenašel a tak asi půjdu o dům dál.
0: Jen tu zůstaň, bubeníku. Já ti pomohu. Určitě jsi unavený, polož si hlavu do mého klína a prospi se. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
2: Bubeník se nenechal dvakrát pobízet. Jen mu spadly oči, otočila dívka kouzelným prstenem a řekla:
0: voda nahoru a ryby ven.
2: A voda se rázem vznesla vzhůru jako bělostná mlha a spolu s oblaky odplula pryč. A ryby zapleskaly, vyskákaly z vody na břeh a položily se jedna vedle druhé podle druhu a velikosti. To vám bylo k radosti a k pokoukání. Když se bubeník probudil, uviděl, že je vše hotovo. A dívka mu řekla:
0: jedna ryba leží stranou od ostatních. Až stařena dnes večer přijde a uvidí, že se vše stalo tak, jak si přála, zeptá se tě, proč leží ta ryba tady vedle.
2: Potom jí hoď tu rybu do obličeje a řekni:
0: ta je pro tebe, ty stará čarodejnice.
2: Večer stařena přišla a když položila svoji otázku, hodil jí bubeník rybu do obličeje. Ale ona dělala, jako by si toho vůbec nevšimnula a mlčela. Jen Filiberta zlověstně pozorovala. Druhého rána čarodejnice řekla:
3: včera si to měl lehké, dnes ti dám něco těžšího, panáčku. Pokácíš mi tady ten les kolem, dřevo nasekáš na polena a ta vyrovnáš do sáhů a budeš s tím hotov do večera.
2: A podala Filibertovi sekeru, sochor a dva klíny, ale ta sekera byla olověná a sochor a klíny plechové, takže když začal kácet, sekera se ohnula a sochor i klíny také přišly ke zmaru. Inu, co s takovým nářadím? V poledne přišla zase dívka s jídlem a bubeníka utěšovala.
0: Polož si hlavu do mého klína a spi, až se probudíš, bude tvá práce hotova.
2: Potom otočila kouzelným prstenem a v mžiku celý les padnul, rachotilo to a praštělo, pak se dříví samo naštípalo a naskládalo do sáhů, jako by tu práci prováděli neviditelní obři. Když se Filibert probudil, dívka mu řekla:
0: podívej, dříví je naštípané a složené, jen jediná větev tu zbyla, ale když se dnes večer stařena zeptá, co ta větev, tak jí tou větví uhoď a řekni: ta je pro tebe, ty čarodejnice.
2: Večer přišla stařena.
3: Vidíš, jak byla ta práce lehká? A co tady ta zbylá větev?
0: Ta je pro tebe, ty čarodejnice, odvětil bubeník a udeřil ji.
2: Ale ona dělala, jako by nic necítila, zlomyslně se usmála a řekla:
3: brzy ráno mi z toho dřeva uděláš pěknou vysokou hranici, aby na ní všechno to dřevo do posledního polínka schořelo.
2: Filibert vstal za rozbřesku a začal snášet dřevo nahromadu. Ale jak by mohl jeden jediný člověk postavit hranici z celého lesa? Práce neubývalo. Ale ta dívka ho v nouzi ani tentokrát neopustila. Přinesla mu v poledne jídlo a když ho snědl, položil si hlavu do jejího klína a usnul. Když se probudil, hranice hořela a ohnivé jazyky dosahovaly až k nebi.
0: Teď poslouchej, řekla dívka. Až čarodejnice přijde a bude ti dávat rozličné úkoly, dělej beze strachu vše, co si bude přát. Tak ti nebude moci ublížit. Kdyby ses ale bál, ten oheň tě popadne a stráví. Nakonec, až všechno splníš, oběma rukama ji popadni a hoď do té výhně.
2: Dívka odešla a večer se připlížila stařena.
1: Je mi zima, ale je tu krásný ohýnek. U toho si ohřeji svoje staré kosti. Ale podívej, tam leží poleno, které nehoří. Vytáhni mi ho. Jestli to dokážeš, budeš volný a můžeš jít, kam budeš chtít. Tak směle, do toho.
2: Bubeník se dlouho nerozmýšlel. Skočil doprostřed plamenů, ale nic se mu nestalo. Ani vlásek mu to neožehlo. Vynesl poleno ven a položil ho před stařenu. Sotva se ale dřevo dotklo země, tu se proměnilo a stála před ním ta krásná dívka, která mu pomáhala, a podle jejich nádherných hedvábných šatů, které měla na sobě, poznal, že je to princezna. Ale čarodějnice se jedovatě zasmála a řekla: myslíš, že už jí máš, ale nemáš ji. Zrovna se chtěla na dívku vrhnout a odtáhnout jí pryč, ale bubeník babici popadnul, zvednul jí do výše a hodil doprostřed plamenů, které se za ní ihned zavřely, jako by se těšili na to, až jí budou moci strávit. Princezna pohlédla na bubeníka. Byl to věru švarný mládenec a nasadil kvůli ní život, jen aby ji vysvobodil. Tak mu podala ruku a řekla: udělal jsi pro mne mnohé, ale já pro tebe také udělám cokoliv. Slib mi svoji věrnost a staneš se mým manželem. A k mé ruce získáš ještě všechny poklady, které tu čarodejnice naschromáždila. Zavedla Filiberta do domu, stály tam zlatem a stříbrem přetékající komody a truhlice, ale to nechali ležet a vzali si jen drahokamy. Princezně se už další pobývání na skleněné hoře tuze zajídalo, tak bubeník řekl: posaď se na moje staré sedlo, poletíme domů jako ptáci. To staré sedlo se mi nelíbí, řekla princezna. Stačí mi otočit prstenem a jsme doma. No dobrá, tak nás přenes k městské bráně. A v mžiku tam byli. A bubeník řekl: nejdříve zajdu k rodičům a podám jim zprávu. Počkej tu na mne, jsem za chvíli zpět. Ach, řekla princezna, prosím tě, měj se na pozoru a nelíbej své rodiče při návratu na pravou líci, neboť jinak vše zapomeneš a já tu na tom poli zůstanu sama a opuštěná.
1: Jak bych na tebe mohl zapomenout, podivil se Filibert a princezně rukoudáním slíbil, že se brzy vrátí v pořádku zpět. Když vešel Filibert do otcovského domu, nikdo nevěděl, kdo je. Tak se změnil, neboť ty 3 dny, které pobýval na skleněné hoře, byly tady 3 dlouhé roky. Tu se dal bubeník poznat a jeho rodiče mu s radostí padli kolem krku a on byl tak dojatý, že je políbil na obě líce a v tom okamžení mu princezna sešla z mysli. Vyprázdnil tornu a položil na stůl plné hrsti drahokamů. Rodiče nevěděli, co si mají s takovým bohatstvím počít. Tak si nakonec postavili nádherný zámek, obklopený zahradami, lesy a loukami, a žili si v něm jako knížata. A když to měli tak všechno pěkně zařízeno, řekla matka Filibertovi: našla jsem pro tebe nevěstu. Do 3 dnů může být svatba. A syn byl se vším, co si rodiče přáli, srozuměn. Ubohá princezna stála dlouhý čas před městskou bránou a čekala na jinochův návrat. Když byl večer, řekla si: určitě políbil své rodiče na pravou tvář a na mne zapomněl. Srdce se jí smutkem tetelilo jako prokřehlá pěnkava a tak otočila svým kouzelným prstenem a přála si být daleko od lidí v lesní chaloupce. Na dvůr svého otce se sama vrátit nechtěla. Každý večer kráčela do města k Filibertovu zámku. Mnohokrát ji viděl, ale nepoznal ji. Jednoho dne uslyšela, jak si lidé vyprávějí: zítra bude mít bubeník svatbu. Tu si řekla: musím jeho srdce nějak získat zpět. Když slavili první svatební den, otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako slunce
2: a tu před ní ležely šaty a tak se třpitily, jako by byly utkány ze slunečních paprsků. Když se hosté schromáždili, vstoupila princezna do sálu. Každý se nad těmi krásnými šaty podivoval a nejvíce nevěsta, které se šaty tak líbily, že šla k cizince a ptala se, zda by je mohla koupit. Za peníze je neprodám, odvětila princezna. Ale budu-li moci této noci bdít před dveřmi ženichovy ložnice, dám ti je. Nevěsta té kráse nemohla odolat a tak souhlasila. Ale namíchala ženichovi uspávací nápoj, po kterém upadl do hlubokého spánku. Když večer vše stichlo, schoulila se princezna u dveří Filibertovy ložnice, trochu je pootevřela a zavolala. Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Všechno bylo marné. Bubeník se neprobudil a když se rozednilo, musela princezna odejít s nepořízenou. Druhého večera opět otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty stříbrné jako měsíc. Když se v šatech, které byly půvabné jako měsíční svit, objevila na slavnosti, probudila opět nevěstinu žádostivost a získala od ní svolení, že také druhou noc může přebývat před dveřmi ženichovy ložnice. Tu opět volala do nočního ticha. Bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mě úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Ale bubeník, omámen uspávacím nápojem, nebyl k probuzení. Smutně šla ráno princezna do své lesní chaloupky. Ale lidé v domě slyšeli dívčin nářek a vyprávěli o tom ženichovi a řekli mu také, že je možné, že nic neslyšel, protože mu do vína nasypali uspávací prostředek. Třetího večera otočila princezna kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako hvězdy. Když se pak na slavnosti objevila, byla nevěsta nádherou těch šatů docela bez sebe a řekla: ty musím mít. Dívka jí je dala, jako ty předešlé, za svolení strávit noc před dveřmi ženichovy ložnice. Filibert ale tentokrát víno, které mu podali před spaním, nevypil, nýbrž ho vylil za postel. A když v domě vše utichlo, uslyšel půvabný hlas, jak na něj volá: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? V tom okamžiku se Filibertovi vrátila paměť. Oh, jak jsem mohl být tak nevěrný. To ten polibek, který jsem svým rodičům dal z radosti srdce také na pravou tvář. Ten je tím vinen, ten mne omámil. Vyskočil, vzal princeznu za ruku a zavedl ji k posteli svých rodičů. To je moje pravá nevěsta, řekl. Jestli se ožením s jinou, dopustím se velké nespravedlnosti. Rodiče, když slyšeli, jak se vše přihodilo, souhlasili. Tak byla v sále opět zažehnuta světla, zazněla hudba, přátelé a příbuzní byli opět sezváni a se vší nádherou slavili tu pravou svatbu. Ta první nevěsta dostala jako omluvu další krásné šaty a odjela spokojená.

0: fukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Piti, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
0: Bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: Yeah! No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je. Takže Justína je výrobna na přeřekové oříšky, co?
1: A nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justíno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justíno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy.
1: Smůly z hublí.
0: Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tentonons kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justína?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justíno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme

0: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
1: Ahoj, Same,
0: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
1: Adoptoval jsi mě, pamatuješ?
0: No, vyplnil jsem v zoo formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
1: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
0: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
1: Mám hlad,
0: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
1: Jídlo, kluku hloupá.
0: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skříňkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
1: Pohni, profím,
0: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
1: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
0: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
1: Já se na to koukám,
0: zahulákal. Vždyť jsi spál, namítl Sam.
1: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
0: Tak promiň, ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
1: Samozřejmě, že ne. Jsem slon. Kluku hloupá.
0: Když nudný pořad o starožitnostech konečně skončil,

0: Slon prohlásil.
1: Potřebuju si trochu zasportovat.
0: Zasportovat? Podivil se sám.
1: Ano. Potřebuju pár kilo vchodit. Máš kolo?
0: Mám, ale... Koktal chlapec.
1: Ale co?
0: Obořil se na něj slon. No, je dost malé a ty jsi slon. Mohl bys ho rozbít.
1: Co si to dovoluješ?
0: Rozkřikl se chobotnatec.
1: Tak, kde ho máš?
0: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže. Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
1: Na kole já to umím, odbil ho slon. Loni jsem vyhrál Tour de France.
0: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
1: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout.
0: Prohlásil slon a usnul v Samově posteli. Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.

0: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý?
1: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.

0: třetí vynáší. Tak to je a tak to chodí při Mariáši. Tum vy srdce.
1: Barva dobrá.
0: Spory!

0: vavřinec. Pan vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan vavřinec, že jo?
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
5: Dnes jen tenký hlas.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No tak máme zase jeden rok za sebou.
2: A je, je.
1: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
2: To vím taky.
1: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
2: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
2: Že zase máme jeden rok za sebou.
1: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
2: Tak proč si to říkáš, když to víš?
1: A můžu si něco říkat, když to nevím?
2: To sotva.
1: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
2: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
1: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
2: A že musíme koupit nový kalendář.
1: Tak vidíš.
2: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
1: Protože to je samozřejmý.
2: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
1: No je samozřejmě.
2: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
1: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
2: Není?
1: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
2: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
1: No a učil ses?
2: Tedy samozřejmě.
1: Aha.
2: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
1: Co si tu tam bubláš?
2: Já jsem se toho moc nenaučil.
1: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
2: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
2: Co nevím?
1: Že jsi se toho moc nenaučil?
2: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
1: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
2: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
1: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
2: A proč, tati?
1: To se ptáš, nebo co?
2: Jo, jsem už tak smělý.
1: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
2: To by samozřejmě bylo špatný.
1: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
2: A k čemu, prosím tě?
1: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
2: Není?
1: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
2: Je.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Když hvězdy vyjdou a končí den, oči své k nebi zvedám.

o krásné dívce a synovi mocného kouzelníka. Eskimácká pohádka. Žili jednou muž a žena a měli dceru. Dívka to byla překrásná a když se naplnil čas, přicházeli mladí muži a žádali o její ruku. Matka si však umínila, že dcera musí dostat nejhezčího a nejbohatšího ženicha. Ukaž se, jak vypadáš. Vítala každého nápadníka a otáčela ho na všechny strany. Prohlížela zepředu i zezadu. A těch otázek, toho vyptávání. Kolikže má kožešin, kolik kůží a kožek, jak početné psí spřežení a zdali má nějaký jiný majetek. Jeden jí nebyl dost velký, druhý zas dost silný, ten byl vyzáblý a onen zas příliš tlustý. A když mu nechybělo ani nepřebývalo nic na těle, zase se mu nedostávalo majetku. Žádný jí nebyl po chuti, ani jeden nebyl ten pravý. Dcera se rmoutila. Lec, který z jinochů se jí líbil, ale nic naplat. Nezamlouval se matce, musel pryč. Všichni odcházeli s nepořízenou. Jaký div, že zájemců ubývalo a dcera se začala strachovat, že nikoho nezíská. Až jednou se zas objevil po dlouhé době mladý muž, krásný jak slunečný den. Vypadáš k světu, řekla matka, když si ho zevrubně prohlédla a ku podivu na něm nenašla ni žádné vady. Jenom jak je to s tvým majetkem, s tvým bohatstvím? Mým bohatstvím je jasná hlava a zdravé paže, odvětil mladík. To je málo, zamračila se matka. V tom případě na mou dceru zapomeň a hledej si štěstí jinde. Dívka, která mohla na jinochovi oči nechat, prosila matku, aby ho nevyhánila. Také muž domlouval ženě, aby se konečně umoudřila, ale ta trvala na svém. Takovému nekňubovi svou dceru nedám, křičela a hnala ženicha pryč. Mladík neřekl ani slovo. Jenom na chvíli upřel na ženu hněvivý zrak, otočil se a odešel. Žena z toho pohledu celá stuhla. Oči má jak divous, pomyslela si. Dobře, že jsem mu dceru nedala. Ale mladý muž nebyl jen tak ledakdo. Byl synem mocného Angákoka, kouzelníka. A rozhodl se, že starou potrestá a krásnou dívku dostane za ženu stůj co stůj. V noci se vrátil a s pomocí duchů odvedl dívku do obydlí, které postavil vedle jejího dřívějšího domova. Když se ráno matka probudila a viděla dceřino lože prázdné, vyběhla s náramným křikem ven. Kde je má dcera? Volala. Kam se poděla má dcera? Tvá dcera je mou ženou. Ozývalo se odkud si zblízka. Tvá dcera je mou ženou. Matka šla po hlase až k iglu, které tu včera nestálo. Když chtěla vejít dovnitř, zastoupil jí náhle cestu rosomák s obrovskýma planoucíma očima. Žena se tak ulekla, že byla na místě mrtva. Syn mocného Angákoka, který vzal na sebe podobu divokého zvířete, žil pak s krásnou dívkou dlouhá léta. Měli mnoho dětí a štěstí je neopouštělo. A kdyby matka nebyla tak lačná majetku, mohla se radovat s nimi.

Nacouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancou.

Polek, švih a skok mňau, přes potok mňau, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňau, kos a hýl mňau.

Sláva mňau, hurá mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný tululum. Sláva mňau, hurá mňau.

Kočičí fousky do dírky, ouský krok a dech. Šampion můrek, šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok, mňau, přes potok, mňau. Na sloupek, hop, do míče. Kop, start a cíl, mňau. Kozajíl, mňau. Vyvádíme kočičiny.

letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
2: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
3: Co pak si přeješ, kocoure, proč si přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
2: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
3: To je od něj milé,
0: povídá král.
3: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
3: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
3: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
2: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
2: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
3: Prince Petra?
0: Podivil se král.
4: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
4: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
5: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
2: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
5: To je pravda,
0: zabručel obr.
2: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
2: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
2: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
5: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíkám mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
2: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
2: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
0: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se
4: Byla to krása.
0: Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc.
4: A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
1: Figy hádanka.
2: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
1: Kdo na to přišel?
3: Obrázek? Obrázek se přece nemůže třepetat.
1: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
3: Kdo?
1: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
3: Vážně?
1: A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
3: tak
1: nelítá.
3: Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
1: A není to brouček, je to...
3: motýl!
4: Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy. Ale já si ji zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

0: Nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdli. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštbami prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi. Mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý pták. Blecha si mohla oči vykoukat, jak se jí to líbilo. Hned to chtěla zkusit taky. Ale ouvej, blechy dovedou jenom skákat. Kde pak nějaké vznášení a létání? Veverko, nauč mě to, prosila bleška. To bys musela mít ocas dvakrát tak dlouhý, jako si ty sama, vysvětlovala jí veverka. Takový bych ani neunesla. Povzdechla si bleška a vůbec jí nenapadlo, že blechy ani žádný ocas nemají. Natahovala moldánky a veverce jí bylo líto. Je to smutné, když někdo nemůže létat, pomyslela si. Víš co? Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla a chytrá bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po veverce. Bleška honem štípla veverku ze všech sil a zakřičela, veverko, pryč, jde na tebe kuna. Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala.
1: Moc krát ti děkuju, Bleško, řekla Veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme.
2: Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla Blecha.
0: A od té doby má každá Veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby Veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná Bleška zachránila jejich praprababičce život.

0: Jednou na večer seděli Křemílek a Vochomůrka před chaloupkou. Komáři pískali muziku a najednou přiběhla maličká víla a dala se do tance. Tancovala pomaloučku, že se sotva hnulo stéblo trávy a zas rychle, až se rozletovala semínka. Křemílek s Vochomůrkou se dívali a poťukávali patou. Najednou ta maličká víla povídá.
1: Zakopla jsem o skalku.
2: A zhora od mraků zaburácel hlas, až to bralo čepice.
3: To není skalka, to je můj palec.
2: K palci totiž patřil obr. Maličká víla se rozběhla do brusinčí, až jí závoj šlehal kolem kotníčků. A Vochomůrka rovnou na obra.
1: Ty hrom trdlo jedno, skazil si víle tanec.
3: Co jsem skazil, to jsem skazil.
2: Zarámusil obr.
3: Zatancuju vám sám a bude to.
2: Foukl do mraků, hrom mu začal hrát muziku a obr zvedl nohu a že si poskočí.
1: Ale okamžitě hned toho nech,
2: křikl Vochomůrka. Ale obr na to.
3: Když už jsem zvedl jednou nohu, tak si poskočím.
1: Jo, a narazíš si bosý palec,
2: řekl Křemílek. Obr se zamyslel a ťukl se do čela, až to třesklo.
3: Víte co? Lehnu si na chvíli za kopec a vy mi zatím uděláte taneční střevíce.
0: Obr se uložil za kopec a za chvíli přišla ke Křemílkovi s Vochomůrkou maličká víla a řekla:
4: Nechcete, abych vám trošku zatancovala?
1: Ale to víš, že nechceme,
2: povídá Vochomůrka.
4: A proč nechcete?
2: Diví se maličká víla.
1: Protože nám to tu obr všecko roztlápne,
2: řekl Křemílek.
4: Tak mu ty střevíce nedělejte,
2: poradila jim maličká víla.
1: Ty jsi ale chytrá. A on nám to tu všecko roztlápne, bos,
2: řekl Vochomůrka. Bylo jim smutno, až od toho vadla tráva. V tom udělá maličká víla krůček sem a krůček tam.
4: Promiňte, já už jsem to na obra vymyslela.
1: Ale prosím tebe, víla nemůže nikdy nic pořádného vymyslet přece.
2: Rozlobil se Vochomůrka.
4: Jenže já už jsem to vymyslela,
0: řekla maličká víla.
4: Nejdřív si ale musíte přinést sekyry a palice a dláta.
0: Křemílek to všechno přinesl z kůlny za chaloupkou. Potom je maličká víla odvedla k dvěma pařezům z železného dubu. Takové pařezy mají kořeny rostlé málem až zemi do srdíčka.
4: Udělejte z těch pařezů střevíce. V tom je ta celá chytrost,
0: řekla maličká víla. A když dopověděla, odešla do brusinčí.
2: Křemílek s Vochomůrkou chvíli pařezy obcházeli. A v tom Vochomůrka zas.
1: Ale všecko jsou to jen vílí nápady.
2: Křemílek ale popadl sekyrku a už seká a přisekává pařez. Občas změří dílo od špičky k patě. Na jemnější práci si vzal dláto a paličku. Vochomůrka chvíli jen oškrtával sekyru o druhý pařez, ale pak se dal do díla taky.
0: sekal hrubě na štěpinu a dlabal jemně na hoblinku. Tak ti dva sekirou, paličkou a dlátem ušili pár pařezových střevíců. A od kopce už se hrne obr. Obul se do střevíců, foukl do mraků, aby mu hrom zahrál muziku a povídá.
3: Teď spustím takový tanec, že to ještě nebylo k vidění.
0: A začal tanec. Obr chvíli táhne pravou nohou, chvíli zas levou, ale pařizové střevíce nejsou k uzdvižení. Obr v nich nesvedl ani krok. Chvíli se ve střevících marně rozšlapoval a popadl ho vztek.
3: To bych se podíval, abych je neroztancoval.
0: A zabral do pařizových střevíců jako párou. V zemi prasklo, kořeny se vyvalily, obr udělal veliký oškolobrt, pak klopítl o les, o kopec, o skalku. Nakonec se svalil někam za hory.
4: A pak přišla maličká víla a řekla Vochomůrkovi. Tak vidíš, všecko to byly jen takové vílí nápady, víš?

0: Vigi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý

si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jej kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už Pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý Pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli Pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s Pytlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, Pytlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno Pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, Pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam Pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s Pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi, a běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr a běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je Pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.

0: Pepíček na skautském táboře.
1: Nemám nic proti stezce odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi, to už je trochu moc.

0: tím veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření, veveří vaření. To zní skoro jako kmotře Petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak se ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře Petře nepřepepři svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maso už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého síra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikola, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. To je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, no, jasně, to, svačina má přednost. To.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když si něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
2: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
2: Tak zase příště, mrzotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. A zkusku.

0: si se mnou hrát. Pojď si hrát s Tigim!
1: Oh yeah! Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řek, že má původ od cířek.

chlapi chlapa jak trní, myší krejčík nevzal první, špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná.

0: Jak do Lhoty přiletěl meluzín. Jajdiny rodiče jeli do máslové Lhoty pro máslo a do švestkové Lhoty pro pár švestek. Jajda měla na celý den pohraní. Musela hlídat sestřičku Týnku a s tou nebyla žádná legrace. Týnka uměla jen spát, bumbat a brečet. Někdy řekla
1: ga, ga, ga, ga.
0: Ale nikdo neměl zdání, co to znamená. Jajda se strašlivě nudila. Kolébala Týnku a sněla o tom, jak utéct za větříčky. Radovánek s Vychůrou sušili lhotským maminkám šňůry plné prádla, protože se blížil vichr a maminky chtěly mít prádlo pod střechou. Jajda klimbala nad kolébkou a najednou ji probudil podivný zvuk. Znělo to asi takhle. Nejdřív se lekla, že brečí Týnka, ale sestřička spala jako jezule. A za chvilku něco zakvílelo. Jajda byla kurážná holka, ale teď v ní byla malá dušička. Opatrně se rozhlédla a uviděla v koutě hubené, průsvitné stvoření. Krčelo se na bobečku. Vypadalo jako z mlhy, dlouhé mlžné vlasy mu vlály kolem mlžné hlavy a tiše skučelo. Jajda sebrala všechnu odvahu a co nejzdvořileji řekla.
2: Dobrý den, kdo pak vy jste?
0: Stvoření kníklo.
1: Meluzín.
0: A co tu děláte?
1: Neslyšíš, brečím.
0: To slyším, ale proč? Meluzín zavil jako smutný pejsek.
1: Protože jsem sám na světě. Měl jsem přítele a to byl vítr. Všude jsme cestovali spolu. Vítr vanul a já zpíval hrdinské písně. Ale můj přítel mě opustil a já už nemám pro co žít.
0: Ale jděte, pane Meluzíne, vyhrkla Jajda, protože jí toho hubeňoura bylo líto. To si nesmíte tak brát. Ten kamarád vás jistě neopustil. Asi jenom odpočívá. Vítr se taky musí někdy prospat. Říká se tomu bezvětří.
1: Nikdo mě nechce,
0: fňukl Meluzíne tiše.
1: Nemám komu zpívat. Nikdo mě nemá rád.
0: Jajdě bleskl hlavou nápad. Víte, my tu máme dva větříčky. Jsou to ještě kluci, ale třeba by si vás docela rádi poslechli. Meluzín zrůžověl a vypadal jako cukrová vata.
1: Myslíte?
0: Pípl stydlivě. Tak já pro ně doběhnu, chcete? Ale musíte mi zatím hlídat sestřičku. Jajda celá šťastná vyběhla ven. Bratříčci byli úplně ufoukaní. Těch záclon a ubrusů a plínek bylo moc.
3: Sláva, že jsi tady, Jajdo!
0: Zaradoval se Radovánek.
3: Že nám pomůžeš.
2: Za chvíli přiletí vichr s deštěm. Jestli prádlo zmokne, všechny maminky se na nás pěkně naštvou. Ta tvoje určitě taky.
0: Řekl Vychura.
3: Jajda honem začala sbírat prádlo a zapomněla na celý svět. Pak byla i poslední záclona suchá a na kraj padlo šero. Jajda se plácla do čela. Pro pána Týnka! A už kmitala domů, co jí nohy stačily. Radovánek s Vichurou letěli za ní a foukali jí dozad, aby se jí lépe utíkalo. Jen jestli je sestřička v pořádku. Ale už z dálky slyšeli úžasný zpěv. Ká, ká, ká, ká. Zpívala Týnka a mávala růžovými pěstičkami. Uaj. Zpíval Meluzín sladkým, tenkým hláskem a zkoušel houpat kolébku. Protože však měl ruce z mlhy, dokázal udělat jen malinké hou, hou. Pane Meluzíne, vyhrkla udýchaně Jajda. Vy krásně hlídáte. Meluzín k ní otočil blažené oči. To je krása mít zase pro koho zpívat. A vaše sestřička je na zpěv nadaná. Pak se usmál na bratříčky. To jsou jistě ty zdejší větrní pánové, vidíte? Těší mě. Nás taky. Zamumlali trochu vyjeveně oba větříčci. Poslyšte, pane Meluzíne, nemohl byste u nás zůstat a hlídat Týnku, když vám to tak jde? Napadlo Jajdu. To by totiž bylo skvělé. O Týnku by bylo postaráno a ona by mohla trajdat venku s větříčky. Ale v tom se z dálky ozval svist mnohem silnějšího větru, než byli oba bratříčci dohromady. Meluzín vyskočil a rozzářil se jako zimní úsvit, jako bledoulinké ranní sluníčko. To je můj přítel vítr! Probudil se! Zaúpěl šťastně. Díky, že jsem tu mohl být s vámi. Má první píseň bude patřit vám. A proměnil se v mlhu. Mlha vyletěla oknem a Meluzín byl pryč. No jo, tak zase budu hlídat sama. Mávla rukou Jajda. Pojďte, kluci! Udělám vám čaj. Když se Jajdiny rodiče vrátili, vichr už burácel po celém kraji. To jsme rádi, že jsme doma. Venku se dnes žení všichni čerti. Slyšíš tu Meluzínu, Jajdo? Řekl táta. Maminka měla radost. Vidím, že ses o Týnku starala dobře. A vy, kluci, jste taky pašáci. Nenechali jste nám zmoknout prádlo. Za to vám všem něco upeču. Domem zavoněl švestkový koláč, Jajda s bratříčky ho jedli ještě teplý a nad krajem zněl Meluzínův zpěv. Meluzín zpíval svou hrdinskou píseň a Jajda věděla, že zpívá i pro ně. A Týnka se smála a dělala. Ga, ga, ga, ga, ga, ga,

Jedy, jedy, kdy teček bí,

Stříbrný tolar. Byl jednou jeden tolar, lesklý vyšel z mincovny, poskakoval a zvučel. Hurá, teď se vydám do širého světa. A hned se tam taky vydal. Dítě ho svíralo v teplých ručkách a lakomec ve studených, lepkavých rukou. Staří jej bez počtu krát vážili a obraceli, za to mládež ho hned zase posílala dál. Tolar byl stříbrný, mědi v sobě měl pramálo a už byl celičký rok na světě. To znamená, že obíhal v té zemi, kde byl ražen. Ale pak se vydal na cestu do ciziny a byl poslední mincí z té země, která v peněžence cestujícímu pánovi zbyla. Ten ani nevěděl, že tolar má, než ho náhodou namátl. A podívejme, tady mám ještě jeden tolárek z domova, zaradoval se. Tak ten může na cesty se mnou. A milý tolar zvučel a poskakoval samou radostí, když ho pán strčil zase zpátky do peněženky. Tam ulehl mezi cizími druhy a ti přicházeli a zase odcházeli. Jeden dělal místo druhému, ale tolar z domova tam vždycky zůstal. Bylo to takové vyznamenání. Teď už uplynulo několik týdnů a tolar se dostal daleko do světa, jenže nevěděl kam. Od ostatních mincí se doslechl, že jsou francouzské a italské. Jedna říkala, že jsou zrovna v tom městě, druhá jak by smet, ale tolar si o tom nemohl udělat náležitou představu. Když si pořád ve váčku, moc toho ze světa neuvidíš. No a ve váčku on tedy byl. Ale jednoho dne, když tam tak ležel, si všiml, že váček není pořádně zavřený a hned se vykradl k otvoru. Chtěl se trochu porozhlídnout venku a to neměl dělat. Zvědavost se nevyplácí. Vyklouzl do kapsy a když si pán večer peněženku uklidil, zůstal tolar tam, kde byl. S oblekem se dostal na chodbu a tam okamžitě vypadl na zem. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Ráno oblek zase přinesli, pán si ho oblékl a odcestoval, ale tolárek nejel sebou. Našli ho a šup zase hezky do služby. To je ale pěkné porozhlédnout se po světě, říkal si tolár. Poznat taky jiné lidi a jiné zvyky. Co je tohle za tolár? Ozvalo se v tom. Tohle není naše měna, je falešný. Ten tady neplatí. A tady teprve začíná příběh stříbrného tolaru, jako později sám vyprávěl. Falešný, neplatí. To vám mnou tedy projelo, říkal tolar. Věděl jsem, že jsem z poctivého stříbra, mám krásný zvuk a dobrou ražbu. Musí se mýlit, to není možné, to přece nemůžou mluvit o mně. Ale mluvili. Mně říkali falešný, já prý neplatím. Ten musím utratit pod mě, řekl si člověk, co ho zrovna měl. A tak mě utratil pod mě, a na denním světle mi už zase spírali, prý falešný, neplatí, toho se musíme honem zbavit. A tolar se celý třásl v prstech pokaždé, když měl být pokradmu někomu podsunut a vydáván za platidlo oné země. Já, ubohý tolar, co je mi platné všecko moje stříbro, moje hodnota, moje ražba, když to všecko nic neznamená? Pro svět jsme tím, co si svět o nás myslí. Musí to ale být strašné, mít špatné svědomí a krást se cestou nepravosti, když já, a to jsem prosím naprosto nevinný, mám takový pocit jen proto, že tak vypadám. Pokaždé, když mě vytáhli, rozil jsem se očí, které se na mě dříve či později podívají. Věděl jsem, že budu odvržen a pohozen na stůl, jako bych byl stělesněná lež a podvod. Jednou jsem se dostal k ubohé chudé ženě. Dostala mě jako mzdu za celodenní dřinu. A pak se mě ne a ne zbavit. Nikdo mě nechtěl přijmout. Byl jsem pro ní opravdové neštěstí.
Budu s ním opravdu muset někoho podvést. Doufala si. Nemůžu si dovolit jen tak schovávat falešný tolár. Dostane ho bohatý pekař. Ten to nejspíš unese. Ale stejně je to nepravost, co tady páchám. Ach jo. Tak teď ještě zatížím její svědomí, dýchal tolár. To jsem se opravdu na stará kolena tak změnil. A žena se vydala k bohatému pekaři. Jenže ten až příliš dobře věděl, jaké mince tam u nich platí. Nenechali mě ležet na místě, už jsem letěl zpátky té ubohé ženě do tváře. Ani kus chleba za mě nedostala. A já byl tak hluboce sklíčený, že mě mincovně vyrazili, abych takhle ubližoval lidem. A to jsem, prosím, za mlada býval tak bezstarostný a sebejistý. Tolik jsem si byl vědom vlastní hodnoty a dobré ražby. Rozlítostnil jsem se, jak to dovede jen ubohý tolár, když ho nikdo nechce přijmout. Ale ženička si mě odnesla domů a upřímně, něžně a vlídně se na mě podívala. Kde pak? Nikoho s tebou nepodvedu, řekla nakonec. Udělám do tebe dírku, aby každý viděl, že jsi falešný kus. A víš, že ne? Teď mě napadá. Že ty budeš nakonec tolár pro štěstí. Ano, určitě to tak bude, věřím tomu. Udělám do tolaru dírku, dírkou provleču šňůrku a tolár dám sousedovi dcerušce kolem krku pro štěstí. A tak do mě udělala dírku. Teda nic příjemného to zrovna není, nechat do sebe udělat dírku. Ale když je úmysl dobrý, snese jeden opravdu hodně. Provlékla mnou šňůrku, takže ze mě rázem bylo něco jako medaile. Dítěti mě povisili kolem krku, dítě se na mě usmálo, políbilo mě. A pak jsem celou noc odpočíval na jeho teplé, nevinné hrudi. Ráno mě jeho matka vzala do ruky, prohlédla si mě a já hned věděl, že má něco za lůbem. Vytáhla nůžky a šňůrku přestřihla. Pro štěstí, jo? Povídá. To se ještě uvidí. A strčila mě do octa, takže jsem celý zezelenal. Pak dírku ucpala, chvilku mě třela na dlani a když se setmělo, vydala se se mnou k loteristovi, že si koupí los. A ten jí teprve přinese štěstí. Jak mě vám bylo nepříjemně. Svíralo mě to, jako bych se měl přelomit vejpůl. Už jsem to viděl před sebou. Zase mi budou spílat, že jsem falešný a někam mě odhodí. A to prosím zrovna na očích té spoustě tolarů a jiných mincí s nápisem a hlavou, na které můžou být hrdé. Jenže já jsem unikl. U loteristy bylo takových lidí, že měl plné ruce práce a už jsem zacinkal v šuplátku mezi ostatními mincemi. Jestli na ten los něco vyhrála, nevím. Jedno ale vím, že hned druhý den mě rozpoznali jako falešný tolar. Dali mě stranou a vyslali mě zase ven podvádět a neustále jen podvádět. Je to k nevydržení, když má člověk solidní povahu. A tu si já, prosím, nemůžu upřít. Rok a den jsem takhle šel z ruky, z domu do domu. Všude mi nadávali, všude se na mě dívali křivě. Nikdo mi nevěřil. A já už jsem nevěřil ani sám sobě, ani světu. Těžké časy to byly. Jednoho dne se objevil cestovatel. Tomu mě pochopitelně podstrčili. A on byl tak důvěřivý, že mě přijal jako platnou minci. Teď se mnou tedy chystal zaplatit. A já už zase slyšel ty známé výkřiky. Neplatí, falešný. Já ho dostal jako pravý, povídá cestovatel. A pak se na mě pořádně podíval. Po celé tváři se mu rozlil úsměv a to jsem já na žádné tváři nebyl zvyklý vídat, když si mě prohlídla. No ne, to se podívejme, zvolal. Vždyť tohle je mince z domova. Pravý poctivý tolar od nás.
Jen do něj někdo udělal dírku a říkají tu, že je falešný. To je tedy legrace. Opravdu. Tak tebe si schovám a odvezu domů. Projela mnou radost. Řekli mi, že jsem pravý, poctivý tolar a teď jsem měl odjet domů. Tam někde kdo pozná a bude vědět, že jsem z poctivého stříbra a mám dobrou ražbu. Býval bych snad až jiskřil samou radostí, ale jiskřit nemám v povaze. To dovede ocel a ne stříbro. Můj nový pán mě zabalil do bílého hedvábného papíru, aby se mu nepomíchal s ostatními mincemi a někam se mu nezaběhl. A jen při slavnostních příležitostech, když se sešli krajani, mě předvedl a nadmíru hezky o mě mluvil. A všichni říkali, že jsem zajímavý. Je to zvláštní, že můžete být zajímavý a neříct přitom jediné slovo. A tak jsem se dostal zase domů. Veškerá tíseň byla pryč. Začal radostný čas. Byl jsem přece z poctivého stříbra, měl jsem dobrou ražbu a vůbec nevadilo, že do mě udělali dírku jako do falešné mince. Když něco takového nejste, tak to nevadí. Vytrvat je třeba. Časem všechno dojde svého práva. Takové je jedno moje přesvědčení, pravil Tolar.

0: Zdvihy hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
0: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele,
1: no,
0: ale nehryže dřevo.
2: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, řízy, hryže pila.
3: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na tu noc, kdy byla ta velká bouřka. Už odpoledne to bylo nějaké divné. Vy jste pořád zlobili, měli jste takovou špatnou náladu. Nevěděli jste, s čím si máte hrát. Jestli se stavebnicí, nebo se zvířátkama, s autíčkem nebo panenkou. Taky jste si pořád objednávali. Mámi, já chci rohlík. Za chvilku zas už ne rohlík, ale jablíčko. Sotva jste si kousli, už zas tu byla chuť na nějakou sladkost, bombóny nebo čokoládu. Ve všem jste se ale jenom tak povrtali a nechali jste to ležet. Maminka a tatínek už se na vás málem zlobili. A pak se spustil liák. Za chvilku zase přestal. To už byl večer. Vy jste šli do postýlky, ani nevíte, kdo vám to tenkrát četl pohádku. A najednou se za oknem na tom temném nebi, které bylo tehdy úplně bez hvězd, objevil bledě modrý až bílý blesk, zazářil hrozivě a zmizel. Za chvilku zase jiný. Mezitím vždycky zahřmělo, až se to všechno třáslo a uši vám zaléhaly. Už jste usínali a najednou prásk. A zas to světlo blesku a zase bum a krach. Těžko se usínalo. Člověk se vždycky lekl toho hluku a do očí mu zazářilo to světlo blesku a ještě celý ten divný den předtím. A tak se nedá nic dělat, než ležet, občas se převalit na jednu nebo na druhou stranu a čekat. Těžko říct, jak to dlouho trvalo, když tu se najednou u nohou postele objevila ta postava. Podivná figura to byla, větší než normální člověk, bez hlavy a s rozepjatýma rukama. A tak to tam bez hnutí stálo a jen to bylo obrácené směrem k vaší posteli. A vy na to mluvíte a ptáte se a ono to neodpovídá. Nebo když, tak tomu člověk ani nerozumí. Co chceš? Ptáte se. A ono nic. Kdo jsi? Proč jsi tady? Jsi nějaké strašidlo nebo co? A najednou prásk, až kráp a blesk, až to oslepuje. A pak otevřete oči a ono to tam zase stojí nehnutě, jako předtím. Díváte se, vidíte svou postel, před ní ta obluda a za ní okno, které občas tak strašidelně zazáří. Ale teď ne, teď je tma. Najednou nějaké zvuky. Schováváte hlavu pod přikrývku, ale po chvíli vám to přece jenom nedá. A když slyšíte nějaké kroky, temné a tiché, tak trochu vykouknete ven, abyste viděli, co se děje. Hrůza, hrůz, strachy vykřiknete. Právě přichází tatínek, něco drží v ruce, blíží se k tomu strašidlu, chvilku se ho snaží strhnout k zemi. Nejde to, ta postava se brání. Tatínek spíná ruce, ale postava se nechce dát. Vyvyšuje se nad tatínka. Zdá se, že už vyhrává. Ale ne, tatínek se nedá jen tak. Bojuje a statečně se brání a už vleče toho čerta, Ono je totiž možné, že to byl čert. Táhne ho ven z pokoje, ve dveřích se taky objevuje maminka, poněvadž slyší ten váš křik, kterým tatínka povzbuzujete proti té příšeře. Dej mu! A zase dej mu! A drž ho pevně! A osol ho! A různé takové výkřiky a skřeky podle toho, jak ten boj probíhá. Maminka jde k vám, aby vás chránila. Ale asi to není třeba. Tatínek pevně svírá tu nestvůru v podpaždí, takže ta se nemůže ani pohnout a smíká s ní do předsíně. Pak za sebou zamyká a maminka už vám dává na čelo chladivou dlaň a šeptá uklidňující slova. Co pak se ti zdálo, že tak křičíš? Už je dobře, už se nic neděje, už je klid. Tak spínkej pěkně, já ti obrátím přikrývku a už to bude v pořádku. A taky, že ano, sotva toho čerta, nebo co to bylo, tatínek odvlekl, už se všechno uklidnilo. Přestaly hromy i blesky, na nejvýš se ozvalo něco z velké dálky a jen tiše, jako ozvěna. Za oknem teď šuměl déšť a to uklidňuje. Toho už se člověk nemusí bát. Maminka ještě chvilku poseděla, pohladila tě po čele, dala ti pusu, jen takovou lehounkou, vzdušnou a pomalinku tichounce odešla z pokoje. A ty teď teprve můžeš konečně usnout a klidně spát až do rána. Protože ráno, to byla zrovna neděle, jste se umyli a oblékli a sedíte u snídaně a maminka se ptá, co se ti zdálo. Tatínek se tváří jako by nic a taky se vyptává. Tak co to bylo v noci, co to byl za křik a nářek? U mé postele byl možná čert, odpovídáš a tatínek se diví, jako by o tom nic nevěděl a nesvedl s tím zjevením tak těžký boj. Jak vypadal ten čert, ptá se tatínek. Tak mu to člověk všechno vylíčí. Byl velký, větší než ty, bez hlavy a takové ruce divné, rozepjaté a šel na mě. Tatínek se dívá na maminku, maminka na tatínka, vyměňují si pohledy, ale tebe neoblafnou. Ty přece víš, jak to v noci bylo. Vždyť se nedalo ani spát. Tak řekni, s kým bojoval jsi v noci, jen se přiznej. Maminka to říká, ale vždyť přece byla u toho, tak to musí vědět. To ona jenom dělá, jakože neví, aby tatínek tu příhodu musel pěkně celou povyprávět. Ale on se vymlouvá a nechce nic říct, že prý o ničem neví, že jenom slyšel, jak křičíš ze spaní a tak se šel podívat a viděl, že máš nějaký špatný spánek, což při té bouřce nebylo ani divu, že se ti něco zdá a křičíš ze sna. Ale jinak prý bylo všechno v pořádku. Prý. A on, když už tam jako v tom pokoji byl, že tam měl na okenní klice na věšáku pověšený kabát, aby uschnul a nebyl zmačkaný, no prostě vymýšlel si všechno možné, ale tebe neoblafl. A taky maminka se nějak potutelně usmívala a říkala jenom, to jsou věci a mrkala na tebe. Však ty víš, že tatínek je statečný, když porazil takovou příšeru a ještě o tom skromně mlčí a tváří se jako by nic. Ale teď už je taky večer, jenže je klid a je na čase jít spát. Tak běž a dobře se vyspi a vůbec všichni. Ať jste zítra taky tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: Sluníčku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí, kdo by odolal sladkým melounům. Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: Pepíček přijde do ztrát a nálezů a říká:
1: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?

0: milí mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď, ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali.

0: tým, tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Vonil hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé. Aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, Marťan, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak a teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko!
1: Co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz vlaskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zlechtám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

berou to ve směru na Bermudy, to jo, tam se ztrácej všechny možný obludy, no jo. Lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

O smutném tygrovi. Byl jednou jeden tygr. Byl zavřený v kleci, v zoologické zahradě. Klec byla pevná, železná a ještě byl kolem plot z drátu. Lidé se na něj chodili dívat a ukazovali ho svým dětem. Říkávali, to je zlý tygr, nebudeš-li hodný, sežere tě. Děti plakávali strachem a lidé se smáli. Tygr jenom ležel a byl tichý. Díval se přes mříže a přes lidi na oblohu. Na slunce, v noci na měsíc a na hvězdy. A vzpomínal jenom, jaké to bylo, když byl ještě maličký. Na džungli, na řeku, na hustou trávu, na svobodu. A měl veliké, převeliké oči. To proto, že mu bylo smutno. Jednou na večer, když už v zoologické zahradě nikdo nebyl, tygr se zase díval na vycházející měsíc. A tu letěl kolem jeho klece ptáček. Takový maličký. Nikdy tudy žádný takový neletěl. Až najednou tenhle. Tygr na něj zavolal. Ptáčku! Ptáček chtěl letět dál, ale zahlédl veliké, smutné, tygří oči. I vlétl mezi mříže. Chvíli se na sebe dívali a tu tygr z lehínka ptáčka pohladil tlapou po hlavičce. A ptáček neodletěl, ani se nebál. Věděl dobře, že ten, kdo má takové veliké smutné oči, není zlý. Tygr si povzdychl. Být tak maličký jako ty, mít křidélka, to by mi bylo dobře. Co děláš? Co jíš, že jsi tak maličký, ptáčku? Ptáček dal hlavičku na bok a povídá tygrovi. Nebuď smutný. Jím taková šedivá semínka, co rostou v lese. Přinesu ti jich několik, ty je sníš a možná, že budeš takovým ptáčkem jako já. Potom ptáček ulétl. Tygr ležel u mříže a čekal. Za chvíli byl ptáček zpátky a přinesl v zobáčku pár šedivých semínek. Tygr je spolkl a pocítil, že se trochu zmenšil. Podíval se udiveně na ptáčka. A ten jenom povídá. Vidíš? Začal létat a nosit šedivá semínka a tygr je jedl a menšil se, až byl tak maličký jako ten ptáček. I křidélka mu narostla. Proklouzl tedy skrze mříže a byl na svobodě. Zaradovali se oba ptáčkové a vesele ulétli někam daleko, pryč. Divili se druhý den strážci v zoologické zahradě, když viděli prázdnou a zamčenou klec. Ale kdybyste jim stokrát vykládali, jak se to stalo, řeknou vám, nemluvte hlouposti. Takové věci se přece dějí jen v pohádkách.

0: o popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl Popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na Popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale Popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl.
1: Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, Popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat.
0: A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navonil. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka. Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Královský ples už byl v plném proudu. Hudba krásně hrála a princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla na ně pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

Zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák i hned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na led. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motika zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče,
0: smála se Macecha.
1: Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhně raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina, a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost. Až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala Selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi. To máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi jim nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířená, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu. A co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam jej dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

0: svěřeček, 12 ovcí v něm.
1: Co je to? Se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na staroměstském náměstí někdy orloj?
1: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
1: Rok!
0: Ano!

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
0: To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele,

0: przed za roh. To jest takie, takowe dziwne, jo. Przemiszedł za roh. To ja si przedstawim, że mój mozek by miał nożyczki a odeszel by niekam za roh. A tam by si sedl na bobek. A teď by se mračil. A dělal by... A čekal by, než něco...
1: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
0: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
1: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Občas se na večer obloha zatáhla, začalo pršet a my jsme z našich postýlek i přes zavřená okna slyšeli, jak kapky deště šumí ve větvích stromů a jak bubnují do trávy. A když nám babička přišla zaspívat písničky na dobrou noc, musela vždycky začít touhle písničkou. Prší, prší, jen se leje. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. To je krátká a přitom hezká písnička, viď? Teď, když jsme si řekli její slova, můžeme si ji zaspívat.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

co logická zahrada, je jen chavá náhrada. V pralese stotačit, tu chuť nelze potlačit, přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: A bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Pouští Saharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
1: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
2: K vodě? Dobré 2-3 dny.
1: Výborně, taková krásná široká pláž.
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.

0: proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce.
1: Umíš číst a psát, synu?
2: Co pak je tohle?
3: Domeček.
4: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
2: Začte být také negramotný, pane...
4: Lotrando menome.
0: Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný.
4: Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
2: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
4: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
4: A tady je taková směska.
2: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
4: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
5: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá.
1: Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře.
0: Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
1: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
0: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.
1: Víš co? Povídá černé kuřátko. Z téhle hromady si postavíme chaloupku a budeme tu společně bydlit a hospodařit. Souhlasíš?
0: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
1: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
0: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
1: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
0: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
0: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
0: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko.
1: Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej! Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
3: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se, řekla lasička.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale copak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
4: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
3: Ba ne, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
1: Odpovědělo černé kuřátko.
4: Nezadávím tě.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním. Odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu nablízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
4: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
3: Ba ne, neotevřu. Nestojím o tvé zrní,
1: odpovědělo bílé kuřátko.
3: Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
4: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
3: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
1: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo. Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí,
4: A tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

Dary krále Asmodea. Žil kdysi pastýř, který sloužil bohatému králi. Staral se o jeho početná stáda ovcí a chodíval s nimi každý den na pastvu. Jednou zaslechl štěkot psů a v dálce spatřil, jak psi pronásledují nějakého mladíka. Popadl hůl a pospíchal, aby zachránil mládence z jejich spárů. Zahnal psy a když pomáhal mládenci vstát, všiml si, že jeho postava nevrhá žádný stín. Pochopil, že ačkoliv má chlapec lidskou podobu, musí to být asi nějaký démon. Nemýlil se. Chlapec se na něho přívětivě usmál a řekl: děkuji ti, dobrý muži. Kdybys včas nepřišel, rozsápali by mě. Můj otec je Asmodeus, král všech démonů. A když půjdeš se mnou, jistě se ti bohatě odmění. Pastýr dlouho neváhal, zavedl ovce zpátky do stáje a vydal se s princem za králem démonů. Putovali dlouho, až do setmění. Potom rozdělali oheň, trochu pojedli a odpočívali. Slyšel jsem, že démoni rozumí řeči ptáků, promluvil pastýř. Nikdy jsem tomu moc nevěřil. Ale ano, je to pravda, odpověděl princ. Povím ti, co si štěbetají ptáci nad námi, chceš? Pastýř přikývl. Princ se zaposlouchal a řekl: mluví o tobě. Jeden říká, jaké prý tě potkalo štěstí, že si jdeš pro odměnu k Asmodeovi. Máš si přát klobouk, který tě udělá neviditelným. Druhý pták ti radí, aby si raději přál kouzelný ubrus, který se zaplní jídlem pokaždé, když ho položíš na stůl. Třetí radí bezedný měšec, stále naplněný zlaťáky. Čtvrtý si myslí, že nejlepší by byla kouzelná hůlka, kterou bys otevřel jakékoliv dveře. Poslední říká, že máš požádat o kouzelnou flétnu krále Asmodea. Vždy, když na ní zahraješ, přivoláš démony, kteří splní každý tvůj rozkaz. Pastýř se zaradoval, jak mu ptáci dobře poradili. Teď už ví, co si má přát. Bude chtít všech pět kouzelných darů. Ráno se opět vydali na cestu. Najednou spatřili u nedalekého stromu spící ženu. Pastýř pohlédl tázavě na démona, ale ten klidně pravil: znám tu ženu. Je to příbuzná mého otce, nemáme se čeho bát. Pastýř ženu prohlížel a všiml si překrásného prstenu na její ruce. Princ si všiml jeho pohledu a varoval ho: neber jí ten prsten. Každý, kdo nosí tento prsten, je ochráněn před každým nebezpečím. Ale kdo ho ukradne, ten zemře do 3 dnů. Pastýř však neodolal pokušení. Tajně jí stáhl prsten z ruky a pospíchal za princem. Brzy došli do paláce a princ hned vyprávěl otci, jak mu pastýř zachránil život. Asmodeus se obrátil na pastýře a řekl mu: jsem rád, že se mému synovi nic nestalo. Jakou odměnu by si spřál za svůj čin? Pastýř zopakoval všech 5 darů, které mu poradili ptáci. Asmodeus se podivil, jak neskromná přání má zachránce jeho syna. Potom si všiml prstenu na jeho ruce. A protože dobře věděl, komu patří, věděl také, že pastýř si jeho darů příliš neužije. Proto souhlasil a daroval mu všechno, co si přál.
Druhý den se pastýř vypravil zpátky domů. Večer ulehl do postele a radoval se, jak na Asmodea vyzrál. Neměl pravdu. Ráno, dříve než stačil ženě a synovi vypovědět, co se mu přihodilo, vyplnila se princova slova. Pastýř se skácel k zemi a zemřel. Ubohá vdova nevěděla, co si počne. Ani ona, ani její syn Jonatan neznali tajemnou moc kouzelných darů. A tak je uložili do truhly. Syn se stal pastýřem na místo svého otce, aby uživil rodinu. Navlékl si na prst otcu v prsten jako jedinou památku na něho. Za nějaký čas požádal matku, aby mu přinesla na pastvu nějaký ubrus. Matka hledala po bytě, až objevila v truhle otcův dar od krále démonu. Popadla ubrus a pospíchala za synem. Jonatan rozprostřel ubrus na pařez, aby pojedl svůj chléb, ale v tom se před ním objevily stříbrné a zlaté podnosy plné skvostných pokrmů. Oba oněmněli v údivu nad tou spoustou jídla, ale nakonec neodolali, usedli a po dlouhé době se dosyta najedli. Od té chvíle už nikdy netrpěli hladem. Přišlo léto, pálilo prudké slunce a tak Jonatan požádal matku, aby mu dala nějaký klobouk, který by ho ochránil před sluncem. Matka našla jen klobouk, který kdysi přinesl otec před svou smrtí. Chlapec si nasadil klobouk a v té chvíli zmizel. Matka nechápala, kam se její syn ztratil, ale v tom se před ní znovu objevil s kloboukem v ruce a zářivým úsměvem na tváři. Ten klobouk je kouzelný, volal na matku. Když ho nosím, jsem neviditelný, to je úžasné. Dej mi prosím i otcovu flétnu, zahraji si na ní cestou, aby mi nebylo smutno. Matka mu podala flétnu a Jonatan se vydal na louku. Sedl si pod strom, aby si na ní zahrál, když tu se před ním objevili démoni a ptali se ho, co si přeje. Jonatan se polekal. Ale potom zjistil, že démoni mu opravdu nepřišli ublížit. Tím, že zahrál na flétnu, je přivolal, aby mu splnili každé jeho přání. Jonatan vyprávěl matce, co se mu přihodilo. Bylo jim jasné, že nyní už nebudou strádat. Vždyť démoni prozradili Jonatanovi i to, jakou moc má jeho kouzelný měšec, jež je stále plný zlaťáků. I kouzelná hůlka, která odemyká všechny dveře. Od té chvíle zanechal Jonatan služby u krále, zařídil si ve městě velký obchod a začal prodávat jídlo a oblečení za velmi nízké ceny. Chtěl, aby u něj mohli nakupovat i ti nejchudší z města. Brzy lidé přestali nakupovat u ostatních obchodníků a chodili jenom k němu. Kupci se rozhněvali a šli si stěžovat ke králi. Jestli to takhle půjde dál, přijdou na mizinu. Král je pozorně vyslechl a rozhodl, že s tím mladý kupec musí přestat. Nech to na mě, otče, řekla princezna, která znala kouzla a čáry démonů. Postarám se o to, aby toho nechal. Tu noc pozvala princezna Jonatana do paláce. Sloužícím poručila, aby ho hned vzali a vyhodili z okna ve třetím poschodí. Vykonali to. Ale jak Jonatan padal, otočil se mu kouzelný prsten na prstě a tím si přivolal démony. Ti ho v poslední chvíli zachytili a tak mládenec dopadl na zem živý a zdravý. Další den se mládenec vypravil do paláce znovu. Nasadil si kouzelný klobouk, který ho učinil neviditelným,
a dostal se tak až do princezněny komnaty. Odložil klobouk a zjevil se před princeznou. Překvapená princezna i hned zavolala stráže. Poručila, ať vetřelce vezmou a vyhodí oknem z pátého patra. Za chvíli pohlédla z okna a ke svému úžasu spatřila dole mladíka v plné síle, jak se na ní mile usmívá. Princezna přikázala, aby Jonatana okamžitě vsadili do vězení. V té chvíli zahrál mládenec na kouzelnou flétnu krále Asmodea, přivolal démony, kteří před ním postavili neprostupnou zeď, nasadili mu na hlavu královskou korunu a posadili ho na trůn. Co se to tu děje? Křičel vyděšeně král, který ze strachu vylezl na střechu. Chceš mě zničit? Dám ti, co budeš chtít, když odeženeš ty podivné bytosti z mého paláce. Jonatan se dlouho nerozmýšlel a pravil. Chtěl bych tvoji dceru za ženu, králi. Král slezl dolů a šel se poradit s princeznou. Klidně mu to slib, pošeptala mu princezna. A pošli ho za mnou do mé komnaty. Postarám se o něho. Jonatan vešel k princezně a tentokrát byl mile přijat. Princezna s ním rozmlouvala a potom mu nabídla sklenku vína. Víno ho tak omámilo, že princezna se ho teď mohla zeptat, na co chtěla. Opilý mladík jí bláhově prozradil tajemství darů krále Asmodea. I to, kde je schovaný měšec, hůlka a kouzelný ubrus. Princezna ihned poslala stráže, aby jí věci přinesli do paláce. Za chvíli již měla všechny poklady ve své moci. Pomocí flétny zahnala démony, mladíka poručila svázat a hodit do moře. Ten se však mezitím vzpamatoval a uvědomil si, že mu hrozí velké nebezpečí. Oddechl si, když zjistil, že svůj kouzelný prsten má stále na ruce. Asi se o něm zapomněl zmínit. Otočil jím, přivolal démony a ti ho vytrhli strážím z rukou a odnesli daleko odtud. Démoni ho položili v blízkosti dvou jabloní a odletěli. Mládenec vstal, aby se porozhlédl, kde to vlastně je. Tak krásné jabloně ještě nikdy neviděl. Už chtěl ochutnat jablko, když v tom spatřil jakéhosi pocestného, který utrhl jedno červené a když ho snědl, vyrazili mu na hlavě dva dlouhé rohy, pnoucí se až k nebi. Potom muž utrhl jedno zelené jablko, zakousl se do něj a rohy zmizely. Jonatan dostal nápad. Natrhal si červená a zelená jablka a vydal se do města. Brzy se dostal ke královskému sloužícímu a prodal mu vzácná červená jablka do královské kuchyně. Sluha hned přinesl jablka králi a jeho ministrům. Hned jak je snědli, narostly jim na hlavách veliké rohy. Dokonce i princezna okusila jedno jablko a tak si dovedete představit, jaké zoufalství zavládlo v paláci. Přivolali doktory z celé země, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Teď přišla ta pravá chvíle pro Jonatana. Přestrojil se za doktora a ohlásil se u rohatého krále. Slíbil, že všechny vyléčí pod podmínkou, že se princezna stane jeho ženou. Král souhlasil, co mohl dělat, přece nemůže královat s takovými rohy. Jonatan jim rozdal zelená jablka a když je ochutnali, byly rohy pryč.
Princezna přistoupila k Jonatanovi a pravila: Ty nejsi žádný doktor, viď? Ty jsi ten, kterého jsem nechala 3x vyhodit z okna. Dobrá, vezmu si tě. Jsi lepší než já. Ale něco mi slibte, princezno, řekl Jonatan. Nikdy už neházejte z okna lidi jen proto, že vám stojí v cestě. Slibuji. Usmála se princezna a zahořela k němu velkou láskou.

0: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Chlapeček! Vytesaný
0: Pinokio!
2: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
0: toho,
2: nikdo v lese.
0: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
2: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
0: To je pravda, ten jenom když lhal.
2: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
0: A kdo?
2: Veliký, veliký otesán.
0: Je.
2: Takže malý otesán.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. Zajímavé.
0: Yeah, s tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a... prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba?
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: No, samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem...

0: knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
1: Podívejte! Už přestalo pršet!
2: Hurá!
0: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
3: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
0: Ahoj,
3: příště, ahoj.
0: Ahoj.
3: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
0: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
1: No to se neboj, Justino. Počte.
0: No.
1: A parádně.

0: Pavličku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

vím plakátky. Na to potřesem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne? Figure rap, figure rap, figure rap. Figure rap, figure rap, not radio, pingin, zezze, yeah.

0: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
1: Samozřejmě.
0: Ano?
1: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
0: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
1: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
2: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tati? A pumpky teprv ne.
1: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
0: Ona by se mu potila hlava, viďte.
1: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
2: Kdo?
1: Slunce.
0: Jak to veliké?
1: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
0: Vím.
1: No, to si neumíš ani představit.
2: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tati?
1: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
0: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
1: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
2: Ono není celé?
1: Kdo?
0: To slunce.
1: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
2: Jsi říkal, že je to kus?
1: Protože je tak obrovské.
0: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
1: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
0: Ne.
1: 300 tisíc zeměkoulí.
2: Z jednoho slunce, tati?
1: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
0: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
1: Kdo by nebyl kulatej?
2: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
1: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
2: Ano, tati.
1: No, konečně.
0: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
1: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
0: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
1: No tak co?
0: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
1: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
2: Jak by pak byla velká země koule?
0: No?
1: Ta? Ta by byla mrňavá.
0: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble,
1: vidíte? Ještě o hodně menší.
0: Jako budík?
1: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
0: Jejde.
2: Takže by to nešlo, vej, tati?
1: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
0: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
1: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
2: Ale nám se nechce, tati.
0: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
1: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
2: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
0: Ha, ha.

0: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Chudák děda. Od rána Hýhlí čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
2: A co mám jako dělat?
0: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá vrakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
2: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
0: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
2: Jasně, řekl Hýlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
0: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
1: Poklepal si na kapsu.
0: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
2: To je fakt, překývl Hýlík.
0: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
1: To Hýlíka zaskočilo.
2: Proč?
0: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
1: Dederon se krátce zachechtal.
0: Ale posetmění, ať seš zpátky.
1: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýlíkovu naušnici.
3: Co je tohleto?
1: Zeptal se rezignovaně.
2: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím,
1: zaprosil Hýlík.
3: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
1: Děda se rozhorčením zadýchal.
3: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
2: To není pravda.
1: Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hýlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
2: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kauslani. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala lí, tralalila, netopír kouzelník. To jsem já! Olala!

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte. Udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Meloniho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec číst.
5: Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů a v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné plochy země a mění obrovská území v to, čemu zdejší lidé říkají gapo. Gapo je většinou příliš bažinaté, než aby uneslo chodce, a příliš mělké pro čluny.
4: Esmeralda plula tak rychle, jako by se výprava plavila po stojatých vodách. Po třech dnech cesty severozápadním směrem byla řeka stále tak obrovská, že se její břehy jevily jen jako matné čmouhy na dálném obzoru. Po dalších dvou dnech plavby dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
0: Tady se musíme vylodit.
2: A co s Esmeraldou?
0: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
5: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
4: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
5: 2. srpna jsme zamávali s Bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
1: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
0: Ano, Lorde Roxtone, ale teď je potřeba připravit čluny.
4: Profesor Challenger pronajal od indiánů dvě veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu. Bambusové kostry potažené kůží.
5: Vážený pane šéfredaktore, Sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.
4: Ukázalo se, že dvě pronajaté kánoe snadno pojmou veškerá zavazadla výpravy. Personál byl rozdělen tak, že v každém člunu bylo 6 mužů. V zájmu míru a pokoje byli oba profesoři rozsazeni tak, že v každé loďce plul jen jeden.
5: Já osobně jsem sdílel plavidlo s profesorem Challengerem, jenž byl v blažené náladě. Choval se jako v tranzu.
4: Cesta byla překrásná. Výška stromů a mohutnost jejich kmenů předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
5: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
4: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to třetí den plavby, kdy si lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jakoby proměněni v bronzové sochy.
2: Co je to?
1: Bubny.
2: Bubny?
1: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
2: Válečné bubny?
1: Přesně tak.
4: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
5: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich dvou profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o indiánech.
0: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaka.
3: Předpokládám, že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
0: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
3: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
0: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
4: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
0: Co tomu říkáte?
3: Je to zajisté palma asajská, pokud dobře vidím, co ukazujete.
0: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
3: Znamená to, že už jsme na místě?
0: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
4: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kdekomu instrukce.
5: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
6: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
0: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
6: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
0: Prosím. Snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
6: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
0: V tom případě jděte klidně svou cestou. A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat. Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
5: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
7: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, zpozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
5: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoe dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
7: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
5: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
0: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
5: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
0: No, viděl jste to?
6: Co to podle vašeho názoru bylo?
0: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
6: Pterodaktylus? Co pak jste ještě nikdy neviděl čápa?
7: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
2: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
1: Na jakém obraze?
2: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
1: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
2: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
1: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
7: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
5: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

0: Piggy vtipk. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
1: Je.

Pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam jí budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí pošklebovaly i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by sis ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání se dají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že ji není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultraprotivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce obrace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila. Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky
Budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz, kaze, rychle zmiz. Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela tisíc veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.

0: básnička. Ruf, ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě von Cíbršpíl se svou družinou chtěli cestu na Hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy, pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznický hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra větitěl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Biggy hádanka.
2: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
1: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
3: Kouzelník!
1: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
3: Je, turecký med, ten já rád!
1: Anebo turecký prasátko Paší!
3: Asi počkej, ne. To nebude
1: počkej,
3: ono.
1: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
3: zelený.
1: Zelený kobereček,
3: no, zelený.
1: Může být i na dvorečku.
3: Jo.
1: A můžou v něm růst i pampelišky.
3: A nebo jiný kytičky.
1: A daj se na něm dělat kotrmelce.
3: A skákat.
1: A je to, a je to.
3: Trá.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
2: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
3: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
2: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
4: Haló, kočko, no, Pitipačko.
2: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
3: Já vám ukážu.
2: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
4: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
2: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
3: mňau,
2: před zrcadlem,
3: mňau,
2: do kterého svítila hvězda.
3: Mňau, mňau.
2: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
3: Mňau, mňau, mňau.
2: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
2: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
4: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
5: 365.
4: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
4: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
2: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Pačka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kauslai. Simsalabum, bim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se. Chce se vám spát, usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizer třeba řekne, jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili. Ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis, naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte
a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšli bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými úzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukinkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus, zaradoval se Žblabuňka
0: a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
1: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody. A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
1: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev kroteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
1: No to jsou mi věci, kulil vodník oči. To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se Sluncem, ten nemá zuby.
0: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se Žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si:
1: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
0: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku, a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až Blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
1: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
1: Ne, já jsem vodník, řekl Blabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem. Vodník, a co tady děláš? No, já tady bydlím,
0: řekl Blabuňka a ukázal na vodní hladinu.
1: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
2: To je dobře, že pomáháš lidem,
0: řekl malý smutný klaun.
1: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje. No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
2: Já nemám nikoho,
0: řekl malý klaun.
2: Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
1: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se Žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
2: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
1: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval se jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
2: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
1: No, není to lehké být klaunem.
2: A teď už nebudu nikdy smutný,
0: zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
1: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
2: Kouzelný letní nový květ? A ten bys mi opravdu dal?
1: Dal, řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
2: Ten bych chtěl,
0: řekl malý klaun.
2: Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
1: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
2: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
0: řekl.
2: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letninový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník Žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl Žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
1: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
1: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
1: Tak, jsem první a nejvejš.
2: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
1: Dělej, moc se s tím couráš.
2: Kdybys měl tak dlouhý jméno, taky by se courá.
1: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
2: Nech toho.
1: Co u toho tak hekáš?
2: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
1: Co to bylo?
2: To mělo být...
1: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
2: Já.
1: A kdo teda?
2: Nohy.
1: Co nohy?
2: Dřevěný.
1: Kde?
2: Moje.
3: Piggy vtip.
4: Slon se koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
3: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
4: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
3: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje

0: o slonovi, který utekl z každého obrázku. Bumbas byl neposedný slon. Vlastně to bylo ještě slůně. Tak dovádivé, že se dalo opravdu jen velmi těžko rozeznat, kdy si ještě hraje a kdy už začíná zlobit. To se dá někdy těžko odhadnout i u malých dětí. Ale Bumbas nebylo žádné dítě. Byl to slon a ještě k tomu namalovaný. Bumbas byl slon namalovaný v omalovánkách.
1: To je pěkná otrava,
0: mumlal si do chobotu.
1: Takhle tady stát a čekat, až mě ta holka omaluje do toho prázdného, nevybarveného Bumbase na vedlejší stránce.
0: Ta holka, to byla Maruška z první A a z celých omalovánek se jí nejvíc líbil právě Bumbas. A už ho nese ukázat babičce, vždyť právě ona jí ty omalovánky koupila. Babičko, to se musíš podívat, jaký je tady nádherný slon. A babička se kouká a kouká a slon nikde. Musím si vzít silnější brýle, říká si babička a bere si silnější brýle. Teď už ho vidíš? Ale nevidím, Maruško. Musím si vzít silnější lupu. Ale ani pak není slon k vidění. A tak si babička nakonec bere silnější mikroskop, který náhodou mají doma, protože Maruščin dědeček je profesor přírodopisu v důchodu. Ale ani tím silnějším mikroskopem není slon vidět. To už Maruška nevydrží a podívá se svýma modrýma očima rovnou bez brýlí, lupy a mikroskopu. A co vidí? Slon je pryč. Jako by se po něm papír slehl. Doopravdy, tam, kde byl namalovaný, zůstal po něm jen vyležený důlek. Kdyby Maruška našla alespoň stopu sloní tlapy, ale nikde žádná. Bumbas se vytratil po špičkách. A víte, kam se schoval? Zase do knížky. Ale kdyby jen do knížky, zalezl si do rodinného alba. Maruščina teta Stáska měla vedle v obýváku návštěvu svoji novou přítelkyni Žofinku. Tak tohle byl náš dědeček, když maturoval. Cože? Tohle, že byl váš dědeček? Řekla Žofinka překvapeně. Což pak váš dědeček byl slon? No dovolte, co vás to napadlo? Co pak já mám nějaký chobot? Vy ne, ale on? Co se vám stalo, Žofinko? Ukažte. A teta Stáska leknutím vykřikla. Z vedlejšího pokoje sem přiběhla Maruška. Teto, není ti něco?
2: To se mi snad jenom zdá. Tady, v našem rodinném albu, je najednou místo dědečka nějaký slon, já vím, doplnila Maruška. To je můj, utekl mi před chvílí z omalovánky. Prosím tě, chyť mi ho, ať zase neuteče. Ale Bumbas už mezi tím zmizel. A opět beze stopy. Z alba rodinných fotografií hleděl už zase na tetu Stásku mladý, svátečně oblečený, hezký dědeček bez chobotu. Kde já teď toho slona najdu? Vzdychla si Maruška. Teď už žádného bláznivého slona hledat nebudeš. Teď půjdeš, Maruško, spát, řekla teta. Až se vrátí tvůj táta s mámou z divadla, ti by se zlobili, kdybych jim musela říct, že si nechtěla jít spát, protože si musela hledat slona. Maruška tedy poslechla. To se ví, že ráno se těžko hledá i tuška,
0: natož slon. Na hledání prostě není čas. Maruška si složila učení, nasnídala se a běžela do školy. Chtěla o slonovi vyprávět své kamarádce Lucii, ale pak si to rozmyslela. Bez tak by jí Lucie neuvěřila, že jí utekl namalovaný slon z omalovánky. Při hodině matematiky vybrala paní učitelka pracovní sešity, aby se podívala, jak děti udělali domácí úkoly. Na barevných obrázcích měly vyznačit sjednocení množiny porcelánových hrnečků a množiny porcelánových talířků. Na jiném obrázku zase jednotili množinu jehličnatých stromů se sousední množinou listnatých. Maruška měla úkol určitě dobře. Teta jí ho zkontrolovala a podepsala. A tak se těšila, že dostane další jedničku. Paní učitelka se však právě nad jejím sešitem nečekaně zamračila a pak promluvila přísným hlasem. No tohle, Marie, co jsi to dělala s tím sešitem? Vždyť vypadá, jako by se po něm prohánělo stádo slonů. Maruška nejprve nechápala, o čem paní učitelka mluví. Teprve, když jí ukázala tu spoušť natropenou v jejím sešitě, pochopila. Ze 7 hrnečků bylo 5 rozšlapaných a ani talířky nedopadly o mnoho lépe. Také množiny stromků vypadaly hrozně. Ty jehličnaté měly polámané větvičky. Z listnatých někdo očesal všechno listí. Já za to nemohu. To udělal on. Ale kdo? Zeptala se paní učitelka. Slon. A Maruška jí hned začala vyprávět, že jí utekl z omalovánky. Napřed se vydával za dědečka v rodinném albu. A teď jí tu rozšlapal hrnečky a oškubal stromy. Určitě on. Je mu to docela podobné. Tak takovouhle komedii mi tady hrát nebudeš. Rozlobila se paní učitelka a napsala Marušce do sešitu červeně 5. Maruška se na tu 5 dívala, dívala a rozplakala se. Slon Bumbas byl přitom všem jen o pouhé 2 stránky dál. Procházel se pracovním sešitem a právě chobotem ochutnával červená jablíčka z množiny jablek a zajídal je hruškami z vedlejší množiny a najednou měl pocit, jako by na něho odněkud káplo. Co pak v knihách prší? Co to může být? Bumbas se honem vrátil o ty 2 stránky zpátky a najednou uviděl nad sebou velikánské modré oči a z nich padaly slzičky. A Bumbas, i sloni to někdy poznají, hned věděl, že provedl něco, co neměl. Jak to Bumbas napravil? Napřed se jen tak vrtěl a přemýšlel. Přemýšlení je dřina i pro děti. A ani sloni nepřemýšlejí zrovna rádi. A tak Bumbas myslel, až něco vymyslel. Měl by se k tomu přiznat, co provedl. Přiznat se. Ale jak? A tak, když paní učitelka šla kolem, vklouzl do jejího notesu. Paní učitelka ho otevřela a co vidí? Místo známek je tu slon, jako živý. Kde se tu vzal? Co tu dělá ten slon? Řekla paní učitelka přísně. Děti se začaly smát. Jenom Maruška se nesmála. A najednou to paní učitelku napadlo. Ano, ano. Co když Maruška mluvila pravdu? Maruško, není to ten tvůj?
3: To se ví, že byl. A provinile se na paní učitelku usmíval.
0: Tak už nepláč, Maruško, řekla vlídně paní učitelka. Teď vidím, že si z toho slona opravdu nevymyslela. Tu pětku ti škrtnu a dám ti jedničku. Ale příště ho nech raději doma.
4: Teď to slyšíš, Bumbasy,
0: řekla Maruška slonovi tak přísným hlasem, jakým předtím na ní mluvila paní učitelka. Moc jí to ale nešlo. Sotva přestala plakat, hned jí bylo zase do smíchu.
4: Poslechni a hajdy do omalovánky,
0: rozkázala slonovi.
3: Už by byla vyprskla smíchy, jak Bumbas s hlavou svěšenou a chobotem kývajícím sem a tam poslušně odkráčel přesně na to místo, kde ho Maruška poprvé uviděla. A jestli z té omalovánky zase někam neutekl, tak je tam dodnes.
5: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Bigičko.
1: Bigi. Bigi, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo.

0: Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic.
1: No tak.
0: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťoldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic, nechám ji, ať si na to přijde sama.
1: Je, no jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic, jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo, a jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Hurvajs?
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky...

0: si řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: To zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš tatildo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No, od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají. Říkala pančelka.
2: Tygy hádanka. Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička. Žluťonka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
3: Housátko.
2: Kocoure Vojto, ty no. Si ze mě děláš zase legraci.
3: Jo, je to kuřátko.

0: Jsem kocour modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

myšáčata. Hlásí se vám vaše internetová kámoška, bleskově rychlá myška, Bibi. Dneska si hrál Piggy s Vojtou na Robinsona, jo. Hugo si totiž čet knížku Robinson Crusoe a Piggy si na toho Robinsona začal hrát a tak se k němu Hugo pak přidal. Robinson to byl takovej statečný námořník, který se jedinej zachránil z lodě, která ztroskotala na pustém ostrově a sám se tam o sebe musel na dlouhou dobu postarat. A taky na ten ostrov občas zajížděli kanibalové. A ty byli fakt nebezpeční. Tak na tohle si Piggy s Hugem hráli. Stavěli si jakože na pustém ostrově dům, aby přežili bouře a liáky. Udělali si ho teda za kanapem. Ale pro ně to v tu chvíli byla fakt Robinsonova chýše. A pak chtěli taky kolem toho domu jako vysázet plot, který by je chránil před lidojedama. A Hugo trval na tom, že ten plot musí mít s opuncií, že Robinson měl taky opunciovej plot a bez opuncií, že se nedá pokračovat. Trochu se přitom kvůli těm opuncím pohádali a já nevím, jak to dopadlo, protože jak jsem nevěděla, co je to ta opuncie, tak jsem je tam nechala a teď tady sedím a hledám opuncii na internetu. Už to asi mám, jo. Opuncie či nopál je rostlina z čeledi kaktusovitých. Jo tak, no, to jsme si pomohli. Opuncie, nopál, čeleď. No, ale jedno je jasný. Hugo chtěl vysadit na obranu proti ostrovním lidojedům kolem domku kaktusy. No tak to konečně chápu. Ale to má asi smůlu. Tady kaktusy úplně snadno nerostou. A za kanapem. Ale o té opunci jsem našla docela zajímavé věci. Začaly se záměrně pěstovat už asi před 9000 lety v suchých a vyprahlejch oblastech Mexika a ve Střední Americe. Jsou velký až 4 metry. Tyjo. Od začátku patřily opuncie do jídelníčku indiánů a proto se opuncii taky jinak říká indiánské fíky. Indiáni říkali opuncím nopaly. Aha, nopal, a jsme doma. No ale zpátky k jezení opuncie. Přidává se třeba do džemů nebo cukrovinek, a dokonce se i pije. V džusech a tak. A vyrábí se z ní i sladidlo, ze semen se lisuje olej a když opunci zbavíte trnů, může sloužit jako krmivo pro dobytek. A když se rozemele, dá se z ní upéct chleba. Ze stonků opuncie se dá vyrobit papír, dřevnatej stonek zase dobře hoří. No teda, ta opuncie se dá zpracovat snad úplně celá nebo co? Musím se zeptat Laskonky, jestli by neuměla udělat nějakou opunciovou mňamku, abych věděla, jak to chutná. Když opunci jedl Robinson, no tak já můžu taky ne. A podle toho, co tu píšou, to chutná trochu jako hruška. No, to jsem teda fakt zvědavá. Jo a teď něco trochu nechutného. Doufám, že to unesete. Díky opuncím se totiž získává červený barvivo, který se jmenuje karmín a přidává se do rtěnek a líčidel. Jenže karmín se získává usušením a rozdrcením hmyzu, který právě na opuncích žije a jmenuje se červec nopálový. Seškrábnou je prej z rostlin nožem a pak z nich zvláštním postupem získávají to barvivo. Tyjo, to je teda něco. To zírám. A ještě tady píšou, že z opuncí se vysazujou ochranný živý ploty. Takže když si ten Robinson kolem svýho příbytku vysázel opuncie, měl postaráno i o hodně dalších užitečných věcí, jak na to tak koukám. Teda, že by zrovna potřeboval tu rtěnku, to asi ne. Na pustým ostrově, no, že jo.
Ale jinak to barvivo, ten karmín, to je teda moc zajímavý. Jestli pak tohle ví zajíc Antonín? Ten je přes ty barvy. Co ho musím zeptat, no? To zíráte, co? Opuncie. Vyhledejte si na netu, jak vypadá, ať můžete machrovat. A já to frčím zařídit s laskonkou a vy mi napište, jestli jste někdy už opuncie ochutnali a jestli vám šmakovali a hlavně mi napište, co vás zajímá, na co se mám mrknout a co mám pro vás zjistit příště. Protože kdo se hodně ptá, ten pak hodně ví. No to je jasný, ne? Mějte se, písklata!

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek,
2: ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,

0: No tak z Donbas.
1: Jedeme společně
0: a hlásím ráz.
1: Nikdo nás nehoní za rohem cíl. Jedeme kam loni a na pár chvil.
2: Kdy už tam budeme, přestaňte kňoura. Jednou tam budeme, cítím v kostech.
3: Kdy už tam budeme, mě srdce čůra.
4: Podstane máme, po starostech.
5: Bacha, kočka!
6: Moře počká.
5: Uhni chlapé, Honza chrápe.
7: Cesta slepá,
5: brečí Pepa.
6: Smrdí ryby.
5: Wi-Fi chybí.

0: Když sluníčko po ránu probudilo celou louku, přikutálelo se až k domečku, kde bydleli čmeláci.
1: Brundo, Čmeldo, volalo. Dneska bude krásně, jdeme na výlet.
2: A už si vysušilo všechnu rosu? Ptali se čmeláci, aby jsme se neurousali.
1: No je, smálo se sluníčko.
2: A dostaneme sebou svačinu?
0: To víte, že dostanete, řekla maminka.
2: A v tom se to stalo. Střecha nad hlavou se jim zatřásla a bum, bylo po domečku.
0: Zase ten krtek, zlobila se maminka. Tak z výletu nic nebude.
2: A proč? Divil se Brunda. Protože nám krčí zemětřesení zasypalo svačinu, ptal se Čmelda.
0: Protože budeme stavět nový dům, vysvětlila čmelákům maminka.
2: Slyšel to Pučmelout a že byl zrovna takový pěkný den, napadlo ho, že by mohl udělat něco pěkného. Třeba dobrý skutek.

0: chcete? Mám dneska dobrou náladu, spoustu síly a strašně rád stavím rychle domy.
1: Maminka Pučmelouda moc ráda neviděla. Dobře si pamatovala, jak jim nedávno sebral medový soudek. Ale Čmelda s Brundou byli pro. Aspoň budeme s tou stavbou dřív hotovi.

Nejdřív kopali základy. Kopali je a kopali, ale že sluníčko tolik hřálo, měl pučmelout brzy žízeň jako trám. A když vypil studánku až do dna, usnul a nebyl k probuzení. Tak uběhl den a čmeláci ne a ne být s novým domem hotovi. Už i sluníčko se chystá spát, jenom my nemáme kam postavit postýlku, stěžovali si. A za všechno může pučmelout, místo aby nám pomáhal, jenom překáží. A jak to řekli, čmelda v tom šeru o pučmelouda zakopl a spadl do vykopané jámy. Nestalo se ti nic? Polekala se maminka. Nestalo, ale podívejte, tady něco svítí, volal čmelda, že by poklad? A opravdu, poklad tichoun se zářil, a jak kopali, aby ho vykopali, svítil víc a víc. Pak najednou se ozval smích a tenký hlásek povídal. To šimra, nechte mě. V tu chvíli bylo všude takového světla, až si čmeláci museli zakrýt oči. Hej, co si zač? Pověz. Já nevím, prosím, já jsem se zrovna narodil. Špitlo to usměvavé světýlko. Můžu vám nějak pomoct? A šel kolem náhodou zrovna strejda cvrček. Ha, nazdar, světluško, řekl. Vítám tě u nás. Tak já jsem světluška. Aha, smálo se světýlko šťastně. To abych vám trochu posvítila, ne?

Ty jsi náš opravdovský poklad, usmívala se maminka. Bez tvého světýlka bychom dneska domeček nedostavěli. A světluška svítila, jak nejlíp dovedla, cvrček vesele vyhrával a ještě ten večer mohli jít čmeláci spát do nového domečku. A půčmelout? Všechno zaspal. Ale měl docela pěkný sen.

0: Bravo! Bravo! Bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
0: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
3: Či všecko znáte.
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No tak já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Ne, proč prosím na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je, libo, něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte, prosím, bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo jen teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čepešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No, prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No, taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Ale pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: Ale zrovna voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med, jedem já tu ze ráda a žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata. Když to já jsem slunečko sedmitečné, ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý a hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
6: A teď ještě jednou...
5: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
6: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, tlapky pod bradou a snil.
1: A mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba by si vybral červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volat, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tu.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme? To nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko! Šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit. Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavět, myško.
0: Zvědavá myška si však nedala jen tak odbít. Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice. Copak? Proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
1: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
1: Je, kde jsi tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno. Nebo aspoň tři?
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
1: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
1: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti. Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
1: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
1: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
1: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku. A dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou Krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí tam, sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hrom bije. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik?
0: Napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál.

0: To musí být svatý Patrik,
1: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů?
2: Tvé sestry odvedl muž z moře,
1: řekli dceři.
3: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
2: Žádná se dosud nevrátila.
3: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
2: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
1: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
2: Co tě to napadá?
3: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
2: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
3: A žádný nevyhrál.
2: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
1: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
2: Víš, co máš dělat?
3: Bude-li oheň kouřit?
2: Nech otevřené dveře i okna.
3: Bude-li vítr?
2: Zavři okna.
3: A přijde-li bouře?
2: Zavři dveře i okna.
3: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
2: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
1: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby jí ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
3: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
1: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
4: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo.

0: Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
1: Odvedl si do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
0: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Leda, že bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
1: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se! Zvedla dívka meč, ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře, statečně se bije děvče. Síly jsou vyrovnané. A bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
2: Tvůj konec se blíží.
1: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jílce a ovinuli se muži z moře kolem krku. Jakoby jej pevná ruka držela. Marně se snaží nadechnout. Klesá na kolena, bere ruku protivníka do své.
0: Prohrál jsem.
1: Jen to řekl, bouře se utišila. Mezi vlnami se otevírá cesta, bílým sametem potažená, a po ní kráčejí ke břehu stovky dívek. Mezi nimi obě sestry. A další div. Na moři se vynořil ostrov. Na něm stříbrný zámek.
3: Jsem vysvobozen ze zakletí,
1: praví muž z moře.
3: Jsi-li chlapec, budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
1: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

0: Tak co, fešáci? Nechcete se svést?
1: No. Ty ho znáš?
2: No jasně, to je můj táta.
1: A který?
2: No přece náhradní.

0: Máma říká, že každý prima mužský už je dávno vdanej.
1: To se musí umět hledat.
2: No jako moje máma.
1: To já si vzal jen kravatu, představil jsem se jako ministr, měli jsme řízky, plzeňský pivo a už jsme kamarádi.
0: A já až budu velkej, taky budu rozvážet mlíko. Já budu taky po tátovi. Horolezec.
3: V životě každého člověka jsou chvíle, kdy má pocit, že se nestačí ani zastavit, nebo alespoň ohlédnout. U mě ten kolotoč začínal ráno. Vypravit Vaška do školy, letět na zkoušku do divadla, pak s plnými taškami domů a pokud jsem měla večer představení, dát pár instrukcí naší náhradní babičce, která se o Vaška starala, když jsem musela odejít z domu. U někoho ten kolotoč trvá týdny, někdy měsíce. Mně se ty chvíle protáhly na 8 let.
4: To už jste tady.
5: Jo. Chceš jít prohlídnu doma? Dostane čisté pyžamo. A 8 ať zhasne. A Karlo, žádnou čokoládu.
4: Aničko, a co večeře?
5: Stihnu to sama. Vašku. Vašičku. Já vím, že jsi doma. No ne, tady někdo umyl nádobí. Tady chce asi někdo za odměnu polárku. Pusinko moje. Tak kde pak je ten můj hodný chlapeček? Co to je?
0: To je pes.
5: Co jsi mi slíbil, že necháš všechny cizí psy na pokoji?
0: To není cizí pes. To je Arnošt. Umí vyklepat prachovku.
5: Prosím tě.
0: Kdyby se ti líbil, mohl by být náš.
5: A kdo by se o něj staral? Večer si ho vezmeš k Valentům? A v noci s ním bude chodit Karla, ne?
0: Kdyby tu byl táta, tak bych nemusel k Valentům. Ani já, ani ten pes.
5: Ty jsi se prostě rozhodl, že mě budeš trápit. Neslíbil jsi mi, že už o tom nebudeš mluvit?
0: Když já bych chtěl taky kamaráda.
5: Dostaneš psa. Hezčího, ale až budeš větší.
0: On je hodnej. Kamarádi se s dětma. Chytá druhou ligu.
5: Kdo, ten pes?
0: Ne, jeho pán je prima, brankář.
5: Prosím tě, co to plácáš? Jaký brankář?
0: No přece náš školník. Určitě se ti bude líbit.
5: Proč bys se mi měl líbit?
0: Protože není ženatej.
5: Tak podívej se. Toho psa okamžitě vrátíš a o vdávání nechci slyšet ani slovo.

0: krucina, zase budu mít modřinu.
1: Pán jsi jeho hulvát, ale Julinka by měla být něžná a jemná.
0: Jenomže to nebyl Páris, ale ten bídák Romeo. Dík.
2: Zvykla jsem si na myšlenku, že už se nikdy nic nestane. Že už mě nic nemůže překvapit. Milovala jsem Vaška, i když mi přidělával čím dál tím víc starostí. Milovala jsem svou práci. Na jeviště jsem zapomínala na celý svět. Jediný člověk, který mi mohl pomoci, stával v přítmí hlediště. Dodnes vidím tu jeho neproniknutelnou tvář, kamenný výraz. Jeho oči jsem spíše tušila. Přitažlivý, úspěšný, mladý muž. Jindřich, můj šéf a partner. Náš vztah už trval 4 roky. Jeho manželství ve skutečnosti neexistovalo a přesto o rozvodu nemluvil. Věděla jsem, že nepřekonatelným problémem je pro něj Vašek. Můj život byl věčný stres mezi tím, co chtěl Jindřich a jaké představy měl Vašek.
3: Jak Trautenberg topil krakonošovým bukem. To zas jednou nějaký neřád rozkopal pod Černou horou ty nejhezčí prašivky. Muchomůrky, nohy vyvrácené, kropenaté kloboučky po trávě a kuřátkům ťápla šmajdavá bota rovnou doprostřed hnízda.
4: Já vám dám ničit mě na horách krásu. Ne, že bych lidem nepřál trochu těch hub, ale kopat do něčeho, co zrovna není k užitku a roste jen pro tu pěknost a potěšení oka, to si koleduje o trest. Ale nejdřív napravím tu spoušť.
5: Narovnal muchomůrkám nohy, potřel její trocelovou mastí, kuřátkům načechral hlavičky a hnízdo pokropil jitřní rosou. Pak šel pustit psí počasí. To za to neřádstvo.
3: Měl to v kotli pěkně narychtovaný. Maštal s větrnými koňmi, jeskyni s mlhou jako smetana a skalní sípku plnou krup. Od těch nejmenších jako hrášky až k těm jako holubí vejce. Otevřel maštal a pustil větrné koně, z jeskyně vytáhl náruč mlhy, ze sípky pytel míchaných krup a už se čerti ženili.
6: Můj klobouk, Anče Kubo Hajnej, chyťte ho, můj parádní klobouk, Himmelherrgott Krut.
5: Mlha vlítla do krku, vmáčkla mu zpátky druhou půlku sakramentu a zavalila dvůr. Všichni se v ní motají jako tumpachoví. Hajný vrkl o špalek, Anče o Kubu, Kuba divže neporazil necky, ale milost pánu v klobouk nikde. Mankote, kroupy! Kubičku, schovej se, ať nenastydneš.
6: Řekl jsem hledat klobouk, krucej se lep.
5: A jak se nadechoval na to hulákání, spokl mlhu studenou jak rampouch a vlhkou jako syrová brambora. Rozkýchal se a ozvěn roznášela to píchání od rýchor až k harachu.

0: všichni sem. Umírám. Anče, podbělový čaj s medem a jinej ovčí kožich přes duchnu. Kubo, přikládá.
1: Milospone, vždyť je tu jak v turecký lázni a v kuhně není ani polínko.
0: Jak to, že není? To si mám snad dříví štípat sám? Co pak se můžu potit, když je tu zima jak na Vydrholci? Už se mě chytá horká nemoc. Takhle jsou mě staráte. Čelátko líná.
2: My se, Milospane, staráme určitě víc, než vy nám ráčíte platit. Kdo pak za to může, že máme v červenci jako o Vánocích?
0: Krakonož, ten starý prašivka si nahoře drží sluníčko a my tady můžeme zmrznout. Kubo, hajnej, jděte do Krakonošova a porazte tam ten největší buk. Když on na mě sepsím počasím, já si zatopím jeho dřívím.
2: Milost, pane, to přeci nejde porážet v Krakonošovým. Co pak nemáte dost svýho? Anče je duše spravedlivá. Taky má strach o Kubíčka. Mohl by nastydnout, zabloudit v mlze. A co hlavního? Rozhněvat Krakonoše.
3: Milost, pane, s Krakonošem nejsou žerty. Poníženě prosím, porazíme ve vašem.
0: Himmel, laudon, donr, vetr, krucajs, element, kdo tady poroučí? Řekl jsem v Krakonošově a ať už vás tady nevidím.
2: Pán poroučí, poddaný poslouchá. Kuba si narazil čepici až na uši. Hajný se posilnil kápkou, byla proti všem nemocem, uřknutí i černým myšlenkám z devatera kvítí o svatojánské noci trhaného. Vzali trakař, sekyry, pilu a šli.

0: Šli, jako když je za vlasy táhne a za kazajku drží, ale přece jen do Krakonošova došli. Stojí tam buky, urostlí jako vojáci. Ani císař pán nemá pěknější.
1: Takový krásný stromy, mladý, celý život mají před sebou. Tohle si snad nemůžem vzít na svědomí.
2: Svědomí nechte milost pánovi, jestli nějaký má, který vezmem.
1: To se řekne. Jeden je jak druhý a nad každým se srdce svírá. Snad ten z kraje. Odpusť nám to, kamaráde. A slibuju ti, že hned zítra vysadím na tvým místě nejhezčí bouček z milost pánova revíru.
2: Vemte za pilu, hajnej, ať to máme z krku. Nejradši bych se neviděl.
1: Jenom aby nás nenačepal Krakonoš.
0: Div divoucí. Jindy Krakonoš slyší, když na druhém konci hor rozlouskne veverka oříšek, když pečí mládě v hnízdě zapíkne. A teď nic. Divné jim to bylo, hajnému i Kubovi, ale mlčeli. Ono je lepší čerta nepřivolávat. Strach jim však seděl za krkem a poháněl je jako voska koně. A tak, než se sluníčko překutálelo z jednoho vršku na druhý, byla polena na trakaři, otep větví na zádech a Kuba se už chystá plivnout do dlaní, aby se mu cestou dolů trakař nesmeká.
3: Pomáhej pambu.
1: Naděl pambu, Krakonoš.
3: Co pak se vy dva tady tumlujete, až jste celý říčný?
1: Kuba leknutím spolkl se slinou i pozdravení. Hajnému sjela otep ze zad, ruka mu šmátrá po flaštičce s kápkou. Potřeboval by klůt na kuráž, ale před Krakonošem si netroufá a jen jemnost, pane Krakonoši, libějí odpustit
2: My za to nemůžeme, to milost pán. Prej, když jste na něj poslal psí počasí, tak on se ohřeje vaším bukem.
3: Tak, tak. Potřeboval jsem trochu vyvětrat větrné střežení, podívat se, jestli se mlha nesráží a kroupy nečernají a odrobek toho dříví háj stejně potřebuje prořezat.
1: S dovolením, že jsem tak smělej, jemnost pane Krakonoši, ale prořezávat takovýhle háj? Vždyť tu není jediná přebytečná větvička. Takový pořádek nemá ani hrabě harach. A my tuhle s Kubou hned na zítří vysadíme na tomhle místě bouček, aby řada byla zase jíc úplná.
3: No, nebudu vás mechkat. A pozdravujte Trautenberga, ať se při tom mým buku pořádně vypotí.
0: Doma běhala Anče z kuchyně k milost pánovi. Od plotny k posteli, hned čaj kvůli pocení, hned slaninu, aby neškrábalo v krku.
4: Himlaudon, slanina není prorostlá, don Rveter. Zapomněla z česnek a přikládej.
0: Milost pane, nemám čím. Jestli pak ten můj kubíček neprofouk, měla jsem mu dát přes kazajku vlňák, že tak dlouho nejdou, aby tak na ně padl strom. Porážet není jen tak. Hajnej už má taky breptavý ruce.
1: Tak, milost pane, jsme tady. To se ohřejete.
0: Já už myslela, že se vám něco stalo. Kubičku, nenastydl jsi?
2: Ne, ale ještě teď mi běhá mráz po zádech.
4: Nemluvit, topit. Vy jste snad pro ten buk byli až u Krakonoše.
2: Ani ne, tak my u Krakonoše, jako Krakonoš u nás.
4: Cože? Jak i u vás? Snad jste neporáželi v mým?
1: To prosím ne, porazili jsme v Krakonošovým, jak jste ráčil poručit.
4: No a co on? Z vás, aby to páčil heverem.
2: Vzkazuje vám pozdravení a že se máte pěkně vypotit.
4: A nic jinýho?
2: Jen o tom pocení. A že kvůli jednomu buku neubude.
0: Trautenberg najednou, jako by neseděl na posteli, ale na královském trůně. Vypne hruď, vystrčí své tři brady. Vypadá jako žába, když se chystá kuňkat.
4: Co jsem říkal? Má špatný svědomí, prašivka jeden. Bodejť ne. Za takový psí počasí by měl dát dřeva na dvě fůry, a ne jeden umrněnej buk.
1: Milost, pane, s dovolením, to zase ne. Vždyť jsme to sotva uvezli a toho klestí na zátop a...
4: Zavřete to okno! Kubo, přikládej!
0: Mám! Kubíčku, jsi celý?
5: Kuba celý byl. Za to z kamen je hromada kachlů. Saze létají světnici jako roje rozuřených včel. Jeden roj skočil Trautenbergovi na nos, až rýma lekla, začala jančit a Trautenberg se samým kýcháním málem udusil.
0: Lidičky, mamkote, koukejte! Z hromady kachlů se vznáší buková polena. Vyletují okna. Zvedá se a otep klesní. A než může Anču zamankovat po třetí, stojí uprostřed světnice Krakonoš. Čelem jako pouškový mrak a z očí mu šlehají klikavé blesky.
3: Vstávej, Trautenbergu!
4: Co jsi mi to udělal za škodu? Takový jsi soused? Jak já k tomu přijdu?
3: A jak já přijdu k tomu, aby porážel buk v mém revíru? Nemáš svýho dost?
4: Já? Ne. To hajnej. A Kuba?
3: Ty jsi jim to neporučil. Tak aby svěděl, tuhle spoušť uklidíš vlastníma rukama. Aspoň se pořádně zapotíš a poznáš, co to je pracovat a ne jenom poručet. A ne, abyste mu pomáhali. Sám si navařil, sám taky sní. No a s tím boučkem si nedělejte starosti.
5: Trautenberg se pak celý týden potil, než z hromady kachlů dal dohromady kamna. A Kuba s Hajným se jen uculovali, patří mu to. Jen Anče vyprala záclony a postelové povlečení.
0: Ne, že bych chtěla milost pána šetřit, ale pustíte mužskýho k takovýhle práci. To bych se toho pak nedoprala.
5: Tohle věděl i Krakonoš. A když prádlo viselo na šňůře, nechal svítit sluníčko jako o největším svátku a pofukovat ten nejtenčí větříček, aby dobře schlo. A jak Anče po polednách sbírá prádlo vonavé a vybělené, tu Hajný zázrak, učiněný zázrak.
0: Hajnej, honí vás Hejka.
5: Lidičky, ten buk, co jsme ho podle milost pánova poručení porazili, stojí na svém místě živý a zdravý, jako by o něj nikdy ani pila neškrábla.
0: Ten, co jste ho rozřezali na polena?
2: A osekali větve na klestí.
5: Zrovna ten. Já si musím dát kápku. Kubo, vem si taky na ten zázrak.
0: A tak si všichni oddechli. Ono je dobře vědět, že je na světě nějaká spravedlnost. A když si někdo myslí, že pro něho neplatí, dostane pořádně za vyučenou.

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky. Nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl... Já teda vím, že odbornice si tady ty, ale...
0: Ne,
1: musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo, ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
0: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justýno. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak si jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šičkama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, Teda Justýno, ty jsi už mě tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: A nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
0: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
1: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
0: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
1: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
0: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. To, každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mně tam ty krabičky nevlezly, mně se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justýně tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justýna má asi krabičky samolesky.
0: A ty jsi samosleská, to ti samovleska, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. A co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček, a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo tento pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody, a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty popleto, jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou. Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justýno. Dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc. Takovou akorát šupličkovatou, co?
0: Šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže, milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky. A příště u mojí pravidelné rekreace, relace, ano, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to, nazdar.

0: Kafíčku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dredo! Jízda na kole! Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
1: A to jsem já.
0: A to jsem já.
2: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
0: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
2: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
1: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
2: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
1: Vypůjčit.
2: Ale ne.
1: Ale jo, já fakt kolo nemám.
2: Když chceme jezdit, tak
0: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
2: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
0: I to moje.
2: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
0: No dovol.
2: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
0: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
2: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
0: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
2: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Žáno, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
0: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
2: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
0: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
2: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
0: Tak já ti to raději neřeknu.
2: A co jsi udělal, říkej.
0: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
2: Je. A co pak?
0: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
2: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
0: Jo.
2: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
1: Co?
2: No, jak si s tím cinká.
1: Zvonek.
2: No, ten takovej, no.
1: Zvonek,
2: dobře, no. Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
0: Že aby každý uhnul, když jedu.
2: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
0: Sím, ano.
2: Abys odvrátil, co?
0: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
2: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
0: Co?
2: B. Máničko.
1: Co?
2: B.
0: Má mít brzdy.
2: Dobře se řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
0: Co?
2: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
0: Žluté nohy.
2: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
0: A vepředu bílý světlomet.
2: A vzadu?
0: Vzadu?
2: No, já nevím, z tebe to lezet. Co musíš mít vzadu?
0: Kšandy.
2: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
0: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
1: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
2: No jo, no jistě, to
1: ano.
2: Bez kalhot by jezdit neměl.
1: Neměl.
2: To, samo sebou, to musíš mít.
0: Kšandy.
2: No. Ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
0: Na kole.
2: No, co musíš mít na sobě?
0: No, boty přece.
2: No, jistě vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
1: Mozek?
0: Na hlavě.
2: No, musíš mít.
0: Na hlavě musím mít.
2: Ochranou přilbu.
0: A jo.
2: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
0: A tu přilbu?
2: Tak musíte znát. Co? Hurvinku?
3: Raz, dva, tři a jedem! Bam, bam.

0: O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy, v parku malá kapka.
1: Co to? Snad neprší?
0: Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
1: Vždyť na nebi není ani mráček.
2: Co na mě tak čučíte?
0: Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne, nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to slzička. Ale nebyla to slza křehká, jaké pláčou děti, když se bojí. Ani slza duhová, jaké padají z oček dětem, které si natloukly koleno. Ba ani slzička blízkavá, již uronil někdo z velkého žalu. Byla to slza, kterou ve vzteku vyřval velmi neposlušný chlapeček Vítek. Zrovna dostal od maminky na zadek, protože už to s ním opravdu nebylo k vydržení. A proto zuřil, dupal nožičkama a ječel, až si všechna tráva v parku zacpávala uši. A tak přišla na svět slza Antonie.
2: Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem, do tohohle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat, Bůh ví kam,
0: hudrovala Antonie polohlasem.
2: Teď tu budu trčet mezi obyčejnými.
1: Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti?
0: Řekla jedna rosná kapka, která už to nemohla poslouchat.
1: Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního.
2: Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá,
0: obořila se na ní Antonie.
1: A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie,
0: řekla veledůležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly.
1: Ty, poslyš,
0: trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila.
1: A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu.
0: Antonie se zasnila.
1: Já patřím,
0: dávala si na čas,
1: do moře.
0: Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je, moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala schovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí.
1: Nekoukejte na mě jako vrány,
0: křikla slza na rosné kapky.
1: Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě.
0: A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci blíští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila. Dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád. Když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách, tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zop! Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonii zase zpátky a vytíral si zobák trávou.
2: Brr, ty jsi ale nedobrá, odplivl si.
1: Jedeš, neřáde?
0: Nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku.
1: Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití.
2: Ještě teď mě z tebe štípe zobák.
1: Omlouval se kos a raději letěl pryč.
2: Rosné kapky si oddechly. Skoro si svou novou, prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byli docela rádi, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich.
1: A tu jedna rosná kapka dostala nápad.
3: Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě vzal kousek sebou.
1: Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku.
4: Nasedni si, svezu tě, zavolal na ní kdosi.
1: Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila.
0: Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok.
1: Antonii se zdálo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí.
2: Musím vydržet, opakovala si. Až dopluji do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku.

Ina, jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka, přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka. Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml. A ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl. Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost? Tady jsem jen obyčejná kapka v moři, která nikoho nezajímá. Té pošetilé vyplakané slze bylo náhle do pláče. Byla tak nešťastná, až si toho všimlo i samotné sluníčko. A sluníčko je tu přece od toho, aby lidem slzičky sušilo. Proč by jednou nemohlo pro změnu pomoct malé hloupoučké slze, která se už konec konců sama vytrestala dost? Poslalo zlatý paprsek a vytáhlo si po něm Antonii k sobě na nebe. Pak ji opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu. Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park a v něm si hraje malý Vítek a dokonce ani nezlobí a nedupe vzteky. Sraz se trochu, zavolalo sluníčko na kapku. Antonie se poslušně srazila a káp mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko. Plesk! Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka. Co to? Pomyslel si kluk. Na nebi je jen jediný mráček. Že by zrovna z něj chtělo začít pršet?

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, frrr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl. No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhé.

0: Ty Pete, ty lenochu, řekla jsem ti, že máš nanosit dříví.
1: Už jsem ho nanosil, tetičko Mombi.
0: A taky vycítit kotlíky a vyleštit křivu, jenže ty se místo toho poflakuješ po dvorku jen tak hejdom pejdom. Ukaž, co to máš?
1: Dýni.
0: A ještě mi kradeš dýně ze zahrádky.
1: Byla utržená.
0: Já ti dám utržená. Já ti utrhnu hlavu.
1: Auweis, kdybyste mě nedržela za ucho, této Mombi, pustil bych se do těch kotlíků.
0: Nikam. Tady zůstaneš. Ve starým prasečím chlívku. Dokud se nenaučíš poslouchat.
1: Ach jo. Už zase v chlívku, sám a bez oběda.

0: smutně zpíváš, ty Pete. Jednoho by to málem rozplakalo.
1: Co tu děláš, Miško?
0: Šmejdím. My myši moc rádi šmejdíme. Hledáme, co je kde na zub.
1: Taky bych si něco dal.
0: Máš přece dýni.
1: Syrovou já nerád.
0: Pak máš ovšem smůlu. Víš co, já se tady porozhlídnu a pak poběžím.
1: Mohla bys tu zůstat se mnou, abych nebyl tak sám?
0: To bych tedy nemohla. Jsem totiž královna polních myší a musím se vrátit k podaným.
1: No ne, tak to bych ti asi měl říkat vaše veličenstvo.
0: Kde pak, to není třeba. Ale mám nápad, kdybys měl nožík.
1: Nůž mám, Miško, teda paní královno.
0: Tak si vydlabej dýni a udělej z ní dýňovou hlavu. Hned budeš mít kamaráda.
1: Páni, to je ale báječná rada.
0: Tak já letím, ty Pete. Ještě se chci zašmejdit v tamhletom domě.
1: Ať tě to ani nenapadne. Teta Momby nesnáší myši. Ona vlastně nesnáší nikoho. Mohla by tě začarovat, slyšíš? Neslyšíš. A tetička už zase vyvádí.

0: vydá. Miška mi dobře poradila. Už brzy budu mít dýňového kamaráda. Ještě trochu zvětším levé oko. Vypadá docela k světu. Ještě trochu víc proříznu pusu, aby se hezky usmíval.
1: Dej už s tím pižláním pokoj, šimráto.
0: Cože? Ty mluvíš?
1: Slyšíš, ne? Mám přece pusu. A taky oči a uši a... Ale zatím nemáme jméno. Jestli ti to bude vyhovovat, můžeš mi říkat třeba Honzo.
0: Tak jo, docela ti to sluší.
1: Jakého jsi mě udělal, takového mě máš. Doufám, že mám rovně nos.
0: Jo, jo, ale chtělo by to i tělo. Svážu k sobě pár polínek.
1: Pro mě za mě dělej si, co chceš. Pořád lepší, než kdyby si mě snědl.
0: Jenže pro polínka se musím dostat do kůlny. Víš co, Honzo? Vyrazíme dvířka chlívku.
1: Počkej teď, ne. Slyším kroky. Někdo jde přes dvůr.
2: Haló? Jste doma? Haló? No tak, otevřete.
3: Co je? Kdo se mě opovažuje rušit, když vařím?
2: Dobrý den. Jmenuji se Bimbam a přišla jsem vás požádat o pomoc.
3: Tak mluv.
2: Paní Mumbi, slyšela jsem, že jste jedna z nejmocnějších čarodějnic v celé čarodějné zemi Oz.
3: Jedna z nejmocnějších?
2: Tak tedy nejmocnější.
3: To souhlasím.
2: No, a protože se ví, že v zemi Oz je hodně koz.
3: Zkrať to, připaluje se mi kouzelný lep tvára.
2: Prostě. Maminka mě poslala pást kozy. Jenomže já jsem chvíli nedávala pozor. A oni se mi všechny rozutekli. Jediná, kterou jsem našla, je támhleta, na vašem dvorku.
3: Počkej, kouknu se. Ale děvenko, to je přece dřevěná koza, na který se řeže dříví.
2: A vadí to? Vy byste ji přece dokázala oživit. A maminka by nic nepoznala.
3: A co za to, děvče?
2: Cokoliv si budete přát.
3: No, jeden plán bych měla. Jistě uznáš, že na trůnu ve Smaragdovém městě mám sedět já. Nejmocnější čarodějnice v čarodějné zemi Oz. Jenže moje dobrotivá sestřička Glinda spolu s jednou malou holkou měly prsty v tom, že tam sedí hastroš, plecháč a zbabělý lev. Všichni tři najednou. A to jí teda nedaruju.
2: A co s tím hodláte dělat?
3: Na co nestačíš chytrosti? Na to jdi silou. Vytáhneme do boje a ty mi pomůžeš. Máš takové hezké zvučné jméno. Bim Bam. A proto tě jmenuju generálkou vojska.
2: Vy máte nějaké vojsko, Mumbi?
3: Ještě ne. Ale postačí malé kouzlo a všechny kozy v téhle zemi, i ty tvoje zatoulaný, začaruju. Proměním je v holky a vytáhneme do boje, protože hamba ženám, kterým muži vládnou.
2: Hamba ženám, kterým muži vládnou. No jo, ale co maminka?
3: Je to ženská? Je. Bude na tebe hrdá. A mně konečně bude patřit to, co mi po právu má náležet.
4: Krásně zlá, jo, krásně zlá, krásně jsem zlem prolezla. V čarodějné zemi Oz, začaruji ledacos, začaruji ledacos, jo.
0: Opři se do těch vrátek, Honzo. Raz, a dva, a tři. Sláva!
1: Sláva.
5: Yeah, no ne, nazdar kluci. Co to tu vyvádíte?
0: Snažíme se dostat z prasečího chlívku. A pak možná ještě dál?
1: To jako chceš říct, že bychom měli utéct?
0: Já nevím. Jediné, co vím, je, že mě tetička Mumbi hodně trápí.
1: Tak jo, utečeme. Ale napřed mi musíš udělat k mé dýňové hlavě pěkné dřevěné tělo.
5: Já jsem taky dřevěná, ale to nevadí. Koza, jméno mé.
0: Já tě přece znám. Řezal jsem na tobě dříví, ale nikdy si nemluvila.
5: Jasně, že ne. Nikdy taky čarodějnice Momby nezačarovávala kozy. Nějak jsem se jí vymkla z kouzla mé.
0: Tak, a co teď?
1: Honem mi udělej tělo, Cipete, a jdeme.
5: Spíš pojedeme. Já tě klidně svezu, Honzo dýně.
0: Kam to bude?
5: Třeba do smaragdového města. Všechno je tam zelené. Tráva, zelí, kedlubny i špenát. To je pro kozy moc dobré.
0: Aha, ty se potřebuješ napást. Máš hlad, chudinko.
5: Ne, nejsem chudinka. Většinou je to kamenné, ale hezké. Tak co, jedeme?
0: Jedeme.

leť v kraji mrkavú, mlaskavú, štvermoňú a žábrou. Ja, Momby, mocná čarodějnice z jihu, dříve než se slunce od východu k západu překulí,

0: Děvčata, jste tu všechny? Žádná nechybí?
1: Bim, bam, všechny zde!
0: Tak je to správně. Absence se neomlouvá.
1: Bim, bam, hurá!
0: Sešli jsme se tu, milé dívky, abychom společně vytáhli do boje proti smaragdovému městu.
1: Jasně, jasně, olé!
0: Naší zemi nevládne jenom jeden neschopný panovník, ale hned tři najednou! A všechno jsou to muži!
1: Hamba, hamba, viva!
0: Správně. Na trůn patří žena. A já navrhuji Mombi, nejmocnější čarodějku v zemi Oz.
1: Jo, jo, jo, jo!
0: Bohatě se nám odmění.
2: A jak?
0: Hlavní město je postaveno ze zelených drahokamů. Když je získáme, necháme si je zasadit do náušnic, prstínků a náhrdelníků. Budeme bohaté a stejně vzácné, ba i vzácnější než drahokamy.
1: Tak na co čekáme?
0: Ve jménu naší nové paní, mocné čarodějky Mombi, ve jménu nás všech.
1: Jdeme!

0: To nám ta cesta hezky ubíhá, viď, kozo?
1: Ne, že bych byla blahem bez sebe, že na mě jede dýně, tak to ne.
2: Hele, ty Pete, proč se do mě naváží? Ha? Sama navrhla, že mě sveze.
1: Protože mě tě bylo líto. Dutá hlava, ruce jako hůlčičky, nohy jako kolíčky, no ne.
2: Ne,
3: ty kozo jedna.
1: Ne.
2: Ale podívejme se. Takový tři hezcí poutníci a jak tak koukám, rozhořela se mezi nimi jakási váda.
1: Je? Kdo to je, že mluví tak učeně?
0: Obrovitánský brouk? Vylezl tady z toho roští.
1: Je?
2: Nechoďme k němu moc blízko. Může to být nebezpečné.
3: Zatraceně, už mečím jako ta koza.
4: Dovolte, abych se představil. Nohy i ruce mám tenké jak nítě. Obličej, řekněme, trochu jak dítě. Jenomže v chytrosti každé

0: Křídle neprskám v tykadlech, tiká mi budíček chytrosti. Každému předvedu cokoliv s radostí. Ve všem jsem dosud byl vždycky ten prvý. Jsem prostě jednička, mám už to v krvi. Přeji dobré jitro. Doufám, že se váš Roj těší dobrému zdraví.
1: Zde je má vizitka.
2: Pan VZ Brouk Mrskavec DKU?
3: Vy jste opravdu Brouk?
0: Zajisté, což pak to není napsáno na mé vizitce.
2: Je? Ale co znamená to VZ?
0: Vysoce zvětšený přeci. Vidíte, že jsem tisíckrát větší než ostatní mrskavci. A DKU znamená, no, důkladně učený.
2: Aha.
0: Mohl bych vám povyprávit, jak jsem k oběma titulům přišel? Chcete?
4: Je, když to jinak nejde.

rys, že se až divím, jak to, že z moudrosti nezešedivím. Svěží vzhled na pohled, důkaz je jasný, nejen, že chytrý jsem, navíc i krásný. Ve všem jsem dosud byl vždycky ten první.

0: a tak jsem brzy získal mnoho báječných vědomostí, na které jsem opravdu pyšný.
1: Ty, Pete, co jsou to ty vědomosti?
2: To je to, co máš v hlavě.
1: Myslíš, dýňová semena?
2: Pak ti to vysvětlím. Měli bychom jít, kdo ví, jak dlouhou cestu před sebou ještě máme.
0: No, záleží na tom, kam jdete. Mohl bych vám délku trasy propočítat.
3: A to snad ani ne. Jdeme!

0: svatby a vysoká věž ze zeleného kamene.
1: No ne, to je určitě smaragdové město.
2: Stůjte! Jsem strážcem bran smaragdového města. Kdo jste a proč přicházíte?
3: Já jmenuji se Honza Dýně, ale proč jsem tady, to už se mi nějak vytřáslo. To ta moje hlava, to ta moje dýňová semena.
0: Já jsem koza, mám ráda všechno, co je zelené, proto jsem zde.
1: Pšt, víte co vy dva, radši mlčte.
4: Já jsem, prosím, Tipet a vydal jsem se s kamarády do světa hledat štěstí.
2: Štěstí, říkáš? Co je štěstí?
3: Muška, jenom zlatá.
0: Dýně, kde se v tobě najednou bere tolik moudrosti?
2: Mouchy ani mušky nevedeme, ale pojďte za mnou. Zavedu vás do paláce k jeho výsostem.
1: To je ale nádhera. Všechny domy, věže i chodníky jsou posázeny zelenými drahokamy.
5: Dokonce i nebe je trochu do zelena.
0: Zelené jako zelenina. A nikde žádný protivný mouchy. To je něco pro mě.
2: Prosím, vstupte do královské komnaty, kde vás na třech trůnech očekávají tři veličenstva.
0: Tři králové? Mé vypadají divně.
5: První má hlavu z vycpaného pytle. Oči, nos a pusu má jenom nakreslené.
0: Šaty má taky vycpané. Leze mu z nich sláma.
1: Vypadá jako strašák do zelí.
2: Jeho veličenstvo Hastroš.
6: Vítám vás, poutníci. Ten druhý je celý plechový.
1: Ale krásně se leskne. Asi ho právě vycídili.
2: Jeho veličenstvo Plecháč.
7: Vítám vás, poutníci.
0: Mé a ten třetí... docela obyčejný lev.
1: Tváří se podivně.
5: Až na to, že je obrovský.
2: Jeho veličenstvo zbabělý lev.
8: Já, vítám vás, vážení poutníci.
7: Dovolte? Dovolte, abychom se...
8: Dovolte, abychom se... Představili. Ač hrozivý je můj zjev, já zbabělý jsem jenom lev.
9: Mohl bych k smíchu býti všem, když nazýván jsem Hastrošem. Jsem plecháč, budiš, o tom vím, ne však plech.

0: a ty tam jsou rázem problémy.
1: Nechceme bojovat jako lvy, války ty lezou všem na nervy.

0: až na podnos. Nos.
1: Los.
2: Co je zas tohle? Radši si zalezu do svého křovíčka. Zdá se, že pro důkladně učeného brouka tu přestává být bezpečno.
3: Do toho, děvčata, držte krok.
2: Něco takového jsem jakživ neviděl, ani jsem o tom neslyšel. Přestože jsem vysoce zvětšený a důkladně učený brouk mrskavec. Zvláštní žena.
4: Na muže! Hurá na ně! Ještě dnes bitva splane! Náš temný zpěv zní z dálky!

0: děvčata? Máte pletací jehlice? Pilníky? Spony do vlasů?
1: Máme!
0: Zkus mu vytasit. Teď!
1: Tasíme!
2: Božínku, co to tu vyvádíte, děvčata?
0: Uhni, padouchu. Jsem generálka a velím v této válce povstalecké armádě.
2: Nevěděl jsem, že je válka.
0: To tedy je.
2: A s kým vlastně válčíte?
0: Zatím s nikým, ale už brzo budeme. Ještě dnes zaútočíme na smaragdové město, svrhneme strůnu Hastroše, plecháče a zbabělého lva a na jejich místo usedne nová vládkyně.
2: Ačkoliv jsem důkladně učený, žádné takové děvče neznám.
0: Děvče? Momby je nejmocnější ze všech mocných čarodějnic. Pravda, není nejmladší, ale má zkušenosti. V jejím jménu!
1: Momby na hrad! Momby na hrad!
2: Proboha, děvenky, válka je přece hrozná věc a vždycky patřila mužům. Když už tedy být musela.
0: Musela, nemusela. Tahle válka bude hotová raz, dva. Ženy konečně zvítězí. A vůbec, uhni nám z cesty a nezdržuj. Na můj povel, pochodem, chod.
2: Ale to ne, tohle přece nemůžu nechat jen tak.
3: Chlapče z dyní
4: a kozou,
3: drazí poutníci, nuže nám konečně,
5: povězte, proč jste
4: přišli k nám.
3: Hledáte něco?
5: Co si vám schází?
4: Čím vám můžeme pomoci?
6: Abych pravdu řekl, nevím, vaše veličenstva. Vydali jsme se do světa hledat štěstí.
3: Mně nejspíš bude scházet zdraví. Můj stvořitel mě udělal tak nějak neodborně.
7: Mně je to celkem ukradené. Já mám ráda zelené. To mi zajistí dlouhá léta.
3: Štěstí.
5: Zdraví.
4: Dlouhá léta.
3: Tak to jste tu správně. U nás ve smaragdovém městě
4: můžete žít šťastně.
5: Zdravě a tak dlouho,
3: jak budete chtít.
2: Haló, haló, je tam někdo?
4: Co se děje? Jsem strážcem bran smaragdového města. Kdo jsi a proč sem přicházíš?
2: Jsem mrskavec, nejvzdělanější brouk na planetě. Ale to je teď vedlejší, pusťte mě dovnitř. Nesu naléhavé zprávy.
4: Počkat, počkat. To by mohl říct každý.
2: K městu se blíží dívčí armáda. Chystá se na vás zaútočit. Běžel jsem, co mi síly stačily, rychleji než můj rozum. Jen abych tu byl dřív než oni.
4: Ne, to není možné.
2: Ale je. Sežeňte zbraně, povolejte vojsko.
4: A my žádné zbraně ani vojsko nemáme. Jejich veličenstva dala armádu rozpustit, protože s nikým válčit nehodlala.
2: A co ta puška, co vám visí přes rameno?
4: Ta není nabitá. Dávno jsem zapomněl, kam jsem dal náboje. Když chvilku počkáš, pokusím se je najít.
2: Na to není čas. Kudy se dostanu ke králi?
4: Chtěl jsi říct ke králům.
2: No tak kudy?
4: Ale tudy, ale musíš počkat. Jejich veličenstva Hastroš, Plecháč a zbabělý lev jsou zaneprázdněna. Přijímají hosty, chlapce a obživlou dýni, která přijela na dřevěné koze.
2: Nezdržuj, musím za nimi.

0: přeji dobré jitro, slečinky. Jsem strážcem bran smaragdového města. Mohu vám nějak pomoci?
1: Okamžitě se vzdej.
0: Ale děvčata, co to vyvádíte? Jděte domů k maminkám. Nevíte, že dobývat města je nebezpečné?
1: Okamžitě nám vydej klíče od města.
0: Nesnažte se mě rozlobit. Vidíš, že mám pušku.
1: Snad bys nestřílel na slabou ženu, zbabělče. Děvčata? Hurá! Vytasit jehlice?
2: Dostříme!
1: A do útoku!
2: Vede!
3: Pomoc, poplach, do zbraně, kde jste kdo?
4: Co se děje?
5: Kdo pak to je?
0: Další poutní.
6: Ale my se přece známe. Potkali jsme se cestou. Tohle je důkladně učený brouk Mrskavec.
3: Těší mě, vaše veličenstvo?

0: Jsem vycpaný.
1: Jsem plechový.
2: Jsem zbabělý.
3: Král a pán smaragdového města.
4: Teď není na seznamování čas. Každou chvíli sem vtrhne dívčí vojsko.
5: Je, a co chce?
4: Co by tak asi mohlo chtít ty nevzdělaná kozo? Dějiny lidstva jsou přeci dějinami válek.
0: Válka?
1: V tom případě jsme
2: ve vážném nebezpečí.
5: Ne, a tak utečeme.
0: A to ne. Mám dost břitký rozum na to, abych věděl, že král nesmí opustit svoji zem, když je v nebezpečí.
1: Ani já nemám to srdce ponechat svůj lid na pospas nepřátelům.
2: Utíkat by bylo zbabělé.
4: Tak co chcete dělat?
0: My zůstaneme a vy seženete pomoc.
1: Ovšem, po zemi se odtud nedostanete. Vojsko je příliš blízko.
2: Musíte uprchnout vzduchem, jako čaroděj os. Ten uletěl balónem.
6: Copak, my máme nějaký balón?
7: Nemáme. Jediná možnost je vzlétnout na koze.
6: Cože? Kozy umí lítat?
5: Ne, vy asi blázníte.
7: Zkrátka tě létat naučíme. Uříznu tady dva listy z té velké palmy mezi okny. Stejně si ji už skoro celou ožrala.
5: Ne.
7: Připevním ti je na záda jako křídla.
5: Ne.
7: Tak, ne. A zkus to, kozo.
5: Ne. Ono to jde.
8: Zastavit, stát.
0: Už jsou za dveřmi.
1: Dobývají se sem.
2: Spěchejte, přátelé.
7: Honzo, nasedat? A ty hyje, kozo.
5: Ne.
7: Mávej křídly.
5: Držte se, letíme.
4: Počkejte, a co já? Přece tady nenecháte kamaráda mrzkavce.
0: Leď za nimi.
1: Jsi přece brouk, máš křídla.
2: Tak nebuď zbabělý.
4: Proč já pro samé studium zanedbával sport? Počkejte na mě, můžu se vám hodit.
7: Chyť se kozy za ocas, mrzkavče. Dostanu vás nahoru.
5: Chcete říct, že povezu ještě mrzkavce?
6: Já bych nebyl proti, ale jen v případě, že mrzkavci nejedí dýně.
4: Děkuji. Můžu vám být užitečný. Je dobré mít i sebou na cestách učence.
9: Myslet, jakože se Mombi jmenuju. Však vás vidím, holenkové. Přivést pomoc byste chtěli, ale to se vám nepovede. Trůn patří mně. Ten prohnaný šejdíř os

0: Kdo se mobis proti ví, ten se potom podiví. Skončím zemi os, bez klobouku bos. Jo! Krásně zlá, jo, krásně zlá, krásně jsem zlem prolezla. Nemoci žádný nedorost, já budu vládnout zemi os. Jo.
1: Kam to vlastně letíme, Tipete?
2: Ještě nevím. Uvidíme.
3: Uvidíme. Kdyby bylo podle mě, zůstala bych ve smaragdovém městě. Tam je ta nejlepší zelenina na světě.
2: Nezačínej o jídle, kozo. Mám ukrutný hlad.
1: Doufám, že nikomu z vás dýně opravdu nechutnají.
3: Ne, mně tedy ne.
2: Mně jenom zavařené a v buchtách. Nemusíš mít strach, kamaráde.
4: No já bych si dal říci, ale nebudu přece ujídat přítele. Vím, co se sluší a patří.
3: Hele, Brouku, když jsi tak chytrý, tak poraď kudy dál.
4: Naše kulatá zeměkoule na pólech trochu sploštila, má 4 světlé strany.
3: Je, to víme.
4: Každého jejího bodu se tedy můžeme vydat do 4 směrů.
3: Je.
2: Na jihu naší čarodějné země Os už jsme byli. Poletíme tedy na východ.
4: No tam ne, tam žijí mlaskalové, jsou nevychovaní a mlaskají víc, než je zdrávo.
2: Tak to vezmeme na západ.
4: No ani to bych nedoporučoval, tam jsou mrkalové. Ti zase přes příliš mrkají a člověk, tedy vlastně Brouk, nikdy neví, co tím chtějí sdělit.
2: Ale v tom případě nám nezbývá než severní směr. Tam bydlí kdo?
4: Nějak se mi to vykouřilo z hlavy. To víte, nikdy nikdo neví všechno.
2: V tom případě je to jasné. Letíme na sever.

0: dost!
1: Hele, už z toho lítání začínám vidět rudě.
2: Taky mám červené mžitky před očima.
3: Možná je to nějaká zvláštní choroba, která napadá i dýně. Protože já vidím červené domy, ploty i stromy.
4: Počkejte, to není žádná nemoc. Najednou se mi rozsvítilo. Jsme v červené zemi čtvermoňů.
2: Tamhle, tam v té velikánské zahradě, tam zkus kozo přistát.
3: Co je to za zvuk?
2: To dělá ta krásná fontána. Vysílá do vzduchu místo vody sprchu červených drahokamů.
1: Ale ne, teď jako by z těch drahokamů vystoupila nějaká paní.
5: Vítám vás, poutníci. Jsem Glinda Dobrotivá. Buďte vítáni v zemi čtvermoňů.

0: Nemůžeme se radovat, když víme, co se děje ve Smaragdovém městě.
1: Ano, ano. Za vše nese vinu moje povedená sestřička Momby.
0: Teta Momby?
1: Ano, ty Pete. Nedá se od ní čekat nic dobrého. Proto vám radím, zůstaňte zde, ve spokojené a šťastné zemi Čtvermoní.
0: Ale to přece nejde.
1: Vám se tu nelíbí? Dokážu splnit všechna vaše přání. Tobě, ty Pete, dám pravé štěstí. Honzovi pevné zdraví, koze dlouhá léta a brouk mrskavec ode mě dostane skutečnou moudrost.
2: Ne, to by šlo, proč ne?
3: Já bych to taky bral.
0: Tak to by teda nešlo, kamarádi. Co by si bez nás počali Hastroš, Plecháč a zbabělý lev? Slíbili jsme, že jim přivedeme pomoc.
2: Ne.
1: Myslíš to doopravdy, chlapče? Skutečně se nechceš napít z fontány zapomnění?
0: Nechci. Přece nezapomenu na přátele v nouzi. Jestli jim nepomůžeme, bude se Smaragdovým městem i s celou čarodějnou zemí Oz konec.
1: Dobrá. Udělal jsi mi radost, ty Pete. Za to, že myslíš na druhé víc než na sebe, pomůžu ti. Tady máš můj dar. Kouzelnou píšťalku. Stačí na ní zapískat?
0: A přivede nám armádu, která zachrání celou zemi?
1: Ne, ale pomůže ti navrátit to, nač máš právo. Ovšem, smíš na ní písknout jen jednou.
0: Tomu nerozumím.
1: Na rozluštění téhle hádanky musíš přijít sám. A pamatuj si, na co nestačíš silou, na to jdi chytrostí. Ale teď běžte, začíná se stmívat, není času na zbyt.
2: Je, to už mám zase letět. Myslela jsem, že si aspoň trochu odpočineme.
1: Na to není čas. Nejkratší cesta vede tudy. Ale pozor na stračí hory.

Jak rychle se nám ty čtyři vracejí ze země čtvermonů. Co pak jim asi moje sestřička poradila? Mocné bomby se na kobylku stej.

0: Drž směr, kozo!
1: Dávej pozor, před námi jsou strašné hory!
0: Vznes se výš, musíme je přeletět!
2: Usta nezralých rolíků! Takovouhle rychlostí dorazí ti čtyři zpátky do smaragdového města ještě dnes! Ale to znamená, že já ještě dneska musím usednout na trůn.
0: Podívejte, krajina se pomalu mění z červené v zelenou. Už jsou vidět hradby smaragdového města.
1: Konečně, mé hlavě létání nedělá dobře.
0: Kozo, připrav se, přistáváme. Těsně vedle. Skončili jsme před branami.
3: Jsem strážcem bran smaragdového města. Kdo jste vy a proč sem přicházíte?
0: My jsme přece...
3: No ne. Chlapec s obživlou dýní, dřevěná koza a obří brouk. Vy jste se vrátili... To je dobře.
0: No nazdar. Tady to ale vypadá. Taková spoušť. Dřív bývalo celé město posázeno smaragdy. Teď po nich zbyly jenom prázdné důlky.
3: To víte, ženy. Vydloubali je jehlicemi. Jejich veličenstva, hastroše, plecháče a zbabělého lva vězní v hladomorně a na zelený trůn právě dosedla proradná čarodějka Momby. Ale co je ze všeho nejhorší, všechny práce musí dělat muži. Ach, běda mužům, kterým ženský vládnou. Jestli smaragdovému městu někdo nepomůže, skončí to katastrofou.
4: Zmlkni a hleď si svých povinností. Jsem generálka Bim Bam. Kdo jste a co tu chcete?
0: Přišli jsme vás vyhnat z města, kde se roztahujete neprávem.
5: Pomalu, chlapečku.
0: Právo vládnout čarodějné zemi Oz mají hastroš, plecháč a zbabělý lev. Buď opustíte smaragdové město po dobrém, anebo po zlém. Vyber si.
4: Trůn patří tomu, kdo se ho dokáže zmocnit. Proto teď vládne Momby. A my!
6: Co kdybychom ji poslali šupem zpátky k mamince, kam patří?
1: A co kdyby ji zavřeli do komory?
7: Nebo s ní pořádně zatřepeme.
4: Vy jste ale směšní. Holky, ke mně!
8: Ruce vzhůru, zdejte se, mizerové! Nebo vás propícháme jehličemi na cimpr cimpr!
9: Tak co je to ty?
4: Děvčata, přichází naše vládkyně, mocná čarodějnice Momby.
8: Hurá!
9: A ty pet. Dlouho jsme se neviděli, hošánku. Víš, že se mi po tobě stýskalo?
0: Mě po vás ani trochu, tetičko Momby.
9: Ale. My snad budeme odmlouvat a bouřit se.
0: Okamžitě pustíte z hladomorny hastroše, plecháče a zbabělého lva.
9: Páni, to je mi ale nápadeček. Kde pak? Uděláme to jinak. Ty, Pete, tebe šoupnu do hladomorny za nimi. Z kozy nechám naštípat třísky na podpal. Ty mě poslouží jako náplň do buchet a z brouka mrskav.
6: Vysoce zvětšeného brouka, když dovolíte?
9: Si uvařím hodně kořeněný guláš.
6: Proti tomu zásadně protestuji.
4: Armádo, na můj povel hrnaně!
1: Pomoc! Pomoc!
4: Utečme!
0: Tak tohle je vážně konec. Leda, že by... No ano, docela jsem zapomněl dar od Glindy Dobrotivé.
10: Čeho si žádáš, můj pane?
0: Ty jsi ale hezká myška. Utíkej pryč, teď tu pro tebe není bezpečno.
10: Jsem královna polních myší. Co pak mě nepoznáváš? Tenkrát v prasečím chlívku, pamatuješ?
0: To jsi ty. Co tu děláš?
10: Zavolal jsi mě?
0: Nevím o tom, že bych volal myši.
10: Zapískal jsi na kouzelnou píšťalku. Na ten povel musíme přiběhnout, ať je to kamkoliv.
0: Už chápu. V tom případě, vaše veličenstvo, pomozte mi prosím zachránit Hastroše, Plecháče a zbabělého lva.
10: Mile ráda pomohu.

0: Proboha, myši, to je zrada. Nesnáším je.
1: Mombi, nemůžete ty myši nějak začarovat.
0: To bych mohla. Vlastně nemohla. Já jsem z toho leknutí zapomněla čarovat. Nezbývá mi, než taky utéct.
2: Tak, a jsou pryč. Vlastně to bylo docela jednoduché.
3: Jsem strážcem bran Smaragdového města a právě jsem vysvobodil jejich veličenstva Hastroše, Plecháče a zbabělého lva z Hladomorny. Tady jsou.
4: No to je dost. Můj skvělý mozek tam dole začínal nějak vynechávat.
5: Chápu, osoby s bystrým mozkem snášejí zajetí velmi těžce.
6: Vlhko, to je mor na ty mé plechové klouby i na měkké srdce.
7: Tomu rozumím. Ve vlhku se daří plísni a hnilobě a to nesvědčí ani dýním.
8: Má odvaha v té tmě už měla na kahánku.
9: Ne, vůbec nevím, co bych dělala, kdyby se to stalo mně.
10: Kamarádi, jsem rád, že jsme zase všichni pohromadě.
11: Už jsem vám tu chyběla jenom já, vidíte?
10: Vy, paní Glindo, kde jste se tu vzala?
11: Vážila jsem cestu až ze severní země Čtvermoňů, abych byla přitom, až usedne na trůn čarodějné země Os, právoplatný dědic.
5: O korunovačních slavnostech jsme se učili při hodinách dějepisu, ovšem o kom mluvíte? To nechápu.
11: Čaroděj Os byl opravdu prohnaný šejdíř. Napřed podfukem připravil o vládu krále Tipetaria III. A prohlásil se králem sám.
7: Tohle mi dýňová hlava nebere.
11: Jediného králova syna, prince Tipetaria, unesl z paláce a dal ho na vychování jisté čarodějnici, které za odměnu slíbil, že jí trůn jednou přenechá.
9: Je, to mě teda podržte.
11: Jenže pak zmizel. Odlétl balónem neznámo kam. A nebýt Dorotky a jejich přátel, Hastroše, Plecháče a zbabělého lva, zůstal by trůn prázdný, ale to je dávná historie. Naštěstí, pokud se člověk nenapije z mé červené fontány zapomnění, vzpomínky se mu vracejí. Ty dobré i ty zlé.
10: Pokud vím, v celé čarodějné zemi Os je už jenom jediná zlá čarodějnice. A ta se jmenuje Mombi.
4: Počkat, můj břitký mozek už patrně zase začíná fungovat.
6: Moje dobré srdce cítí, že pravý následník trůnu, princ Tipetarius, stojí vedle mě?
8: Úplně se mi z toho podlomila kolena.
10: Prosím vás, proč na mě všichni tak koukáte?
11: Milý Tipete, jsem si jistá, že čarodějná země Os v tobě získává moudrého, laskavého a odvážného krále.
10: Ale to přece nejde. Co Hastroš, Plecháč a Lev?
12: My už jsme si užili vlády až.
6: Jsme dokonce rádi, moc rádi.
8: A kdybys potřeboval někdy s něčím píchnout, tak si nás najdi.
9: Ne, tak takhle se píše historie.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal.

0: odvedl cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
1: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstrý. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
0: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a cipísek šel. Kam jdeš, cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá:
1: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidla.
0: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom, a potom si vzdychl:
1: všecko je prohraný.
0: A dupl si na cipíska:
1: co si mi to přinesl?
0: Ono v tom lejstru bylo napsáno: 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
1: To má být bitevní lejstro!
0: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
0: Když se Runcaj s Mánkou v lese Řáholci od Sojek dověděli, co za cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu:
1: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín. Jak bys tam mohl střelit?
0: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kvelnice nebo u Kopilna.
0: No, kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila: veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani od k

0: Babičko, podívej. Mají tu medvídky, autíčka a ty růže z papíru. A prstínky, hele. Vystřel mi prstínek. Nebo růžičku, nebo něco.
1: Vždyť já s tím neumím, Kristýnko. Já a puška. Počkej, až se tatínek vrátí ze světa. Určitě ti pak vystřelí, co chceš.
0: Až se naše vrátí, bude po pouti. Bobby.
2: Kristýnka loudila, jak nejlíp dovedla. Bohužel úplně marně. Babička si zapomněla brejle, ale i kdyby je nakrásně měla a věděla, kam míří, nedostala.

0: nedotkla by se něčeho, co střílí ani za nic. Ani pouťové vzduchovky.
1: Ty se bojíš, že nic netrefíš?
2: To by nebylo to nejhorší. Bojím se, že někoho trefím. Někoho, ne něco nebo nic.
1: Babi, na pouti můžeš trefit jenom špejle nebo válečky.
2: Ne, ne, s čerty nejsou žerty. A s puškou taky ne.
1: Och jo. Podívej, Šárky tatínek střílí. Je, vystřelil růži. A zase. A ještě. A prstýnek.
0: Kristýnka závistivě koukala na Šárku, jak si radostně navléká prstýnek se sklíčkem jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka. Čechrá kytici velikých papírových růží, červenou, růžovou, žlutou, se zlatíčky na krajích. A připadala si jako nejošizenější holčička na celém světě. V tom se to stalo. Prstýnek Šárce sklouzl z prstíku a skutálil se do udupané trávy.
1: Šárko, kosu, pryč.
2: Kristýnko, podívej, jaké tu mají krásné hrnečky. Pojď si vybrat, chceš?
1: Prstýnek modroočka je ztracený. Už není Šárky. Je ničí. Je můj.
2: Co pak to hledáš na zemi? Něco ti upadlo?
1: Nic, babi, nic.
0: Kristýnka opatrně, nenápadně spustila prstýnek do kapsičky a ukryla tak před babičkou poklad z pouti. Modrý jako kapka nebe, nebo modroočí, nebo poměnka.

Doma se Kristýnka vytratila do zahrady. Hrála si s prstínkem na princeznu, na nevěstu a taky kouzlila. Na kamarádku Šárku, jak na pouči zklamaně hledá v podupané trávě prstínek a natahuje moldánky, ani nevzpomněla.

0: Kristýnko, kde pak jsi?
1: Malá nic, neslyší, nevidí, jenom ten prstýnek. I ztrace, co letěla kolem, se moc líbil. Když k ní děvčátko chlubivě natahovalo ruku, hlavu si mohla ukroutit. Babička taky.
0: Odkud má to dítě? Ale, nezbytka jedna takhle mě ošulit. Kristýnko, konec hraní, najíst, vykoupat a spaní.
2: A proč?
0: Sluníčko si už stele v červáncích, nevidíš? Kam pak si prstýnek přede mnou schová? Do hrnečku z pouti a pod lavičku, jen počkej. Natřeseme peřínku.
2: A povíme pohádku. O čem dneska?
0: Třeba o ztrace, co má hnízdo na dubu hned za naší zahradou. Koukala po tobě, jako by ti chtěla něco ukrást.
2: Ukrást? Mně?
0: To nevíš, že straka krade, na co přijde? Jen když se to třpití. Zrcátko, lžičku, hodinky, prstýnky z pouti.
2: Prstýnky z pouti?
0: Jen si na ní dávej pozor, jakmile se zhlídne v něčem lesklém, slídí, dokud to nedostane. Chamtivka nenechavá.
3: Krak, krak, jsem nejkrásnější ze všech strak. A jelikož je v říši ptačí nejkrásnější plémě stračí, jsem jasně nejkrásnější pták.
0: Co pak o to pěkná straka je? Ale síkorka, koňadra, modřínka, sojka, paní konopásková, straka půdová, hrdlička a jiné štěbetalky byly určitě hezké. Jenom jinak. Ze stračího chlubení bylo brzy v lese zle. Pro samé švitoření, čiříkání a krákání se nedalo poslouchat ani ticho, ani vítr, ba ani sojčí varování, když se blížil nevítaný host. Králi lesa, moudrému ušatému vírovi, zaléhali uši, že nemohl ve dne ani pořádně spát, až rozhodl, že se v lese bude konat přehlídka ptačí krásy, která z ptačích krasavic dostane zlaté pírko, bude od té chvíle nejkrásnější, i kdyby se ostatní stavěli na hlavu.
2: Babičko, a v čem soutěžili? Měli také zpívání?
0: Ani nápad. Drost a kos se sice snažili prosadit krasospěv jako soutěžní obor, ale vír prohlásil, kdyby účastnice směli otevřít zobák, porotu by určitě uštěbetali. Mezi zpěvnými ptáky byl z toho poprask. Klid nastal teprve, až kos navrhl samostatnou pěveckou soutěž o zlatý zobáček. Straka byla spokojená.
3: Oblet palouku je pro mě hračka. V natřásání na větvi jsem jednička. Krák. A jen já mám skvělý černobílý frák. Totiž, co se týče módy, žádná potíž. Černá je základ, to ví každý. A kdo ne, tomu to povím, povím. Kam se na mě hrave sestřenice vrána, krak. Teprve černá v kombinaci s bílou je zázrak nad zázrak. Všem vytřu zrak, krak, krak. Všechny oslním, je.
0: Jak si vylepšovala obloučky v létání, zalétla až k hájovně. A překvapením div nenarazila do stromu.
3: Co se to leskne? Co to svítí? No toto! Krák, krák, mně přichází zrak!
0: V hájovně se chystalo k svatbě. Nevěsta Alenka právě otevřela zdobenou krabičku a nastavovala v okně záři sluníčka hedvábný lesk perliček, blištivé kamínky zasazené ve zlatě a přemítala Čím pak se ozdobí v slavný den, aby se svému Lukášovi líbila nejvíc? Líbila se mu i tak, ale to víš. Chtěla mu zářit jako hvězdička. Naše straka rozčilením málem omdlela.
3: Krák, krák, ta záře, ten třpit, musím to mít, oslním, až ostatní spadnou z větve a sklapnou zobák, teď jim konečně vytřu zrák.
0: Šikovně se skryla do koruny stromu a číhala, kdy otevřené okno bude samo. Vyšlo jí to. Do pokoje vstoupil mládenec s prstýnky. Zkoušeli s Alenkou, jak jim na zítří padnou. Pak padla pusa, při ní zapomněli, co kde leží a že čas k svatbě běží, odešli do kuchyně pomáhat s koláčky. Straka.
3: Frr. Krák, krák, co pak si vyberu? Všecku nádheru seberu. Do hnízda nanosím, na sebe navěsím, krák, krák.
0: Jen se otočila, aby náhrdelník do hnízda upustila a byla zpátky.
3: Hleďme na to, to je zlato, žádný brák, krák, krák. Jen já se nejvíc třpitím ze všech ptáků, ze všech strák, krák.
0: Byla tak drzá, že vlétla dokonce do pokoje a sebrala svatební prstýnky.
2: I prstýnky?
0: Alenka naříkala. Lukáš ne, ale měl vztek a taky rozum. Hájenka je samotín, cizího by psi vyštěkali. Leda by přiletěl oknem. Jak se tak rozhlíží, palouk obhlíží, kudy se sem nenechavý návštěvník dostal, měl štěstí. Straka chamtivka tak pevně tiskla šňůrku s perličkami, až ji přeštípla. Smekali se jedna po druhé a leskli se v mechu tam a zase tam, jinou jako perličky. Lukáše dovedli až pod stračí strom.
3: Pomoc! Krade! Krade! Krade!
4: Nekrade! Beres svoje!
3: To ty krádeš, krádečku schákatá!
4: Tudu, tudu, dělá nám ostudu, šávša! Čiři, čiři, šávša, čiři, čiři.
0: Tak svatba přece jen nespadla. Alenka na ní zářila štěstím i perličkami a prstýnky jim padly jako ulité. Za to spadla přehlídka ptačí krásy. Ptáci by marnivou zlodějku snad ukřičeli, kdyby nevzala křídla na ramena a neodletěla pryč. Co na tom, že je pěkná, když kde koho zarmoutila?
2: A rádi ji nemají.
0: A víš, že chamtivosti stejně nepřešla? Jak se co kde zaleskne, už slídí, jak to ukrást. A teď spí.
1: Ráno babička zahlédla, jak Kristýnka v noční košilce metelí do zahrady.
2: Babičko, je tady. Nenašla ho, neukradla. Ale já nejsem straka. Když Šárka nedávala pozor, ztratila ho.
0: A ty myslíš, že proto není její?
1: To už si Kristýnka nemyslela. Jen tak bosa proběhla kolem babičky a zastavila se až u Šárčina domu. Ani ji nepozdravila, jen rozevřela dlaň. Šárce se samou radostí rozevřeli oči jako prstýnek modro z nebe nebo poměnka. Kristýnka sice neměla prstýnek, ale nestratila kamarádku a kamarádství je víc, než co se blízká. A stejně by jí prstýnek netěšil. Připadala by si, hádejte jako kdo, chamtivka straka. Tatínek s maminkou se vrátili z dovolené. Stihli to v poslední den pouti.
2: Je, tati, ten je krásný.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl. Fuj, ty jsi ale otylý fíku, řekla mu jednou Ája.
1: O co?
0: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
1: Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
0: A seš, měl bys trochu sportovat.
1: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Přem vás hrát kopanou.
0: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
1: Jak pak moc? 4.
0: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy. Fík radostně přikývl.
1: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
0: Neumí se přihlásit sám?
1: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
0: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbla Ája. Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli. Prosím, já bych chtěla tohohle pejska přihlásit na závody.
2: Pejska? Vybafl pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák. Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne koňů. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako džbánek slané vody.
2: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle, však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
0: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je Fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
2: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
0: Pán s páskou na rukávě řekl, jo. No, dobře. No. Potom si Fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, divný, víš?
2: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí.
0: Jo. No dobře, no, řekl zase pořadatel.
2: No, vyhrát nemůže, to ne. No ale závodit ho necháme, aby sám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
3: Prosím, Fík.
0: Jo, dobře, no, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
2: Víš co? Napíšeme Fikus, ano?
0: Napsali teda Fikus a závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte, tamhle, no, co je tamhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří. Ale Fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali Fíka mocně pozbuzovat. Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže Fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem Fík celý ulíchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
4: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. Cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec
2: a nabídli mu hrst ovsa. No, jak se to dělá? Fík tomu čichl a řekl:
1: fuj, fuj.
2: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
3: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
2: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
3: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
1: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Máničko, vítej.
7: Babinko moje. Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma.
6: Ale to já taky. No, tak co? Jak bylo ve škole v přírodě?
7: To nebyla škola. To byl odběr krve.
6: Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět?
7: No, buď mi pili krev komáři, nebo hurvínek.
6: Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spibl říkal, že se mu hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu.
7: Ale on chtěl.
6: A ty nemáš vlastní rozum? Co pak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne?
7: Říkala.
6: No vidíš.
7: A já tě taky poslechla.
6: A nepovídej.
7: Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne.
6: Máničko, prosím tě, ty jsi popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout?
7: No, ty by to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě na slovo.
6: Vážně?
7: No ano, jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla, dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal.
6: No, to si umím představit, no. No. A jak jinak?
7: Co jinak?
6: Jaké jste měli počasí?
7: Hezké.
6: No tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo.
7: No to u nás taky.
6: No tak proč říkáš, že jste měli celý týden hezky?
7: No protože pršelo jenom dvakrát.
6: Ano.
7: No, poprvé 6 dní a podruhé 3.
6: V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Danane, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat.
7: To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně. Je to smolař. S těm jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace.
6: No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou.
7: No protože mě předtím urazil.
6: Tak proč se s ním udobřila?
7: Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali.
6: Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat.
7: Musíme.
6: A proč?
7: Protože nás to baví.
6: Aj, aj. No jo, co mám s vámi dělat? No, ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě.
7: Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla.
6: Pro pána Jana. A proč?
7: Protože si Hurvínek z mého mýdla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět.
6: Co ho to napadlo?
7: Prý, aby nezabloudil.
6: Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu?
7: On žádnou neměl, to víš. Má smůlu. Pan Spejbl mu místo ní omylem přibalil sardelovou pastu.
6: A ti muži.
7: Viď.
6: Ale na tebe se taky zlobím, Máničko.
7: Proč? Vždyť jsem tu nebyla, tak jsem ti nemohla nic udělat.
6: Slíbila si, že mi o sobě dáš zprávu. A jediný dopis, co nám ze školy v přírodě přišel, napsal Hurvínek. To bys měla vidět, to bylo něco.
7: Lituji, nečetla jsem ho.
6: Lituji, četla jsem ho. Ani spát jsem potom nemohla. Prý vás postihla epidemie. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou.
7: Já se ti divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak si rád vymýšlí.
6: No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat.
7: Já jsem chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil.
6: To je ale uličník. A kdy se to stalo?
7: Když jsem ho s ním praštila po hlavě.
6: A jo, takhle. A co on?
7: Hodil po mně ešus. S polívkou.
6: No to já ale nerozum.
7: Viď.
6: Proč ji nejdřív nesnědl?
7: Co chceš od kluku? Jsou tak brutální.
6: No, a co teprve, když se z nich stanou muži? Vím o tom své.
7: Povídej.
6: Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch.
7: Já bez nich taky nemůžu žít.
6: Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek.
7: Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no.
6: Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský.
7: Fakt? A co ty?
6: No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála.
7: A co on?
6: Nic.
7: Protiva.
6: No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček.
7: A co on?
6: Zase nic.
7: Nevychovanec. A co bylo dál?
6: Nasadila jsem si brýle. A hele, on to byl plakát.
7: Hrůza.
6: No, to ti povím. Ale na to ty máš času dost.
7: Na plakáty.
6: Na muže.
7: Myslíš?
6: No to bych si vyprosila.
7: No, když abych se ti přiznala, tak se mi začal líbit můj nový spolužák z vedlejší třídy.
6: Ano?
7: No.
6: A jak se jmenuje?
7: No nějak jako Novák bez F.
6: Ale ve slově Novák žádné F není.
7: No teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšímá. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici. S takovým tím zrskem.
6: No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice.
7: No, to je on, no jo, no. Vsázejí se denně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji.
6: No to je uličník. Jaké má jméno?
7: Dlouhý.
6: Jaký?
7: No říkám, že Dlouhý.
6: A to je jedno, že je dlouhý. Já nespěchám.
7: No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky.
6: No, to víš, všude dobře.
7: Doma nejlépe. Dobrou.
6: A hezké sny.

0: Jak si Rumcajs nechal poručit od babičky Plušky. Jičínský sládek Kule byl taková tíha, že ho země sotva nesla. A tak starosta Toušek jednou povídá.
1: Aby měla městská rada větší váhu, vezmeme sládka mezi konšely.
0: Dali pro něho udělat židli z křemeláku. Jiná by se pod ním byla rozletěla na třísky. Nedlouho potom vzkázal jičínský kníže pán starostovi, že od zítra nebude jezdit kočárem po silnici, ale rovnou přes louku u rybníka. Starosta Toušek řekl písaři, písař vzal klíč a šli otevřít kasu. Kasa měla zámek a muselo se v něm 9krát otočit klíčem. Před léty ho vykoval kovář Hrášek. Nikdo po něm by to už nedokázal. Otevřeli kasu, starosta do ní sáhl pro knihu a v knize bylo psáno, že louka u rybníka už 300 let patří městu Jičínu. Starosta dal knihu zpátky pod víko, 9krát otočil klíčem na druhou stranu a k tomu povídá.
1: Ať kníže pán přijde a my mu ukážeme, čí je ta louka.
0: Když to kníže pánovi vyřídili, vyjela do něho taková zlost, až od něj syčelo. Ani kočár si nezavolal, přirajtoval rovnou na koni.
2: To je rebelie, povídá starostovi Touškovi a všem radním. A někdo si to odnese.
0: Dovedli ho ke kase a řekli.
1: Kníže pán sám uvidí, co je psáno v knize.
0: Jičínský kníže pán jen poťukával kramflíčkem u boty od laždici. Starosta tedy kývil na písaře.
1: Otvírej.
0: Písař nasadil klíč, ale jak se třásl písařskou bázní, klíč se mu vysmekl z ruky. Rozjel se pod laždicích rovnou pod nohy Sládkovi. Kule jednou nohou stačil uskočit, za to druhou dostoupil na klíč. Ten klíč už nikdy nebude otvírat. Sládek ho roztlápl na macísek. Kníže pán přestal poťukávat kramflíčkem, postavil se na celou nohu a povídá.
2: Quel malheur! Teď už si nepřečtu, že ta louka u rybníka není má.
0: Odešel z radnice, vyskočil na koně a rajtoval přes ring zpátky do zámku. Odpoledne dal zapřáhnout do kočáru a rozkázal točit se s kočárem po louce u rybníka. Když kníže pán odrajtoval, postál starosta s radními nad rozšlápnutým klíčem. Nakonec řekli.
1: Ty si to, Kule, udělal, tak to zas odčiň.
0: Sládek Kule vzal klíč a obešel s ním všech 6 kovářů, co tloukli v Jičíně kladivem. Kováři se na klíč podívali a řekli.
3: Aby s tím, Kule, snad šel do Hradce.
0: Sládek Kule se vypravil do Hradce a obešel s roztlápnutým klíčem 11 lepších kovářů. Podívali se na klíč a povídají.
3: Tohle by nesvedli ani v Praze.
0: Kule strčil klíč za košily a vracel se zpátky do Jičína. Mračil se, až se mu nad hlavou zbíralo na mraky. Tou dobou seděl Rumcajs před jeskyní a zatloukal pěstí kámen do kamenu, aby si vyzkoušel loupežnickou sílu. V tom se začne prohýbat země.
3: To bude sládek Kule, povídá Rumcajs.
0: Provlékl se houštím a potkal se se sládkem na horní cestě nad Řáholcem. Povídá mu.
3: Tak jak si pořídil s klíčem v Hradci?
4: Takhle.
0: Povzdychl si Kule smutně, až od toho málem spadla rosa. Sáhl za košily a položil Rumcajsovi do dlaně roztlápnutý klíč. Rumcajs si klíč přehodil z ruky do ruky a řekl.
5: S jičínským starostou jsem se nikdy neměl nejlíp, ale s kníže pánem vždycky mnohem hůř. Víš co, Kule? Prospí se tamhle v trávě a já se na to podívám.
0: Sládek Kule si opatrně lehl, aby neublížil pramínku pod zemí nebo jezevci v noře. A než došla chvilička, spal. Rumcajs s roztlápnutým klíčem si sedl na to místo, kde prve zatloukal kámen do kamenu. Nadýchl se, až se na dubech hnulo listí a dal se do klíče. Velikou silou ho mačkal a hnětl, až v železe skřípalo jako ve sněhu. Lopotil se s klíčem po délce i napříč, palci pracoval nejsilněji, malíčky jen přiťukával. Když to mělo být hotové, rozevřel dlaně a povídá.
5: Sakriš!
0: On mu v dlaních neležel klíč, ale ševcovské kladívko. Rumcaj si ofoukl čelo a dal se do toho znova. Místo klíče mu ale vyšlo železné kopítko, co na ně švec usadí botu, když chce zarazit hřebík do kramfleku. Tak Rumcajsovi vycházely všechny možné ševcovské vrcajky, až nakonec železo rozemnul v hrst cvočků. Povídá.
1: Kule, neznám kovářský fortel, jdu na to po ševcovsku.
0: Už jen čekal, až se Kule probudí, aby mu řekl, na radnici vyřiď, že starosta louku u rybníka před kníže pánem neuhájí. Jenže to už tam chvíli chodila kolem babka Snůší. A spíš babička, protože to byla taková pluška, co s ní postrčí každý větříček. Snůše jí vonělo jako z paseky. Dívá se na Rumcajse, jak pro samé rozpaky nad pokaženým klíčem znova začal zatloukat kámen do kamenu a povídá.
6: Ty jsi ale silák.
1: Jak kdo naroste,
0: řekl do vousu Rumcajs. Babička ukázala prstem na Sládka, uloženého v trávě.
6: A tohle je zas nějaká váha?
1: Jak kdo naroste,
0: řekl do vousu Rumcajs.
6: Za to já jsem hotová pápěra,
0: politovala se babička. Blízklo jí v očích a dořekla.
6: Co kdybych já, camprlička, vám dvěma silákům poručila? Poslechli byste?
1: Za sebe můžu slíbit, povídá Rumcajs.
6: A co kdybych ti poručila po knížecím?
0: Rumcaj se už klíbil jako pošťovíku, ale nakonec povídá,
1: třeba po knížecím, když ti to babičko bude pro radost.
0: Babička Pluška se divně zajíkla, když křikla
6: auf.
0: Rumcaj vyskočil, jako by ho vyhodilo pérko. A babička Pluška zas na Sládka.
6: A ty taky auf.
0: Rumcaj strčil do Sládka loktem a Kule vyskočil taky.
6: A teď se, chytráci, podívejte,
0: zaťukala si prstem na čelo babička.
6: Co jste málem zmařili svou nekřesťanskou silou a tíhou?
0: Rumcajs se podíval pod sebe a podíval se pod Sládka.
1: Krucíš, povídá Rumcajs. Vždyť jsme málem zalehli, co se tu zelená. Vždyť on tu kvete zámečníček.
0: Babička Pluška už nečekala. Pospíchala, aby pověděla ve třech vsích, jak poručila Rumcajsovi. Rumcajs si klekl na koleno a utrhl dva zámečníčky i z kvítky. Tou dobou stál starosta Toušek s radními kolem zamčené kasy, aby jedovali, že kníže pán už zas jezdí do kolečka po louce u rybníka. Kníže pán se vyklánil z kočáru a volal na kočího.
2: A teď kalopem, aby se vidělo, kdo je té louky pán.
1: Taky, že se uvidí,
0: povídá někdo vpředu u koní. A on to Rumcajs. Vyšel z houští, sáhl koním po ohlávce a už to všecko vede k radnici. S Rumcajsem jde Kule, ten zasnese pod čepicí oba zámečníčky, aby je nevytrousil z tlustých prstů. Na radnici ty zámečníčky dali jednoho před kasu a druhého za ní. Ten vpředu táhl, ten vzadu tlačil a zámek odskočil. Pod víkem ležela kniha a v ní bylo napsáno, čí je ta louka u rybníka.

0: chmurné úvahy a chmurné řeči. Po setnění se Jihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Kilimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Jak já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým na napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango. Ty ho znáš? Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máčí do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
0: Odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
3: Tygy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Vyšli co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký. Uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď, mé kohoutek, ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu, dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu, je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška, místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška, zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhal.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
2: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký, odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
1: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
2: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
3: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
1: Měsíc vstal z meze a křikl,
2: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
1: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
2: Tyrgi kemel abrhe apakel.
1: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
3: tak si tam na něho dojdi.
2: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
3: Musím tam sama, řekla maková panenka. Donezeš mě tam?
1: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
3: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
1: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
2: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
1: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: O lišce, jak ošidila dva medvídky. Za skleněnými horami a za hedvábnými loukami stál hustý les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej taky nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a tam měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili. Rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli, šli den, šli druhý. Vyšli z lesa na louku a snědli všecko, co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezůstal.
1: Ach, bratříčku, já bych jedl,
0: naříkal mladší medvídek.
1: A co teprve já, bratříčku?
0: Vzdychal starší. A jak tak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o ně podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto spolu hádat. Hádali se, hádali, až k ním přiběhla liška. Proč pak se mládenci hádáte? Ptala se jich.
1: Ale máme kolo sýra a neumíme se o ně rozdělit,
0: řekli jí medvídci. No to je snadná věc, já vás rozdělím. Usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila je na dvě půlky.
1: To není spravedlivé,
0: volala medvíďata.
1: Jedna půlka je větší.
0: Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla. Opravdu, tahle půlka je trochu větší,
1: ale to snadno spravíme.
0: A ukousla kus z větší půlky.
1: Teď je zas ta druhá půlka větší,
0: volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak byla zas větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.
1: Ty jsi nás, kmotra, pěkně podělila,
0: zlobila se medvíďata.
1: Snědla jsi celý sýr sama.
0: Dobře jsem vás, mládenci, podělila, zasmála se liška. Žádný z vás nedostal ani odrobet mý, ani odrobet víc,

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví.

0: skáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš. Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky, ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná, a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
1: Ráno byl Brouček první na nohou. Tatínku, už slunko zapadá. Vyčte, poletíme, kam jste letěli oknem. A tatínek vstával a maminka honem vařila snídani a pomodlili se a nasnídali se a už letěli. Jen zas pěkně poslouchej, volala maminka za Broučkem. A Brouček, že ano. Kmotříček už na ně pod dubem čekal, jen se pozdravili a letěli. Kmotříčka také volala, jen pěkně poslouchej. Beruška doložila, a neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to zpozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nestavíme se u Janinky, ona včera u nás nebyla. Pane, také na to myslím, jestli ji nebolela hlava. Často ji bolívá. A takže se u ní na okamžik zastaví. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes, už jsem tam kvetl červeně a bíle, a v tom vřesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu zavřena a zastřena, a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, šeptal

kousíček. A tatínek šel až k samým dveřím a pozvolna zaklepal. Jen dál, ozvalo se to zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý broučku, já stonám. Ale milý brouček se dal do pláče. I neplač, broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka broučka pohladila. Vila bych včera zas přišla, ale bolela mne hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic nepláč, to nic není. A brouček už neplakal. Poletíme dnes, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pěkně poslouchej, však tě pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu. A tak honem přes potok, přes vrch, vedle lesa, vinicemi dolů, kolem města a tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům, okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i holky. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak tam vletěli tím prostředním nad dveřmi, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A zpívali. A tak krásně.

Tam v první lavici u samého lešeníčka seděli dva hoši. Takový hezoncí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a druhý drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik zpívali.

Broučkovi se moc líbili. Skoro pro ně na všechno zapomněl. A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla také krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stuhou. A vedle té holčičky na samém kraji v lavici seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička, a klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět, a po stranách dolů jí visely krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici. Víte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba, snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchatí je lépe než obětovatí. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí obětí a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává. A co lidé mají, to, že všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí, ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poroučí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé, že nejhůř pochodí. Vidíš, však jsem ti to včera právě tak povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem od toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nad dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku: Amen. Všichni zas vstali a modlili se, pak zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také a také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček, teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil, tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli, kočí švihl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi. Ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi, oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl. Ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli.
ale spěchali, co jen mohli. A už tam byli, ale nikde nikdo. Brouček počínal mít strach. No, když jsme neletěli za nimi. I neboj se, jsou-li odtud, však sem přijedou. Třeba se někde zastavili. A sotva si broučci tam na okenici pěkně sedli, už to od města začalo hrčet. A už je vidět krásný kočár s párem krásných černých koní. Už jsou u samého domu, ale oni nezastavují. Letí pryč a pryč, ale přece ne. Tu najednou z čista jasna kočí u samých schodů před dveřmi zarazí, dveře se otevřou a jako by už na ně čekala služka v bělounké zástěrce a v bělounkém čepečku, běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ní. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývla hlavou a byli doma. Ach, to byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě. Ano? A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Ale, milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho stavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídal? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili, a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale v těch dvou oknech světlo bylo. A tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedala ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou kombičku a čtyři šálky, postavila kombičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pak, že se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila krásně nahlas takovou pěknou modlitbičku. A Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřeno. Brouček viděl až do pokoje a sedl si u okna na stolečku, na knížku. Ta paní nalévala do šálečku. Služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz, ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív řekla ta paní, aj poslouchati lépe je, než obětovati. A pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala ta služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach, co kdyby ho ten hošík byl chytil. A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen

naslouchal. Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší brouček od domu krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky. Ale ten bělohlavý už běžel zas k oknu a proto brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se spokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křídelka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhal, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž, kikirihý, a hned zas kikirihý, a pořád kikirihý, kikirihý, až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká silná paní se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou volá? Zdař Bůh! Zdař Bůh! To byl tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit a že se přece jen poletí na broučka podívat. A brouček se smál, tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný brouček a řekl mu zdař Bůh. Ale to byl tatínek. Co pak, broučku, nesvítíš? Něco ti je? I tatínku, já jsem svítil a teď si odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také. A ta holčička také. A tatínek byl rád, že broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A brouček svítil a tatínek zas letěl a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál, venku před chaloupkou, ba byli dva. A ten jeden, to byla maminka, ten druhý, to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera přijít, takže přišla dnes. No, tatínku, jak pak hodně brouček poslouchal, ptala se maminka. A tatínek se usmíval, i snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka měla také radost. Zůstala před chaloupkou v trávě. Brouček si sedl vedle ní a povídal, co ten na lešeníčku kázal, jak se na něho ti hoši dívali a jak se jmenují. A ten menší, že ho chtěl chytnout, ale on, že mu uletěl. To se však Janince nelíbilo. Poslouchej, broučku,
Jestli ty tomu hochovi nedáš pokoj, uvidíš, že se ti to nevyplatí. On je stotě udeřit, až by tě zabil. To ti povídám, ať s ním víckrát nic nemáš.

0: Slunce vyšlo nad pavoučím lesem. Strýček sekáč všechny vzburcoval a oznámil, že se jde na výlet. Ale ty, Pájo, musíš zůstat doma. Drž se pěkně v teple. Pája ani neprotestoval, v jeskynce brouka potemníka ošklivě prochladl. Kam půjdeme? Ptali se pavoučci. Na houby. Rozběhneme se po lese a budeme hledat hadovku smrdutou, oznámil strýček. To se pavoučkům vůbec nelíbilo. Začali se přít. Polovina tvrdila, že hadovka příšerně smrdí a druhá polovina měla za to, že hadovka strašlivě páchne. Právě proto jdeme hledat, zvolal strýček vítězně. Smrad, čili pach hadovky smrduté, totiž velice láká mouchy. A mouchy zase lákají nás, pavouky. A bylo rozhodnuto. Strýček udal směr a všichni se rozběhli po lese. Pája zatím v pavučince usnul. Nevěděl, že kousek od jeho stromu se právě koná muší svatba. Nevzbudilo ho ani milostné bzučení ženicha, pobzukování nevěsty a vrčivý zvuk křídel muších svatebčanů. Ženich s nevěstou kroužili kolem sebe jako slepí a každou chvíli do sebe drcli. Moc se jim to líbilo. Jenže najednou se jim z toho kroužení nebo snad z lásky zatočila hlava. A bum. Síce rozhoupala a Pája vyskočil. Takový úlovek. Muší ženich a muší nevěsta se zmítali v pavučině a čím víc se chtěli osvobodit, tím víc je pavučina svazovala. Pája věděl, že teď zbývá jen trpělivě čekat. Stačí klidně sedět a dívat se. Bylo to jako scéna z nějaké muší tragédie. Muška s Bohem, můj drahý, měli jsme krásnou, ale tak krátkou svatbu. Teď je konec, ale nikdy na tu naši smutnou veselku nezapomenu. Mušák, nemluv tak, má milovaná. Jsi má a já tě zachráním. Nedám tě tomu hnusnému, zbabělému pavoukovi. Tohle Pája nečekal. Toho přímo našňuplo, naštvalo a popudilo. Cože? Zařval. Já, že jsem zbabělec? To si piš, sípal mušák. Řekni to ještě jednou, nasupil se Pája. Řeknu to třeba 10krát, si zbabělec, slizoun a kolohnát, zařval mušák. A jeho nevěsta hrůzou a pýchou málem omdlela. Muší ženich nebyl k zadržení, že se nestydíš, volal, že ti není hamba chytat nevinné mladé mouchy do sítě. Tohle Páju zaskočilo. Toho přímo vykolejilo, popletlo a zmátlo. Tak počkej, řekl pomalu. Já jsem pavouk a vy jste moje potrava. Tak už je to v přírodě zařízeno. Já jsem zase například potrava pro nějakého hladového špačka nebo masožravého sršáně. Tak tohle odvoláš, cukal se mušák v pavučině. Moje milovaná, není pro tebe žádná potrava. Jestli se nebojíš, tak mě hned pustíš a já ti ukážu, kdo je tady potrava. Tomuhle už Pája vůbec nerozuměl. To se má prát s mouchou? Dělej, srabe, sýpal mušák. Pája k němu pomalu došel a roztrhl pavučinu. Čekal, že mušák zbaběle uletí, ale kdež? Ten naopak vyrazil plnou parou, Pája útok nečekal a tak se zakymácel, padl na kolena, ale hned vyskočil a popadl mušáka v pase. Začali se přetahovat, síce houpala, muší nevěsta ječela a mušák supěl. To ječení a supění přivolalo z lesa sršáně. Byl to sršán hladový a masožravý. rozrazil jehličí a skočil do pavučiny jako tygr. Byl i podobně pruhovaný. Oba soupeři, Pája a Mušák, se hned pustili. Co teď? Pája leknutím poskočil a když dopadl, síť se rozhoupala. I Sršán poskočil a koukal hloupě, co se to děje. A to Pájovi vnuklo nápad. Skákej, kamaráde, dupej a skákej, křičel na Mušáka. Mušák bez řečí poslechl. Dupali a skákali oba a pavučina se rozhoupala a rozkomíhala jako trampolína. A ta trampolína vyhazovala Sršáně nahoru a dolů a pořád dokola. Bim! Sršáň vyletěl tak vysoko, že se prašil hlavou o větev. Spadl do trávy a zůstal ležet. Byl omráčený a omráčený Sršáň neublíží ani moušem. Sláva, hulákal Mušák, sláva, jásal Pája. Pomoc, sípala muší nevěsta zamotaná v pavučině. Mušák hned přestal hulákat, stál a koukal na Páju a odvaha ho přešla. Třel si nožku o nožku a nevěděl, co dál. Co koukáš, usmál se Pája vítězně jako strýček sakáč. Nevěsta tě volá, tak ji běž osvobodit, ty hrdino. A pak sám Mušákovi pomohl, rozpletl síť a pustil mušku na svobodu. Muší ženich začal hned zase milostně bzučet a jeho nevěsta sotva popadla dech, začala přibzukovat a už zase kolem sebe kroužili jako slepí a každou chvíli do sebe drcli a zapomněli na celý svět. Pája se za nimi díval a kroutil hlavou. Ale bylo mu pěkně. Bylo mu veselo, i když léto končilo, a do pavoučího lesa se vkrádal neznámý podzim.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak už jsem tady. Prosinec, poslední měsíc roku. Jistě se těšíváte na Vánoce, na stromeček a dárky. Já vám k tomu přidám pohádku o podivuhodných Vánocích, které zažila zvířátka v jednom šumavském lese.

0: 3 dny a 3 noci hustě sněžilo a zdálo se, že zima se tu chce zabydlet na hezky dlouho. Od té doby ráno co ráno a někdy i k večeru prošlapával děda Smrček cestu od chalupy do lesa, kde na mítině stál krmelec. To je taková zimní jídelna pro zvířátka. Ještě jako mladý hajný ho děda sám postavil a dal si záležet. Na 4 sloupcích šikmá střecha, uvnitř jesličky, do kterých se dává seno, aby se jelení zvěř nemusela u jídla ohýbat. Korítka na všelijaké zrní a z pařezu vydlabaná miska pro sůl. Na Štědrý den byla obloha bez mráčku a ukázalo se i sluníčko. Ne, že by zrovna hřálo, za to sníh se v jeho paprscích třpitil, až oči přecházely. Jen aby to vydrželo, staral se děda, když ukládal na široké lesnické saně na dílku pro zvířátka. Kaštany a žaludy pro divoká prasata, zrní ptákům, hlávky zelí a mrkev zajícům, přidal ošatku jablek, nezapomněl ani na sůl a navrch přivázal otep vonavého sena. Těžké saně po ušlapané cestě jen klouzaly a za chvíli už děda rozděloval všechny ty dobroty pokrmelci. Tak si to pěkně užijte, zavolal do lesa, jako by věděl, že ho poslouchají staré uši. Sotva sáně zmizely za lesem, vybubnoval datel pozvánku na slavnostní večeři. Začíná se, až vyjde první hvězda. Na nikoho se nečeká. Kdo by se taky opozdil? Smrky a borovice obsadili ptáci, kteří neodlétají do teplých krajů. Na větvích se houpaly veverky, kolem krmelce dováděli zajíci, lasičky a kuny. Jeleni, srnci i daňci netrpěli, vyhrabali kopítky. A jezevec brblal na dlouhé čekání, že už ho zebou tlapy.
1: Chybí prasečí rodinka, volala straka.
0: Divili se, vždycky tu bývají první, aby se jim tak něco stalo. A v tom už přibíhá matka Bachyně a s ní vyděšená selátka. Ale jsou jen 4. Pomozte, prosí Bachyně. Můj nejmladší se chytil do pasti. Sama ji neotevřu. Nikdo se na nic neptal. Všichni se za ní rozběhli. Nedaleko krmelce, mezi nízkým smrčím, spola zakrytá větvemi, stála bytelná klec. Ze 3 stran mříže, vpředu padací dvířka, zabořená hluboko do země. V rohu se choulí ubohé prasátko. Ale ani jelenovi silné parohy z dvířky nepohnuli, mříže nevylomili. Já vím, kdo nám pomůže, křikl mladý srneček a už utíkal z lesa rovnou k dědově chalupě. Netrvalo dlouho, všem se ale zdálo, že je to celá věčnost, a objevil se děda Smrček i se saněmi. Nejdřív nadzvedl padací dvířka a vysvobodil nešťastné prasátko. Pak naložil klec na saně. Doma ji rozřeže na polínka, aby do ní žádný pytlák už nemohl nikoho chytit. Vyšla první hvězda. Slavnostní večeře chutnala zvířátkům jako snad nikdy. Jen matka Bachyně si povzdechla. Ani jsem dědovi neřekla děkuju.
1: Měli bychom mu napsat poděkování, navrhla straka. Uměla totiž písmenka, protože pilně vysedávala na okně třídy, ve které se prvňáčci učili psát.
0: A kde chceš teď v noci sehnat vánoční pohled? Ušklíbla se Kavka.
1: Žádný nepotřebuju, mávla křídly straka a už byla na zemi.
0: Rozběhla se po netknutém sněhu, běžela kousek dopředu, pak se vrátila obloučkem zpátky.
1: Tak co vidíte?
2: Ale to je přece písmeno D, zvolala rychle Kafka, aby ji zase někdo nepředběhl.
1: A z takových písmen napíšeme dědovi poděkování. Až ráno vstane, může si je přečíst.
3: No, a co když písmena do rána zapadnou? Nebo roztajou? Namítl jezevec, protože se mu nechtělo vzdálit od vánočních dobrot a krom toho byl líný na krok.
1: Poprosím mraky, aby nesněžili a mráz, aby hlídal, zvolala poštolka, odrazila se od větve a už mířila k noční obloze. Ostatní se vydali k dědově chalupě. Měsíc jim svítil na cestu a také na práci. Naproti oknům dědovy světnice vyšlapávala straka velká písmenka. D, E, K, U, J, E, M, E. Děkujeme. V její stopě šli potom pěkně za sebou ptáci, kuny, veverky, zajíci, prasátka a nakonec jelení zvěř. A když nejstarší jelen otiskl své kopítko do posledního E, všichni, i Kafka, chválili straku za ten skvělý nápad. Jenom jezevec se strachoval, jestli to poštolka s mraky a mrazem zařídí včas a dobře. Zařídila. A ještě líp. Mraky poslali na zem pár hrstí vloček, větřík je opatrně seřadil kolem nápisu a mrazíky na ně dýchali tak dlouho, až z nich vznikl krásný křišťálový rámeček. Ráno vyšel děda Smrček ze dveří a svým očím nevěřil. Dlouho, předlouho se díval na velká, trochu kostrbatá písmena. Já vám také děkuju. To je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostal. Řekl to tiše. Spíš to jen zašeptal. Ale věděl, že ho ptáci i zvířátka slyší, protože ho mají rádi. A taková láska nepotřebuje hlasitá slova. Víte?

Jak se učili létat? Jaro bylo už v plném květu, nadmezí zpíval sedmihlásek a podmezí u čmeláků se narodili Brunda a Čmelda. To vám bylo radosti. Cvrček vyhrával, kdo měl nohy tancoval a ti dva kluci čmeláci rostli jako z vody. Než se maminka nadála, měli najednou i dost síly, aby se učili létat.

0: Brunda dokázal hned na jediné mávnutí křídel vyletět až na vršek kopretiny. Za to Čmeldovi létání moc nešlo. Jen se kousek vznesl a bum, byl na zemi.
1: Hihihi, smála se malá žlutá beruška. Co to děláte, medáčkové?
0: Lítáme, nevidíš? Zamračil se na ní Čmelda.
1: Je, naučte mě to také,
2: prosila ta roztomilá beruška.
1: Mě ale vždycky říkali, že napřed se letí z dola nahoru a ty to, Čmeldo, děláš obráceně.
0: Z hora dolů se letí hned potom, odsekl Čmelda. Ale já tě stejně nic učit nebudu, protože ty nejsi pravá beruška.
1: Já nejsem, jak to, že ne?
0: Polekala se beruška. Berušky jsou červené a mají černé puntíky, řekl Čmelda a odsedl si.
1: Vzlikala beruška. Já jsem ještě malá.
0: Pojď, můžeme letat spolu, těšil jí Brunda. Ale Čmelda se posmíval. Malá, žlutá.
2: A jak se tak posmíval, kde se vzal, tu se vzal, na modré nebe připlul černý mrak, zablísklo se, zahrmělo a na zem spadla velká ledová kroupa. Až se všichni lekli. Ale mrak brzy odplul, bylo zase hezky a teď už Čmelda teprve nechtěl o létání ani slyšet.
0: To je moje kroupa, řekl. S tou si budu hrát. Vy můžete zatím lítat.

0: A tak Brunda s Beruškou létali a Čmelda s Kroupou se rozběhli po louce. To bylo, panečku. Chvíli honil Kroupu Čmelda, pak zase Kroupa Čmeldu.
1: Čmeláku, chlupatý, už ti šlapu na paty, zima tě obsádá, už ti lezu na záda.
2: Mámo, táto, ona mě honí, vypadá to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím, bude má, zavřu jí v sednici, udělám z ní lednici.

0: to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím bude má, zavřu ji v sednici, udělám s ní lednici.
1: Kutáleli se a zas poskakovali, všechno, co jim stálo v cestě, porazili. Kroupa za sebou nechávala ledovou pěšinku. Zlobil se cvrček, že mu zamrzly housličky, naříkal zelený koníček, že ho zebou nohy, všichni lamentovali nad tím studeným nadělením, jenom Čmelda se smál. Tuhle kroupu hned tak někdo nezastaví. Že ne? Zašeptal pavučinkovým hláskem velikánský pavouk a hop, už měl kroupu ve své síti.

Zasloužil bys, Čmeldo, povídal ten pavouk, abych chytil i tebe. Ale jedna zdivočelá kroupa je i na takového sekáče, jako jsem já, až dost. To byl Čmelda rád, že se nemusí pavouka bát. Posadil se, aby si po té honičce odpočinul, a že sluníčko tak pěkně hřálo, začaly se mu klížit oči. Ani neviděl to, co viděl překvapený pavouk. Sluníčko tu ledovou kroupu rozpustilo, než by zřekl švec.

0: zbyla z ní jen hluboká louže a v té louži plaval Čmelda. Pomoc, volal, já se topím. A ještě, že nablízku létali Brumda s Beruškou. Pavouk jim půjčil kousek své pavučiny a potom pevném stříbrném provázku společně vytáhli Čmeldu na pevnou zem. Je, tobě to sluší, mohl teď Čmelda na Berušce oči nechat. To sluníčko mi obarvilo kabátek na červeno a vymalovalo na něj 7 černých puntíků, usmívala se Beruška.
1: Pojďte se všichni ještě trochu proletět, než nám sluníčko úplně zapadne.

0: Panečku, to je nápoj tohleto. Hurweis, vylož vlastně, co je to mléko, no?
1: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
0: No počkej, jaký nápoj především?
1: Cenný, tatí.
0: Ovšem, správně, mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje, co?
1: Mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje, co?
0: No přece. No tak...
1: Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
1: Uhlopříčky.
0: Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simono, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simono, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako?
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba
1: vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
1: A proč blezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal jsi to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
2: Slyšel, Škudibíku?
3: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
2: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
3: A víš, že bychom mohli?
1: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
3: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
1: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se Škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Spi sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že

0: naší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hýlík. A jak by Egonovi slušeli? To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hýlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Napízala se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hýlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hýlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak urančivě. Hýlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal a pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hýlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, Egone.
2: Maničko, slyšíš?
3: Co je, maminko?
2: Co tam děláš?
3: Koukám na televizi. Dávaj pohádku o otesánkovi.
2: To ještě neznamená, že se musíš cpát i ty. Přestaň ujídat cukroví a vypni tu televizi. Čučíš na ní od božího rána.
3: No jo.
2: A pojď sem.
3: Teď už jdu, babinko.
2: Co pak nevíš, že se na štědrý den má držet půst?

0: takhleto zlaté prasátko neuvidíš ani letos.
1: No, snad nechceš, aby mi celý den kručelo v břiše.
0: Postit se o štědrém dnu patřilo odedávna k vánočním zvykům.
1: Jo?
0: Jo? Co pak neznáš tu Erbenovu básničku? Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
1: Tu znám, hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ale jak to souvisí s vánočním půstem?
0: No protože musíš poslouchat dál. Ovocnému stromovi od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. No, kdo se postí. Slyšíš dobře?
1: Ale bábinko, když to jsou všechno jenom hloupé pověry.
0: Abys věděla, tak žádná pověra není hloupá. Naši předkové moc dobře věděli, že když se celý den postili, tak si žaludek pěkně odpočinul. No a oni se pak večer mohli nadlábnout štědrovečerních dobrot do sytosti. Ty už divuješ celý den? Pak není divu, že se v štědrovečerní večeři vždycky jenom porejpeš.
1: No to záleží na tom, co je na stole.
0: Přestaň už konečně odmlouvat, neboť Ježíšek nic nenadělí. Přines z pokoje mísy a přichystej krabice s cukrovím. Jsou na balkoně. Já zatím rozpustím čokoládu na ořechové kuličky.
1: Já už žádné cukroví nechci.
0: No ty možná ne. Ale Hurvínek ano. Má je moc rád.
1: A kde jsou ty mísy?
0: No přece v příborníku.
1: Tady je jenom jedna.
0: Pane Kuskákava, vlastně máš pravdu. Já úplně zapomněla, že tu druhou Hurvínek loni o Vánocích rozbil.
1: Já? No to pic.
0: Co se stalo? Snad si nerozbila i tu poslední památeční, co mi zbyla.
1: Neboj. Naštěstí se rozbil jen malý talířek od toho šálku, co z něj piješ kafe.
0: Naštěstí? A na co si budu podle tebe pokládat hrníček?
1: Zase máš štěstí, bábinko. Ten hrnek se rozbil taky.
0: No to hezky začíná.
1: Máš pravdu. Střepy znamenají štěstí. A patří ke koledě.
2: Šel jsem na koledu a to z rána k tomu hnala mě kuchařka z vidlicí z domu. Po schodech běžíla, přes kámen hupádla, já utíkal z domu, byl jsem rád tomu. Talíře, rendlíky, malý a veliký, všecky vám roztluču, uteču z domu.
0: Nikam utíkat nebudeš. Znáš tuhle? Hloupý Jan rozbil džbán, přišel domů s pláčem, dostal karabáčem.
1: A tuhle tu znáš?

0: Koledy se ti zachtělo? Kde pak? Zatím si koleduješ o pěkný nářez. Takže, Máničko,
1: no?
0: Osol tady ty plátky kapra.
1: Solím!
0: Počkej, opatrně! Šetři solí.
1: Já myslela, že když je ten štědrý večer.
0: A za odměnu smíš tady na tu mísu narovnat 9 druhů cukroví.
1: A proč zrovna 9?
0: Protože 9 považovali naši předkové za magické, kouzelné číslo.
1: A co ti naši předkové jedli? Měli k večeři taky kapra?
0: No, jenom tam, kde byly ryby levné, třeba v jižních Čechách, kde je spousta rybníků.
1: A kde ryby neměli?
0: Tam býval jako hlavní chod Kuba.
1: Kuba? Třeba Kuba Moravců?
0: Ale kde pak? Kuba jsou maštěné kroupy zapečené s houbami. No, a kde na to měli, přidali i uzené maso. A to bývalo z komína očouzené, proto se tomu jídlu říkalo také černý Kuba.
1: A rybí polévku měli?
0: No, ti, co neměli rybu, neměli ani rybí polévku, to dá rozum. Místo ní bývala polévka zeleninová, hrachová, kroupová, nebo taky tvá oblíbená bramboračka.
1: Mm-hmm.
0: Vždyť víš, jak se zpívá.
2: Na Vánoce dlouhý noce nepřiletí vlaštovice, hej, hej, koleda.
1: Selka polívčičku hřeje, křičí, že jí nohy zebe, hej, hej, koleda.
2: Sedlák si v hospodě vejská, kobila žebrama blejská, hej, hej, koleda.
1: Jdi sedláče, jděte domů, dej kobile hrachovinu, hej, hej, koleda.
0: Tak takhle nějak to tenkrát bývalo.
1: Jenže Kuba a polívka to jsou jen 2 jídla. No, a kde je těch dalších 7?
0: No tak počítej, jako předkrm bývala na stole ošatka s chlebem, miska s medem a talířek se stroužky česneku.
1: To je divná kombinace. Med? No prosím, ale česnek? To proti upírům.
0: Ale kde pak? Česnek je zdravý a má i posilující moc. Proč myslíš, že ti dělám česnečku, když jsi nemocná?
1: Ale stejně si neumím představit, jak takovouhle patlaninu jedli.
0: Chleba se lámal na malé kousky. Ty se máčeli do medu a dochutili kousíčkem česneku.
1: Fuj, ale pořád to ještě není 9 jídel?
0: Nebuď netrpělivá. Po slaném, tedy po rybě nebo Kubovi, přišlo sladké. Já ti dám ňam. Nech to cukroví na pokoji. Řekla jsem ti, abys ho rovnala na míse a ne v žaludku.
1: No, chtěla ochutnat, jestli ten vanilkový rohlíček není zkažený.
0: No, to určitě. No, bych tě nesměla znát.
1: Když ty mi děláš takové laskominy, sladké, já tak ráda. Měli k večeři i takovéhle cukroví.
0: Ale kdy tak? Tím sladkým jsem myslela jahelnou kaši, politou syrupem z cukrové řepy nebo medem. Taky mývali placky z černé mouky pečené přímo na plotně. Kdo chtěl, ten si je osladil a ten, kdo sladké nerád, si je potřel třeba máslem nebo sádlem. Jo, a dalším samostatným chodem byl dobře omaštěný hrách a, pováž, Máničko, sypaný cukrem a perníkem.
1: Já ti tedy měli chutě, předkové.
0: No to víš, jiná doba, jiný mrav. No a nakonec přišla na řadu Vánočka, které se říkalo Štědrovka. No, právě taková, co z ní potají loupeš rozinky. Ale myslíš, že tě nevidím?
1: Když ty snad máš, bábinko, oči i vzadu. Já myslela, že po té Vánočce leze brouk.
0: Aha, tak proto si ho strčila rovnou do pusy.
1: No, víš, já tě tak napjatě poslouchám, že ani nevím, co dělám. Honem povídej, co baštili dál.
0: No, ještě se dávali na stůl křížaly, sušené švestky, oříšky i čerstvá jablíčka. No prostě co dům dál.
1: Jako u nás.
0: Jako u nás, no. Tak, kapre už je valený. Teď ještě musím dodělat bramborový salát.
1: Ukaž, já ho ochutnám.
0: Dej ten prst pryč. Raději mi ukaž, jak z tu mísu nás dobila.
1: Hele.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Což to, Janku, což to snět?
0: Žádný Janek nám tady neuždiboval, ale Mánička. Patří sem 9 druhů cukroví a ty si 4 druhy zmaštila.
1: Tak já dojdu pro novou krabici.
0: No to nechoď, ale upaluj.
3: To nemůžu. Na štědrý večer se nesmí dělat žádné prudké pohyby.
0: Kdo ti zase tohle nakukal, Máničko?
3: Hurvínek.
0: Ježkovi oči. Jestliže téhle Hurvínkově výmluvě uvěřil i pan Spejbl, tak nechci vidět, na jaké hody se u nich můžeme večer těšit.

O smíšku Ferdinandovi. Byl jednou jeden voják a ten byl stále veselý a dobře naladěný, i když měl občas hluboko do kapsy, protože groše a krejcary či jiné poklady se v jeho torně dlouho neohřály a on pak musel pískat na kudlu. Nenechal si tím ale zkazit hezký den a tak mu jeho kamarádi říkali Smíšek Ferdinand. Jednou stál zase na stráži před královými dveřmi a prohlížel si tu nádheru kolem. A když viděl, kolik urozených pánů neustále vchází a vychází z královských komnat, aby byli králi ke službě, pomyslel si, ten král se ale má. Peněz má víc než dost a za ty může mít všechno na světě. Já mít ty peníze, hned bych věděl, co si počít. A jak se Smíškovi ty myšlenky převalovaly v hlavě a nebyl tam nikdo, s kým by se o ně podělil, vzal kousek křídy a napsal na dveře královy komnaty Peníze vládnou světu. Když si král později nápis přečetl, nechal pátrat, kdo to napsal. Smíšek Ferdinand se i hned přiznal a když ho přivedli před krále, pravil srdnatě, já jsem to tam napsal, protože na stráži nemohu mluvit a tu myšlenku jsem nechtěl jen tak zatratit. Král byl hodný a milostivý pán a odpustil mu, ale chtěl mu také dokázat, že je se svojí myšlenkou o penězích na špatné cestě. Ale Smíšek odporoval a řekl, pane králi, kdybych měl dost peněz, já bych vám ukázal, co člověk může mít, když chce. Mohl bych dostat i vaši dceru za ženu a sám se stát králem. Tato vojákova zatvrzelá řeč krále pohněvala, ale nedal na sobě nic znát a řekl, abych tě přesvědčil, vsadíme se. Jeden rok ti dopřeji tolik zlata, kolik si budeš přát. Dokážeš-li během toho roku získat lásku mojí dcery, máš jí mít. Ale pokud se ti to nepodaří, přijdeš o hlavu. Dobře si to rozmysli. Ale ten furiant se dlouho nerozmýšlel a s králem se vsadil. Od toho dne si začal žít po královském obyčeji. Obdržel klíč od pokladnice, aby si nabral zlata, co unese. A jedl a pil jen to nejlepší, zval kamarády, výjížděl si v kočáře, cestoval a viděl a zažil všechno, co si jeho srdce přálo. Jen o krásnou princeznu ani okem nezavadil. Tu král stejně nechal, aby ji ochránil před nevítaným nápadníkem, odvést na malý ostrov nedaleko zámku, kde ji přísně střežili, aby se k ní nedostal žádný muž. Tak tam díky Smíškovi žila jako ve vězení a měla dlouhou chvíli. Jednoho dne Ferdinand přišel do královské pokladnice, aby si naplnil prázdné torny zlatem. Tu se ho král zeptal, jak se mu daří. Dobře, moc dobře, pane králi, odvětil. To mě těší, řekl král, ale nezapomeň na naši sázku, kterou jsme uzavřeli. Už máš jen půl roku na to, abys získal srdce mé dcery. Pokud se ti to nepodaří, bude tě to stát nepochybně hlavu. Smíšek si pomyslil, to je pravda. Musím se po té princezně porozhlédnout. Vyhledal zlatníka, mistra nad mistry a řekl mu, poslouchej, mistře, musíš mi vykovat zlatého jelena a musí být tak velký jako opravdový jelen a musí mít zlaté paroží, ale uvnitř bude dutý, aby se v něm mohl ukrýt muž. Zlato na jelena mu přinesl z královské pokladnice. Netrvalo to dlouho a jelen byl hotov a byl tak překrásný, že by krásnějšího člověk na světě těžko hledal. Skrze tajná dvířka, která by nikdo jiný nenašel, vlezl Smíšek do jeleního břicha a vzal si citeru, na kterou uměl mistrovsky hrát. Zlatníkovi povyprávil celý příběh o královské sázce a prozradil mu, co má v úmyslu. Dal mu mnoho zlata za to, že zlatého jelena přivede na zámek a ukáže králi. Ten se nemohl vynadivit a když dal zlatník tajné znamení,
ozvala se z břicha jelena hra na citeru a překvapený král nevěděl, co říci. Také královna byla radostí bez sebe a prosila manžela, aby toho zlatého jelena koupil a poslal dceři na ostrov, že si s ním ukrátí dlouhou chvíli. To byl dobrý nápad, protože princezna se jelena nemohla nabažit. Musel hrát stále znovu a znovu, dokud se neunavila a neusnula. Tu otevřel Ferdinand tajná dvířka, vysoukal se ven a prohlížel si spící princeznu. Byla tak překrásná, že od ní nemohl odtrhnout oči a nakonec se neudržel a políbil ji na tvář. To princeznu probudilo a málem se jí úlekem zastavilo srdce, když u svého lůžka uviděla cizího muže. Smíšek jí řekl, kdo je, a úpěnlivě jí prosil, aby ho neprozradila. Bude jí celé dny hrát tak dlouho, dokud si jen bude přát. Princezna mu to nakonec slíbila, ale s tím, že zůstane v úkrytu. Smíšek s tím rád souhlasil a za chvíli opět vlezl do jeleního břicha. Druhého rána se princezna nemohla dočkat, až zase uslyší zlatého jelena hrát. Také král přišel, poslouchal a měl radost, že vidí dcerku tak spokojenou. Řekla mu, že od nynějška už dlouhou chvíli na opuštěném ostrově mít nebude. Večer, když byla princezna opět úplně sama a právě večeřela, otevřel Ferdinand potichu dvířka a zeptal se: princezno, smím na chvíli ven? Mám takový hlad. Od včerejška jsem neměl v ústech a dneska jsem musel celý den hrát. Princezna mu dovolila vylézt a pojíst s ní. A protože si ho teprve nyní dobře prohlédla a dlouze s ním rozprávila, tu se jí zalíbil a líbil se jí čím dál víc, takže nakonec dopustila, aby jí vzal do náruče a líbal. Mezitím se připozdilo a princezna šla spát. Tu si Smíšek postěžoval, jak ho bolí záda, protože v jelenově břiše musí ležet celou noc skrčený a skřivený. Tak ho nechala vklouznout pod svoji pokrývku. A tam se oba měli ze srdce rádi a slíbili si, že jeden druhého nikdy neopustí a navždy zůstanou spolu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A šlo to tak celých 5 měsíců. Smíška po celý ten čas neviděli a král myslil, že je zase někde na cestách. Tu princezna onemocněla a den ode dne byla bledší a nemocnější. Král jí tedy poslal svého nejlepšího lékaře, aby ji prohlédnul a předepsal lék. Ale lékař potřásel hlavou, šel ke králi a řekl: princezně nepomohu. Během 5 měsíců, až porodí děťátko, uzdraví se sama. Král se rozhněval a lékaře nechal uvrhnout do žaláře. Pak k princezně poslal jiného doktora, ale ten skončil také ve vězení. A tak to šlo s jedním doktorem za druhým, až králi došla trpělivost a vydal se za dcerou sám. Zeptal se jí, zda se nechce vdávat, ale princezna odvětila: já jsem, milý otče, už jednu svatbu měla. A když se král ptal, kdo je její manžel, odvětila: přece Smíšek Ferdinand, kterého si mi sám daroval ve zlatém jelenu. Při těch slovech otevřela tajná dvířka a Ferdinand vylezl ven. Král se sice zprvu hněval, ale dané slovo nemohl porušit, zvláště když princezna tvrdila, že jiného muže nikdy milovat nebude a jiného si nikdy nevezme. Tak Smíšek Ferdinand vyhrál svoji sázku ještě dříve, než uplynul rok, a s princeznou slavili svatbu. A po smrti jejího otce se stal Smíšek Ferdinand králem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A kdyže má být poprava?
2: Už je zítra.
1: Už? Toto uteklo.
3: Princezně, chybí 3 obyčejné věci, říkala ta chůva. 3 věci.
2: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý, hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota, houba, plíseň a škvoři.
3: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počká. Teď mě něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
2: Co říkal?
3: Co kdyby se...
2: Ale přál bych to pořádně. Žádný bížlování.
3: Hálí. Je doutníkovej.
4: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Brnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
5: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
4: Drnec, já nespal celou noc. Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krkách.
5: No to já taky.
6: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí, na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klas.
2: Mohu přičuchnout?

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až to krát.

0: Dalšvoni. A cože přitom dělají takový rámus?
1: Asi tancujou dupáka.
0: Aha. A dupáka je válečný tanec?
1: Něco na ten způsob.

0: Teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando secakramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to jen tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Chuvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď. Udělali nám tady pěknou paseku. Co to tu voní? Co by? Dřevo a smůla? Ne, ne, ještě něco.
2: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
3: Princezna loudí o jídlo, tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda dřeš, tohle ti vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všetky stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Kláci náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte.
7: Seti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich?

0: Zatancuj si s ním.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?
2: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Odkud ty jsi mohl přijít?
0: Co je to za věc?
2: To není věc, to létá. To je letadlo. Moje letadlo.
0: Jejda, ty jsi spadl z nebe?
2: Ano.
0: Je, to je divné. Tak ty jsi spadl z nebe? Z které planety?
2: A ty?
0: Nemohl jsi přijít z velké dálky.
2: Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila zmínka o jiných planetách. Chtěl jsem se dozvědět více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka?
0: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček.
2: Ovšem, a budeš-li hodný, dám ti taky provázek, abys ho mohl ve dne přivázat.
0: Přivázat? No, to je divný nápad.
2: Víš, když ho nepřivážeš, půjde, kam ho napadne a ztratí se. Můj malý přítel se zamyslel a pak se zasmál.
0: A kam by šel?
2: Kamkoliv. Stále rovně.
0: To nevadí. U mě je to velice malé. Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.
2: Malý princ sklonil hlavu a smutně se zeptal.
0: Může beránek také spást květiny?
2: Ano, to může.
0: Ale květiny mají trny a ty je přece musí chránit.
2: Možná je chrání před utrhnutím, ale ne proti snězení.
0: Tak proč je mají?
2: Nevím. Asi naschvál.
0: Nevěřím ti.
2: Květiny jsou slabé a bezmocné a nevědí to.
0: Proč by měli trny, kdyby nevěřili, že je ochrání? Abys věděl, to, co tu dělám, je velmi vážné.
2: Vážné? Už miliony let si květiny tvoří trny a beránci je přesto okusují. Jedí je.
0: A to není vážná věc?
2: Jistě, že je.
0: Znám jednu květinu. Je jedinečná na celém světě. Neroste nikde jinde, jen na mé planetě. A co, když mi tu květinu nějaký beránek zničí? Jen tak, to není důležité?
2: Předpokládám, že je.
0: To, co nechápeš, je, že když má někdo rád jedinou květinu, která roste jen na jeho planetě, mezi dalšími miliony a miliony jiných planet, stačí mu, aby byl šťastný, když se na ty hvězdy dívá. Tam někde je má květina. Ale sežere-li beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to není důležité? To pro tebe není vůbec důležité, že?
2: No ale počkej, pojď zpátky. Musím se ti omluvit. Choval jsem se jako dospělý. Tvá květina je velmi důležitá. Přísahám. Ale malý princ jako by neslyšel. Ztrácel se mi před očima a s ním i jeho tajemství.

0: Mám hlad.
1: Mám tady pro tebe celou hostinu. Ale rád bych něco nechal na zítřek. Tedy, pokud nejsi tolik hladový.
0: To je všechno, co máš?
1: Ano.
0: Tohle mi bude úplně stačit. Děkuji.
1: Jak jsi mluvil o té jedné květině, kterou máš? Jediné na planetě a o tom beránkovi, to je opravdu velice důležité. Vlastně nevím o ničem jiném, co by bylo důležitější. Tedy, chtěl jsem ti povědět o jednom nápadu. Myslím, že mám řešení s tvojí květinou. Řeknu ti svůj plán, tedy pokud ho schválíš. Tak za prvé, nakreslím pro tvého beránka náhubek. A za druhé, pokud mi do detailu popíšeš svoji planetku, tak ti ještě můžu nakreslit velký a pevný plot kolem tvé květiny.
0: To opravdu můžeš udělat?
1: Můžu.
0: Mám tam 3 sopky. Sahají mi ke kolenům. Vymetám je každý den.
1: Všechny úplně sám?
0: Nikdo jiný tam není.
1: A kde je tvůj dům?
0: Na odvrácené straně. A taky jsou tam 3 keře baobabů. Jsou to teprve výhonky. Ale nemusíš je kreslit. Moje květina je krásná. Když jednou začala ze země klíčit, bál jsem se, že je to další baobab. Ale pak začala rozkvétat a jednoho zářivého dne rozkvetla.

0: Dobré ráno.
1: Přestaň.
0: Co pak je?
1: Dej mi chvilku, abych se probudila.
0: Omlouvám se. Jak jste krásná.
1: Já vím. Přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Všiml jsi z toho?
0: Ne.
1: Víš, že jsi docela sobecký.
0: Sobecký?
1: Jo, sobecký. Místo, abys myslel na mé potřeby, stále si tu děláš to, co sám chceš. Zíráš na mě.
0: A co potřebujete?
1: Vodu.
0: Vodu? Uvědomuju si, že je tohle velmi nevybavená planetka. Hned vám ji přinesu.
1: Je hrozná zima, když slunce zapadá. Nemáš nějaký poklop, kterým bys mě na noc přiklápěl?
0: To by vás oslabilo. Noční vzduch je pro květinu zdravý.
1: Je mi chladno.
0: Není zima.
1: Slíbil jsi mi skleněný poklop. Máš mě vůbec rád?
0: Ano, mám vás velmi rád. Udělala jste mu planetu krásnější.
1: Nevěřím tomu. Kdybys mě měl rád, věděl bys, jak je mi chladno.
0: Slibuji vám, že noc nebude dlouhá. Uvidíte.
1: Máš mě rád?
0: Jdu pro poklop. Nic jsem nechápal. Nemohl jsem pochopit ani ji. Měl jsem ji rád. Ale byl jsem tak nešťastný. Začal jsem si uvědomovat, že nerozumím vůbec ničemu. Proto jsem se rozhodl opustit svoji planetu a projít vesmírem, abych se něčemu naučil. Byla chyba opustit ji. Ale ani po čase jsem nic nepochopil. Byl jsem moc malý.
1: Zajímalo by mě, kdo mě bude navštěvovat, když tu nebudeš. Jsou tu dvě housenky. Nemám je ráda. Ale musím je přece snést, když chci poznat motýly. Konec konců mám své trny. Tedy, když odcházíš, jdi. Buď šťastný. Zapomeň, že pláču. Nemysli na to, jak mi bude, až celá zapadnu sněhem. Buď šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný.

Aby mohl opustit planetu, využil tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal svoji planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky, vytrhl poslední výhonky baobabů, zalil květinu, ale když se jí chystal zakrýt poklopem, zjistil, že je mu do pláče. Ještě se naposledy ohlédl a jako by nadnášen porivy větru opustil svoji planetu.

0: žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraně. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš ký. Kmet se chtěl prát, leč ký je ký a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Dět si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš dět. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt a jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Dět vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl dět. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl dět a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápu v talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a Veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a hí, hí, hí, nechytíš, nechytíš, nechytíš. To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se Veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit Veverky.
1: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil až roloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohlédne k nebi a povídá: vore,

0: co? Už nemůžu dál. Schovej mě tady někde.
1: Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete?
0: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu.
1: A zajíc se rozplakal.
0: To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlů stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho.
2: Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to.
1: Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil.
2: No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták.
1: Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece.
2: No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá.
1: Orel zabořil oba spáry do zajíčka.
2: S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte.
1: Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil.
2: Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá.
1: Orel snědl zajícův mozek, vyklovil mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá.
2: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy?
1: No přece, chrobák.
2: Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniválemi, hovniválami, hovniváli,
1: opravil ho chrobák.
2: S hovniváli se orlové nebaví.
1: Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě.
0: U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál.
1: Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel.
2: No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
1: Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud. A chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
0: To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi.
1: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
3: Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit.
1: To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestával let kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No, a když se tam jednoho dne zabílela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal, stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si hovníval. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady, u mě na klíně, budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.
4: Paddington a staří mistři. Paddington si u Fouskových brzy zvykl a stal se jedním z rodiny. Vlastně si zanedlouho nikdo ani nedokázal představit, jaké by to bylo bez něj. Ochotně pomáhal v domě a dny rychle ubíhaly. Fouskovi bydleli poblíž ulice Portobello, kde bylo velké tržiště, a když měla paní Fousková moc práce, nechávala za sebe chodit nakupovat Paddingtona. Pan Fousek mu dokonce vyrobil malý nákupní vozík, starý koš na kolečkách s držátkem na řízení. Paddington nakupoval zodpovědně a brzy si ho všichni prodavači oblíbili. Byl velmi pečlivý a bral nakupování vážně. Pokaždé důkladně promačkal ovoce, aby se ujistil, že je správně zralé, jak ho to naučila paní Ptáčková, a nikdy si nenechal ujít slevu. Prodavači ho měli rádi a většina z nich pro něj schovávala nejlepší zboží. Ten medvěd dostane za 10 pencí víc než kdokoliv, koho znám, prohlásila jednou paní Ptáčková. Vůbec nechápu, jak mu to prochází. Vážně netuším. Nejspíš to dělá ta jeho lakota, nebo co? Já nejsem lakomý, rozhořčil se Paddington. Jsem jen pečlivý, to je všechno. Ať je to jak chce, uzavřela to paní Ptáčková, patřilo by tě vyvážit zlatem. Paddington si její poznámku vzal k srdci a strávil spoustu času tím, že se v koupelně vážil. Nakonec se rozhodl, že tu záležitost probere se svým přítelem panem Pelichem. Paddington si celé dny prohlížel výlohy obchodů, ale výloha pana Pelicha se mu líbila z celé ulice nejvíc. Zaprvé byla nízko, takže do ní viděl, aniž by musel stát na špičkách. A za druhé byla plná rozličných, podivuhodných předmětů. Kusy starého nábytku, medaile, hrnce a pánve, obrazy. Bylo tu tolik věcí, že bylo těžké se do obchodu vůbec vejít, a tak pan Pelich často sedával na židli na chodníku. Panu Pelichovi na druhou stranu připadal Paddington tuze zajímavý, a tak se brzy spřátelili. Paddington se tu často zastavoval po cestě z nákupů a pak si dlouhé hodiny povídali o Jižní Americe, kterou pan Pelich kdysi jako chlapec navštívil. Pan Pelich měl ve zvyku dopřávat si k polední svačince, jak říkal, čerstvý vdolek a hrnek kaká, a rád se o ně s Paddingtonem podělil. Není nad pěkný rozhovor nad vdolkem a šálkem kaká, říkával, a Paddington, který měl všechny ty tři věci rád, s ním souhlasil, i přesto, že mu kakao pokaždé obarvilo fousky do hněda. Paddington měl odjakživa slabost pro lesklé věci a jednoho dne se s panem Pelichem přišel poradit ohledně svých peruánských centavos. Napadlo ho totiž, že by mohly být velmi cenné, a kdyby je prodal, mohl by Fouskovým koupit nějaký dárek. Dostával sice od pana Fouska každý týden libru kapesného, ale když si v sobotu ráno koupil pár koláčků, moc mu z ní nezbylo. Pan Pelich se dlouze zamyslel a pak Paddingtonovi poradil, ať si peníze nechá. Co se leskne, nemusí pokaždé přinést nejvíc peněz, pane Fousku. Pan Pelich Paddingtonovi vždycky říkal pane Fousku a jemu to připadalo velice důstojné. Vzal Paddingtona dozadu do obchodu a ze šuplíku v pultě vytáhl krabici plnou starých mincí. Byly celé zaprášené a na medvídka neudělali pražádný dojem. Podívejte se na tyhle, pane Fousku, řekl mu. Tohle jsou staré libry. Sice nevypadají cenné, ale jsou. Jsou vyrobeny z ryzího zlata a každá má hodnotu 50 liber. To je víc než 100 liber za unci. Kdybyste někdy nějaké našel, rozhodně mi je přineste. Jednoho dne, když se Paddington pečlivě zvážil, pospíšil si k panu Pelichovi a vzal si sebou kus papíru plný tajemných výpočtů. Po vydatném nedělním jídle totiž zjistil, že váží skoro 16 liber. To bylo... Znovu se na papír zadíval, když se blížil k obchodu pana Pelicha. To bylo téměř 260 uncí, což znamenalo, že má cenu téměř 620 tisíc liber. Pan Pelich Paddingtona důkladně vyslechl, pak zavřel oči a na chvíli se zamyslel. Byl to hodný člověk a nechtěl Paddingtona zklamat. Vůbec nepochybuji, řekl nakonec, že máte takovou hodnotu. Jste zjevně velmi cenný, mladý medvěd, já to vím. Pan a paní Fouskovi to vědí, ví to i paní Ptáčková. Ale vědí to ostatní lidé. Podíval se přes brýle na Paddingtona. Věci často nejsou takové, jak na první pohled vypadají, dodal. Paddington si povzdychl. Bylo to velké zklamání. Chtěl bych, aby byli. Bylo by to pěkné. Možná ano, řekl pan Pelich tajemně, možná. Ale to bychom pak nezažívali žádná pěkná překvapení. Nemám pravdu. Vzal Paddingtona dovnitř do obchodu, usadil ho na židli a zmizel kamsi dozadu. Když se vrátil, nesl sebou velký obraz lodi. Totiž přinejmenším na půlce byla loď. Druhá půlka vypadala jako dáma ve velkém klobouku. Vidíte, prohlásil hrdě, tohle jsem měl na mysli, když jsem říkal, že věci občas nejsou takové, jak se na první pohled jeví. Zajímalo by mě, co si o něm myslíte, pane Fousku. Paddingtonovi to zalichotilo, ale zároveň byl trochu zmatený. Připadalo mu, že obraz není ani jedno, ani druhé, a tak to také řekl. Oho, řekl pan Pelich radostně, v tuhle chvíli ne, ale jen počkejte, až ho vyčistím. Před mnoha a mnoha lety jsem za tento obraz dal 50 pencí a tehdy na něm byla jen plující loď. A co myslíte, když jsem ho nedávno začal čistit, začala barva odpadávat a ukázalo se, že vespod je ještě jedna malba. Rozhlédl se a stišil hlas.
3: Nikdo jiný to neví, zašeptal, ale myslím, že ten vespod by mohl být velmi cenný. Možná ho namaloval jeden z těch takzvaných starých mistrů.
4: Neušlo mu, že Paddington stále vypadá zmateně. A tak mu vysvětlil, že dříve, když umělcům došly peníze a nemohli si dovolit nové plátno, občas malovali přes starší obrazy. A někdy, velmi zřídka, malovali přes díla umělců, kteří se potom proslavili a jejichž obrazy měly velkou hodnotu. Ale protože byly přemalované, nikdo o nich nevěděl.
5: Všechno to zní nějak složitě, zamyslel se Paddington.
4: Pan Pelich pak dlouho vyprávěl o malbách, což bylo jeho oblíbené téma. Ale Paddington, který většinou napjatě naslouchal všemu, co mu pan Pelich povídá, téměř neposlouchal. Nakonec dokonce odmítl druhý šálek kakaa, slezl ze židle a vydal se domů. Cestou smekl klobouk, kdykoliv ho někdo pozdravil, ale myšlenkami byl někde jinde. Dokonce i vůně pekárny zůstala bez povšimnutí. Paddington totiž dostal nápad.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

obora, o půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys.

a zdraví mraveliček ráno skáče z postele. A nakonec to dopadlo nejlíp, veselé.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Viděli jste už někdy čolka? Taky se mu říká mlok anebo salamandr. Je to moc hezké stvoření, po světě běhá v zelenožlutých šatech posetých černými puntíky. Ovšem, když jste malí a potkáte ho v zemi trávy, tak vás napadne, hele, proti mně jde drak. Aspoň mě to hned napadlo. Proto jsem se ho nejdřív hrozně lekl. Jenomže pak vidím, že ten drak pláče. A draci přece nikdy nebrečí. Tak jsem se s tímhle dráčkem dal honem do řeči, abych se dozvěděl, co se mu stalo. A byl to smutný příběh. Čolek se narodil z jara u rybníka, úplně poslední ze všech čolků, nejmenší, nejmladší a snad i nejhezčí. Všichni si žili bezstarostně, ale jak se blížilo léto, posedl všechny čolky kolem podivný neklid. Musíme se odstěhovat z rybníka do lesa, mumlali jako omámení a malý čolek se ptal, proč? Vám už se tady nelíbí? Líbí, nelíbí, je to tak, musí to tak být, odpovídali mu. Slyšíme hlas, který nám to říká. A pomalu odcházeli jeden za druhým, až malý čolek zůstal sám. Nevím, co jim to vlezlo do hlavy, divil se malý čolek, ale jednoho rána i on zčista jasna uslyšel jakýsi šeptavý hlásek. Jdi do lesa, najdi si tam domeček v zeleném mechu. Jdi, jdi. Mně se nechce, mně se tady líbí, vzpíral se malý čolek hlásku, jenomže hlásek mluvil stále naléhavěji, dotíral, nedal spát a nakonec nezbylo čolkovi nic jiného, než zamířit k lesu. Ale už bylo pozdě. Všechny mechové skrýše už byly dávno obsazené. Malý čolek bloudil lesem sem a tam, unavený, celý popletený, bezradný. Až jednou došel k mechovému kopečku na kraji lesa u potůčku a uviděl chodbičku v mechu. Vypadala opuštěná a vedla pořád dál a dál, kamsi do nitra kopců. Malý čolek se zaradoval. Konečně, konečně jsem našel místečko, které nikomu nepatří.
1: Cože?
0: Zaburácel náhle v chodbě zlostný hlas a před malým čolkem se objevila vysoká černá postava.
1: Všechno tady patří mně? Vznešenému černému hrabošovi z Mokřiska?
0: Na čolkova záda dopadla velká černá tlapa.
1: Tak, mám tě. Co tady slídíš? Zase jsem dopadl jednoho zloděje, který má zálusk na moje poklady, na moje zásoby, na všechno, co jsem pracně nashromáždil. Já, vznešený pan Hraboš z Mokřiska.
0: Kde pak? Špitl čolek. Já nejsem zloděj. Jsem čolek. Jenom si hledám střechu nad hlavou. Místečko, kde bych v létě bydlel.
1: Tak ty tvrdíš, že jsi čolek, mlok, salamandr, co hledá letní byt, mručel Hraboš. Úplně nevinný čolek a žádný zloděj, ano?
0: Ano, špitl čolek, ale Hraboš vykřikl,
1: jenomže na to ti nenaletím. Vždyť všichni salamandři se už dávno přestěhovali.
0: Ano, přestěhovali, vzdychl čolek. Právě proto nemůžu nic najít. Mručel Hraboš a upřel na ustrašeného čolka malá pichlavá očka.
1: Možná, že nelžeš. Slyšel jsem o jednom čolkovi, který zapomněl včas odejít od rybníka. No dobrá, věřím ti, chci ti věřit. A abys věděl, že to myslím doopravdy, nabízím ti místo u sebe. Můžeš tu bydlet. Mám tady v mechových kopcích celý podzemní hrad. Je tu spousta chodeb a komory plné zásob. Potřebuji, aby mi tady někdo pomáhal všechno hlídat. Taky je třeba, aby tu někdo uklízel. Chceš to dělat?
0: Rád, vyhrkl čolek. Děkuju, pane Hraboši.
1: Pane vznešený černý Hraboši z Mokřiska, takhle mě musíš oslovovat.
0: Opravil ho Hraboš a čolek to poslušně zopakoval. Byl šťastný, že má kde bydlet. Ale brzy se ukázalo, že to zas moc velké štěstí není.
1: Pan Hraboš byl hrozně protivný. Proháněl Čolka od rána do večera a pořád mu připomínal, že je odkázaný na jeho laskavost. Vykládal, že se Čolek celé jaro kdesi lehkomyslně toulal a jenom proto teď nic nemá. Nakonec si vymyslel posměšnou říkanku. Salamandr šel na vandr, koupil si tam cukrkandl. Všechen cukrkandl sněd, peněz nemá ani pět. Pokřikoval na Čolka a blýskal pichlavýma očkama. Vždyť to tak vůbec nebylo, bránil se malý Čolek a Hraboš křičel.
2: A bylo. Koupil si z pestré šatičky, koupil si z cukroví, nestaral se s obyt a teď tě mám na krku a ty bys jenom jedl a pil. Pořád tě slyším vzdychat, že máš hlad.
1: To mám, špitl Čolek. Vždyť vy mi skoro nedáváte jíst a přitom máte komory plné zásob.
2: Byl jsem pilný, spořil jsem, nejsem jako ty. Ty tady hlídej, uklízej a nevymýšlej si, pištěl Hraboš.
1: Vždyť já už nic neříkám, vzdychl Čolek a dal se do smíčení chodby. Pan Hraboš spokojně vklouzl do jedné komory, aby si přepočítal zásoby. Čolek nakoukl do otevřených dveří a jak měl pořád hlad, napadlo ho, aspoň se na jídlo podívám, aspoň se nadýchám jeho vůně. A jak tam tak stál, kulil oči a zhluboka se nadechoval, v tu chvíli pan Hraboš zaječel.
2: Přece jenom si zloděj! Koukáš mi na moje jídlo, dýcháš jeho vůni, ale to všechno je moje. Okrádáš mě. Za ten pohled i vůni mi zaplatíš.
1: Vždyť je to nesmysl. A stejně nemám čím, zanaříkal Čolek. Ale Hraboš křičel.
2: Tak si jdi do světa vydělat peníze.
1: A vyhodil Čolka z mechového hradu. Čolek šel, s očí mu kapaly slzičky. A právě v tu chvíli jsem ho potkal já. Než jsem vyslechl jeho příběh, bylo už k večeru, z vyhřátých mezí stoupala bylinková vůně a křepelka v trávě volala tence svých pět peněz, pět peněz. V tu chvíli se mi rozsvítilo v hlavě a já vesele zvolal. Čolku, už nenaříkej. Už za chviličku zaplatíš Hrabošovi za pohled i za vůni a přesně tak, jak se patří za něco takového zaplatit.
2: To rád slyším,
1: vystrčil z chodby hlavu Hraboš a měřil si nás pichlavýma očima.
2: I když o tom moc pochybuju, kde by vzal lehkomyslný salamandr peníze?
1: Nechte se překvapit. Odsekl jsem a namířil jsem rovnou ke křepelce. Prosím tě, křepelko, mohla bys zavolat pět peněz u Hrabošova hrádku? Ptám se a ona se usmívá s radostí, kolikrát bude chtít. A už vesele prospěvuje u Hrabošova nosu pět peněz, pět peněz, pět peněz. Teď máte bohatě zaplaceno a přesně tak, jak se pro vás patří. Smál jsem se Hrabošovi já a smál se i Čolek, i křepelka a všichni, kteří to náhodou viděli a slyšeli. Jen vznešený pan Hraboš se nesmál, ten vsteky málem pukl. Já jsem vzal Čolka domů a našel mu místečko ve stinném koutku zahrady. Když přejdu po duhovém můstku do světa velkých lidí, libuju si. Mám doma malého dráčka, krásného pestrého salamandra. Dobrou noc.

0: s nad, ne, to, to, to ne, tohle, to, to, ne. To ne, ten čaj se nedá pít.
1: Je, fuj, má úplně děsně strašně hrozně příšernou chuť.
2: Copak, copak, copak se nad tím čajíčkem tak ošklíbáte?
1: No.
2: No?
0: Když ty s nám ho zapomněl osladit, tatí.
1: No, dal jste nám ho do čista hořký, pane Spejble.
2: A nesedím vedle v pokoji? To nemáte pusu, abyste si řekli?
1: No, my si ho prosím chtěli osladit sami, jenže...
2: Neříkejte mi, že jste nenašli cukr. Pro vaše poučení, to je taková bílá moučka.
1: No, prosím, tu jsme našli, jenže...
2: Aha, aha, už vím. Vy jste si ho přesladili, že ano?
1: Ne.
0: Pane, taťoldo.
2: Kdybys nepovídal, mysleli jste si, že čím víc, tím líp. Ukaž, já ho schválně ochutnám. Vždyť je slaný.
1: No, protože sůl je taky taková bílá moučka, pane Spejble.
2: Máničko, copak nerozeznáš sůl od cukru?
1: No, na pohled ne.
2: No, tak proč si tu moučku neochutnala?
1: Prosím, já tu moučku ochutnala, pane Spejble.
0: Jenže až v tom čaji.
1: Ano.
2: Jinou, jak se říká...
0: A je, jestli pak uhádneš dívtko, co má taťulda na jazyku.
1: Slano.
0: A to nemyslím. O co? Že zase přijde přísloví.
2: Správně. Na to padne přísloví jako ulité. Líná huba, holí neštěstí.
0: Holí neštěstí co?
2: Co?
0: Co mu tou holí udělá?
1: Hrvínku, ty si ale. Líná huba, holí neštěstí přetáhne. Žáno, pane Spejble, holí přetáhne.
2: Šmankote.
1: Za trest, že něco provedlo.
2: Ale ne holí, holí jako klackem.
0: Aha, ne holí jako klackem. Ty myslíš holí jako holí.
2: Líná huba holí neštěstí, myslím.
0: Tomu nerozumím, tatí.
1: Já taky ne, pane Spejble.
2: Čemu nerozumíte?
0: Ty jsi říkal, že přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje...
1: Zpravidla obrazně, jste říkal?
0: Ano, nějaký obecný poznatek, je to tak?
2: No správně, a co ti na tom vadí?
0: Že tohle není žádné přísloví.
2: Ale, a dej pokoj, a co to tedy je?
0: Nesmysl.
2: Hurvínku, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
0: Proč mi to povídáš?
2: To ti opravdu nic nenapadá.
0: Napadá, že asi spravujou vodovod, když se musí někam pro vodu.
2: A víc tě nenapadá?
0: Víc mě nenapadá.
1: Mě prosím napadá, pane Spejble.
2: A co, Máničko?
1: Že ta porucha už musí trvat dlouhatané na nanánskou dobu.
2: Jak jsi na to přišla?
1: No, jak se pro tu vodu pořád chodilo a chodilo.
2: No dál.
1: A chodilo a chodilo.
2: No a dál.
1: No a chodilo a chodilo.
2: Tak se konečně vymáčkni.
1: No já jen, abyste si dovedl představit, jak dlouho se chodilo. No, tak to ucho se napřed. Natrhlo?
2: Natrhnout se může látka nebo papír, Máničko, ale ne ucho džbánu. Řekni třeba naprasklo.
1: Ano, prosím. Jak se pořád dál chodilo a chodilo?
0: A chodilo a chodilo?
1: Tak se nakonec uprasklo.
2: Šmankote, ucho se přece utrhne a ne upraskne. A to má být vysvětlení?
1: Ano, prosím. Ledaže?
2: Ledaže co?
1: Ledaže ten džbán byl vadný výrobek.
2: Maničko, prosím tebe, kdyby byl vadný, tak by se s ním nemohlo chodit a chodit a chodit, ale hned by...
0: Rupnul a rupnul a rupnul, žáno, tatí.
1: No, tak nějak to muselo být.
0: Jsi úplně vedlé, dívtko.
1: Jak to?
0: Tebe nenapadlo, Máni, že s tím džbánem mohl někdo cáknout? To tě nenapadlo?
1: A, to mě nenapadlo.
2: A řekl bys mi laskavě, proč by s ním měl někdo cáknout?
0: Vztaky, že tak dlouho neteče voda.
1: Ano.
2: Toho bys byl schopen jedině ty.
1: No, ale mohl s ním taky cáknout náhodou, pane Spejble. U něco zavadil, v zamyšlení přehlédl.
2: Třeba 10patrový dům, že ano, dost. Vy budete tak dlouho pokoušet moji trpělivost,
0: až se ucho utrhne, Máni. Já už vím, jak to taťulda myslel.
1: No.
2: Já už se tě bojím zeptat, jak.
0: Vždyť je to úplně jasné. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. To znamená, že když se něco provádí pořád a pořád, tak to jednou špatně skončí.
1: Aha, když budeš mít pořád a pořád nějaké připomínky, dostaneš pohlavek.
2: Že vám to ale trvalo.
0: No jo, ale?
2: Jaké ale?
0: Prosím tě, nerozčiluj se, taťulínku, nerozčiluj se. S tou línou hubou mi to pořád není jasné. To žádné přísloví není a není a není.
2: Ale proč ne? Líná huba, holí neštěstí. Co se ti na tom nelíbí?
0: Co pak je vousaté, to neštěstí? Aby je holila, ta huba?
1: To se ví, pane Spejble, neholila by je. Sám jste říkal, že ta huba je líná.
2: No je, ale...
1: No, a když je ta huba líná, tak by poslala to vousaté neštěstí k holiči. To by akorát sama holila.
2: Šmango, ty co to zase meleš o nějakém holení? Čím by asi tak holila? No čím?
0: Čím? Jazykem. Přeci se říká, má jazyk jako břitvu.
1: No, no. A kde je jazyk, pane Spejble? Pufe, aha.
2: No jo, dobře, no? Moje chyba, uznávám. To je z toho, když člověk nemluví, jak se patří spisovně, že ano? Správně to přísloví zní lína huba, holé neštěstí. Holé, jasné?
0: Jasné, ale stejně tomu nerozumím.
2: A proč zase?
0: Holé neštěstí? No to znamená, že má pleš, když je holé.
1: A může být vůbec vlasaté neštěstí, pane Spejble? Nebo dokonce naondulované?
2: Šmanko, to slovo holé je tady použito ve významu úplné, dokonalé. To přísloví říká, že líná huba je dokonalé neštěstí. Rozumíte?
1: Snad ano.
0: No, docela, jenom ještě, tati. No. Hele, už jsi viděl někdy nějakou pracovitou hubu, tati?
1: No, já tedy ne, pane Spejble. Kolikrát sám říkáte Hurvínkovi, pusou to neuděláš.
2: To přeci neznamená, že za vás umije nádobí, ale že má člověk pusu otevřít na správném místě.
0: A dá se taky otevřít na nesprávném místě, tati?
2: No to bych prosil.
1: Ano.
0: Ale mám pořád na stejné místě, tati, přímo pod nosem, jinde ji otvírat neumím.
1: Prosím, já taky ne, a nikam se mi nestěhuje.
2: Na správném místě přece znamená to, že ano, v pravou chvíli, no.
1: A je taky levá chvíle, pane Spejble.
0: Opak pravé chvíle je přece nepravá chvíle, dívtko.
1: Aha.
0: Jak tak na taťuldu koukám, nastala teď nepravá chvíle na další otázky.
1: No to je strašná škoda. Já měla ještě jednu maličkatou otázečku.
2: Když už jsem vám to přísloví tak krásně vysvětlil, ať máš docela jasno.
1: No?
2: Tak ven s tím.
1: No, tak, pane Spejble, já vám věřím, že líná huba je dokonalé neštěstí. Ale... Proč?
2: Co jsem vám tu celou dobu vysvětloval, Máničko? Proč, proč? Například proto, že si pak sladíte čaj solí, když jste líní se zeptat, kde je cukr.
1: Aha, jakože se má člověk zeptat, když neví.
0: A proč nám to neřekl rovnou, tatí? Stačilo přece, abys řekl, líná huba, holé neštěstí.
1: No.
0: Já?

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláku. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkovi, o Ježkovi, o píchláku

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
3: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
2: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: A zase přivezli kádě. Ale dnes byly nějaké divné. Byly červené a vyšší než vždycky. Také nebyly ze dřeva, ale železné. Kolem pobíhali rybáři a všechno to dirigoval porybný šťovíček, který se tvářil důležitě a nadmíru spokojeně. A potom začali do rybníka Pardoubek pouštět obrovské světlé ryby, jaké nikdo ještě neviděl. Vypadali trochu jako kapři, i barvu měli skoro stejnou, i když světlejší, ale ty oči úplně nízko v hlavě a hlavu malou, menší než mají kapři. Tak jsem na ty bohatýry z východu zvědavej. Prej nám vypasou všechnu trávu a v rekordním čase, tvrdili na sádce.
1: Tak takový ryby, co by se jenom pásly jako krávy, jsem teda ještě neviděl.
0: No je to takovej druh. Přivezli je z Ruska. Amur bílý se to zvíře jmenuje a prej se opravdu jenom pase. Na jedno kilo váhy navíc prej sežere půl metráku trávy. A už jsem říkal, že jsem na to zvědavej.
2: Tak o tom už jsem slyšel. Není divu, že jim nerozumíme, když jsou z Ruska. To je na východě.
0: Najednou se nad nimi zatmělo a on to ten největší cizinec Amur a hned k ním.
3: Tak, tady nás máte.
4: No, to máme. To ale ještě neznamená, že jsme z toho nějaký odvázaný.
3: To může být. My si to tady taky nevybrali. Jednoduše nás sem poslali, aby jsme to tady vyčistili. Až to vyčistíme, povezou nás zase jinam.
4: A to jim do těch kádí zase naskáčete?
3: Ne, asi letos bude výlov. Tak nás vytříděj, dají na stranu a odvezou zase jinam. Tady alespoň některý z nás. Máme dost velký ztráty. Něco taky asi pochytají vaši rybáři.
4: Tak to můžeš být teda klidnej. Naši rybáři nevychytají nikdy nic a jsou dokonce svědci, co tvrdí, že kdyby náhodou chytili, tak zase pustěj.
3: Nic vezlím. Jo, a jmenuji se Boris.
5: Jak to, že najednou mluvíš jako my?
3: Jsem tady už 5 let. Dělám brigadíra, teda mám ty ostatní na povel. Ty jsou noví. Přicestovali z východu nedávno.
6: A to opravdu jedí jenom trávu, jak říkal porybný šťovíček?
3: No, mezi náma. Nějaký to těstičko, když rybáři přikrmujou, vezmou taky. Ale nejsou na to moc zvyklí.
6: A že jste tak vyrostli? To je po trávě.
3: No, rosteme rychle a hodně. Například já měřím přes metr a mám víc než 25 kilo. Ale jestli je to po trávě, to nevím. Já na trávu příkladně teda moc nejsem.
2: To už je takovej druh inu cizina. To zase bude málo vzduchu pro dýchání, když sem nasadili takové obry.
3: Tak o to strach nemějte. My vzduchu moc nepotřebujeme. A taky nám nevadí zakalená voda. Jsme dost skromní. Tak se zatím mějte. Musím zkontrolovat

0: a přišli také na to, že v pátek v podvečer je to u pivovaru úplně nejlepší, protože sládkové lili do pardoubku vodu, a to nejenom teplou, ale také plnou piva, sladu a mláta. A to se nemuselo Amurům z východu říkat dvakrát a za chvíli to bylo u pivovaru stejné jako v hostinci pod Hrází. Amuři zpívali nesrozumitelné písničky a vůbec jich najednou v rybníku Pardoubku bylo plno, takže se hned nepoznalo, kdo je tady doma a kdo jenom na brigádě. A to se samozřejmě ale vůbec nelíbilo kamarádům a už vůbec ne Sumcovi Horymírovi.
1: Ale mělo by se jim to zatrhnout.
2: Nějak moc rychle tady zdomácněli, to je fakt. Kdo se jim má vyhýbat, když není znát, kam v příští chvilce takový Amur zatočí?
3: Vždycky v pátek mi celou noc plaší kořist.
4: Prej, že jsou jenom na trávu. Povídali, že mu hráli. Dělají, že se pasou a přitom mi vychytají všechny buchanky a perloočky. A jak jim panečku šmakujou. Prej jsou tady, aby vypásli trávu. Tu měl vlastně posekat porybný šťovíček, když má Pardoubek na starosti.
2: No jo, když se trávou nekrmíte vy, museli povolat posilu. Jinak by musel porybný šťovíček vypustit vodu nebo po výlovu vzít kosu a trávu posekat, scharabat a odvést. A to je na šťovíčka fůra práce, to po něm nemůžete chtít.
1: A jednoduše se jim to zatrhne. No jo, ale jak?
4: A co kdyby jsme je naučili na těsto? Nakukáme jim, že je to ta nejlepší pochoutka a že ho rybáři jenom tak házejí do vody a oni se chytí a budou za chvíli pryč.
3: Jenomže kdo spase trávu, aby šťovíček neměl práci?
1: Tak předně to s chytáním amurů nepůjde tak rychle, známe svý rybáře. Je to jedno trdlo vedle druhého. A potom to všechno vlastně zavinil ten šťovíček.
2: A co když na těsto nepůjdou?
4: Půjdou na všechno, protože jsou pořád při chuti. Vždyť říkám, že mi kradou buchanky a perloočky.
3: A to je necháte jít na pekáč?
2: Ženská, jak vidí kulturistu, jasný konec. To by jenom plašej kořist. Ale co chudák Horymír, co bude dělat, když je vždycky v pátek na večer k pivovaru navyklej?
3: A co Silvestr? Když mu snědí všechny buchanky a perloočky, a mě vlastně taky tak, protože já buchanky a perloočky taky rád.
4: Já vás poslouchám už dlouho a myslím, že to mám. Musíme mezi ně nějak pustit zprávu, že na horním konci, tam u Kravína, je to ještě lepší než u pivováru. Nalukají se močůvky a bude od nich pokoj.
1: No, vypadají na to, že jim ani ta močůvka z Kravína nebude vadit. Moje chvíle jednou přijde, potom ať se těšej. Jsou chvíle, kdy já se neznám. Možná, že dokážu být i surovej.
2: Rozhejbáme je. Uspořádáme pro ně bojovou hru. Když jsou takoví bohatýři, tak ať ukážou, co v nich je. Budou sportovat.
3: Jak budou sportovat, Félixi?
2: Docela jednoduše. Postavíme jim překážkovou dráhu přes celý Pardoubek. Od Kravína, kde už to znají, kolem pivovaru přesně ke stavidlu.
1: A oni se unaví tak, že půjdou.
2: Podívaj se na ně, ctihodnosti. Ty neunaví nic. Na to, že aby pošli, nepojdou. To nejlepší nakonec. Kdy pak asi bude porybný šťovíček vypouštět vodu stavidlem z vrchu?
3: V neděli. Za dva dny.
2: Tak a to je taky ten den, kdy se zbavíme nežádoucích cizinců. Budou mít přesně dva dny na rozjezd. Dva dny teď můžou trénovat.
3: Ale pořád nevím, jak to chceš zařídit.
5: Taky si myslím, že je nějaká překážka.

0: taková dráha nemůže rozházet. Ha, vypadají na to, že doma měli překážkovou dráhu každý den.
1: A rozhejbaný jsou až, zvláště takhle v pátek na večír.
2: Možná je to nerozhází, ale zaručeně vystěhuje. Poslední překážkou bude totiž skok přes stavidlo. Potom ať jedou vodou, kam je jim libo.
1: To je ono, je to tak. Zpátky se nedostanou. To by museli umět taky lítat.
3: Ani bych se nedivil.
4: A co si počnou v potoce, když jsou jako hrom do police, jak říká Lojzík, a v rokyťáku tolik vody zase není?
2: Nastěhujou se do tůně u mlejna. Tam je vody dost a mlynář Kotyk si s nima už nějak poradí.
5: Prohlásil Félix a šel hledat atamana Borise, aby to s ním dojednal.
2: Je na čase se trochu seznámit. V neděli uspořádáme slalomovou jízdu Pardoubkem. Soutěžice bude v družstvech. Starousedlíci proti Amorům. Mezinárodní závod.
6: A kolik bude v každém družstvu závodníků?
2: Co kdo má? Vy všichni proti nám všem.
6: A cena pro vítěze? Naši už totiž nejsou na amatérský sport zvyklí.
2: Vítěz bude mít přednost, až bude porybný šťavíček zase přikrmovat. Kdo vyhraje, jde první. Poražený až za ním.
6: To by šlo. Kolik máme času?
2: Vždyť říkám, dnes je pátek, takže dva dny, když jsou závody v neděli v podvečer.
6: Domluveno.
7: Jenom aby šťavíček nezapomněl. Neškodilo by, kdyby v sobotu trochu sprchlo. No to by vypouštěl ještě víc.
4: Tak se zeptáme Žabek, ty prý vodu cítí.
7: Zařídím.
8: Máme za to, že v sobotu by sprchnout mohlo.
2: Když už jsme u toho, Jene, uděláte nám pořadatelskou službu, ty a ostatní skokani. Musíte Amury nadirigovat pěkně až ke stavidlu a tam hop a budou na druhé straně. Tak a teď už jenom, aby si porybný šťovíček všimnul, až půjde domů za hostince pod hrází.
5: Ale i tomu se dalo trošinku pomát. Když se šťovíček vracel, dělali ryby trochu vlny svými ocasy a největší, to se ví, sumec Horymír, kterému šlo o hodně.
9: Musím zítra trochu popustit. Je moc vody.
0: Jenom, aby nevypouštěl ráno.
4: Ráno vypouštět nebude. Hned jak půjde k vodě, zatočí do hostince. Kdyby to neudělal, mohlo by se stát, že ho paní Šťovíčková k polednímu zažene domů.
2: Musíme Šťovíčka pozorovat a závody zahájíme, až otočí stavidla.
5: A pak přišla konečně ta neděle, kde se mělo ukázat, jaký měl okoun vlastně nápad. Šťovíček vyrazil na hráz, potom se podíval k hostinci pod hrází, zpátky na vodu, potom ještě k rybářské baště, kde bydlel, a když neuhlídal paní porybnou šťovíčkovou venku, rychlým krokem zamířil k hostinci.
2: To máme v suchu.
6: Tak tady nás máte. Já nezávodím. Budu jenom dohlížet na pravidla. Důvěřuj, ale prověřuj.
1: Ale jeden Amur, žádný Amur.
2: Aneška vám ukáže trať, sejdeme se u stavidla.
5: Amuři projížděli trať a už teď se podfousky usmívali, protože jim bylo jasné, kdo vyhraje nejenom závody, ale také první pořadí u příštího krmení.
6: Protestujeme proti stavbě trati. Proč nemůžeme zkoušet taky poslední skok?
2: Dobrá, zkoušejte.
5: Dovolil najednou a z ničeho nic Félix, až všem zatrnulo, jestli se to nepokazí. A tak jeden amur za druhým mizel za stavidlem, až v Pardoubku zbyl jenom ataman Boris.
6: Tak to vám teda vyšlo. Za to vám ale Šťovíček nepoděkuje. A to ještě není všechno. Aby mohl Šťovíček posekat trávu, musí vypustit rybník. Aby mohl vypustit rybník, musí vylovit ryby. Tak se připravte na výlov. Snad se ještě shledáme.
4: Tak to se ti povedlo, Felixi.
7: A máte to spočítaný.
0: Já jsem ještě malej, naštěstí.
6: A co s vámi, bohatýre?
1: Ha, zase mě někde vysaděj pro parádu.
10: Jak znám Šťovíčka, tak to s tím výlovem nebude zase tak horký.
7: Do Vánoc jistě.
5: A tak si žili bez amurů. Hned příští pátek se sumec Horimír chystal zase k pivovaru a těšil se, jak tam bude sám. Když byl už jenom kousek od pivovarské zdi, uslyšel najednou veliké zpívání v cizí řeči.
1: Amuři, kde se tu berete?
6: Jsme zase zpátky. On vinář Kotik totiž pověděl Šťovíčkovi, že má plnou tůň amuru. A tak po rybnej nelenil, vzal podběrák a všechny je nanosil zpátky do Pardoubku. Myslel si totiž, že pustil stavidlo moc dolů. A měl by nepříjemnost, kdyby se ukázalo, že amury vypustil z Pardoubku von.
10: No, třeba nám budou někdy dobrý.
4: A co Horimír? Zase mu vypijou všechnu vodu od piva.
11: Tak se podívej na Horimíra. Amuři ho vzali do party a teď tam povykuje s nima.
7: Ach jo, to zase bude.
3: On je tam s nimi, Bartoloměj. Už je to tak.
5: Uviděl lín Silvestr, rozhlídnul se a že se také půjde seznámit s ruskými bohatýry. A tak chodili k pivovaru každý pátek všichni. Jenom kapřík Pepa a Štika Aneška pluli tou dobou vždycky k hrázi, protože na Pepu tam čekala mlynářovi zánička s koláčem. On kapřík raději koláč než pivo. A Štika Aneška Pepíka přece nikdy neopustí.

bylo jedno opičátko. Sedávalo na krajíčku pralesa a dívalo se odtamtud jedné škole rovnou oknem do tělocvičny. Opičátko se moc smálo tomu, jak jsou neopičátka nešikovná. Třeba neopičátko Čaka. Na zvláštní hladoučké a úplně vodorovné větvy zvané hrazda se Čaka málem neudrží. Přes krásně hladký pařez zvaný koza ani za nic nepřeskočí. A přece najednou vyběhne s ostatními neopičátky z tělocvičny na dvůr a drží v ruce banán, velikánské jablko anebo celou hrst ořechů. No, a co já se nalítám po větvích a jsou všelijak skroucené a vůbec ne krásně vodorovné, než popadnu jeden ořech. Takhle si broukalo opičátko na kraji pralesa. A rozhodlo se, že se vypraví do tělocvičny, kde stačí o něco zakopnout nebo z něčeho spadnout, aby jeden hned měl plné ruce banánů, jablek nebo ořechů. Jako neopičátko Čaka. Teď přijde první jenže. Jenže taky Čaka se často díval z okna tělocvičny. Díval se směrem do pralesa a viděl tam opičátko, jak se prohání ve větvích. Nahoru, dolů, dělá koleno toče a tak a najednou drží v tlapkách ořech nebo banán. To je něco jiného, říkal si Čaka. Jaký pak je to u nás v tělocvičně tělocvik, když na hrazdě nic neroste? Na